Tak to byla symfonie číslo 1 D-dur Franze Schuberta, Deutschův katalog číslo 82. Hrál barokní orchestr Orfeo pod vedením dirigentky Miki Gajk. Dalším komponistou bude známý současník a přítel Wolfganga Amadea Mozarta, Anton Stadler, hráč na basetový klarinet a basetový roh. Víme, že stál za zrodem jedné z nejkrásnějších a nejpopulárnějších Mozartových skladeb, klarinetového koncertu Kechl 622 a také kvintetu A-dur Kechl 581. Méně známé je, že je autorem řady skladeb jak pro klarinet, tak pro basetový roh. Z jeho 18 trií pro tento nástroj je dnes na programu Trio F-dur. Hrají členové souboru Consortium Classicum, Waldemar Wandl, Werner Beckmann a Ulrich Drábek.

0: To bylo trio F-dur pro tři basetové rohy od Antona Stadlera. Hráli členové souboru Consortium Classicum Waldemar Wandl, Werner Beckmann a Ulrich Drábek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte pořad o staré hudbě s titulem Od Klaudia k Ludvigovi. Hudbu vybral a slovem je provází Rafael Brom. Následující hodina ve vysílání stanice bude patřit hudbě Johanna Mattheessona, důležitého muže v hudebním životě Hamburku. Působil zpočátku jako kostelní varhaník a pěvec hamburského operního sboru. Roku 1703 se do operního souboru přidružil Georg Friedrich Händel a oba se stali celoživotní přátelé, třeba že se v hádce pustili i do duelu. Jen knoflík na Händelově kabátě zabránil jeho vážnému zranění. Mattheesson získal roku 1704 post hofmistra a brzy také sekretáře a korespondenta anglického vyslance, který vykonával do vysokého věku a který mu zajišťoval vysoké příjmy a vysoké sociální postavení. O rok později ukončil svoji činnost operního pěvce a roku 1709 se oženil s Katarínou Jenningsovou, dcerou anglického pastora. V roce 1715 se stal vikářem a roku 1718 hudebním ředitelem v hamburské katedrále, kde se trval 10 let. Své místo opustil kvůli závažnému sporu se zpěváky jeho oratorií, kteří ho pak bojkotovali. A kromě toho, že jeho nedoslýchavost se stále zhoršovala, až zcela ohluchl. To už pár let působil v Hamburku Georg Philipp Telemann. Ze skladeb uznávaného polyhistora Mattheessona jsem vybral oratorium pro sola, sbor a orchestr o dvou částech s titulem Milující a trpělivý David. Der liebreiche und geduldige David. Premiéru mělo oratorium v Hamburku v roce 1724. Zpívají Christian Hiltz, bas, Nicky Kennedy, soprán, Ursula Eitinger, alt a sbor Kolínské akademie. Hraje orchestr Kolínské akademie, řídí Michael Alexander Willens.

0: Slyšeli jste oratorium pro sóla, sbor a orchestr o dvou částech s titulem Milující a trpělivý David, Der liebreiche und geduldige David od Johanna Mattheessona, které mělo premiéru roku 1724 v Hamburku. Zpívali Christian Hirz, bas, Nicky Kennedy, soprán, Ursula Eitinger, alt a sbor Kolínské akademie. Hrál orchestr Kolínské akademie, řídil Michael Alexander Willens.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve finále dnešního speciálu Staré hudby od Claudia Kludvigovi zazní skladba od italského loutnisty a komponisty německého původu, kterým je Giovanni Girolamo Capsberge. Bude to čtvrtá kniha tabulatur pro kytarone, Libro quarto d'intavolatura di kytarone. Hraje Paul Audet.

To byla čtvrtá kniha tabulatur pro Kytarone od italského komponisty a loutnisty německého původu Giovanniho Girolama Kapsbergera. Hrál Paul Audet.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Vážené dámy, vážení pánové, milí posluchači, přátelé. Dovolte mi, abych vás co nejupřímněji přivítal u pořadu Da Capo a vyslovil naději, že nám naše společné setkání přes náročné úkoly, které před nás klade, přinese mnoho hodnotných zážitků, a to přesto, nebo právě proto, že společným jmenovatelem je krásná hudba a v neposlední řadě i skutečnost, že všichni táhneme, lidově řečeno, tak říkajíc, za jeden provaz, i když i v tom máme ještě mnohé rezervy. Proto mi nezbývá nic jiného, než přistoupit k dalšímu bodu, jímž je vlastní předmět našeho společného uvažování, totiž fráze. No, jistě jste si všimli, milí posluchači, že vše, co jsem teď ze sebe soukal, byly fráze. Mluvil jsem skoro minutu, aniž bych cokoliv řekl. To ovšem není v informačních médiích nic mimořádného, byť má v tomto sestřička televize před rozhlasem stále ještě náskok. Mluvit však budeme o hudebních frázích, a to je skutečně náročný úkol, protože různí hudebníci pod tímto pojmem rozumí něco jiného. Obecně lze říci, že frázování je práce s melodickou linkou, jejím členěním na menší úseky a výstavbou každého z nich. Fráze musí mít svou logiku a platí tu i některá pravidla. Fráze by měla mít jasný začátek a konec a jeden vrchol. Ten je obvykle umístěn někde ve dvou třetinách fráze a po něm následuje sklidnění směrem k závěru. Tohoto oblouku lze dosáhnout různými prostředky, nejčastěji však dynamickým obloukem. Poslechněte si, jak lze uplatnit frázování na jednoduché lidové písničce.

hrůza, že? Melodie je rozkouskována na dvoutaktové útržky, které jsou příliš krátké na to, abychom je mohli považovat

a za frázy. Každý z nich skončil důrazem na poslední slabiku. Je telíčku náš, pěknou vůni máš. Což je proti estetickým zákonům, které naopak velí zakončit každou frázi se slabením. Možností, jak frázovat tuto melodii, je několik, ale nejpřirozenější je rozdělit ji na dvě fráze. První je kratší, čtyřtaktová, po ní následuje nádech. Druhá fráze je delší, šestitaktová a je pěkně rozvinuta do dynamického oblouku.

S délkou frází lze dělat pravé divy, zvláště ve sboru. Tam totiž lze uplatnit takzvaný střídavý dech, kdy se zpěváci nadechují postupně a tudíž neslyšitelně. Šikovný sbormistr tak může budovat dlouhé fráze bez ohledu na objem plic svých svěřenců. Poslechněte si, jak této techniky využívá Jiří Kolář s naším nejlepším ženským sborem Juventus Pedagogica v lidové písni Ty hvězdičko malá, upravené skladatelem Jiřím Laburdou.

Metoda střídavého dechu není dostupná jen pro sbor. Na následujícím snímku Bachova dvojkoncertu pro hoboj, housle a smyčcový orchestr hraje hobojový part pan Jan Adamus. Tento hobojista ovládá také techniku střídavého dechu, ačkoliv zde je samozřejmě mnohem náročnější než ve sboru. Hobojista je na svůj nástroj sám, takže musí umět vyfukovat vzduch ústy a zároveň se nadechovat nosem. Zkuste si to. Díky tomuto umění mohl Jan Adamus vyklenout v Bachovi doslova nekonečné fráze a dodat melodii neslýchanou zpěvnost.

Frázování hodně souvisí se stylovostí. Mnohým zastáncům historicky poučené interpretace jistě připadala předchozí ukázka zcela nestylová. Osobně bych nebyl tak přísný. Na té Bachově melodii je zázračné to, že ač vznikla v baroku, má téměř romantické parametry. Proč právě tento překvapující fakt interpretačně nepodtrhnout? Pod heslem autentické interpretace se hlavně v začátcích tohoto trendu nadělalo mnoho chyb, zejména ve frázování. Tvrdilo se, že barokní smyčce byly tak krátké, že jimi nebylo možno hrát delší fráze. Proto jsou na prvních autentických nahrávkách široké barokní melodie roztrhávány na cucky a vyzdobeny až hysterickými dynamickými boulemi.

Někteří interpreti barokní hudby využívají při frázování také agogiky, tedy malých změn tempa. Před koncem fráze je přirozené trochu zpomalit, aby začátek následující fráze byl pěkně připraven. Nevím však, zda se tento způsob hodí do braniborských koncertů, které máme tak rádi pro jejich pevný valící se rytmus.

Jak jsme slyšeli, při frázování mohou interpreti využívat dynamických a tempových proměn. Existují i další výrazové prostředky, které můžeme do frázování zahrnout. Chce-li interpret svázat dva tóny tak, aby zněly skutečně spojitě, může opatrně a jen tu a tam sáhnout k portamentu, tedy k takovému jemnému tónovému skluzu. Kdysi to byl módní prvek, takže začal zavánět kýčem. Ale třeba v kancionetě z Mozartova Dona Giovanniho má své opodstatnění. Don Juan přece chce zapůsobit na služebnou stojící v okně a takový srdcerivný skluz musí u sváděné dívky vyvolat rychlou a intenzivní reakci.

Při interpretaci barokní a raně klasicistní hudby je potřeba frázovat velmi přirozeně. Počínaje Beethovenem se do hudebních partitur dostávají předpisy, které jdou proti přirozené frázovací logice. Beethoven ve svých klavírních sonátách často předpisuje akcenty na jiné doby, než by člověk čekal. Na konci fráze klidně napíše crescendo místo decrescenda. Inu velcí revolucionáři nenechají na pokoji ani malé detaily.

V Dakápech dáváme poměrně často slovo Olivieru Messiánovi. Je to jeden z těch moderních autorů, kteří se vyjadřují originálně, mnohdy dokonce velmi tajemně, ale přesto logicky a srozumitelně. Messiaen byl velký mystik a svou hudbu naplňoval náboženskými symboly. Pracoval však s ohromným citem pro hudební materiál, který nepotřeboval znásilňovat proto, aby mohl říct, co chtěl. Pustíme si Messiaenovu skladbu z cyklu L'Ascension, kterou nám zanechal skladatel ve dvou verzích, varhaní a orchestrální. Varhany mají frázovací prostředky velmi omezené, lze na nich vlastně používat jen agogiky.

Nyní si celou skladbu poslechneme v orchestrální verzi. Orchestr může hýřit všemi možnostmi stavby fráze. Záleží jen na fantazii skladatele a ochotě dirigenta věnovat se přednesovým detailům. Přeji vám při poslechu této skladby hluboký umělecký zážitek, což je sice také fráze, ale míněná upřímně.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Dva velcí francouzští herci, Jean-Pierre Marielle a Gérard Depardieu, se v roce 1991 sešli při natáčení skvostného filmu Všechna jitra světa. V němž oba stvárnili slavné francouzské barokní hudebníky, hráče na gambu a skladatele. Marielle byl tajemným panem Saint-Colombe a Depardieu jeho žákem Marénem Marézem. V jedné scéně učitel říká žákovi: hrajete dobře a jistě budete hudbu provozovat. Nikdy se však nestanete hudebníkem. Scénárista toho filmu přesně vystihl tu tenkou hranici mezi skutečným uměním a jeho napodobováním a vnějším efektem. Těžko dnes po staletích soudit. Víme, že partitury obou pánů jsou plné vynikající hudby. Ale když se ozvou tóny Saint-Colombovy skladby Le Plaire, slzy, jsme hodně blízko nitra tohoto dodnes pro nás tajuplného pána. Hraje samozřejmě Jordi Savall, který nahrál všechny gambové party pro zmiňovaný film. A s ním na violončelo Christophe Coin.

Následující tóny věnoval Antonín Dvořák plesovému výboru Akademického čtenářského spolku jako zahajovací číslo k plesu konanému v lednu roku 1880. Interpretem byl orchestr 26. pěšího pluku. My vám pro slavnostní náladu posíláme Dvořákovu slavnostní polonézu Esdur v nahrávce Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a Jiřího Bělohlávka.

0: Nerozlišoval mezi hudbou vážnou a populární. Byl to syntetik, který do partitury dokázal včlenit vše možné. Časté střídání metra, polyrytmiku, měl rád latinskoamerické rytmy, samozřejmě židovské inspirace, ale do muzikálu propašoval třeba i fugu. Takový byl Leonard Bernstein jako osobitý skladatel. A my si ho připomeneme zároveň i jako výtečného dirigenta, který jen v čele New Yorkské filharmonie, kam nastoupil jako nejmladší šéf dirigent v historii tělesa, strávil 11 let a oddirigoval 830 koncertů. A k tomu stovky dalších koncertů s desítkami dalších orchestrů téměř po celém světě. S jedním z nich, studiovým symfonickým orchestrem, teď Leonard Bernstein přizve ke spolupráci tenoristu Joseho Carrerase a nabídnou dost možná nejkrásnější píseň z Bernsteinova legendárního muzikálu z roku 1957 West Side Story, aneb Romeo a Julie z newyorské západní čtvrti West Side.
1: Maria.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ludwig van Beethoven, druhá věta z klavírní sonáty číslo 27 E-moll, opus 90, hraje Ivan Moravec.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Sergej Rachmaninov, symfonie číslo 2 e-moll, opus 27, druhá věta. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Thomas Dosgaard.

Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem. Ferenc Liszt, La Campanella, etída číslo 3 pro klavír z cyklu 6 velkých etid podle Paganiniho. Hraje Jené Jandó.

D-dur, vaše tónina. Josef Haydn, finále, čili čtvrtá část ze symfonie číslo 104 D-dur londýnské. Vídeňské filharmoniky řídí André Preven.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Ještě dnes musíme žasnout nad závratnou cestou na výsluní, již během svého krátkého 36-letého života absolvoval Henry Purcell. V 10 zpíval v královské kapli. Ve 14 už byl členem královy hudební družiny. V 18 dvorním skladatelem. Ve 20 se stal varhaníkem Westminsterského opatství. Přibližně tehdy také začal komponovat scénickou hudbu, mimo jiné k Shakespeareovým hrám a takzvané semi-opery. V nich se tančilo, zpívalo i mluvilo. Především hlavní postavy měly mluvené party. Dodnes je tento specifický žánr raného anglického baroka spojován právě s Purcellem a jednou z jeho nejslavnějších semi-oper je Král Artuš. Árií, která uchvátila dobové publikum, je pak árie studeného génia, v níž Purcell díky třesivému partu ve smyčcích a jakémusi zmrzlému koktání dokonale podtrhl atmosféru chladu a třesu. Zpívá britský basbaritonista Maurice Bevan, The King's Music vede Alfred Deller.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Josef Haydn, druhá věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Želbohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům. A když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

Subtilní a líbezná je hudba harfového koncertu B-dur barokního mistra Georga Friedricha Händla. V orchestru jsou smyčce většinou z dusítky, spodní nástroje hrají často pizzicato a z dechových nástrojů jen flétny, aby nepřikryly hlas solové harfy. Ze slavné partitury již zajisté otevřou všichni, kdo se na harfu učí hrát. Necháme znít známou první větu. Ursula Holliger a The English Concert.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Bohuslav Martinů a třetí věta z jeho sonáty pro violončelo a klavír číslo 3. Hrají Petr Nouzovský a Gerard Wyss.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Pierre Attagnan, Pavana a Galiarda pro sólovou loutnu. Hraje Andráš Kečkéš.

Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále, byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý nabízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné, davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

0: Teď je 6 hodin. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci znovu projednají dětský certifikát. Ukrajina by přijala jakoukoliv reformu energetického příměří, uvedl to prezident Zelensky. Mozartovu operu Don Giovanni nebo Dvořákovu Rusalku v nadcházející sezóně uvede soubor opery jeho českého divadla. A čekejte polojasno až jasno s nejvyššími teplotami 14 až 18. Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat má od začátku příštího roku a plně funkční technický systém, k němu ale bude pravděpodobně až od poloviny roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracující s dětmi. Bez digitalizace by to ale znamenalo pro instituce spoustu byrokracie.
3: Ten návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím a v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci.
2: Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu Karel Kuttelwascher. Za druhé světové války zaznamenal v jeho barvách 18 sestřelů nepřátelských letadel. Další 2 předtím získal ve Francii.
4: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kuttelwascher popisoval v roce 1944.
5: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jako by vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamene. Bylo to právě nad nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
4: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách se střelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Americký prezident Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
6: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
7: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravené.
6: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
2: Dvořákovu Rusalku nebo Mozartova Dona Giovanniho nabídne letos v premiéře opera Jihočeského divadla. Premiérové inscenace pro nadcházející divadelní sezónu představilo vedení divadla v Českých Budějovicích. Další informace přidává šéf opery Tomáš Ondřej Pilař.
8: Don Giovanni bude naší únorovou premiérou a šéfdirigent David Švec dohledal naprosto unikátní a neuváděné Mozartovo finále této opery, které dopsal právě pro jeho vídeňské znovu uvedení. A pokud jsem dohledával, tak v Česku dosud ještě toto finále nebylo nikdy uvedeno.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, odpoledne čekáme přechodně oblačno. Na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno se mohou ojediněle držet mlhy anebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 9 a na Šumavě až 12. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Radioservis představuje
1: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
2: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.

0: Mozaika. Dobré ráno, tentokrát už středeční s datem 23. září. Máme tu nový den a s ním taky nové informace a i nové důvody zastavit se u věcí, které možná na první pohled vypadají samozřejmě, ale při bližším pohledu jsou třeba i výjimečné. Například u hudby, která dokáže propojovat klasickou s popem, anebo u lidí, kteří své vášně dokážou věnovat opravdu hodně inspirace, invence a hodně energie. Tohle jsou lidé, kteří propadli kouzlu Járy Cimrmana. Někteří jezdí pravidelně do jeho divadla, jiní po něm pojmenovávají rozhledny. No a Jaroslav Chloupek z Letovic, ten si na své zahradě zřídil dokonce Járovu hospodu. Tak i o tom bude náš seriál Cimrmaniaci. A New Yorkská filharmonie, ta má zase po 17 letech nového šéfa. Je to Gustavo Dudamel, hvězdný dirigent, který chce dostat klasickou hudbu i mimo koncertní sály. Jak to chce udělat? I to vám řekneme.
1: A taky řekneme, co budeme hrát. Kolegium 1704 s hudbou Jana Dismase Zelenky, nebo Michal Bystrov a jeho píseň a na úvod Abanera z opery Carmen George Bizeta, Magdalena Kožená, Berlínská filharmonie a Simon Rattle.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Magdalena Kožená na vlnách Vltavy v 6 hodin a 11 minut. Máme středu 23. září.
1: Letošní ceny Design Europa Awards, které udělají Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, získaly lotyšská firma Carbonless Future, a to za modulární kontejner, který umožňuje pěstovat stromy a rostliny v kontrolovaných podmínkách bez ohledu na okolní klima. A potom ještě německá společnost Nohrd, a to za multifunkční domácí fitness zařízení.
0: Mezi finalisty byla taky česká firma First Green Industries s elektrickým nakladačem CBL 900, který lze ovládat na dálku a je určený pro práci v náročných a nebezpečných prostředích.
1: Letošní ročník byl rekordní, dorazilo víc než 1600 přihlášek z 52 zemí. Organizátoři zároveň oznámili, že příští ročník soutěže bude hostit Praha.

0: hrálo Kolegium 1704 s Václavem Luxem, část sonáty číslo 4 Jana Dismase Zelenky.
1: Cimrmaniaci, tak to je náš nový seriál, který přibližuje nadšené fanoušky génia Járy Cimrmana. My jsme vám v minulých dnech nabídli příběh učitele, který měsíčně navštíví řadu představení divadla Járy Cimrmana. No a včera jsme navštívili minimuzeum na Mlatě.
0: Dnes naše kroky povedou do Letovic na Blanensku. Tam bydlí cimrmaniak Jaroslav Chloupek a na své zahradě má třeba i Járovu hospodu.
2: Vítejte na Cimrmanově zahradě.
3: Jaroslav Chloupek, jsme v Letovicích na Boskovicku, tady v krásném údolí řeky Křetínky a vidíme hned takový nápis obrovský v té typické secesní úpravě Jára sobě.
2: Ano, to jsem si sem sám věnoval, já jako Jaroslav jsem si věnoval pódium, na kterém probíhají semináře nad dílem Járy Cimrmana. Je zde i portrét Járy Cimrmana, zcela originální, neobvyklý.
3: Je tam napsáno Jára Cimrman pravděpodobně 1914, ale vypadá to spíš jako nějaká žena.
2: Ano, je to žena. Já si myslím, že by to takhle mohlo zůstat, protože Jára Cimrman do těch svých 15 nebo možná ještě 16 let byl považován za ženu a my jsme se toho drželi. Můžeme vstoupit do takzvané Járovy hospody, kde se odehrály hlavně dlouhé debaty nad odkazem divadla Járy Cimrmana a Járy Cimrmana. Je zde naprosto to zásadní, co v hospodě musí být, a to jsou citáty Járy Cimrmana, který on psal v té hospodě, když se odhalovali.
3: Nápisy v hostinci u sirotků, ano, je to 8 nápisů, první lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích. Zazvoníme. Posadíme se.
2: My diskutujeme hlavně nad tématy, které ještě nebyly rozvinuty. Měli jsme zde několik sympozií, třeba Jára Cimrman a ženy. K každému sympoziu máme speciální grafiku, samolepky, placky. Prostě, aby tady byla ta stopa, která by se neměla zapomenout, že jsme opravdu nad těma věcma uvažovali, dělali.
3: Ta sympozia se tady na té zahradě konají už od roku 2005, čili už to má poměrně velkou tradici.
2: Ano, na těch stěnách vidíme fotografie, vždycky jedna fotografie z každého ročníku. Co bylo taky zásadní, v jeden ročník jsme se pustili do pátrání, co se vlastně stalo s Luisou Cimrmanovou.
3: Sestrou Járy Cimrmana.
2: Sestrou Járy Cimrmana. Natočili jsme asi 15-minutový film.
3: A co se s ní teda stalo?
2: Naše cesta byla taková, že jsme se totiž dostali k deníku Luisy Cimrmanové a my jsme nakonec zjistili, že ona skončila v Americe a že tam založila hnutí hippies.
3: Když půjdeme ještě ven, venku je bysta Járy Cimrmana.
2: Pojďme se na ní podívat.
3: Jak Cimrman vypadal, ačkoliv vytvořil tu svou jednu autobistu, která je dodnes v divadle Járy Cimrmana.
2: Tady je ten pomník je zajímavý v tom, že podstavec, který je z Pískovce a je velice takový jako
3: mohutný,
2: ten vlastně byl na farním dvoře, tady v Letovicích, máme zde i bistu, a je tam ten titulek největší velikán Jára Cimrman, o to ta bista je menší.
3: Takže pro posluchače ten podstavec je takových kolik? Metr vysoký, zatímco bista má
2: 10 centimetrů, ano, a je tady napsáno největší velikán Jára Cimrman. Je to přesně umístěno vedle záchodku, na ten se musíme podívat taky, protože to je dokonce záchodek,
3: ano,
2: ve kterém máme návod, jak ten záchod použít.
3: A je to Cimrmanův návod?
2: Cimrmanův návod. Ano, a je zde napsáno, dej si lokty na kolena, dlaně na dásně, vyprázdni se překrásně. Jára Cimrman 1904, je tak dokonce splachovací.
3: Cimrmanovu hospodu a bistu má sice Jaroslav Chloupek na své soukromé zahradě, pokud ale v Letovicích narazíte na muže s buřinkou a prošedivělým vousem, bude takřka jisté, že je to on a že vás do své hospůdky pozve. Z Letovic Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Audiosérie Českého rozhlasu Vltava.
1: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná, že mají i nějakou nadčasovou hodnotu.
2: Jaké jsou možnosti jednotlivce proti systému moci? Je dnes Havlova představa života v pravdě přežitá? Může nás dnes ještě inspirovat jeho uvažování o politické statečnosti? O tom přemýšlíme s filozofkou Alicí Koubovou, filozofem Tomášem Koblíškem a jejich hosty. Rozhovory o tom, co nám dnes mohou přinést Havlovy myšlenky, poslouchejte od 7. září 2026 na Českém rozhlase Vltava. Naslyšenou se těší Karolína Koubová.
0: Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Státní filharmonie Brno v nahrávce s Jiřím Bělohlávkem a hudba Aramacha Chaturiana.
1: A před námi už za okamžik zprávy, budou tady za 2 minuty a potom slibuji, že vás vezme k New Yorkské filharmonii.

0: roku 1943 píše Richard Rodgers v muzikálu Oklahoma skladbu The Starry with the Fringe of on Top, což znamená něco jako kočár s třásněmi na střeše. A kočár se nám rozjel až k 6. hodině a 30. minutě.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dnů, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od října zvýšit na 41,80 haléřů za litr, tedy o více než 7 korun. Ministerstvo práce částku upravuje kvůli růstu cen benzínu. Vyšší náhrada se použije například tehdy, když zaměstnanec nemůže skutečnou cenu paliva doložit účtenkou. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovalo o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už 5. rokem brání ruské agresi. Muzeum města Brna nově lidem zpřístupnilo restaurovaný byt manželů Herdanových z první republiky. Plánuje v něm pořádat přehlídky, přednášky i autorská čtení, která budou vyprávět příběh jak židovských manželů, tak samotné architektury. A čekejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno se mohou ojediněle držet mlhy anebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách 9 a na Šumavě až 12. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě připojujeme kulturní tipy. V brněnském kulturním centru Kolaps zahájí společnou výstavu Niny Bočerové, Davida Mišťůryka a kolektivu Medium Naturalist Perceptionist.
2: V Kutné Hoře pokračuje Festival 100, který připomíná výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Městské Telovo divadlo nabídne třeba scénické čtení jeho povídek Tři z Jeruzaléma a Záře půlnočního slunce.
1: Galerie města Plzně spouští výstavu 700 tisíc čárek a představí tvorbu malířky Sofie Švejdové.
2: Hmyz očima ilustrátora i vědce nabídne nová výstava Mendlovy univerzity v Brně Sekora pod lupou.
1: Pražské divadlo Kámen vstupuje do nové sezóny, a to inscenací Nulorožec na motivy stejnojmenného románu Petra Stančíka.
2: A ještě tip z pražské galerie Kvalitář, tam představí dvě nové výstavy, jak Magdalény Roztočilové, tak Vladimíra Vély.

0: symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a část koncertu pro husla a orchestr Johanna Sebastiana Bacha. Hrál taky Josef Suk mladší.
1: New Yorkská filharmonie, to je nejstarší americký orchestr. A teď po 17 letech má nového šéfa. Stal se jim Gustavo Dudamel. Patří k největším hvězdám klasické hudby, diriguje už od svých 11 let a snaží se dostat vážnou hudbu mezi běžné lidi. Takže třeba zakládá hudební školy pro děti z chudých rodin.
0: Dirigoval i finálový poločas mistrovství světa ve fotbale nebo spolupracoval s popovými hvězdami. Svůj první koncert v nové funkci odehrál v Radio City Music Hall.
1: Tam vedle klasického repertoáru zaspívala třeba i taková reperka Lizzo.
2: Tady ten nápis na Radio City Hall říká Welcome to New York Gustavo Dudamel. Je to obrovská sláva, protože Gustavo Dudamel je superstar mezi dirigenty a je to strašně zajímavá osobnost. A tak u toho samozřejmě Český rozhlas nemohl chybět.
3: Welcome Gustavo Dudamel. Welcome to New York.
2: Sedím tady v hledišti Radio City Hall a čekám tu na muže, který má nečekaný úkol. Zachránit klasickou hudbu v Americe.
4: Tonight marks a historic moment as Gustavo Dudamel conducts the New York Philharmonic as Tang Music and Artistic Director for the very first time.
2: Gustavo Dudamel se stává hudebním ředitelem New Yorkské filharmonie, nejstaršího orchestru ve Spojených státech. Je mu 44, má rozcuchané vlasy, které pozná na ulici i člověk, co v životě nebyl na koncertě vážné hudby. Když hudebníkům oznámili, že bude jejich novým šéfem, propukli v jásot, jaký byste čekali spíš od fanoušku? Dudamel se narodil ve Venezuele a prošel tamním systémem hudebního vzdělávání zvaným El Sistema, který patří k nejlepším na světě. Když mu bylo 11, dirigent na zkoušku nepřišel, a tak si hůlku vzal do ruky on sám, jen tak, z legrace. Okamžitě v něm poznali nesmírný talent. Ve 23 letech vyhrál prestižní soutěž, kde seděl v porotě šéf-dirigent Los Angeleské filharmonie. V Los Angeles z něj udělal hvězdu i mimo koncertní sál, diriguje filmovou hudbu. Má hvězdu na chodníku slávy. New Yorkská filharmonie na něj čekala roky. Chybělo jim jen jedno, dirigent s charizmatem, který by dovnitř přilákal i lidi, kteří jinak na klasiku nechodí. Dudamel vstoupil do New Yorku ze široka. Tady v Radio City Music Hall spolu se zpěvačkou Lizzo. Otázka, na kterou se teď ptá celá klasická hudební scéna, zní jednoduše. Podaří se mu i tady to, co dokázal v Los Angeles, tedy přesvědčit mladší a pestřejší publikum, že koncertní sál není muzeum?
5: New York, this is the best city in the whole fucking world, as far as I know.
2: Kdybychom měli soudit podle vstupenek, tak ty jsou nahodně dlouho vyprodané.
1: Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová nám z newyorské Radio City Music Hall přinesla reportáž o prvním koncertu Gustava Dudamela v čele New Yorkské filharmonie.
0: Pokud si s námi na Vltavě chcete připomenout Johnny Mitchell, tak můžete dnes večer. V jakém pořadu, tak to naznačíme za chvíli.

0: Kami Berto na vlnách Českého rozhlasu Vltava. Hezké středeční ráno, 2 minuty před 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Johnny Mitchell, taky občas ráno tady v ranní mozaice hrajeme, máme ji na playlistu a patří k nejoriginálnějším písničkářkám posledních 6 desetiletí.
0: Osobní zkušenosti dokázala proměnit v poezii a svou hudbu neustále posouvala. Od folku konce 60. let přes rock a jazz až k experimentům se syntezátory.
2: Dvouhodinový večer na téma pro vás máme připravený právě dnes od 8 hodin. Má název Teď už znám mraky z obou stran a připomene právě její hudební proměny i životní příběh, a to včetně bolestné zkušenosti svobodné matky, která dala svou dceru k adopci.
0: Koláží ze života a díla Johnny Mitchell budou provázet Pavel Klusák a tak Kateřina Císařová. Tady je ukázka.
3: Bylo mi 21 a v papírech jsem ještě pořád měla jméno Joan Anderson. Od rodičů jsem odešla do Toronta. Zpívala jsem lidové písně a psala jsem i svoje vlastní, ale nikdo mě neznal. Bydlela jsem v ubytovně, za každými dveřmi jiný dočasný obyvatel. Na konci roku 1964 jsem byla neznámá, chudá a těhotná. Cítila jsem, že nemám na výběr. Když se mi v únoru narodila holčička, pojmenovala jsem ji Kelly a dala jsem ji k adopci.
0: Všechny milovníky hudby Johnny Mitchell a nejenom ty zveme k poslechu Vltavy a večeru na téma dnes od 20 hodin.
2: Ale zveme samozřejmě k poslechu i dnešní ranní mozaiky. Za okamžik publicistka Alena Šajnostová přinese svou dnešní ranní úvahu. Aktuálně je 6:45, máme středu 23. září.

0: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Alice Coltrane.
1: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
0: To vše v září ve vltavském sedmém nebi.
1: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doruškou.
0: Každý den v 7 večer.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Pianista Daniel Trifonov a rej skřídků ze dvou koncertních etýd Ference Lista.
1: A nad tím, co po sobě zanecháváme a co ze stop jednou vyčtou budoucí badatelé, se teď zamyslí publicistka Alena Šajnostová.
2: Znáte supa? Také odjinut než ze zoo, kde apaticky zírá na rozpolcená kravská žebra, zatímco po nich sem tam pochodují mouchy? V jeho španělském Albacete k vidění jsou nad řeky Tajbia nebo Mundo, tu strmí pískovcové stěny a v nich je dostatek proláklin, otvorů a rozsedlin, ve kterých se supům dobře bydlí. Svorně tu rozpínají perutě a vydávají se za potravou sup hnědý i sup bělohlavý a také orlosup bradatý, zvaný také sup jehněčí. Ten se německy řekne Lemgeier, což před 120 lety podnítilo génia nonsensové poezie Christiana Morgensterna stvořit potměšilého tvora Gajelam, jehně supí, které nemekne nebekne, tváří se jako roztomilost sama a najednou vás má v žaludku. Jehně supí se naštěstí v Albacete nevyskytuje. Ani jeho reální ptačí kolegové tu ale na svých hnízdech netrůní nepřetržitě. A tak se skupina španělských horolezců, přírodovědců a archeologů mohla pustit do neobvyklého průzkumu. Vytipovali opuštěná hnízda a dali se do jejich rozboru. Některá pak dokázali datovat až do počátku 14. století. Jak? Podle nálezů. Orlosup bradatý sebere totiž na svých průletech cokoliv, co by se jednou mohlo hodit. A všechny ty krámy si schovává do hnízda. A tak tu badatelé mezi spráchnivělými větvemi, trávou a zvířecími kostmi objevili třeba dřevěný šíp, kusy historických textilí, splétané šňůrky nebo dokonce středověké sandály. I kdyby to znamenalo, že jich dávní dravci nabili lovem jejich někdejších majitelů, což tak podle všeho není, už na tom po těch staletích nesejde. Archeologové jásají. Tyto předměty jim pomohou dovodit, jak vypadal v oblasti Albacete každodenní venkovský život. Proč se sandály splétaly z kavilu, že se při lovu používaly kuše a že zdejší vesničané, kromě vlny, využívali i samotnou ovčí kůži, například k tomu, aby z ní vyráběli pozoruhodné malované masky. Supí hnízda jsou tak pro poznání lidské historie dalším zdrojem, podobně třeba jako jímky při starých klášterech nebo uvnitř starobylých měst. Co všechno se dá najít v takové středověké žumpě a co z těch nálezů potom vyvodit, to bývá v oborových pojednáních fascinující čtení. A tak mě skromně napadá, co asi po staletích najdou badatelé, až prohrábnou zase moje bydliště, moje dravčí hnízdo v 5. patře městského činžáku. Šípy z kuše si tu neschovávám, ale jinak je to až podezřele podobné. Staré sandály, ty na kramfleku, co dávno nenosím, ale třeba si je ještě jednou vezmu. Náušnice a korále, co jsem kdysi od někoho dostala, nikdy je neměla na sobě, ale přece je nedám z ruky. A malované masky? Ale jistě, že co toho nanosili děti ze školy a jak se po těch časech stýská, když už se rozprchly po kolejích a pronájmech. A ty kosti? Nějaký mléčný zoubek po našem Matesovi by se tam nejspíš taky našel. Že by takový obraz mého všedního života běhu zdaleka nebyl celistvý a tím ani věrný, s tím se v archeologii víceméně počítá. Nikdo se nedomnívá, že staří Albačeťané stále jen stříleli z kuší obuti v sandálech a zamaskováni ovčím pergamenem. Jsou to kamínky do mozaiky, která je, i když sebeúplnější, vždycky roztříštěná, ale přesto je také vždycky fascinující.
1: Docela hezky napsaná úvaha o tom, jak se dá z velmi nečekaných nálezů rekonstruovat každodenní život lidí v minulosti. Úvahu nám přinesla publicistka Alena Šajnostová.
0: V Brně začíná festival televizní tvorby v seriál Killer. I o něm budeme mluvit ve zprávách v 7.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
2: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
1: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
2: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
1: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
3: Největší hity Hany

0: Hezké ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Neplatiče alimentů čekají zřejmě přísnější tresty. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. Ruský soud poslal do vězení českého občana za protest na moskevském Rudém náměstí. V Brně začíná festival televizní tvorby Serial Killer. A čekejte polojasno až jasno s nejvyššími teplotami 14 až 18. Sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
3: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
4: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
3: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
5: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, a můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
3: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Soud v Moskvě uložil 13 dnů vězení a pokutu v přepočtu 15 000 korun muži původem z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za administrativní přestupky. Konkrétně za to, že na moskevském Rudém náměstí poblíž Leninova mauzolea držel v rukou plakát s anglickým nápisem, kterým chtěl zdiskreditovat ruskou armádu. Na místě ho zadržela policie. Maroko dnes volí nový parlament. Politika z vítězné strany, král Mohamed VI, jmenuje předsedou vlády. Španělsko kvůli marockým volbám posílilo ochranu hranice své severoafrické exklávy Ceuta.
6: Španělská vláda se obává dalšího pokusu o průnik lidí z Maroka na španělské území. Kromě migrantů ze subsaharské Afriky do Ceuty před 2 měsíci vniklo i několik desítek tisíc mladých Maročanů. Právě jejich hlasy se snažili získat strany ve volební kampani. Mezi mladou generací je i přes růst marocké ekonomiky vysoká míra nezaměstnanosti. Strany voličům slibovaly 1 000 000 nových pracovních míst a taky lepší bydlení, školy a zdravotnictví. I přesto se k volbám zaregistroval jen zlomek voličů z nejmladší generace. Jana Karasová, Český rozhlas.
2: V brněnských sálech uvidí diváci tento týden přes 30 seriálů z různých evropských zemí. Dnes tam začíná festival televizní tvorby Serial Killer. Letos poprvé nabídne soutěžní sekci českých seriálů. Přehlídku zahájí komedie Oddíl B z prostředí věznice, jak říká dramaturgyně Táňa Zabloudilová.
7: Mladý hrdina, který musí nějak proplouvat tím vězeňským systémem, musí nějak balancovat to, aby měl ty vztahy rozprostřené, tak aby tam zkrátka přežil. Dochází tam k takovým jako různým, jako vtipným, ale i docela jako napínavým situacím.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno se mohou ojediněle držet mlhy anebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9, na Šumavě až 12. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré středeční ráno, 90. To není jenom číslo, zvláště když 90 slaví muž, který dokázal spojit poezii, divadlo, humor a propojit je s Járou Cimrmanem. Milon Čepelka právě dnes slaví 90. narozeniny a tak si společně připomeneme jeho pozoruhodnou dvojí tvář. Básníka, který se často obrací k vážným tématům, a herce, jehož komediální talent patří k ozdobám divadla Járy Cimrmana. A vydáme se i za dalšími kulturními objevy. V Liberci se vrátíme k někdejším výstavním trhům, k papírovým šatům, k plastovým ušatkám anebo šustákovému baloňáku a podíváme se i do Státní opery v Praze. Tam se už zítra rozezní hudba

0: ze Sweeney Todd, ďábelského lazebníka z Fleet Street. Tak za malý okamžik nabídneme rozhovor s dirigentkou Anou Pozidis.
1: Určitě vás potěší nahrávka jazzového orchestru Československého rozhlasu v Praze s Kamelem Hálou a nebo hudba Antonína Dvořáka a taky Johna Williamse. Začneme ale Karlem Filipem Emanuelem Bachem, Gly Incognity Amandy Nebajer a část symfonie pro smyčcové nástroje.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vltava ve středu 23. září. Tohle byl Karl Philipp Emanuel Bach.
1: Opera Národního divadla a státní opery už zítra zahájí novou sezónu a bude to jedním z nejvýznamnějších děl Stefana Sondheima, muzikálovým thrillerem Sweeney Todd, to ďábelský lazebník z Fleet Street.
0: Vypráví o londýnském lazebníkovi Benjaminu Barkerovi, který se po letech nespravedlivého věznění vrací pod novým jménem, aby se pomstila.
1: A novou inscenaci ve státní opeře v Praze připravil režisér Martin Čičvák. Publicista Daniel Jäger si k mikrofonu pozval dirigentku Anu Pozides.
2: Jsou tam výstupy, které jsou jako úplně jasně moderní nebo prostě do muzikálu, a jsou tam výstupy, které jsou úplně jasně operní, takže já si tam najdu obojí, obojí mám ráda a obojí mě moc baví.
3: Sondheimova partitura je mimořádně propracovaná, využívá leitmotivy, bohatou orchestrální barevnost i prudké dramatické zvraty. Co je na ní z dirigentského hlediska nejnáročnější?
2: No, asi ta jako rytmická struktura toho díla, protože ta je opravdu hodně specifická, strašně zvláštním způsobem jako s tím rytmem pracuje, využívá ty různý rytmický prostě jako strukturky, které jsou skvělý, ale opravdu jsou hodně jako netradiční, občas možná trošku připomínající Bernsteina, ale jako občas, jinak má svůj specifický hudební jazyk. A pak samozřejmě právě to, aby jsme k tomu nepřistupovali k jako klasickému opernímu dílu, aby to opravdu mělo i z toho světa kousek a aby to bylo takový, já jsem říkala, jako odlehčený, trošičku, když budu říkat, s nadsázkou po dvou skleničkách červeného vína.
3: Dílo se uvádí v českém překladu Hany Novákové. Nakolik bylo nutné přizpůsobit frázování a rytmus českému textu a podařilo se přitom zachovat přirozenost Sondheimovy hudební řeči?
2: To byla docela jako těžká záležitost, docela oříšek pro nás. Nicméně já musím teda vypíchnout, že ten překlad je velice dobrý, jo, protože já občas na muzikál zajdu a vím, že to není úplně pravidlem, že by do té češtiny to bylo hezky přeložený, protože je to samozřejmě velice náročný. Ale tenhle ten překlad je opravdu moc hezký, moc fajn, ale samozřejmě ta hudba je napsaná na angličtinu, na anglický tok řeči, na anglický fóry a tím pádem i rytmické hodnoty, takže jsme to párkrát upravovali tak, aby jsme nezasáhli do textu, ale aby ta hudba dávala s češtinou jako smysl.
3: Jak vnímáte samotný příběh?
2: No, já teda nebudu úplně prozrazovat pointu, ale mě na tom strašně baví to, že se tam vlastně snoubějí tři takový jako plochy. Jedna je opravdu hororová. Já si myslím, že třeba pro někoho to může být fakt jako strašidelný, což je fajn, to je samozřejmě zábavný. Potom je tam britský humor a ten já miluju, takže jako ideálně, myslím si, že opravdu tam se člověk může hodně zasmát a i jako si odpočinout. A ta třetí je, že přes tohleto všechno, jako vlastně přes takovou satiru, tam je spoustu opravdu hodně hlubokých pravých emocí všech těch hlavních protagonistů a myslím si, že divákovi se dobře pomocí režie Martina Čičváka podaří ponořit se do citů těch hlavních postav a prožít je s náma.
3: Na koho zpěvců byste ráda upozornila?
2: No, my máme jako opravdu výjimečný cast, jo, to se nebojím takhle říct a ťukám to samozřejmě, ale všichni jsou skvělí a ráda bych upozornila možná vlastně na všechny tři, dvě hlavní postavy krát tři, což je Adam Plachetka, Barbora Perná, Tamara Morozová, Lucie Hájková, Jiří Hájek a Aleš Jenis. Opravdu stojí za to přijít víckrát, protože každý je jedinečný jako v něčem jiném.
3: Režisér Martin Čičvák akcentuje prý lidský rozměr příběhu a inscenace pracuje také s živým ilustrátorem, jehož kresby vznikají přímo na jevišti. Jak hudební nastudování komunikuje s touto výraznou scénickou koncepcí?
2: To je hrozně zajímavá otázka, jo. Vlastně upřímně řečeno, jako hudební nastudování úplně s touhle koncepcí nepracuje, protože je to, dejme tomu, oddělená složka, ale pro mě vlastně je docela výzva se na to nekoukat, když se potřebuji třeba koukat do not nebo na zpěváky, protože je to jako pro mě hrozně poutavý. A je zajímavý, že vždycky je to jiný, že jo, protože je to v reálném čase, je to taky živý umění, stejně jako my zahrajeme vždycky trošku jinak, tak i pan ilustrátor nakreslí vždycky něco jiného. Takže pro mě je to spíš jako úplně nový rozměr zase toho díla, který jsem předtím nikdy neviděla a musím se krotit, aby dávala pozor na to, na co mám.
0: dirigentka Anna Pozidis, představila hudební nastudování Zvona Heimova muzikálového thrilleru Svíny Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Nová inscenace má premiéru zítra ve Státní opeře v Praze.
1: Panelová sídliště, to jsou jedny z nejvýraznějších obrazů českého města 20. století. Docela často se na paneláky díváme jako na symbol šedé architektury, uniformity a socialistické výstavby. Máme pro vás novou sérii od Vladimíra 518. Nazvali ji Betonový lidi. A malou ukázku pro vás budeme mít za chvilku.

0: Koncertino Praha slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

0: Mance pro housle a orchestr, Reinholda Kliéra, Pražský komorní orchestr a Josef Suk v 7 hodin téměř 23 minut.
1: Jak se formovala česká sídliště, jak na nich rostla oficiální, ale i neoficiální kultura, tak o tom je nová série Českého rozhlasu Vltava a nese název Betonoví lidi.
0: Připravil je hudebník, vizuální umělec a milovník architektury Vladimír 518.
1: Tak si pojďme poslechnout malou ukázku z první epizody.
2: Utopie je krásná, když jako ji předvedete, že jo? Ale nesmíte si myslet, že to tak opravdu bude. Sorry.
3: Zdeněk Helcel je architekt a urbanista, mimo jiné i spoluautor sídliště Nový Barrandov na Praze 5.
2: Ty sídliště neslo, že to byly kompozice. A byla to abstraktní kompozice a nikoliv město, který teda my jsme se tam snažili dostat do toho Barrandova.
3: Byla by chyba spojovat vznik prvních panelových domů jen s východním blokem Evropy. První experimenty se systémy železobetonových prefabrikátů probíhaly už v meziválečném období. Například v Nizozemí, Německu nebo ve Francii. U nás byl jednou ze zásadních osobností počátku prefabrikace architekt Karel Janů, který vzešel z progresivní architektonické skupiny, zkráceně PAS.
2: Karel Janů napsal nějak na konci války knihu Socialistické budování s takovýmhle jako strašidelným názvem. Jo. Karel Janů byl vizionář, šarmér. No a on měl teda jako jednu krásnou a takovou svůdnou myšlenku, že to stavebnictví je zastaralý. A teď vedle toho on říkal, a tamhle máte toho Forda, jo, a tamhle máte ty pásové výroby, jak to z toho krásně leze a nemá to žádný problém. Takže sprefabrikujou to, zprůmyslněj. Navíc to ještě projektovali ty architekti, že s těma lulkama v nějakých těch podkrojích a přitom si to vyžadovalo vědu. Takže vytvořili stavební závody, všechny ty firmy, které se jmenovaly Okurka, Řezníček a tamhle stavěli, tak se staly stavebními závody českými. Centralizovali, aby konečně to nedělali blbě, nejbrž to dělali dobře, že jo. A šéfem toho všeho byl ten Karel Janů. A těch projekťáků byl ten Kohn, který posléze vytvořil studijní a typizační ústav, kde ty vědci v těch bílejch pláštích, jo, to pěkně budou vědecky dělat, protože budou zjevovat tu pravdu, pravou. Jo.
1: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště. Kultura, co na nich vyrostla.
0: To byla ochutnávka z nové série Betonoví lidi, kterou připravil Vladimír 518. První díl si můžete poslechnout ve vysílání dnes po 17. hodině a postupně se celá série objeví i v aplikaci Můj rozhlas, kde už teď najdete i první díl.
1: Poslechněte si a navíc ještě přijďte taky do ubytovny Kupa v Praze. Pozvat vás můžeme na živou debatu v rámci Dne architektury. Odehraje se přesně za 14 dnů, tedy 7. října právě v restauraci ubytovny Kupa v Praze na Jižním městě. Tam vystoupí Vladimír 518, ale taky architekt a urbanista, kterého jsme slyšeli v ukázce, Zdeněk Helcl a reper Orion. Víc informací už teď najdete taky na našem webu a na sociálních sítích Vltavy a Dne architektury.

0: Kamil Hála, skladatel, aranžér a taky dirigent, který výrazně ovlivnil podobu českého big bandového jazzu. Tady roku 1992 vede jazzový orchestr Československého rozhlasu a už samotný název skladby Tep napověděl, že šlo hlavně o rytmus a taky o puls. Je 7 hodin 30 minut, dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dálniční známky v Česku se od příštího roku nejspíš nezdraží. Poslanci dnes mají schvalovat novelu, která ruší pravidelnou valorizaci jejich ceny. K jejímu zrušení se vláda zavázala v programovém prohlášení. Opozice s návrhem nesouhlasí a upozorňuje, že státu můžou chybět peníze na dopravu. Před 110 lety se narodil Karel Kuttl Vašer, nejúspěšnější český pilot v britském královském letectvu. Za druhé světové války v barvách RAF sestřelil 18 nepřátelských letadel a další dvě zneškodnili ještě předtím pod francouzskou vlajkou. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi sdělil zvláštnímu americkému zmocněnci Steveu Witkoffovi podmínky Teheránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na iránská státní média. Mezi podmínky patří okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených iránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Ode dneška na 2 týdny bude na Masarykově náměstí v Ostravě k vidění fotografická výstava o Václavu Havlovi. Jde o součást multižánrového festivalu Havel 90 a do projektu se zapojilo skoro 20 kulturních institucí a škol ve městě. Program postupně nabídne také literární čtení, diskuze nebo koncerty a divadlo. A čekejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno se mohou ojediněle držet mlhy anebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9 a na Šumavě až 12. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Jeden televizní festival, jeden seriálový festival a několik hudebních festivalů. Přesně tohle nabízí Kultura 23. zářijový den. 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha vrcholí závěrečným koncertem. V Rudolfinu v Praze zahraje Česká filharmonie, a to pod taktovkou hongkongské dirigentky Elim Chan.
2: Už jsme informovali o tom, že více než 30 seriálů z různých evropských zemí nabídne v příštích dnech Brno. Začíná tam festival televizní a seriálové tvorby Seriál Killera.
1: Divadlo města Ústí nad Labem uvede představení Chyba. Tahle inscenace vznikne přímo na jevišti a současně bude mít jak premiéru, tak derniéru.
2: Dvě přední česká smyčcová kvarteta spojí své síly v pražské městské knihovně. Bude to Cemlinského a Benevicovo kvarteto.
1: A v pražském obecním domě začíná mezinárodní televizní festival Zlatá Praha. Přehlídka televizních pořadů věnovaných muzice, tanci i divadlu potrvá do soboty.

0: Milwaukee Symphony Orchestra se Zdeňkem Mácalem a část České světy pro orchestr Antonína Dvořáka.
1: Míříme na sever. Prodávané výrobky i tehdejší architekturu libereckých výstavních trhů si teď můžeme prohlédnout v Liberci. Kromě původní expozice v Severočeském muzeu se výstava rozšířila také do Technického muzea a do BG klubu.
0: Jednotlivé expozice připomínají výročí této události, na kterou se jednou za rok sjížděli lidé z celého Československa.
2: Tohto roku už po 23. raz privítali liberecké trhy svojich návštěvníků. Heslom libereckých trhů je zvyšovat úroveň bývania a obliekania.
3: LVT neboli liberecké výstavní trhy. Letos by oslavili 70. narozeniny. V 60. letech začaly lámat rekordy návštěvnosti. Zákazníky, kromě látek z Tyby nebo výrobků značky Plastima, tlákaly taky koncerty tehdejších hudebních hvězd.
4: Na to máme ještě čas.
5: Je to připomínka té klasické domácí elektroniky, gramofon, magnetofon, fototechnika, třeba horské sluníčko, což je takový předmět, který už se v dnešních domácnostech vůbec nevidí.
3: Říká Jiří Konvalinka z Technického muzea v Liberci. Právě tam uvidí návštěvníci některé výrobky, které se dříve na libereckých trzích prodávaly.
5: Liberecké výstavní trhy nebyla pouze móda a bižutérie, bylo to trh všeho spotřebního zboží. My se tady snažíme všechny ty kapitoly nebo komodity, včetně turistických potřeb, průmyslových předmětů, nábytku, tak všechny tyhle ty druhy zboží, které se na libereckých výstavních trzích objevovaly, se snažíme zde představit.
3: Výstava v Technickém muzeu nese název Tady to bylo a navazuje na výstavu v Severočeském muzeu pojmenovanou Všechno, co jsme chtěli. Tam lidé uvidí třeba tehdy oblíbené plastové ošatky nebo mixéry.
6: Do domácnosti bychom mohli vidět například tyto šaty, které jsou světinovými vzory, velice jednoduše střižené v té krásné linii 60. let, to znamená kratunké mini.
3: Říká jedna ze dvou kurátorek Petra Šťovíčková.
6: A pak tady máme takovou raritu a to jsou papírové šaty. Oni takhle vypadají na tom ramínku jako taková zástěrka, kterou jste si mohli upravit právě pouze nůžkami podle toho, jak byste potřebovali mít tu délku.
7: Jednou z prvních částí výstavy, která je taková do očí bijící, je výstavka oděvů. Tak co tady máme za kousky?
8: To se vlastně nejvíce obdivovalo a nabízelo na libereckých výstavních trzích v těch 60. a 70. letech.
3: Popisuje druhá kurátorka Kristýna Rosmanová.
8: Jsme se vlastně nechali inspirovat aranžemi, těmi instalacemi původními, které jsme nalezli při rešerších. Ty rozestavěné figuríny, na nich můžeme vidět, jak vynikají ty syntetické materiály, které vlastně tehdy v těch 60. letech hlavně vládly.
3: O architektuře libereckých trhů vypráví poslední část výstavy, a to v BG klubu naproti Severočeskému muzeu, vysvětluje Luděk Lukuvka z Dokumentačního centra architektury.
9: Převaha těch fotografií je pavilon F, jediný dochovaný pavilon architekta Miroslava Masáka, a to je to místo, kde teďka stojíme, byť výrazně přestavěné. Když se na to zpětně podíváme dneska, tak ta architektura byla docela zajímavá, což dokládá právě tady ten Masákův pavilon. Jehož vchod byl třeba původně na boku téhle stavby. Ty liberecké výstavní trhy zabíraly poměrně velký prostor a různě se to v čase měnilo. Takže tady to je vlastně v pozadí tržní náměstí a je to místo, kde později byl liberecký bazén.
3: Části výstavy v BG klubu a Severočeském muzeu budou k vidění do začátku listopadu. Výstava v Technickém muzeu potrvá do 4. října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Petr Lipa s Milanem Mlasicou u nás na Vltavě v ranní mozaice v 7 hodin 43 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A máme tu s Františkem jednu velkou gratulaci. Přestože se na jeviště ostýchal, tak už téměř 60 let je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka, který patří k zakládajícím členům tohoto souboru.
0: Není ale jenom hercem, celý život se totiž cítí být především básníkem.
2: A rodák z Pohoří u Opočna právě dnes slaví 90. narozeniny. Všechno nejlepší, pane Čepelko.
3: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
4: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
5: Že Miloně Čepelku Cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
6: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
7: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
5: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z Vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
4: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímo nepostřelí naši krásnou vilu, přinejmenším, že mě někam odvedou, odvezou.
5: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel. Začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
4: Takový mír a pohoda tu vane. Co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
5: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

hrdý východočech s přezdívkou Zlatý Slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Anna-Sophie Mutter z Los Angeles Recording Arts Orchestra a John Williams se skladba na téma hudby z filmu Hvězdné války Imperium vrací úder. 10 minut před 8 posloucháte Vltavu.
1: Vizitka.
2: Praha na státní svátek, který už v pondělí ožije multižánrovým městským festivalem Poznej Vltavu, a do vizitky přijde jeho šéfka Kristýna Kočová.
0: Na státní svátek, který 28. září rozproudí dění podél řeky od Nového Dvoreckého mostu až po Podbabu a představí Vltavu jako významnou součást identity Prahy.
2: Co může městu přinést, když začne kulturu vnímat jako důležitou součást svého rozvoje? I na to Kristýna Kočová odpoví ve vizitce po 10. dopoledne.

0: Michala Petry, Mahane Sfahány a část sonáty Arcangela Corelliho.
1: A přidám ještě jedno jméno, Tereza Riedl-Bauchová. Je to básnířka, překladatelka, literární historička a pro nás celý tento týden vybírá poezii.
2: Básnění.
3: Autorkou básně, kterou jsem vybrala, je Joyce Mansour, egypťanka ze židovské rodiny, narozená v Anglii a žijící ve Francii, či přesněji mezi Paříží a Káhirou. Psala ve francouzštině, její tvorba vznikla v průběhu druhé poloviny 20. století a je spjatá se surrealismem. Převažují u ní erotické básně, typické až živočišností, což už mi není úplně blízké. Vybraná báseň, která nemá název, je v podstatě dost klasická a vychází z tradičních motivů. Vášeň zde má existenciální rozměr, nachází se v blízkosti smrti a je čistá. Joyce Mansour. Rýžová pole svlažená přesládlou chutí soumraku se chvějí. A to je noc. A když tvé pohlaví roste, chvějí se také pozlacené stromy, které vyplňují mé šílenství. Žíznicí poušť se celá třese, oddává se větrům a mrtvý bdí. Vzrušeně se oddávám tvým rtům. Má duše sevřená v dlani hledá pastýře.
1: Báseň surrealistické básnířky Joyce Mansourové v překladu Erika Lukavského vybrala překladatelka, literární historička Tereza Riedl-Bauchová.
0: Festival Dvořákova Praha čeká závěrečný koncert, i o tom budeme ještě mluvit. Za 5 minut bude 8.

0: Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat má od začátku příštího roku. Plně funkční technický systém k němu ale bude pravděpodobně až od poloviny roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracující s dětmi. Bez digitalizace by to ale znamenalo pro instituce spoustu byrokracie.
1: Ten návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím a v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci.
0: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě.
2: Mluvčí soudu Gabriela Tomíčková uvedla, že nelze předem vyloučit, že nejvyšší soud dovolání vyhoví a případně zruší napadená rozhodnutí.
3: Přerušení výkonu trestu však nepředjímá výsledek dovolacího řízení ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení. Následně se bude nejvyšší soud věnovat věcnému posouzení podaných dovolání.
2: Magdalenin advokát Jaroslav Fenik rozhodnutí soudu přivítal.
4: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
2: Irenin advokát David Uhlíř rozhodnutí zatím nekomentoval. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Vrchní soud v Praze je na konci června za vraždu Šifra odsoudil na 9 a 12 let vězení. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho pokyn a čekali, že jeho tělo po smrti zmizí. Martin Štorkán a Vít Kubant, Český rozhlas.
0: Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat. Kritizují škrty a výpadky z příjmů z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Odbory varují před propouštěním nebo omezením regionálního zpravodajství. Vláda tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit.
5: Zaměstnanci France Television přeruší vysílání od 14 hodin do půlnoci. Odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Podle ředitelky televize Delphine Ernotové by škrty dopadly například na původní tvorbu. Řekla Ernotová rozhlasové stanici RTL. Podle ředitelky hrozí, že zahraniční streamovací platformy nahradí francouzské seriály a filmy. Odbory taky varují před dalším propouštěním. Už letos televize zrušila 250 pracovních míst. Vláda před 4 lety zrušila televizní poplatek. Od té doby o rozpočtu televize každý rok rozhoduje parlament. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha dnes čeká závěrečný koncert. V pražském Rudolfínu zahraje Česká filharmonie, a to pod taktovkou jedné z nejznámějších ženských dirigentek Elim Cham z Hongkongu.
6: Solistou bude miláček pražského publika a miláček Dvořákovy Prahy, houslista Gil Shám, který přednese Prokofjevův houslový koncert.
7: Říká ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon.
6: Celý tento koncert uzavře dílo, které já mám obzvláště rád a které dává vlastně České filharmonii obrovský prostor k demonstraci svých schopností, což je Stravinského Ptákohnivák.
7: Akademie klasické hudby pak v rámci závěrečného koncertu ohlásí jméno letošního laureáta ceny Antonína Dvořáka. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí. Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno se mohou ojediněle držet mlhy anebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9, na Šumavě až 12. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré středeční ráno, přijměte od nás pozvání na takové jedno malé filmové a hudební putování. Už po čtvrté se vrací přehlídka Tady Vary. Během sezóny nabídne každý měsíc jeden výrazný domácí anebo zahraniční film, co přinese ročník 2026 a 2027 a čím ho zahájí, tak na to se zeptáme hlavního dramaturga Karlovarského festivalu Karla Ocha. Potom zamíříme do Aljašské divočiny za Bredem Pittem a jeho psím parťákem v dobrodružném dramatu nazvaném V srdci divočiny. No a připomeneme

0: konci i 20 let přenosů z newyorské metropolitní opery, protože projekt MetLife in HD oslavil výročí mimořádným večerem a jeho nejvýraznější momenty s námi rozebere Helena Havlíková. Máme téměř 6 minut po 8, tak přejeme příjemný poslech.
1: Nachystali jsme taky spoustu hudby z klasiky a jazzu, Ludvíka van Beethovena a Freiburský barokní orchestr, Luise Andriessena nebo César Franka. Teď hraje Royal Philharmonic Orchestra v nahrávce s Rudolfem Firkušným.
2: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: César Franck, část symfonické variace pro klavír a orchestr v 8 hodin a 10 minut.
1: Jeden večer, jeden film a desítky kin po celém Česku. Projekt Tady Vary vstupuje do své čtvrté sezóny a od září do jara potom nabídne každý měsíc jeden výrazný titul domácí anebo světové kinematografie.
0: A začíná na Slovensku. Podle čeho se filmy do přehlídky vybírají a co přinese ročník 2026-27?
1: Na to se redaktor Tomáš Pilát ptal hlavního dramaturga Karlovarského filmového festivalu Karla Ocha.
2: Tak jako v předchozích letech se snažíme společně s distributory vybrat ten asi nejsilnější titul daného měsíce. Letos máme celou řadu oceněných filmů z velkých festivalů. Ve vší skromnosti mezi ně počítám i Karlovarský festival, protože začínáme filmem Martiny Buchelové Milovník, ne bojovník, což je film, který vyhrál hlavní cenu v soutěžní sekci Proxima. A my doufáme, že tady ten svěží, mladý, neobyčejný film nadchne diváky po celé České republice v těch 77 kinech, tak jak nadchl nás a nadchl diváky v Karlových.
3: Ten titul byl vybrán ještě před tím, než vyhrál soutěž Proxima ten snímek, anebo až poté?
2: My v podstatě tu dramaturgii finišujeme v okamžiku, kdy už je Karlovarský festival skončený, ale myslím si, že samotná cena nebyla určujícím faktorem výběru. Byla to spíš ta příznivá odezva diváků na Karlovarském festivalu, která nás velice příjemně, neřekl bych překvapila, ale v podstatě i nadchla, protože jsme doufali a čekali, že film zaznamená úspěch u diváků, zejména mladých, ale to, že bude takhle ceněn a oblíben napříč věkovými skupinami, tak to nás skutečně nadchlo a samotná cena už byla takový spíš opravdu jako bonek nebo jako třešnička na dortu.
3: Slovenské filmy obecně na Karlovarském festivalu budovaly. Znamená to, že slovenská kinematografie na tom je dobře?
2: Já myslím, že ano, slovenská kinematografie přináší celou řadu velmi zajímavých, zejména debutů. My jsme nedávno s kolegou Ivem Andelem, který vede distribuční společnost Aerofilms, dali velmi spontánně a velmi rychle dohromady seznam nějakých 5-6 velmi talentovaných mladých slovenských režisérek, mezi kterými samozřejmě neoddiskutovatelně vede prim Tereza Nvotová, která zaznamená velký úspěch se svým otcem na loňském festivalu v Benátkách. A myslím, že se tam rodí jedna velice, velice sympatická a silná generace tvůrkyň a tvůrců, jejichž filmy mají úspěchy v zahraničí.
3: Pojďme k dalším titulům, jak jste říkal, jedním z nejsilnějších v tom, kterém měsíce.
2: Hned v říjnu se dostane na Zlatou palmu letošního Cannes, a sice Fjord Christiana Mungiu, film naprosto uchvatný, který sbírá úspěchy na všech festivalech, kde se od Cannes objevil, včetně Karlovarského. Já jsem se s Christianem několikrát potkal už od Cannes a musím říct, že mě je nesmírně sympatické, jak tento už vlastně proslulý tvůrce ten film doprovází všude, kde se promítá, velice trpělivě odpovídá na otázky a myslím, že směřuje k okamžiku, který by mohl pro něj znamenat i nějaký typ úspěchu v té sezóně, která vrcholí Oscary. Myslím, že o něm ještě uslyšíme. Měsíc na to přijde do Tady Vary projekt Divoký kůň 9, což je nový snímek proslulého tvůrce Martina McDonagha, který měl světovou premiéru na nedávno skončeném festivalu v Benátkách. Tady to satirická komedie, odhrávající se v roce 1973 na Velikonočních ostrovech. Je úžasná v mnoha směrech, ale to nejkrásnější na ní je, myslím, herecký výkon Johna Malkoviče, který po zásluze porota v Benátkách ocenila cenou. Nedivil bych se, kdyby John Malkovič byl za tento film nominován na Oscara. Měsíc na to budou moci diváci Tady Vary zhlédnout další skvělý herecký výkon, a sice kolegy Johna Malkoviče Pedro Pascala v novém snímku Tony Gilroye Behemoth, což je film, který se odehrává v prostředí vážné hudby, v prostředí orchestru, který nahrává filmovou hudbu, a sám Pedro Pascal v něm stvárnil takovou částečně kontroverzní charismatickou postavu violončelisty, kterému se v životě uděje celá řada velice dramatických věcí. Tony Gilroy mimo jiné je známý jako autor filmu Michael Clayton, takového toho právnického dramatu s Georgem Clooneym. Posledním snímkem první části sezóny Tady Vary je film, který měl premiéru už v lednu na festivalu Sundance, později byl hrán v hlavní soutěži Berlinále, jmenuje se Josephine, a zdobí další skvělý herecký výkon, a sice Channinga Tatuma, proslulého amerického herce. Je to takové velmi sugestivní drama, které zobrazuje velmi šokující událost, která se stane v životě holčičky, která je vlastně dcerou postavy hrající Channinga Tatuma. Je to film, který, myslím, velice přesně dokládá to, o co se snažíme v Tady Vary. Je to film, který je velice odlišný od ostatních tím, jak je velice chytře zkonstruován a natočen, ale zároveň nerezignuje na jistou diváckou příznivost a vstřícnost.
3: Čtvrtý ročník přehlídky Tady Vary. Přehlídka se už je tedy zřejmě usadila napevno do kalendáře přehlídek u nás v Česku. Chystáte do dalších let nějaké změny nebo inovace?
2: Zatím v tuto chvíli nechystáme žádné změny ani inovace. My jsme rádi, že se přehlídka za ty tři ročníky tak pěkně ujala, o čem svědčí i meziroční nárůsty nejen předplatného, ale zejména kin, které participují na projektu. Letos je to hned 70 kin, což je číslo, které nám dělá velkou radost.
1: Pochvaluje si hlavní dramaturg přehlídky Tady Vary Karel Och. Čtvrtý ročník festivalu zahájí debut režisérky a scénáristky Martiny Buchelové Milovník ne bojovník.
0: Brad Pitt se představuje v hlavní roli dobrodružného dramatu V srdci divočiny. Novinku, která právě vstupuje do českých kin, za okamžik zhodnotí filmová publicistka Alice Aronová.

0: Kapela Dunaj s Janou Vébrovou, mimochodem Dunaj chystá turné ke 40 letům. Taky si o tom budeme příští týden v pátek povídat po 9. hodině tady v Ranní mozaice.
1: Členové kapely Dunaj za námi přijdou přímo do Ranní mozaiky do studia. Teď ale do studia dorazila filmová publicistka Alice Aaronová. Alice, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: No, my spolu budeme teď mluvit o dobrodružném dramatu V srdci divočiny. A to mě velmi zajímá, protože hlavní role se ujal Brad Pitt. Tak, co nás čeká za příběh?
2: Nejen hlavní role, on je i spoluproducentem filmu, takže velmi stálo o to si tento snímek natočit. A my vlastně sledujeme hlavního hrdinu, což je penzionovaný voják, který se svým psem, což je německý ovčák, je vlastně, ten pes je také rovněž válečný veterán, jako jeho majitel, spolu se vydávají na výlet do takové té divoké aljašské přírody. A zpočátku to vypadá na idylickou výpravu v překrásných nedočených horách a postupem času se to proměňuje v holý boj o život, když hlavní hrdina dostane v letadle při řízení infarkt a havaruje. Takže muž a pes, kteří již přežili útrapy války v Afghánistánu, můžou se na sebe 100% spolehnout, ale zda zvládnou spolu zdolat nástrahy aljašské divočiny, prostor bez lidí, s medvědy a dalšími riziky, tak to divák už uvidí.
0: Bradu Pittovi je 62.
1: No tomu se nechce věřit.
0: Nechce se tomu věřit.
2: Stále charismatický.
0: Jak hodnotíte, Alice, jeho herecký výkon?
2: Tak já bych jenom připomněla, že opravdu Oscarový Brad Pitt, on nám zraje. Jenom tady řeknu poslední tři výrazné role z poslední doby. Tenkrát v Hollywoodu, Babylon, F1. Tak to je prostě, mám pocit, že není co dodat. Takže on i ten film, který dneska recenzuji, musím říct, že je ve výsledku průměrný. Ale díky právě jeho uvěřitelnému hereckému výkonu toho drsného, syrového chlapa, taková je jeho postava, je přesvědčivý. A ještě bych zde jenom doplnila citaci režiséra snímku, který o scénáři kameromna Alexandra řekl, cituji: "Když budu upřímný, scénář mě rozplakal. Scénář v jistém smyslu připomíná symfonickou báseň. Vlastně je strohý, jen chlap se psem, hory, katastrofy a vítězství. Příběh připomíná studii lidského srdce, jeho zármutku a uzdravování. Prostě jsem to musel natočit." Konec citace. A já mám pocit, že to právě musel natočit i Brad Pitt, naštěstí.
1: A jak dobře Bradu Pittovi sekunduje jeho čtyřnohý herecký partner? Kolik psů se vlastně v té hlavní psí roli vystřídalo?
2: To je dobrá otázka. Vlastně divák, když se dočká závěrečných titulků, tak tam si přečte, že se vystřídali postupně 4 různí psy. Ale tu hlavní roli, pokud to můžeme tak označit, protože to psí role, zvířecí roli, si zahrál právě německý ovčák Uber a on původně patřil novozélandskému horskému záchranáři. A opravdu klobouk dolů, on je dobrým parťákem, já bych řekla rovnocenným partnerem hlavního hrdiny. On vlastně, tam jsou velmi silné scény, kdy on trpí nočními můrami, stresovou poruchou, což v případě psů, já jsem třeba vůbec netušila, že je vlastně toto možné. A hlavního hrdinu a psa čeká tedy, jak jsem říkala, řada útrap, taková ta velmi silná konfrontace s přírodou, v nespoutané, ale nádherné přírodě.
0: Když jsme tady v divoké přírodě Aljašky, tak jak dopadl film po té vizuální stránce?
2: Tak tam nutno říct, že to není Aljaška. Filmaři si vypomohli a natočili to na Novém Zélandu, ale to nevadí. Protože prostě potřebovali divokou přírodu, potřebovali ledovce, tak vlastně se vypravili na Nový Zéland, kde mimochodem jsou i výborné pobídky, teďka myslím daňové, takže řada štábů zde točí. A i přesto prý tato část přírody byla těžko přístupný terén, takže štáb se musel dopravovat vrtulníky a tam ještě nutno podotknout, že většinu náročných scén těch kaskaderských kousků Brad Pitt zvládl bez dabléra, což je pro mě opravdu v jeho věku, jak už zaznělo, 60+, obdivuhodné. A to, co vlastně kromě hereckého výkonu je právě ten film dobře natočen, to je formálně čistě natočená příroda, její fascinující i stinné stránky, ještě bych jenom řekla jméno oscarového kameramana Maura Fiore, který je podepsán pod tímto filmem. Takže pokud diváci se vypraví do kina, tak film je čistá žánrovka. Opravdu nečekejte žádnou složitou psychologii postav, nečekejte ani existenciální drama. Je to film založený na obrazové koncepci a výkonu, jak už jsem říkala, skvělého Brada Pitta.
1: Víte co, Alice, těch denodenních dramat prožíváme celou řadu. Já si myslím, že možná právě tohle může být dobrý důvod, proč se v kině zastavit.
2: Já jsem přemýšlela, že to ještě film samozřejmě pro milovníky psů, protože opravdu, jak jsme si říkali, psí hrdina zde hraje výborně. A to, co mě připomínal tento film, že každý herec má touhu jednou za život si natočit takovéto monodrama, kdy nesleze z filmového plátna. A také to drama o přežití. A mě napadl film s Robertem Redfordem Vše je ztraceno z roku 2013, kde vlastně zase on tam hrál Redford starého mořského vlka, který je osamocen na moři, snaží se na své jachtě přežít, snaží se ustát sérii katastrof, které musí čelit. Takže vlastně pro milovníky těchto monodramát s uznávanými herci je i V srdci divočiny a jak zaznělo tentokrát Brett ve spárech Živelné Aljašky a ještě poslední slovíčko, krásná metráž 101 minut.
0: Dodává Alice Aronová, děkujeme za hodnocení, mějte se hezky.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Fabio Biondi a Europa Galante v části koncertu pro husle a další nástroje Antonia Vivaldiho. Těsně před 8:30 na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Kde končí současné umění a kde začíná design? A dá se dnes vůbec mezi těmito dvěma světy vést jasná hranice? Právě na jejich rozostřeném pomezí se bude pohybovat dnešní Art Guide s výtvarným publicistou a také spolupracovníkem Vltavy Matějem Forejtem. Zajděte do Centra pro současné umění na pražské Strossmayerovo náměstí.
0: Přijdou taky umělkyně a fotografka Lenka Glisníková, která vedle vlastní konceptuální tvorby pracuje v oblasti užité fotografie, a sochař Tadeáš Podradský, který dlouhodobě zkoumá vztah sochařství a designu. Debata začíná v 18 hodin a vstup je zdarma.
2: A ještě máme jeden tip, nový český seriál z vězeňského prostředí Oddíl B. Právě dnes v brněnském divadle Husa na provázku zahájí festival Serial Killer. Zúčastní se režisér Jan Prušinovský společně se scénáristou Petrem Kolečkem a přijdou i někteří herci Tadeáš Moravec, Zdeněk Godla nebo Matěj Hádek.
0: Festival potrvá v Brně až do příštího pondělí.

0: Dobré ráno s Vltavou, 9:03, Freiburský barokní orchestr a hudba Ludvika van Beethovena.
1: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.
2: Říká se, že doma není nikdo prorokem a platí to i pro Václava Havla v roce jeho nedožitých 90. U nás o něm stále vedeme nekonečné debaty, ale jak ho vnímají za hranicemi, jak vidí dramatika esejistu a prezidenta umělci, kteří stojí mimo ten malý český rybník.
0: Redaktorka Lucie Němečková oslovila pětici výrazných zahraničních tvůrců z různých generací a kontinentů, pro které je Havel vším, jenom ne zaprášeným portrétem na zdi.
2: A dnes nabídne svůj pohled iránská herečka a režisérka Azadeh Kangarani.
3: Well, the first time that I was really deeply engaged with Václav Havel's work, it was the time that
4: Poprvé jsem se skutečně ponořila do tvorby Václava Havla v době, kdy jsem žila v České republice. Odešla jsem do Prahy studovat v roce 2012, takže jsem bohužel neměla možnost se s ním potkat osobně, protože v prosinci 2011 zemřel. Věděla jsem o něm, že to byla velká osobnost, ale opravdu do hloubky jsem se začala jeho tvorbě věnovat během studia na DAMU. Bylo to v roce 2013 nebo 2014, kdy jsem v knihovně Václava Havla objevila jeho dopis Gustavu Husákovi v překladu do farsí. Byla jsem nadšená z toho, že jsem mohla číst Havla ve svojí mateřštině. Chápala jsem každé Havlovo slovo, protože i já jsem vyrostla v totalitním režimu, i když byl jiného druhu. S textem jsem se úplně ztotožnila. Dokonale vystihl situaci lidí, žijících v totalitě. Za každým detailem se mi vybavila nějaká důvěrně známá zkušenost. I když Havel samozřejmě vycházel z reality československé normalizace 70. let 20. století, dokázal výstižně zachytit život v jakémkoliv totalitním režimu. Byla jsem tak nadšená, že jsem na to téma uspořádala na DAMU pod vedením režisérky Lídy Engelové kulatý stůl. Od té doby jsem s Havlem spojená. Přečetla jsem jeho hry, eseje, hodně jsem taky četla o něm samotném. A můj zájem o jeho tvorbu stále trvá. Letos se mi u příležitosti Havlových nedožitých 90. narozenin podařilo získat podporu klíčových institucí, včetně českých center v Paříži, New Yorku a Praze. Díky této spolupráci jsem iniciovala sérii kulatých stolů a debat, které se zaměřují na reflexi Havlova odkazu pro naši současnost. Zajímalo mě, jak Havlovo poselství uplatnit v dnešním světě. Třeba jak žít dnes v pravdě. Nejde totiž o to vystavit jeho odkaz jako nějaký nedotknutelný exponát do vitríny. Naopak, snažím se o ryze praktický pohled. Jak jeho myšlenky využít v současném politickém klimatu, ať už v takzvaných demokraciích nebo v autoritářských režimech. Všude potřebujeme vědět, jak žít v pravdě. Musíme si znovu uvědomit, co pro nás, jako pro jednotlivce, pravda znamená.
3: Havel is very known in Iran. Havel is known because exactly what I said, because his words
4: Václav Havel je v Iránu známou osobností, protože jeho myšlenky hluboce rezonují se současnou situací tamních obyvatel. Těší se oblibě zejména v intelektuálních kruzích a jeho klíčové texty jsou dostupné v překladech do farsí. Havlovy divadelní hry vyšly v Iránu oficiálně. Některé jeho politické eseje se šíří skrze neoficiální protirežimní nakladatelství. Nevzpomínám si ale, že by se v zemi některá z jeho her přímo inscenovala. Já teď v Evropě a Spojených státech realizuju dva paralelní projekty. Jedním je již zmíněná série kulatých stolů o odkazu Václava Havla a životu v pravdě. První se uskutečnil 4. června v Paříži. Dál bychom měli pokračovat v pražském Doxu, pak v Dublinu, v New Yorku a možná i v dalších městech. Zároveň pracuji na sólové inscenaci inspirované Havlovými dopisy Olze. Spolupracuju na ní s hercem Karlem Hermánkem z divadla Bez zábradlí. Koncem tohoto roku bychom měli mít premiéru v New Yorku a příští rok chceme hrát také v Praze a dalších městech.
2: Univerzální jazyk svobody a divadla, tak to bylo třetí zastavení seriálu Havel světový, který připravila kolegyně Lucie Němečková. Zítra se na českého dramatika a prezidenta podíváme z africké perspektivy. Bude to očima nigerijského režiséra Petrika Jude Oteha.
0: Vybíráme z tvorby swing bandu Ferdinanda Havlíka a Karla Hály, tedy jejich nahrávka.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: tvorba Louise Andriessena. U nás na Vltavě minutu po 8:45.
1: Cyklus přímých přenosů do kin z Metropolitní opery v New Yorku vstoupil do své 20. sezóny a kulaté výročí připomněl v sobotu speciální večer s názvem 20 let Met v kinech, oslava výročí. Nebyl věnovaný jedné jediné inscenaci, ale nejvýraznějším výkonům z bohatého archivu série. A průvodkyní večera byla americká sopranistka Renée Fleming.
0: Více už nám řekne operní publicistka Helena Havlíková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ten jubilejní večer byl retrospektivou 20 let Met Life in HD. Jak na vás působil? Podařilo se vystihnout to nejpodstatnější, co série za 20 let přinesla?
2: Tak za těch 20 let Met odvysílala 182 přenosů. Takže když to tak přepočítáme, znamenalo by to téměř 27 dnů nepřetržitého sledování. Takže vtěsnat je do těch 2,5 hodin, tak to samozřejmě znamenalo velmi, velmi radikální výběr. Met vsadila hlavně na slavné árie, scény a sbory a v podání pěveckých hvězd. A prokládala je se střihy z přestávkových rozhovorů. Tím se ale podle mého názoru vytratily jiné možné pohledy. Třeba pohled dramaturgický. Zejména v posledních letech totiž Met nezůstávala jen u těch divácky atraktivních titulů, ale přenášela i soudobé opery, často takové, které vznikly přímo na její objednávku. No a ten jubilejní sestřih také vlastně nevytěžil to téma škály inscenačních přístupů, od těch tradičních produkcí, jako je třeba Zeffirelliho Bohéma, po aktualizaci typu Lucie di Lammermoor, ta byla přenesená do dnešního amerického takzvaného rezavého pásu. Nechci se pouštět do mimo souvislostí, ale nápadně v tom přenosu chyběly přece jen dva lidé. James Levine, ten dirigoval 20 přenosů, a hlavně Anna Netrebko. Ta zpívala v 15 přenosech, v největším počtu přenosů ze všech hlavních pěveckých protagonistů.
1: A dá se říct, že tahle dramaturgie byla pestrá?
2: No, pestrá byla. Zaznělo 23 ukázek z oper Verdiho, Pucciniho, Rossiniho, Wagnera nebo Strause až po Glasova Achnatona a Catánovou Florencies v Amazonii. Současná opera 21. století tedy chyběla. Nás mohlo mrzet, že nebylo zařazeno nic z přenosu Rusalky z roku 2014 s René Fleming a Piotrem Bečalou. Inscenace se mihla jenom v jednom ze sestřihů ze zákulisí. Z 35 solistů, kteří se do toho jubilejní sestřihu dostali, patří k nejčastějším té celé 20-leté série Piotr Bečala se 14 přenosy, Matthew Polenzani, Joyce DiDonato s 11, Roberto Alagna, Eric Owens. No samozřejmě nechyběly takové hvězdy, jako je Natalie Dessa, Jonas Kaufman, Nadine Sierra, Lise Davidson, no a samozřejmě René Fleming. Těžko z takové přehlídky těch špičkových výkonů vypíchnout jen několik. Mě vlastně nejvíc oslovilo to vědomí, jaký fenomén se z přenosu do Met za těch 20 let stal.
0: A ta přítomnost René Fleming dokázala propojit ten večer v živý příběh?
2: Bylo milé po čase René Fleming vidět alespoň jako průvodkyni, ale dostala vlastně jenom málo prostoru pro jakousi velmi stručnou celkovou bilanci. Sama patří, ano, k nejvýraznějším tvářím přenosů do jubilejního programu byly vybrány dvě její slavné role, Tatiana z Onegina a Maršálka v tom dojemném terčetu z Růžového kavalíra.
1: Přenosy umožňují sledovat pěvce a dění na jevišti v detailech, které divák jinak v hledišti nevidí, ale kamera zároveň určuje, na co se máme dívat. Heleno, ukázal jubilejní večer spíš přednosti tohoto formátu, anebo připomněl i jeho limity?
2: Obojí, ano. Detaily jsou atraktivní, někdy ale jsou až tak extrémní, že řekněme, skoro můžeme hodnotit kvalitu chrupu solistů. To já k zážitku z přenosu opravdu nepotřebuju. Větší limit ale vidím ve zvuku. Met používá samozřejmě desítky mikrofonů, zvukař v reálném čase upravuje vyvážení hlasů a orchestru, ekvalizaci, dozvuk, kompresi. Hlasy znějí ale vůči orchestru výrazněji, než může vytvářet to očekávání, že podobný poměr pěvců nebo ve prospěch pěvců vůči orchestru uslyšíme i v divadle. Jenže to z podstaty akustiky v hledišti není možné. Takže při posuzování inscenací jak v divadle, tak těch přenášených do kina, je dobré na tohle pamatovat.
0: změnily přenosy vztah českého publika k opeře? Můžou i po dvou desítkách let oslovovat nové diváky?
2: Tak z těch přenosů, jak už jsem říkala, se opravdu stal fenomén, který převzala i další divadla. I u nás můžeme chodit například na přenosy z Londýnské královské opery. Znovu je uvádí i Kino 35 francouzského institutu. Vlastně mě překvapuje, že o tyhle produkce, které jsou taky špičkově obsazené a někdy mnohem zajímavější než Met, až takový zájem nepatří, takový zájem není. Ono totiž Met kromě té špičkové kvality uplatňuje tu špičkovou kvalitu i v marketingu. No a třeba, že vstupenky do kina nepatří k nejlevnějším, je zřejmé, že si ty přenosy vytvořily opravdu oddané a stálé publikum.
1: Speciální večer 20 let Met v kinech připomněl dvě desetiletí přenosů z newyorské metropolitní opery. V kině v sobotu nechyběla ani naše spolupracovnice, operní publicistka Helena Havlíková. Heleno, děkujeme. Ještě připomínám, že ta jubilejní sezóna bude pokračovat už 3. října a bude to Mozartovou operou Così fan tutte. Helena Havlíková, děkujeme.
2: Děkuju a spoustu zážitků s operou.

0: pianista Tomáš Víšek ve skladbě Milana Dvořáka Na vlnách. Skladba pro klavír dozněla v 8 hodin 54 minut.
1: Historik umění, kurátor, pedagog, ředitel Umělecko-průmyslového muzea, ale taky muž, který zažil kulturní vzepětí 60. let, normalizaci i listopad 89. Tak to byl Jiří Šetlík. Jeho dcera Michaela o něm napsala knížku Můj táta Jiří Šetlík. A právě Michaela Šetlíková přijde za námi do studia hned po zprávách po 9. hodině.
0: Před 125 lety se na pražském Žižkově ale narodil spisovatel, držitel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert. Vůbec nejstarší dochovaný záznam básníkova hlasu v rozhlasovém archivu pochází z prosince 1937.
1: A my teď máme na platformě Můj rozhlas unikátní možnost poslechnout si ho, a to v pořadu Auditorium.
0: Ve svém teskně laděném projevu tehdy zavzpomínal na osobnosti české vědy, politiky a umění, které v tomto roce odešly. Tady je krátká ukázka.
2: Auditorium. Váš průvodce rozhlasovým archivem.
3: Je to prosté, je to bez patosu, a snad právě proto je to tak dojemné. Prázdný talíř na stole, příbor vedle a prázdná židle přistavená k tabuli, dojedou v srdečné chvíli přivolati prudké a naléhavé vzpomínky na toho, kterého již není. U velikého stolu naší vlast. Mohli jsme včera také prostříti prázdné příbory mnoha velkým lidem našeho národa. Rok, v jehož posledních dnech stojíme, byl pro nás rokem černým. Odcházeli tiše, jeden za druhým, bolest přidávala se k bolesti, smutek k smutku, rána k ráně, až posléze ve dnech zářijových stala se černým katafalkem celá republika, a pozůstali mi všichni její občané. Z průvodu odcházejících prostíráme tu čtyřem největším a nejdražším a již prázdné židle obestřeny jsou smutkem nejtíživějším.
2: Auditorium. Rubriku připravují archiváři a rešeršisté Českého rozhlasu. Auditorium. Poslouchejte nás na Můj rozhlas.cz a sledujte na sociálních sítích. Auditorium.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. V rámci svého posledního dne v New Yorku Pavel navštíví výstavu s desítkami

CNN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už pátým rokem brání ruské agresi. Muzeum města Brna nově lidem zpřístupnilo restaurovaný byt manželů Herdanových z první republiky. Plánuje v něm pořádat prohlídky, přednášky i autorská čtení, která budou vyprávět příběh židovských manželů a samotné architektury bytu. Na obnově funkcionalistického nábytku se 4 roky podíleli i studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně. A čekejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky. Ráno se mohou ojediněle a taky dopoledne ještě držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 14 až 18, v 1000 metrech na horách kolem 9, na Šumavě až 12. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, podzim přichází tiše, rána jsou chladnější, světla pomalu ubývá, léto střídá období, které má tak trochu jiný rytmus. První podzimní den ale nemusí znamenat jenom loučení s létem, je to docela dobrá chvíle zpomalit, rozhlédnout se a podívat se na věci, které mají svůj význam třeba i s takovým lehkým časovým odstupem. Nás čeká jedno malé ohlédnutí v čase. Jiří Šetlík, to byl historik umění, kurátor, pedagog a ředitel umělecko-průmyslového muzea v Praze. Prošel kulturním vzepětím 60. let, prošel normalizací i listopadem 89. Jaký ale byl mimo galerie, mimo přednáškové sály a odborné debaty? Jaký byl doma mezi přáteli a umělci, které celý život obklopovali jeho svět? O svém otci tak vypráví Michaela Šetlíková, jeho dcera, a to v nové knížce Můj táta Jiří Šetlík. A právě Michaela Šetlíková za námi míří do studia.
2: Co zahrajeme mezi 9. a 10. Náš dramaturg Jan Kincl vybral Josefa Haydna, Michaela Breckera nebo Andreju Šulcovou, která z alba Opportunities tuhle hodinu taky zahájí. Přejeme hezké dopoledne.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i necelých 7 minut po 9 dopoledne.
1: Jiří Šetlík patřil k výrazným osobnostem českého výtvarného života druhé poloviny 20. století. Byl to historik umění, kurátor, taky publicista, pedagog, ředitel umělecko-průmyslového muzea a byl u řady důležitých událostí tuzemské kultury.
0: Od 60. let přes období normalizace až po listopad 89 a následné působení ve Spojených státech. O jeho životě teď vypráví jeho dcera Michaela v nově vydané knize Můj táta Jiří Šetlík.
1: A Michaela Šetlíková už je s námi ve studiu. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jiří Šetlík vyrůstal v prostředí plném knih o hudbě výtvarného umění. Jak moc ho formovala rodina?
2: Já si myslím, že velmi, protože můj tatínek byl opravdu z takové té, když to řeknu, hodně nadneseně, byl z elity národa v tom kulturním slova smyslu, protože všichni kolem něj pracovali v kultuře, kromě jeho tatínka, který pracoval teda v chemickém průmyslu, nicméně kulturu obdivoval. A protože bydleli v jedné vile s dědečkem, který byl spolu pořadatelem vily, která byla v Podolí, nebo spolu sponzorem byli, takhle to bych to měla říct. A jeho dědeček byl primárius Českého kvarteta. A ta vila se kvůli tomu stavěla, aby České kvarteto mělo vlastně zkušební prostor a vlastně takovou malou koncertní síň pro sponzory, protože to vlastně fungovalo úplně stejně jako teďka. A takže on byl obklopen tou kulturou, hlavně hudební, ale ta rodina pochopitelně milovala literaturu. Moje babička, tatínkova matka, mluvila 8 jazyky, což potom velmi zúročila i vlastně ve své dlouhodobé práci. Pracovala od roku 1948 v České filharmonii jako její tajemnice. A myslím, že jako obrazy, které byly v té rodině, byly pochopitelně velmi kvalitní, ale můj otec potom šel tou cestou moderního umění, i když původně chtěl studovat vlastně 19. století výtvarné umění.
1: Jiří Šetlík prošel cestu od víry v komunistické ideály až k jejich odmítnutí, označoval to za postupné prozření. Kdy přišel ten rozhodující zlom?
2: Víte co, já to vlastně, myslím si, že v těch 50. letech už, on vždycky říkal, a to bych mu věřila, protože můj otec nelhal, že byl sloučen. On byl vlastně ta mládež levicově zaměřená, jako všichni intelektuálové předváleční a váleční a těsně pováleční. A on byl sloučen do té komunistické strany, kde tedy neprotestoval proti svému sloučení, ale jeho tatínek, což je naprosto absurdní, byl zavřen v 50. letech, jo, a byl obviněn ze špionáže a nevím z čeho všeho. Takže tam byl velký jako problém toho mýho otce. A myslím si, že těma procesama, který byly v 50. letech, tak prozřel. Nicméně on měl ten pocit, jako mnozí, že vlastně tu partaj napraví zvnitřku. Což potom se ukázalo zcela liché, jo, na konci těch 60. let.
0: V 60. letech se stal Jiří Šetlík ředitelem umělecko-průmyslového muzea, psal do novin, zahajoval výstavy, spolupracoval s výtvarníky. Jaké měl tehdy místo na výtvarné scéně?
2: Já myslím, že byl oblíbeným kurátorem a on, myslím, že dost neodmítal nikoho, ať to byl velmi věhlasný umělec, anebo umělec, který začínal. Protože můj otec, a to si myslím, že byla jeho povahová vlastnost, on miloval výtvarné umění, ale hlavně miloval ty lidi, kteří za tím výtvarným uměním byli. Byli to jeho přátelé. Proto vlastně náš byt a náš dům a posléze teďka můj byt, jsme obklopeni jeho přáteli, kteří visí na našich zdech a jak táta vždycky říkal, že si s kamarádama povídá, tak já tomu rozumím, protože já se s nima povídám taky i s mým tátou, který už tady není.
1: Píše se rok 1967, Jiří Šetlík odjíždí do Spojených států amerických, tehdy se tam setkal mimo jiné s Andy Warholem, Milošem Formanem, Ellenem Ginsbergem. Jak na tuhle cestu později vzpomínal?
2: Já myslím, že ho velice ovlivnila. velice ovlivnila, protože mu bylo plus minus 40. Byl na vrcholu takového toho, teďka ty muži přeci jenom zrají později, ale tenkrát to byl opravdu muž na vrcholu svých sil. A přijel do svobodné země, kterou nikdy v životě neviděl, znal ji pochopitelně z literatury. A setkal se s tou Amerikou vlastně v různých situacích a viděl tu zemi v různých odstínech. Viděl ji jako fantastickou svobodnou zemi, ale stejně tak zažil příhodu s jedním mladým mužem, který ho doprovázel. On tam byl na stipendiu Fulbrightově a ten mladý muž s ním jel Greyhoundem, autobusem, kterým táta měl různé přednášky po Spojených státech. A ten muž měl prostřelenou ruku, protože jak mýmu otci sdělil, tak vlastně nechtěl být součástí vietnamské války, ale byl odveden. A najednou ten táta viděl, že ta Amerika není jenom pozitivní, že je taky negativní. Jo? A potom poznal různé sběratele a velice bohaté lidi a lidi úplně obyčejné. On měl to štěstí, že pochopitelně zase část mé rodiny v těch Spojených státech žila, protože mým strýcem byl Rudolf Rkušný, který byl etablovaný v tom zase kulturním světě americkým, takže ten táta tam měl různá setkání, stejně tak výtvarná jako jaksi teda hudební. A protože vy jste mluvila o těch Ginsbergovi a Andy Warholovi a Milošovi Formanovi, táta bydlel v hotelu Chelsea, kde se to všechno vlastně scházelo a dělo. A scházeli se u baru, kde vyprávěli si a myslím, že vypili mnoho alkoholu, ale ten táta tam poznal blíže manžele Mládkovi, u kterých posléze bydlel ve Washingtonu. A myslím si, že to taky pro něj bylo velice důležitý, toto setkání. A pro naši kulturu, protože potom vlastně můj tatínek, se stal kulturním radou ve Spojených státech a Meda Mládková už byla vdovou a stýkali jsme se v tom Washingtonu stále, tak tatínek na ní tlačil a on byl vlastně za tím, že ta sbírka Medy Mládkové přišla do České republiky a do Prahy, protože Meda, která byla milovnicí psů a koček, tak to chtěla vlastně darovat těmto spolkům.
0: My se k dalším tématům s Michaelou Šetlíkovou dostaneme za pár minut. Vzpomínáme na významnou kulturní osobnost, na Jiřího Šetlíka.

0: Zůstáváte s Vltavou minutu po čtvrt na deset ve středu 23. září.
1: A my si stále povídáme s Michaelou Šetlíkovou o jejím otci Jiřím Šetlíkovi, protože Michaela vydala novou knihu, ale on to není jenom portrét historika umění. V té knižce je spousta hudby, jídla, vína, humoru, přátel. Jaký byl Jiří Šetlík jako táta?
2: Jako táta byl úžasný. To musím říct, že jako táta byl naprosto úžasný a on mě vlastně, to bylo takové roztomilé, protože já první knihu v životě, kterou jsem vlastně poznala, bylo Rozmarné léto a Malý princ, protože to mi tatínek četl před spaním, jo. Takže to bylo takový, že mě to někam směrovalo a já asi jsem Rozmarnému létu vůbec nerozuměla, ale viděla jsem tam ty krásné ilustrace. Takže ty se mi hrozně líbily. A potom pochopitelně ti přátelé, což mezi nimi byla taky Daisy Mrázková, která vydávala úžasné dětské knížky, které psala a ilustrovala. A Můj medvěd Flora byl můj nejoblíbenější titul a Moucha Rudolfína a tak dále, tak dále. Nicméně prostě táta se mi opravdu věnoval. A já jsem byla na něm závislá a všichni se smáli vždycky, že jsme jako Pat a Patašon, protože když jsme spolu šli, tak jsme oba dva měli ty nohy do první pozice baletní a tak jsme jako ťapali a to pochopitelně, že i maminka byla bezvadná, ale jako ten táta tam zahrál velice
1: klíčovou
2: roli.
0: Vy jste měla velký přehled o tom, jaký je život Jiřího Šetlíka, hlavně v těch obdobích, kdy to šlo zase trochu dolů v 70. letech, kdy přišel o místo ředitele Umělecko-průmyslového muzea. V 80. letech potom pokračoval v práci navzdory těm omezeným možnostem, zahajoval více či méně utajované výstavy, byl stále v těsném kontaktu s tou výtvarnou scénou. Co si vy odnášíte ze zážitky z té doby?
2: No, určitě to byla doba vlastně pro mě jistě přeplněná společenskými a kulturními událostmi. Ať to bylo jakkoliv na té oficiální scéně, jak už jste řekl, tak vlastně ty soukromé výstavy, soukromá divadelní představení, přátelé, a to musím teda jako podtrhnout, vlastně náš byt a náš dům byl neustále plný návštěv a přátel, protože oni jenom neseděli a nepopíjeli a nepokuřovali, ale také stále pracovali. A tam zase chodila opravdu ta elita těch všech spisovatelů, výtvarníků, vlastně politiků, kteří byli v těch 60. letech u moci a v pozicích a potom už nebyli v pozicích a ti lidé se stále setkávali. A já jsem toho byla součástí, protože v tomto mí rodiče byli velice, musím říct, takový jako otevření a demokratičtí, takže já jsem byla přítomna všem, nebo všem, víceméně všem těm setkáním, takže myslím si, že mě to zase ovlivnilo.
1: Už jsme zmínili, že po roce 1989 dostal Jiří Šetlík nabídku působit jako zahraniční zástupce pro kulturu ve Spojených státech amerických. Vy jste s ním nějaký čas také ve Washingtonu žila. A poté, co se vrátil, tak byl pořád mimořádně aktivní. Učil, psal, přednášel, chystal výstavy. Co ho celý život pohánělo?
2: Jeho povaha. On měl tuto povahu. On měl takovou tu povahu, že vlastně, jak říkala naše babička, říkala, každý den je darovaný, hlavně po 70. A myslím, že tohoto on se držel celý svůj život. Byl možná někdy až jako pracoval příliš a stačil mu krátký spánek. Ale myslím, že poháněl ho hlavně ten jeho pracovní elán a ti přátelé.
0: Stále jsou taky k poslechu osudy Jiřího Šetlíka na našem webu. Jsou odvysílané tedy někde v roce 2023, takže musíte trošku zapátrat. Každopádně 5 dílů tam určitě najdete. On tady drží dýmku, je veselý na té fotografii. Určitě to taky stojí za poslech, co byste chtěla vy, aby si čtenář odnesl. Naopak z knihy Můj táta Jiří Šetlík.
2: No, já bych hlavně chtěla, aby čtenář vlastně viděl to 20. století i z jiné strany, nejenom z té strany, že to bylo problematické století, protože si myslím, že opravdu přineslo mnoho dobrého. Jo, že ty lidi šli vlastně přes všechno a byli opravdoví. A to můj táta byl a jeho přátelé byli. A ti výtvarníci se nikdy nevzdali, i když nebyli vystavovaní v galeriích, ale možná proto je to jejich umění opravdovější než třeba umělci západních zemí, což se jich vůbec nechci dotknout, ale je tam něco, co prostě velice specificky české nebo specificky takové pro zemi, kde se přeci jenom nežije úplně svobodně. Ale oni byli svobodní ve své duši a to byl můj otec a já jsem si myslela, že ta kniha by mohla být pro čtenáře od útlého věku nebo od střední školy až po hrob. Ale mnozí přátelé mi řekli, ať se nenechám mást, že vlastně ta mladá generace, že jí to moc nezajímá. Ale já si myslím, že jí to trochu zajímá, protože když jsem viděla tu sledovanost filmu Vlny, tak si myslím, že ty mladí lidé jdou i do této historie.
1: Tak ať si knížka Můj táta Jiří Šetlík najde cestu ke svým čtenářům bezproblémově. Ať se vám daří. My jsme si povídali s Michaelou Šetlíkovou. Mějte se moc hezky.
2: Děkuji za pozvání.

0: Dominanta Prahy, celonárodní symbol, architektonická ikona.
1: Svatovická katedrála, jak ji neznáte.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje známý chrám coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Zářijové soboty ve víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Michael Brecker, Chen Song v nahrávce z roku 2001, minutu po půl desáté v ranní mozaice na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A před námi teď kulturní tipy pro zvídavé děti a jejich rodiče. Muzeum nebo galerie mohou být stejně dobrodružné třeba jako takové hřiště. S příchodem podzimu nabízejí pravidelné tvořivé dílny a spoustu workshopů,
0: kde mohou děti zkoumat nejenom svět umění, ale třeba i experimentovat. Na to se zaměří pravidelná rubrika, kterou připravila pro dnešek redaktorka Alena Rokosová.
3: Noha nohu mine, je mine a pán padá. Přední, zadní, pravá, levá, hnáta křivá. V pohybu budou ruce i nohy, něco odlijeme, něco otiskneme, něco překročíme a něco obejmeme. Slibuje Národní galerie Praha a láká tak na tvůrčí hernu pro nejmenší. Po letní pauze v září znovu otevřela své tvůrčí herny, dílny a ateliéry. Zářijová herna pro děti od roku a půl do pěti let má název Samá ruka, samá noha. A edukátorka a garantka programu pro rodiny s dětmi Ida Muráňová o ní říká.
4: Je zameraná vlastně na samou ruku, samou nohu, kterou můžu děti aj dospělí nájsť vo výstave Konec černobílé doby. Konkrétně se budeme zameriavať na tvorbu Jozefa Jankoviča, Adriany Šimotovej, alebo sestier Válových, Viery a Květy. Budeme robiť rôzne odliadky zo sádry. Čaká nás nejaká frotáž válečkem, alebo kresba v leže grafitem, alebo objímanie cez papier, alebo lezenie po rebríku.
3: Hodinové herny se konají ve Veletržním paláci vždy v úterý a ve středu a pokaždé se zaměřují na jiné téma, umělecké dílo nebo způsob, jak umění objevovat. Samá ruka, samá noha je na programu v úterý 29. a ve středu 30. září. Na nejmenší návštěvníky myslí také Galerie moderního umění v Hradci Králové. Pro děti od 2 do 4 let připravila podzimní cyklus Hratelierů. Ten se zaměřuje na objevování vlastností různých výtvarných materiálů. Začíná dřevem, v říjnu přijde na řadu textil a v listopadu sklo.
5: Konkrétně třeba u toho dřeva se bude pracovat jednak s různými druhy dřeva. Budeme se na ten materiál dívat nejenom z hlediska toho, co všechno se z něj vyrábí, ale taky, jaký třeba vydává zvuk. Zároveň, že i to dřevo obsahuje nějakou kresbu v podobě letokruhů. To dřevo nám třeba zajišťuje i nějaký otisk, nějaký záznam s ním můžeme udělat, což je potažmo vlastně taky nějaká kresba. To znamená, že se dostaneme k otisku, potažmo k nějakým grafickým technikám. Tak jako velmi symbolicky zlehka.
3: Říká vedoucí edukačního oddělení Galerie moderního umění v Hradci Králové Helena Šestáková. Jak upozorňuje, nejde přitom o to, aby si děti z dílny odnesly dokonalý výrobek. Důležitější je samotný prožitek, možnost experimentovat a přijít věcem na kloub. A právě zkoumat, zkoušet a dívat se na svět trochu jinak mohou děti od čtvrtka 1. října také v rámci Dne architektury. Největší český festival zaměřený na architekturu se letos koná ve více než 100 měst a obcí a pod motem Bydlím, tedy jsem, se zaměřuje na bydlení. V Fanišském klášteře v Praze například děti od 6 let zjistí, kde a jak bydlela svatá Anežka, anebo co mohly mít ve svých interiérech řeholnice. Výtvarná dílna s procházkou po architektuře Anežského kláštera je na programu v sobotu 3. října. A to je den, kdy se konají i další akce zaměřené na dětské návštěvníky. V Opavě je na programu akce nazvaná Teda Breda, která propojí architekturu a historii s tvůrčí dílnou. Je určena dětem od 7 do 14 let.
5: Breda, ten prostor, v kterém se budeme nacházet, je historická budova obchodního domu, který původně nesl název Breda a Weinstein a patřil největším obchodním domům v tehdejším Československu.
3: Říká muzejní pedagožka Simona Juchelková z Opavské kulturní organizace. Obchodní dům Breda podle ní skrývá řadu příběhů, které mohou děti se svými rodiči objevovat také prostřednictvím nové stezky Stopy první republiky.
5: Jedná se o interaktivní rys, který motivuje svými úkoly procházce a zároveň poznání prvorepublikové architektury centra Opavy.
6: List bude k dostání i se památkovým archem přímo na místě a poté až do konce října na recepci obecního domu.
3: V brněnské vile Tugendhat zase plánují tvořivou dílnu inspirovanou architektonickým myšlením jejího autora Ludviga Miese van der Rohe. Nese název Skládat prostor. Jak říká historička umění Veronika Svobodová, workshop navazuje na výstavu Mís v obraze.
7: Výstava představuje vlastně takovou jako méně známou část tvorby Ludviga Miese van der Rohe. Představuje vlastně jeho koláže a fotomontáže. Takže prostřednictvím tady těch technik si tak nějak jako zkusíme se trošku vžít nebo líp jako vcítit do toho architektonického myšlení Ludviga Miese van der Rohe a zkusíme si vlastně práci s perspektivou a prostorovými vztahy, které nám umožní vlastně nějaká ta technika koláže, fotomontáže.
3: Říká Veronika Svobodová. Workshop se uskuteční v technickém podlaží vily i v hlavním obytném prostoru.
2: Opava, Hradec Králové, Brno nebo Praha. I tam nás zavedly kulturní typy pro nejmenší, které pro nás objevila kolegyně Alena Rokosová.
0: Malcolm Binns teď v koncertu pro klavír a orchestr Nikolaje Andrejeviče Rimského-Korsakova společně s English Northern Philharmonia.

0: undergroundový ostrůvek svobody v totalitním Československu,
1: ukrytý v žižkovském bytě 1+1 čtvrté kategorie.
0: Vzpomínky na dětství mezi zakázanými básníky, ztracenci i muzikanty,
1: v syrové výpovědi Marie Zelbové, Táňa, Praha 3, Žižkov.
0: Čtěte s Vltavou od 27. září.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: The Circle of Your Arms v podání Louis Armstronga z alba z nahrávky z roku 1966. Necelá minuta zbývá do 9:45.
1: Mozaika. Co může mít společného supí hnízdo s vaší vlastní domácností? Nad tím, co po sobě zanecháváme a co z těchto stop jednou vyčtou budoucí badatelé, se teď zamyslí publicistka Alena Šajnostová.
2: Znáte supa? Také odjinut než ze zoo, kde apaticky zírá na rozpolcená kravská žebra, zatímco po nich sem tam pochodují mouchy? V jeho španělském Albacete k vidění jsou nad řeky Tajbia nebo Mundo, tu strmí pískovcové stěny a v nich je dostatek proláklin, otvorů a rozsedlin, ve kterých se supům dobře bydlí. Svorně tu rozpínají perutě a vydávají se za potravou sup hnědý i sup bělohlavý a také orlosup bradatý, zvaný také sup jehněčí. Ten se německy řekne Lemmgeier, což před 120 lety podnítilo génia nonsensové poezie Christiana Morgensterna stvořit potměšilého tvora Gajelam, jehně supí, které nemekne nebekne, tváří se jako roztomilost sama a najednou vás má v žaludku. Jehně supí se naštěstí v Albacete nevyskytuje. Ani jeho reální ptačí kolegové tu ale na svých hnízdech netrůní nepřetržitě. A tak se skupina španělských horolezců, přírodovědců a archeologů mohla pustit do neobvyklého průzkumu. Vytipovali opuštěná hnízda a dali se do jejich rozboru. Některá pak dokázali datovat až do počátku 14. století. Jak? Podle nálezů. Orlosup bradatý sebere totiž na svých průletech cokoliv, co by se jednou mohlo hodit. A všechny ty krámy si schovává do hnízda. A tak tu badatelé mezi spráchnivělými větvemi, trávou a zvířecími kostmi objevili třeba dřevěný šíp, kusy historických textilií, splétané šňůrky nebo dokonce středověké sandály. I kdyby to znamenalo, že jich dávní dravci nabili lovem jejich někdejších majitelů, což tak podle všeho není, už na tom po těch staletích nesejde. Archeologové jásají. Tyto předměty jim pomohou dovodit, jak vypadal v oblasti Albacete každodenní venkovský život. Proč se sandály splétaly z kavilu, že se při lovu používaly kuše a že zdejší vesničané, kromě vlny, využívali i samotnou ovčí kůži, například k tomu, aby z ní vyráběli pozoruhodné malované masky. Supí hnízda jsou tak pro poznání lidské historie dalším zdrojem, podobně třeba jako jímky při starých klášterech nebo uvnitř starobylých měst. Co všechno se dá najít v takové středověké žumpě a co z těch nálezů potom vyvodit, to bývá v oborových pojednáních fascinující čtení. A tak mě skromně napadá, co asi po staletích najdou badatelé, až prohrábnou zase moje bydliště, moje dravčí hnízdo v 5. patře městského činžáku. Šípy z kuše si tu neschovávám, ale jinak je to až podezřele podobné. Staré sandály, ty na kramfleku, co dávno nenosím, ale třeba si je ještě jednou vezmu. Náušnice a korále, co jsem kdysi od někoho dostala, nikdy je neměla na sobě, ale přece je nedám z ruky. A malované masky? Ale jistě, že. Co toho nanosili děti ze školy a jak se po těch časech stýská, když už se rozprchly po kolejích a pronájmech? A ty kosti? Nějaký mléčný zoubek po našem Matesovi by se tam nejspíš taky našel. Že by takový obraz mého všedního života běhu zdaleka nebyl celistvý a tím ani věrný, s tím se v archeologii víceméně počítá. Nikdo se nedomnívá, že staří Albačeťané stále jen stříleli z kuší obuti v sandálech a zamaskováni ovčím pergamenem. Jsou to kamínky do mozaiky, která je, i když sebeúplnější, vždycky roztříštěná, ale přesto je také vždycky fascinující.
1: co přinese sup, tak takhle nazvala svou dnešní úvahu publicistka Alena Šajnostová. A co přinese dnešní vizitka, respektive koho přinese, tak to vám s Františkem řekneme za chvilku.
0: A taky upozorníme na novou sérii Betonoví lidi od Vladimíra 518, kterou můžete už dnes poslouchat v 17 hodin na Vltavě. Už teď je ale na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava v 9 hodin 53 minut ve středu 23. září.
1: A s námi ve studiu už Karolína Koubová, vítej u nás.
2: Dobré dopoledne.
1: Mám na tebe otázku, jak dobře znáš Vltavu? A teď nemyslím nás, Český rozhlas Vltavu.
2: Vltavu řeku znám tak, že jsem na ní koukala především z perspektivy od Vyšehradu, kde jsem nějakou dobu pod Vyšehradem bydlela, ale ty už narážíš na to, že by bylo fajn určitě Vltavu poznat víc a blíž a z jiné perspektivy, a to nabízí festival Poznej Vltavu. V pondělí právě na svatého Václava budou mít možnost návštěvníci Pražané i nepražané právě se zúčastnit tohoto festivalu, na který zveme, a to s Kristinou Kočovou, která je ředitelka městské organizace Kreativní Praha, který je pořadatelem této události.
1: Poznávejte Vltavu třeba i tak, že naladíte Vltavu po 10. hodině hned po zprávách, kdy Kristýna Kočová přijde do studia za Karolínou Koubovou. Tak ať se to povede.
2: Děkuju.
0: Taky si nenechte ujít od 17 hodin ve vysílání první díl nové série Betonoví lidi. Vladimír 518 se v 6 dílech vydává po stopách českých sídlišť. Od vizí a ideálů, které stály u jejich zrodu, až po kulturu, která se v jejich ulicích, domech a dvorech postupně zabydlela.
1: Je to skvělý seriál, pochopitelně nejenom pro ty, kdo v panelácích bydlí a nebo je znají ze sídliště. My se na vás budeme opět těšit zítra, to už bude 24. zářijový den, ale ten první podzimní, tedy 23. si hezky užijte. Ze studia zdraví a budou se těšit František Šedivý
0: a Naděžda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Společnost E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně. Za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé. Společnost Škoda JS ze skupiny ČES se dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let

ruskou vlajkou. Nejvíc úspěchů měl v roce 1942 při nočních přepadech německých letadel u jejich letišť. Při své nejúspěšnější misi sestřelil 3 bombardéry. A dnes čekejte polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, v 1000 metrech na horách kolem 9, na Šumavě až 12. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Zajímají mě příběhy lidí, veřejný prostor a to, co ovlivňuje kvalitu našeho života. V kultuře vidím způsob, jak si lépe rozumět, potkávat se a podílet se na světě kolem sebe, říká Kristýna Kočová, ředitelka městské organizace Kreativní Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Kreativní Praha letos slaví 5 let. Snaží se přemýšlet o kultuře nejen jako o jednotlivých akcích a institucích, ale také jako o důležité součásti fungování města. Kristýna Kočová v kanceláři, která podporuje rozvoj kultury a kreativních odvětví v metropoli, prošla cestou od kulturní produkční přes zástupkyni ředitele až k vedení organizace. Sama vystudovala produkci na DAMU, pracovala v kulturním provozu, věnovala se také veřejnému prostoru a komunitám a projektům, které mění konkrétní místa. Dnes tedy Kreativní Prahu vede a hledá způsoby, jak kulturu, kreativitu a právě veřejný prostor propojovat tak, aby město bylo místem pro život, setkávání a třeba i nové nápady. A jedním z takových projektů je i festival Poznej Vltavu, který už podruhé zve Pražany i nepražany, aby se na svou řeku podívali z nové perspektivy. No, já říkám, je to tedy druhý ročník. Festival vznikl jako oslava Mezinárodního dne řek, který je tady den předtím, protože Poznej Vltavu je na svatého Václava v pondělí 28. září. Tak co jste nachystali za akce a z kolika perspektiv se na Vltavu dá dívat? Asi zhodně.
2: Jsem ráda, že začínáme tímhle s tím velmi aktuálním tématem. My se na Vltavu koukáme vlastně jako takovou první kulturní, úplně první kulturní aktérku hlavního města, první architektku. Kdyby tudy netekla, tak by tady hodně zjednodušeně a na placato řečeno žádná Praha nebyla, nestály by naše celostátní kulturní instituce tam, kde stojí a tak dále. Myslím si, že kromě toho, že inspirovala spoustu kulturních počinů, tak vlastně svým způsobem je to taková naše tepna. A právě proto my jsme se rozhodli vlastně oslovit instituce, kterých je opravdu nespočet kolem té Vltavy jenom na území Prahy. Už před 2 lety. A to kulturního i nekulturního střihu a vlastně vyzvat je se svým programem ven. Některé jsou samozřejmě výsostně kulturní, Česká filharmonie, Národní divadlo a mohli bychom jmenovat spoustu dalších a některé jsou třeba vodohospodářské nebo pracují s ekologií, s krajinou a nevnímají se přirozeně jako kulturní, ale protože my se na kulturu koukáme v její vlastně největší šíři, tak se ukazuje, že edukace o světě, ve kterém žijeme, nejrůznější lektorské edukační programy mají vlastně všechny z těch institucí a že rozhodně mají co nabídnout společnosti. Tak je to taková oslava Vltavy, Prahy a institucí a vlastně lidí, kteří se o město zajímají.
1: Vltava jako taková první kulturní aktérka, to se mi líbí. Zároveň tedy, ale samozřejmě je to aktérka velmi přírodní, takže vy jste teď vyjmenovala třeba instituce jako Národní divadlo, Českou filharmonii, čili ty kulturní, ale zároveň asi se s Vltavou hodně pojí téma právě přírodní, environmentální, vodohospodářské, tak to taky nebude chybět, že?
2: To nebude chybět, určitě myslím si, že celá řada lidí někdy třeba slyšela o tom, jak se voda čistí, ale neměli šanci navštívit třeba starou čističku odpadních vod na Bubenči. Tam bude výborný program a architektonicky je to hrozně krásná budova, takže doporučuji, máte šanci si i vylézt na místní komín a podívat se možná na Prahu ze zhora, z místa, ze kterého ji často neuvidíte.

0: Vidíte, já jsem si to vyzkoušela sama minulý rok, byl to docela zážitek, ale doporučuji nevzít si na sebe kozačky na ten výstup. Samozřejmě,
1: podpatky nebrat.
0: Podpatky si neberte, je to pak náročnější, nebo třeba z Výtoně znáte nejrůznější stavení, u kterých si možná i ti, co se v Praze narodili, i ti, co jsou tu noví, říkáte, k čemu to tak může sloužit. Tak to vám všechno různí technologie, technologové, architekti, urbanisti, vodohospodáři můžou povědět během festivalu Poznej Vltavu.
1: Odkud až kam se vlastně budou všechny ty události opravdu různého charakteru, protože na Vltavě, na Poznej Vltavu se můžete potkat i s Hurvínkem a s Pejblem, dostanete se na kvorařům samozřejmě, dostanete se na surfing, na Štvanici, tak jenom odkud až kam vlastně se Poznej Vltavu děje?
0: No, děje se vlastně po celé její délce ve městě Praze. Myslím si, že nejzazší program na jejím konci najdeme právě v čističce odpadních vod a že na druhé straně, a teď si nejsem jistá, jestli začínáme už ve Zbraslavi nebo někde blíže, ale táhneme se letos opravdu ještě dál, než jsme byli v loni.
1: Tak snad tam nebude příliš těsno, když se zároveň také odehrává svatovláclavské splutí, které organizují skauti, tak tam jenom se pozor na to tedy. No a když mluvíme o tom, že jde o druhý ročník, tak kdyby se ohledla za tím prvním a jak navazujete, co jste si ověřili u toho prvního ročníku?
0: Ověřili jsme si, že je o to opravdu velký zájem. My jsme primárně instituce zaměřená na datovou analytiku, na jaksi koncepční a strategickou podporu města v oblasti kultury, ale máme i svoji komunitně kulturní a takovou participativní část a vlastně těch produktů a programů pro opravdu širokou veřejnost nemáme zase tolik. Ale co umíme dobře, je vlastně přemosťovat tu veřejnou správu a ty aktéry samotné, a tak jsme se rozhodli, že si vlastně vyzkoušíme oslovit spolu s Institutem plánování a rozvoje, který má v hlavním městě na starosti právě architekturu, urbanismus, nejrůznější partnery. Oni do toho zapojili vlastně svůj edukační program Řeka, to je opravdu jako široký systém povědomí a výuky takzvaných modrozelených principech a modrozelené infrastruktuře, a spojili jsme síly. A ukázalo se, že ty instituce na tom mají vlastně pozitivní odpověď a možná někdy, že ta kooperace je to nejzásadnější a trochu v systému, ve kterém fungujeme, i to nejtěžší vykročit sám z té své škatule a jak si podat ruku někomu, s kým normálně třeba nemusíme, nejsme nuceni z nějakého důvodu spolupracovat, mluvit.
1: Když se právě podívám na všechny ty aktuality a program Poznej Vltavu, tak to jsou fakt desítky událostí. Tak si říkám, jak dlouho jste to připravovali, kam jste zacílili, že koho oslovíte, když říkáte, my vlastně přemosťujeme ty instituce spolu s těmi konkrétními aktéry.
0: No, jak to říct, je to festival, takže připravuje se asi tak od začátku konce toho posledního festivalu minulý rok. Pracuje na něm naše skvělá manažerka Lenka Hluchá a oni ty instituce, jak si projevili zájem vlastně už v loni, věděli, že se na ně budeme znovu obracet, takže byli připraveni a je to zkrátka celoroční koordinační práce a taková velká jedna velká skládačka.
1: Když festival Poznej Vltavu má ukazovat Řeku z těch různých perspektiv, nejen jako přírodní fenomén, ale jak jste říkala, jako taky kulturní aktérku, místo setkávání dopravy, historie a kultury, tak mě zajímá, co vy sama vlastně při těch přípravách jste zjistila o Vltavě, co jste třeba nevěděla?
0: Tak já jsem se hrozně těšila minulý rok třeba na návštěvu podzemí, respektive tunelů pod Národním divadlem. Už na Damu jsem slýchala hodně o tom, že tam jsou, a vždycky jsem tomu tak trošku nevěřila.
1: Vy jste si to uvěřila.
0: Dokonce jsem slýchala příběhy o tom, že dědeček mojí nejlepší kamarádky tam, který v Národním divadle hrál, takže tam sídlil se svým housebotem. autem a chodil tudy do práce. Takže jsme si minulý rok měli šanci prozkoumat třeba toto a vlastně jsem si na tom uvědomila, že ta slepota vůči jakékoliv jiné infrastruktuře, než je vlastně ta na zemi, tudíž
1: viditelná.
0: Vlastně ta na vodě, obzvlášť když jsme jaksi země obklopená pouze jinými zeměmi a ne mořem, takže ji mám opravdu výraznou, ale že přece jen i v zemi, jako je Česká republika, opravdu ta voda a řeky a tato infrastruktura hraje obrovskou roli, daleko větší, než si každodenně uvědomuju.
1: Takže ta slepá místa vlastně, ať už podzemí, tak poznej Vltavu možná trochu zase poodhalí, odkryje a nějakým způsobem otevře veřejnosti.
0: Je to tak.
1: Bude to tady 28. září, teď v pondělí na svatého Václava, festival Poznej Vltavu a vlastně všechny informace najdete na stránkách poznejvltavu.cz, protože těch akcí je opravdu spousta, takže si můžete vybrat, jestli kulturní nebo právě nějakou poznávací. Dnes je naším hostem Kristýna Kočová, ředitelka organizace Kreativní Praha, a zahrajeme si první song, který jste pro nás vybrala, to je Heart on Fire od britské reperky Little Sims, jestli mi ji prosím uvedete.
0: Určitě, Little Sims je úžasná britská reperka, která vlastně ve své hudbě takovým hodně intimním a upřímným způsobem pojímá vlastně témata ženství a taky třeba v téhle písni uslyšíme i odvrácenou stranu slávy a takové nahlédnutí do toho, jaké to je, jak se může třeba umělec cítit. Mám ji moc ráda, je to taková velká a hrdá aktivistka a inspirativní žena.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava. Vizitku dnes je naším hostem Kristýna Kočová, ředitelka organizace Kreativní Praha. Mluvili jsme o festivalu Poznej Vltavu, který můžete navštívit 28. září, ale teď se posuneme právě ke Kreativní Praze, která má 5 let. Vy jste ředitelkou listopadu 2024. Tak řekněte, co je vlastně jako cílem téhle městské organizace a jaké konkrétní projekty a lidi podporujete?
1: Určitě. Cílem a misí Kreativní Prahy je vlastně podporovat rozvoj kultury a kreativních odvětví ve městě. To je trošičku kódická věta a schovává se za ní samozřejmě spousta docela titěrné práce, ale víceméně jde vlastně o to, že kulturu nemůžeme podporovat ani jaksi rozvíjet, pokud o ní vlastně nic nevíme.
0: Ale dalo by se říci, že tady Praha jako metropole, tak ty kulturní aktivity tady sami o sobě jako jsou dost vidět, že by se třeba potřebovali propagovat a podporovat v nějakých menších oblastech, regionech, tak s touhle námitkou se
1: určitě. Jednoznačně my jsme městská organizace založená Prahou, takže samozřejmě to naše hlavní pole působnosti je zkrátka pražské území, ale i tady se dá jednoznačně mluvit o nějakém jako centrum Prahy versus okrajové části a pak samozřejmě i ta regionální síť a vůbec jaksi rozmístění všelijaké občanské vybavenosti po celostátu nebo i po interních periferiích, třeba tam, kde se potkávají kraje a tak dále, že to je jako velmi zajímavé, spíš vlastně takové jako kulturně geografické nebo geografické téma. Každopádně, když se podíváme na tu Prahu, tak jeden by řekl a vlastně zcela pochopitelně a správně, tady je kultury dost, tady prostě můžeme rovnou to zabalit a není potřeba vlastně nic rozvíjet.
0: Proč ještě k tomu městskou organizaci?
1: Přesně, není takže potřeba. Přesně, ale když se na to podíváme, tak vlastně nemáme zmapováno, kde se jaká kultura děje, jestli je jí vlastně, nebo díky Kreativní Praze už máme. Například víme, kolik máme kulturní infrastruktury po Praze, odkud a kam do ní a proč tečou peníze. Máme změřeno už podruhé, což jsou velmi zajímavá data, díky našemu datově analytickému týmu, jaké jsou vlastně preference a takzvané kulturní chování Pražanů, co rádi navštěvují.
0: Tak jaké... to mě zajímá. Prvé mě zajímá, co všechno spadá pod kulturní infrastrukturu. Mm-hmm. A pak mě tady zajímají i preference Pražanů a pak vás prosím nechám pokračovat, ale abychom to nezamluvili.
1: Určitě. Ti z nás, kteří pravidelně kulturu navštěvují, tak by asi zvládli určitě vyjmenovat nejrůznější domy, nejrůznější, a někdy jsou to domy, někdy jsou to instituce, řekli byste Národní divadlo, řekli byste některá pražská divadla, co už samozřejmě nedohlídnete, tak je, kdo je zřizuje, z jakých peněz, jestli jsou ta jejich situace, jestli je stabilní a tak podobně, což jsou už potom vlastně pro plánovače a strategy, kterými jsme my, tam je většinou ten jaksi ďábel v tomhletom detailu. A samozřejmě i to, že třeba celá řada těch institucí je založena nějak historicky prostě zvykem. Máme tolik a tolik divadel, máme tolik a tolik klubů, které jsou podporovány z těch a těch peněz. Ale když to porovnáte nebo vlastně promítnete do toho, pokud taková data máte, co vlastně by lidi rádi, tak se vám třeba může ukázat, že tak nám tady asi chybí nějaká obsloužená věková skupina. Ku příkladu mladí lidé od 15 do 25 let.
0: Ti tedy jako v té síti se úplně nenašli, v té infrastruktury kulturní, když vy jste měli ta data ohledně toho, co preferují Pražané?
1: Tak není to úplně tak, že by se nenašli. Ta data jsou vlastně poměrně, ukazují docela zajímavé věci. Rozhodně to není, že by se nenašli, je to spíš vlastně o nějakém pocitu, že pro mladé kultura není. Tohle by vám...
0: Otázkou je, jestli mladí jako za kulturu někam jdou, nebo ano, jestli je vůbec zajímá. Což nechci paušalizovat samozřejmě, ale o čem vlastně ta data vypovídají. Mm-hmm.
1: Nám se ukázalo asi jedna zmínka, která myslím, že může utkvět a zajímat i posluchače, že mladí o sobě velmi často řeknou, kultura není pro mě, ale jako věková skupina těch 15 až zhruba 25 let se nakonec ukazuje, že do drtivé většiny typů kulturní infrastruktury dochází víc než jiné věkové skupiny. Takže když se nad tím zamyslíme optikou těch institucí, třeba, nevím, provozuju divadlo, jsem herec nebo ředitelka divadla, tak si řeknu, no jo, teď k nám chodí ty starší ženy. Ale to je vlastně proto, že při pohledu do sálu nebo do kavárny vlastně vidíte tu masu a přijde vám to, tak už samozřejmě nehledáte toho konkrétního člověka, jaksi zástupce toho velmi malého výseku těch 15 až 25 let. Stejně jako by pro vás bylo obtížné najít tam konkrétní osobu z třeba 70 až 80 let. Mm-hmm. Takže my se vlastně pocity snažíme trošku brát je v potaz, samozřejmě jsou to taky nějaká data, ale postavit je i oproti těm datům, která velmi často hodně chybí.
0: Mm-hmm. Zároveň potom, k čemu ta data slouží, když si řeknete, aha, tak možná tady chybí nějaká kultura pro mladé, mm-hmm. tak tam jako motivujete někoho mm-hmm. v té kulturní mm-hmm. síti? Nebo?
1: My nejsme vlastně městská exekutiva. To znamená, nerozhodujeme o penězích, nejsme úřad, ale město si nás založilo, abychom mu, když to řeknu hodně zjednodušeně, radili. A to znamená, že ty analýzy a ty projekty, které my děláme, vlastně přímo předkládáme už na ta místa, kde se rozhoduje. A samozřejmě ačkoliv to může působit, že kultura je sektor, který vlastně plány a plánování nepotřebuje, někdy i v samotné kulturní sféře vůči tomu je stá rezistence, že se řekne, jo, kulturní plánování, to už jsme tady měli, jak si za socialismu a tak podobně, to my nechceme, jenomže některé věci se zkrátka plánovat musí, velké investice. Když bychom to srovnali s jinými sektory, dálnici bez plánu taky nepostavíte. To znamená vědět o tom, jaká infrastruktura nebo jaké typy služeb chybí, když se například aktualizuje grantový systém nebo se chystá nějaká reforma, tak je úplně kruciální pro to, aby vlastně jsme mohli něco změnit. Takže my to vlastně děláme proto, aby se jednak kulturním aktérům, ale vlastně zprostředkovaně vždycky lidem lépe bylo, byli lépe obslouženi.
0: Mě právě zajímá, že vy jste tady ředitelkou této organizace dva roky skoro, ale zároveň předtím, než jste působila třeba v Kreativní Praze, tak jste byla právě součástí, si myslím, i té jako umělecké obce, tak to můžete vidět z obou stran. A tak mě zajímá, jak je z vašeho pohledu silná nebo naopak slabá umělecká obec v jednání s tou veřejnou správou nebo státní, co by umělci potřebovali a jak tam třeba, když jsme na území Prahy, můžete vy a vaše organizace pomoct?
1: Já si myslím, že se to hodně mění. Já nejsem jaksi v kultuře dlouho, určitě to není tak, že bych viděla dekády dozadu a mohla tady jaksi vzpomínat na základě svých vlastních zkušeností, ale minimálně ve městě určitě vidím, že třeba za posledních 10 let, jaksi když se plánují velké věci, tak z módu a ze situací, kdy kultura jaksi nebyla u stolu, tak už u toho stolu sedí. Což je velmi pozitivní změna. Na druhou stranu, kultura je velmi roztříštěný sektor, plný neskutečně inspirativních a tvůrčích lidí, kteří samozřejmě ale i inherentně vzhledem jaksi k povaze toho povolání, těch nejrůznějších povolání, které tam jsou, ale i těch hodně jako silně individuálních lidí, nemá ten společný hlas. Přestože velká data evropská odhadují, že kultura a kreativní odvětví tvoří 10% HDP ekonomiky, že pro lidi pod 29 let je to jeden z největších zaměstnavatelů. Když se transformují velké regiony, velmi často hledí k terciéru, že i velké firmy chápou, že mít v sobě jaksi přizvané kreativce a lidi, kteří jsou zvyklí o věcech uvažovat trochu jinak, že to vlastně pro ně biznesově může házet velmi zajímavé věci takhle tímhle hlasem a na lidi, kteří jsou zvyklí uvažovat v číslech a v tvrdých důkazech, nejsme zvyklí mluvit a ono to z mého pohledu to není problém v momentě, kdy je dobře, ale když potom teče do bod, tak vlastně už je pozdě to dohánět. Viděli jsme to třeba v covidu, kdy se ukázalo, že se neví, kolik lidí v České republice pracuje v kultuře na švarc. Je to samozřejmě obrovské číslo a najednou nebylo, jak je podpořit. A v ten moment už to nedoženete, když ta data nemáte.
0: Máte pocit, že od covidu se právě možná lecos v tomto ohledu změnilo, že je to určitá orientace i konkrétní čísla?
1: No, určitě vidíme celou řadu pozitivních iniciativ v rámci původní třeba státní kulturní politiky. Nemyslím teď tu současnou navrhovanou status umělce, ochranu jaksi toho povolání a rozeznání, vůbec uznání toho, že to je doopravdové povolání mohl a určitě sem velmi často chodí celá řada herců a hereček, kteří znají takovou tu situaci, když někde máte do kolonky zadat povolání herec, herečka a to povolání se tam prostě nenachází. A jedna věc je, že to můžou být úsměvné situace, ale vlastně ono to není úsměvné v momentě, kdy dohlídnete to, co to potom znamená v celém tom systému podpory a i vlastně nějakého nahlížení na tuhletu profesi.
0: Říká Kristýna Kočová, ředitelka organizace Kreativní Praha. Přišel čas na další píseň a je to Dolly Parton, 9 to 5. Tak taková podsta nedávno zesnulé Dolly Parton. Tak si ji pustíme.

0: Pokračuje vizitka na Českém rozhlasu Vltava. Dnes mluvíme s Kristýnou Kočovou, ředitelkou organizace Kreativní Praha. Začali jsme festivalem Poznej Vltavu, který v pondělí můžete od rána do večera navštívit a zažít Vltavu z trochu jiné perspektivy, objevit třeba i podzemní tunely. Ale také mluvíme o činnosti právě Kreativní Prahy. A kdybychom si měli říct, mluvíme-li o tom, že hodně se orientujete na veřejný prostor a na to, jakým způsobem kultura může utvářet vlastně nějakou soudržnou komunitu, tak jaké konkrétní projekty třeba Kreativní Praha nabídla? Teď tady jsme mluvili o Poznej Vltavu, ale jaké další?
1: Určitě můžu zmínit náš oblíbený projekt Pražské plácky a Pražské židla stolky. To jsou dva projekty a máme jich víc, které vlastně pracují přímo s komunitami, přímo s veřejným prostorem, ale my do něj nevstupujeme jako dopravní inženýři, plánovači, architekti, my do něj vstupujeme jako lidi, kteří se umí empaticky ptát a vlastně napojovat na sebe nejrůznější lidi, tak když bych začala třeba těmi pražskými plácky, tak to je projekt, který je vlastně úžasný v tom, že my chodíme jaksi po městských částech, kterých je v Praze 57, a když se s nimi domluvíme, tak umíme vlastně vzít třeba nějaké jejich bolavé místo nebo nějaké místo, pro které mají už delší dobu nějaký plán, takové ty plány typu za 10, za 15 let tady bude rekonstrukce a do té doby to tady prostě bude nefunkční nebo vypadat ošklivě nebo se tady bude parkovat. A my víme, že vlastně těch změn, které se musí stát, jsou často jako dočasně udělatelné, jsou velmi levné, které mohou otestovat to, jestli třeba ta plánovaná investice vůbec bude mít smysl. Může se tam otestovat, jestli když tady někdo namaloval, že se tady má dít prostě, nevím, plácek pro hru dětí a bowling a nebo nějaká divadelní stage. Budou to ti lidi chtít? Ptal se jich na to někdo? Velmi často je ta odpověď ne. Takže když tam přijdete s nějakým dočasným režimem, přendáte pár věcí z místa na místo a hlavně pozvete ty lidi, takže dostanete typ informací, který má vlastně hroznou cenu, protože na konci dne pro ně to tam je, nebo já bych aspoň doufala.
0: A kdybyste dala třeba konkrétní příklad, jak se podařilo, který plácek kde v Praze proměnit v návaznosti na to, co skutečně tamní občané chtějí?
1: Mm-hmm. Určitě, tak byli jsme před pár lety například na Praze 10, na sídlišti Solidarita, kde místní škola má vlastně před sebou takovou ulici, která na které zbytečně projížděla auta a oddělovalo to vlastně ten prostor té školy od parku, kde si ty děti pak mohly dál hrát.
0: Nebezpečně.
1: Přesně tak, takže jsme společně s nimi a s městskou částí a vlastně s těmi dětmi, což bylo úplně úžasné, tak jsme dali dohromady takový dočasný projekt Školní ulice a od té doby už se tam vlastně koná každý rok a pokud vím, tak jsou úvahy o tom, že by to tam bylo natrvalo. Samozřejmě se to vždycky neobejde bez velkého humbuku.
0: Kontroverzí druhé strany
1: je to
0: motoristů
1: tak,
0: například.
1: Když to ale nevyzkoušíte, tak
0: řidičů motorových vozidel,
1: přesně,
0: tak jsem to myslela.
1: Přesně, když to nevyzkoušíte, tak nikdy nevíte a chybovat, myslím, anebo jak si připouštět, že v experimentech, které i do toho města patří, i když vlastně se samozřejmě pak v té veřejné správě raději tváříme, že se chyby dělat nesmí, nebo že za ně vždycky musí padat hlavy, tak je celá řada věcí, kde si prostě musíme dovolit, že výsledkem testu může být i tohle se nepovedlo, tudy cesta nevede. Tohle teda ten školní plácek, ta školní ulice nebyl ten případ, ale já razím, že i chybovat si můžeme připustit. Ne, na těch větších věcech je lepší, když se...
0: Tak to je dobrá zpráva pro vaše podřízené, když jste ředitelkou Kreativní Prahy a že za nějakou chybu nepadají okamžitě hlavy. Ale řekněte mi přece jenom, jak uvažovat o tom veřejném prostoru, protože těch zájmů je tolik, které do toho promlouvají a jsou často právě, teď jsme na to narazili, naprosto třeba proti sobě. Tak jak to potom zohlednit? Jde potom o nějaké hlasování většiny nebo nějaké místní...
1: No, tak asi primárně nevstupovat do těch diskuzí s tím, že se jenom třeba tváříme, že nás ty názory zajímají, nebo že se je chystáme promítnout jenom do úplného detailu, takzvaně jako podcukrovat už hotový výsledek, anebo že jedné skupině úplně jako kategoricky a neúměrně ostatním zájmům nadržujeme.
0: A židle a stolky. My jsme teď mluvili o pražských plátcích a teď židle a stolky, to je další projekt Kreativní Prahy. Co se tím podařilo a jak to přesně probíhá?
1: Tak to je náš úplně jeden z nejoblíbenějších projektů. Já tomu říkám osobně největší komunitní festival v Praze, protože my vlastně spolupracujeme s téměř 120 místy a když řeknu místy, tak tím vlastně myslím lidi. My máme něco kolem 2500 židliček, fyzické skládací židličky, tak jak je známe prostě z restaurací a z barů a z předzahrádek. A tou naší funkcí je nakontaktovávat se na ty komunity, spolupracovat s nimi, vědět o nich a dávat jim možnost, aby se na základě transparentního open callu přihlásili vlastně k nám a pak už je to na nich. My jim dovezeme židličky a oni rozžijou nějaké místo, kudy třeba chodí, ví, že tam čekají děti, když jdou do školy, nebo by si tam lidi rádi dávali svačinu venku a už se o to starají sami. Každý den to tam mají za úkol otřít, když je to špinavé, uklidit, když je hodně.
0: Člověk by se obával, že to tam dlouho nevydrží v tom veřejném prostoru.
1: Není tomu tak.
0: Není tomu tak.
1: Ztratí nebo zničí se jich zhruba jenom 5% za rok, což je vlastně hrozně malé číslo a je to v uvozovkách investice, která za to všechno dobré, co to přináší, hodně stojí.
0: Říká Kristýna Kočová, ředitelka Kreativní Prahy. Mluvíme o tom, jak kultura a kreativní sektor souvisí vlastně s městem, s veřejným prostorem a taky s městským rozvojem. Ale teď budeme zase chvíli hrát, protože jste vybrala úžasný playlist. Eurythmics Sisters Are Doing It For Themselves. Tak proč jim Annie Lennox a taky David Stewart a hlavně Aretha Franklin?
1: No tak protože je to jeden z nejvíc empowering takových feministických hymen a zpívají ho úplně úžasné osobnosti a hlavně o tom, že ženy taky můžou dělat věci pro sebe a že jsou skvělé a mají zabírat tolik prostoru, kolik chtějí.

0: Na Vltavě pokračuje vizitka dnes s Kristýnou Kočovou, ředitelkou organizace Kreativní Praha. Mluvíme o kultuře, městu, veřejném prostoru. Pozvali jsme například na pondělek na Poznej Vltavu, na festival. No a pokud nám chcete něco napsat, podnět, dotaz, pište na známou adresu vizitka@rozhlas.cz. Ještě mě zajímá, když jste za Kreativní Prahu, a jak moc komunikujete třeba s jinými metropolemi a tím, co je možné na tom poli, kterému se věnujete?
1: Hodně.
0: Kde se inspirovat?
1: Hodně. Je to vlastně jeden z našich úkolů tím, že my jsme vlastně poměrně flexibilní organizace, je nás pod 20 a máme i právní formu takovou, že se nám dobře jaksi navazují partnerství a je pro nás důležité vlastně mluvit směrem k zahraničí a zároveň vlastně i importovat tu zahraniční zkušenost sem do Prahy, tak máme celou řadu mezinárodních projektů, jsme součástí celé řady sítí a vlastně cíleně se koukáme ven, protože říkáme to i v naší pražské kulturní politice, kterou jsme pro město Praha před pár lety napsali, že jak se do světa volá, tak se ze světa ozývá, no. A je to pravda, takže teď jsme třeba vyhotovili strategii kulturních kreativních odvětví, to jsou ta odvětví.
0: Co se týče toho přísloví, tak je to trošku varovné, ale vy to myslíte jako...
1: My to myslíme v tom pozitivním smyslu, že se nemáme konzervovat, že nemáme se zkrátka spokojit s tím, co máme, ale máme být jaksi v energii, v akci, protože ve světě se děje samozřejmě spousta velmi jako špatných věcí, ale zároveň je tam toho i spousta dobrého a my se chceme vnímat spíš jako Evropany, takže...
0: Kultura, politika, společnost, to mě zajímá, protože jak o tom mluvíte, tak jako ve vaší organizaci zásadně tady musíte přemýšlet vlastně o kultuře, jako o nějaké službě společnosti v těch určitých, v tom teritoriu, ať už politickém, globálním, geopolitickém. Takže kultura jako služba společnosti k její odolnosti a demokracii. Tak jak byste vlastně vysvětlila někomu, kdo třeba může si myslet, že jde o zbytnou záležitost, tak často tady slyšíme, nebo jsme slýchávali ty výzvy, jdou umělci dělat jako v uvozovkách něco normálního, ať už dokážou, že se umí živit rukama, tak jak byste vysvětlila tu roli kultury pro společnost?
1: No, tak než bych zabředla do nějakých složitých frází, tak bych asi řekla, že všichni ráno vstaneme, podíváme se na svůj mobil, to je nějaký produkt, který někdo asi s nějakým designérským vzděláním někdy designoval, je v něm nějaký software, který má nějaký UX, který taky nedizajnoval jenom technolog, a potom se podíváme, možná vezmeme ti starší z nás nebo konzervativnější z nás do rukou papírové noviny, na nich zase pracují editoři, novináři, pak zapneme televizi, tam pracuje spousta kreativních lidí, filmařů, a vydáme se do práce. Sedneme si tam na židli, která je taky produktem designu v domě, který designoval architekt, a tak dále a tak podobně. Takže když se na tu kulturu koukneme opravdu v té celé její šíři, provází nás prostě úplně ve všem. A mimochodem i to, jak máme nadizajnované prostory, veřejná prostranství, tak nás to buď vybízí, anebo nevybízí k tomu, abychom se potkávali s jinými lidmi, vyměňovali jsme si názory. Konec konců jaksi posedávání na náměstí a klevetění se sousedy byl vždycky nástroj nějaké výměny informací a možná i soudržnosti.
0: To jsou takové opravdu jako užité zrovna druhy umění nebo kultury, které jste vyjmenovala. Co taková živá kultura daří nebo nedaří se podle vás úplně tak jako vysvětlovat třeba přínos těchto oborů?
1: Já myslím, že to všichni známe, jaký pocit si třeba odnášíme z koncertu. Někdy nás to zasáhne a jsme hloubaví, ale jindy skáčeme na nějaké kapele, kterou mají rádi všichni lidi z nejrůznějšího spektra, nebo se smějeme vtípkům z Cimrmanů celý národ a prostě nás to spojuje. Takže myslím si, že tohle bychom si měli připomínat trochu víc a vlastně připustit, že ne všechny věci vlastně musíme nutně vždycky být schopni změřit metrem nebo přepočítat až do poslední koruny na peníze, ale že ten život je vlastně i o tom, jaké prožitky máme každý den a k tomu ta kultura je opravdu jako úplně nejdůležitější.
0: A v tom by tedy mohla nějakým způsobem pomoci v té době polikrize, o které mluvíme, a v té rozdělené společnosti, myslíte?
1: Určitě. Za mě máme jednoznačně data o tom, že přispívá psychickému zdraví. Jaksi v Británii třeba existují programy kooperací mezi nemocnicemi a mezi terapeuty a kulturními nebo komunitními organizacemi. Když tam lidé přijdou například se začínající úzkostí nebo s osaměním, tak mají prostě nakontaktovaná komunitní kulturní centra a prostě vědí, po jakých těch produktech v tom celém systému sáhnout. A mají mimochodem dopočítáno, kolik peněz to systému ušetří na následném řešení, jak si už potom třeba intervencí zdravotnických nebo závažnějších, myslím si, že je to za jednu libru vloženou snad 8 liber. Je to opravdu jako vysoké číslo, takže kultura jako prevence, kultura jako zážitek, kultura vlastně jako nástroj překladu nejrůznějších složitých témat.
0: A tím pádem jako k budování určitého nějakého myšlení a odolnosti té společnosti. Určitě. Mě ještě zajímá, protože vy jste vystudovala na DAMU produkci, ale měla jste nakročeno i k právničině. Tak jak se to potom stalo, že jste se rozhodla nebýt právničkou, ale jít prostě do toho umění?
1: Myslím si, že to bude určitě tím, že jsem si dovolila a i mi bylo umožněno se vlastně v průběhu střední školy na chvíli zastavit, podívat se třeba i do zahraničí a připustit si, co je to vlastně, co já bych si přála. A že ta cesta pro mě není a nebyla namalovaná nějak jednoznačně, i když samozřejmě máme obory, se kterými je spojena jistá váženost, a že se mi líbí literatura, že se mi líbí divadlo a baví mě to a táhne mě to tam, něčím mě to inspiruje, nabíjí a možná jsem tím i ohromená, že proč to prostě neskusit. Tak jsem to zkusila a byla to správná cesta.
0: Ale zároveň si říkám, že se vám možná propojilo třeba něco, co se týká jako té právnické profese, analytiky a obhajoby právě teď v té vaší pozici i vlastně v produkci, kdy musíte nějakým způsobem vysvětlovat, obhajovat a dělat marketing té kultuře.
1: Určitě je to tak, jsem v uvozovkách i jenom veřejná služebnice, ale musím umět uvažovat o tom systému, takže jaksi systémový náhled na věci se určitě hodí a používám ho každý den.
0: Zaujalo mě, že vaše závěrečná práce nesla název Strategie umění ve veřejném prostoru. Tak k jakým závěrům jste došla?
1: No, došla jsem k tomu, že je škoda, že nemáme nějaký robustnější systém jeho podpory, že veřejný prostor obecně je strašně přístupné, nebo může být strašně přístupný způsob, jak se setkávat s nejrůznějšími druhy umění, chování lidí, že třeba ne každý si má tu odvahu nebo peníze, nebo není k tomu vychováván zajít si na filharmonii. Ale se sochou nebo s pouličním divadlem se může potkat každý a i kdyby si z toho odnesl jenom zamyšlení nebo nějakou vzpomínku, když na sídlišti si hrál kolem nějaké sochy, která tam z nějakého důvodu byla, tak si myslím, že to může nahlodat zajímavé myšlenky a zajímavou cestu.
0: Říká Kristýna Kočová, ředitelka městské organizace Kreativní Praha. Moc vám děkuju, že jste byla ve vizitce.
1: Taky moc díky za pozvání a držím palce Českému rozhlasu.
0: Děkujeme a na závěr si zahrajeme Tinu Turner, Proud Mary, tak jenom na závěr jednu větu.
1: No tak Tinu Turner asi netřeba představovat a její Wall of Sound a její jedna z nejsilnějších písniček opět o hrdé ženě, jakou můžeme být my všechny ženy, tak tu jsem chtěla přinést na závěr.
0: Díky, pěkný den.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. nice, easy. There's just one thing. You see, we never

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Dobré dopoledne, je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se poslanci mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů. Začínají platit nové americké sankce namířené proti leteckým společnostem z Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent v pondělí informoval, že ode dneška Spojené státy zablokují všechny íránské letecké společnosti. Zároveň pohrozil sekundárními sankcemi zahraničním společnostem, pokud budou i nadále provozovat služby íránským dopravcům. Varování je zaměřené i na letiště, dodavatele pohonných hmot nebo společnosti vydávající letenky. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat. Od 14 hodin do půlnoci přeruší vysílání a odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Kritizují škrty a výpadky z příjmu z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun. A to jsou asi 3% jejího rozpočtu. Začal astronomický podzim. 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Ode dneška se budou dny postupně zkracovat až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. A počasí bude polojasno až jasno, odpoledne přechodí.

0: slunce, bylo to ve 2:05 středoevropského letního času, vstoupilo do znamení vah a nastala ona podzimní rovnodennost. No a o prvním podzimním dnu se také narodila jedna jazzová legenda, takže se samozřejmě nabízí, abychom se u tohoto výročí zastavili, zvláště když se jedná o výročí 100 let narození Traina, možná tedy spíše vám něco bude říkat jméno John Coltrane. No a jak John Coltrane a toto výročí rezonuje u našeho rozhlasového kolegy Tomáše Kačnera, na to se ho ptám právě teď. Tak dobré dopoledne, Tomáši.
1: Krásné dopoledne z Hradce Králové.
0: A co tedy vy a John Coltrane?
1: No, to je samozřejmě obrovské téma, obrovské, protože John Coltrane je jedno z těch největších osobností jazzu, člověk, který opravdu strašně věci rozhýbal, pomohl je posunout někam dál, člověk, který se nezastavoval. Čili teď dnes, když slavíme tu stovku, my jsme letos na jaře vlastně oslavili stovku Miles Davise, teď slavíme stovku Johna Coltranea a oba se stali těmi klasiky. A já jsem nad tím tak přemýšlel, když jsem si poslouchal tu jejich muziku, a tak jsem tom teďka opravdu se zabydlel, tak najednou na mě padla hrozná deprese. Víte z čeho? Já jsem si vzpomněl, když jsem byl děcko, chodil jsem do LŠU ještě tehdy, čili dnes základní umělecké školy, do Házova paláce v Trutnově na náměstí, nádherný starý prostor, a ta učebna nauky, to byla krásná stará místnost s vyřezávaným stropem, všechno tam vonělo, a po stěnách tam byly fotky, nebo respektive fotky, tam byly obrázky klasiků. A já jsem si teď uvědomil, že vlastně vedle těch Bachů, Mozartů až po Stravinského, když si člověk představí tu dlouhou řadu, by měl vlastně teď viset Miles Davis i John Coltrane. A přišlo mi to vlastně jako na jednu stranu úžasné a na druhou stranu strašné, že pro mě tyhle ti novátoři, jejichž muzika mě úplně jako mě pumpuje, do mě pumpuje prostě novou energii, vždycky, když si slyším, tak jako, že se stává něčím tak jako zaprášeným, jako jsou ti klasici. Jo, takže mám z toho vlastně oba pocity. Na jednu stranu obrovskou radost prostě a na druhou stranu trošku smutek, že už jsou těmi klasiky. Tak no, takhle jednoduše řečeno.
0: No tak úplně jednoduché to nebylo, vaše vysvětlení, tak si pojďme zahrát. Co to bude?
1: Takže já jsem vybral první věc, ta se bude jmenovat Blue Train. Je z desky, kterou vydal stejnojmenného alba, která vyšla v roce 1957 u Blue Note. Je v ní vlastně takový klasický jazzový zvuk 50. let. Je poměrně přístupná, protože je v ní takový hardbopový, jedná se takové hardbopové blues s výrazným dechovým riffem. Ale přesně to je ten moment, že člověk tuhle věc uslyší a okamžitě si vybaví tu dobu, tu náladu a uvědomí si vlastně i jeho jako to tvůrce, toho, kdo složil tu věc. A zároveň John Coltrane je tím, kdo mění první solo, protože nejdřív samozřejmě zazní melodie, hlavní motiv, a pak následují solo. První tady má John Coltrane na tenor saxofon, bude následovat Lee Morgan trumpeta, Curtis Fuller pozón, Kenny Drew klavír, Paul Chambers kontrabas. Takhle to bude za sebou. Tak.
0: Už nám hrají.

0: Více než desetiminutová je kompozice Blue Train. Nám čas dovoluje zahrát jenom část této skladby, kterou John Coltrane vydal na stejnojmenné desce u Blue Notes Records v roce 1958. Tomáši, vnímáte Johna Coltranea spíš jako jazzového inovátora a toho nekompromisního hledače nových hudebních možností, a nebo ho vnímáte i jako někoho, kdo se nebál mainstreamu?
1: Jo, tak to je nádherná otázka. Jak bych to řekl? Samozřejmě, to je to první, co zaznělo, tak to je to, co tam dominuje. To je to, co ho vlastně, jakoby, když se člověk seznamuje s jazzem, tak když se najde ve slovníku nebo kdekoliv jméno John Coltrane, tak na něj vyskočí tyhle ty slova. Nicméně, pak když se do něj ponoří, tak začne objevovat obrovskou osobnost, která procházela velkým vývojem, protože od těch prvních věcí, které jsme slyšeli, tuhle desku točil, když mu bylo nějakých 31, 32, 30, až vlastně do jeho smrti o těch 40, že zemřel tady velmi mladý, tak on tam udělal několik obratů. Díky tomu, jak se léčil vlastně ze závislostí, tak přecházel k meditaci v závěr života, už byl potom hodně free jazzové období, ale vždycky všechno dělal obrovsky poctivě, jo. A mě tam vytanula na mysl jedna věc. Mě někdo říkal, hele, to, že někdo hraje neuvěřitelně rychle, že prostě dokáže zahrát kaskády tónů, udělat vodopády, to všechno je úžasné, ale nejvíc se pozná, jaký je opravdu muzikant, když má zahrát pomalu, velmi se vlekoucí baladu. Za prvý, jak tam pracuje s timem, jak tam pracuje s náladou, kolik citu do toho je schopen dát, tam se to dobarví. Tam teprve jakoby je ta hodina pravdy. Já jsem říkal, no jo, tak ale u Trejna jako tahle poloha není až tak častá. Samozřejmě je taky, je samozřejmě, najdeme, jo. Ale já jsem objevil nahrávku, která je se zpěvákem. Vždyť jinak samozřejmě všechno to jsou instrumentální skladby, to, co ho proslavilo a uvedlo. Nicméně došlo k tomu, že vlastně spolupracoval i se zpěvákem, který se jmenoval Johnny Hartman, a natočili spolu desku, na které jsou spíše balady, protože Johnny Hartman byl vlastně zpěvák, který byl hlavně díky svému projevu odborníkem na pomalé balady, na pomalejší věci, díky svému sametovému hlasu. A já myslím, že by bylo moc hezké si právě posehnout teďka Coltranea úplně v jiné poloze, ale kde nám dokáže, jak nesmírně barevným muzikantem on byl, co on opravdu dokázal dělat, protože vlastně je to zpívavá věc, nicméně ten saxofon tam má stejně důležité místo jako vokál.
0: Takže to dva v jednom, mainstream i inovace.
1: Přesně.

0: Je to dnes 100 let, kdy se narodil jazzový velikán John Coltrane a toto výročí připomínáme s Tomášem Kačnerem. Tomáše, vy už jste ale také říkal a připomínal, že 100 let uplynulo také od narození další jazzové ikony v letošním roce, Milese Davise, tak se samozřejmě nabízí spojit tyto dvě osobnosti a to se také stane, to už vím.
1: Samozřejmě, protože tyhle osobnosti spolutočily například Kind of Blue, čili naprosto tu nejzásadnější desku jazzovou, to bylo v roce 1959, a ještě předtím desko Milestones, ze které bych navrhl asi pustit úvodní skladbu na závěr, protože. Ta věc je esencí toho, co mě téměř na jazzu baví, a to je prostě neuvěřitelná rytmická složka, prostě nějaký rytmický model, který se v té skladbě opakuje. Zároveň nad tím se dějou věci úplně neuvěřitelné, protože stačí se zaposlouchat do naprosto jednoduchého motivu, který tu věc provází, a zároveň to, co se z toho motivu dále děje ve všech solech. Protože tady ta modální hra, která tady je vlastně celá zachovaná nebo představená v té době, tak určovala vlastně jakoby novou podobu jazzu. Miles Davis, trubka, John Coltrane, tenor saxofon, Cannonball Adderley na alt saxofon, Red Garland na klavír, Paul Chambers kontrabas a Philly Joe Jones bicí. Tahle pětka, respektive šestka, protože tady to bylo rozšířené právě o Cannonballa, tak jako opravdu vytvořila novou knihu jazzu, by se dalo říct. A tahle nahrávka, ačkoliv je obrovsky stará, já když ji někdy pustím mladším muzikantům a říkám, hele, takhle se hrál, pojďte si to poslednout, pojďte si to zkusit třeba zahrát, jo? To je tak jednoduchý motiv, sledujte, pustím to. No jo, to je fakt jednoduchý. No a tak pojďte, zkusíme to, jo? A teď a najednou to nejsou schopni třeba rytmicky dát, no to je pár tónů, ale dát je tak, jak tam, jak je hrají oni, najednou všechny ty předražené a tak, najednou to je trošku problém, ale hlavně oni pak po půl hodině je vidět, jak ta muzika je úplně prostoupí a jak potom celých několik dní ještě říkají, že chodí a nespívají si nic jiného než Milestones, jo, což je prostě dokonalý. Takže i to je jeden z drobných důvodů, proč jsem to vybral, protože mně se líbí ta nakažlivost hudby. Nejenom když to je ta zaprášená klasika, jak jsme se bavili v úvodu, když se už ze stoletého Coltranea stává ten zaprášený klasik, ale když ta muzika je furt živoucí, furt prostě vřelá, furt něčím nás obohacující. A to rozhodně tahle nahrávka je.
0: Tak se pojďme nechat obohatit. Tomáš Kačner dnes připomněl 100 let od narození Johna Coltranea. Díky moc za to, mějte se hezky.
1: Krásný den.

0: Tak do třetice to byl John Coltrane s Milesem Davisem. Spolu vydali desku Milestones v roce 1958 u vydavatelství Columbia Records.
1: To byl můj film.
2: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
1: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
2: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.
0: No a v 11 hodin 27 minut se přibližujeme k rozhlasovým osudům, k osudům Jiřiny Bartůňkové, ženy mnoha talentů, která v osudech mapuje svou vědeckou kariéru po boku významných osobností mimo jiné. Další část už za několik minut.

0: komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Osudy. Jejich protagonistku časopis Forbes zařadil mezi 200 nejvlivnějších žen Česka. Jiřina Bartuňková je lékařka, vědkyně, pedagožka a spoluzakladatelka klinické imunologie u nás a o svém životě vypráví v celkem pětidílných osudech. Dnes po třetí rozhlasové memoáry Jiřiny Bartuňkové připravila Lenka Kopecká.

Moje stáž ve Francii v Hôpital Necker v roce 90 mě ovlivnila v několika směrech. Jednak jsem se tam naučila léčbu a diagnostiku primárních poruch imunity a jednak jsem tam po večerech chodila do jiného oddělení, ale protože ty přednostové se spolu neměli moc rádi, tak jsem tam chodila tak trošku na tajnačku a tam jsem se zase naučila jednu metodu, která byla tehdy taková moderní, a to stanovení protilátek proti cytoplazmě neutrofilu, to je tedy takový specifický pojem, ale byla to jedna z diagnostických metod takových systémových poruch imunity. Tím, že jsem francouzštinu vlastně studovala od té páté třídy a takovou tu klasickou, všechny klasiky, tak jsem ráda chodila právě po těch různých kulturních památkách, které jsem znala z literatury. Koupila jsem si i permanentku do Louvru, tím, jak jsem tam byla vlastně sama. Když jsem šla z práce, tak jsem neměla víceméně žádné aktivity, takže jsem třeba na hodinku šla do toho Louvru, což musím říct, že je velmi příjemné, protože být v Louvru jenom jedno odpoledne, tak to je člověk zahlcen všemi těmi obrazy a těmi sbírkami, zatímco když tam můžete každý den chodit na chvilku, tak to bylo velmi, velmi příjemné. Pak jsem tam měla i nějaké známé, které jsem občas navštívila. Hlavně jsem se tam vždycky u nich umyla, protože jsem bydlela na koleji. Měla jsem sice pokoj sama pro sebe, ale jenom s umývadílkem a sprchy byly společné a byla to opravdu směs všech možných studentů ze všech možných zemí, tak se mi tam tenkrát nechtělo moc chodit, zvlášť teda, když jsem byla už gravidní, takže jsem se chodila mít k těm známým. A pak jsem prohlížela Paříž jako turista právě vždycky cestou domů. Navštívila jsem všechny možné známé i méně známé muzea, takže jsem opravdu to využila i kulturně. Že bych zůstala ve Francii, o tom jsem neuvažovala, protože nějakým způsobem jsem vázaná k těm Čechám, jednak rodina, rodiče. Měla jsem doma i teda tu starší dceru s manželem a tenkrát už to bylo v těch 90. letech, kdy se zdálo, že nic nebrání tomu, abychom cestovali, takže mi přišlo, že mohu zůstat v Čechách a naopak ty poznatky převést tady k nám a trošku třeba posunout ty obory imunologie v Čechách, takže neuvažovala jsem o tom, že bych tam zůstala. No a když jsem se vrátila do Čech, tak jsem zúročila obě tyto zkušenosti. Jednak to byly ty zkušenosti z dětského oddělení nemocnice Hôpital Necker, diagnostika a léčba primárních imunodeficiencí, tedy vrozených poruch imunity. A jednak to byla laboratorní diagnostika takzvaných systémových vaskulitid, která spočívala v detekci určitého typu protilátek proti vlastním buňkám, proti vlastním fagocitujícím buňkám, takzvaným neutrofilům. Ty protilátky se jmenují ANCA. ANCHA jsme jim říkali. A je to zkrátka z antineutrofil cytoplasmic antibody. A tenkrát nebyly žádné komerční kity na stanovování těchto protilátek, takže jsme prvních několik let tuto metodu prováděli na mých vlastních neutrofilech a na neutrofilech mé kolegyně Ivany Janatkové, což spočívalo v tom, že jsme si každých 14 dní odebrali trochu krve. Udělali jsme z toho krevní nátěry a na tom jsme testovali ta séra pacientů na přítomnost těchto protilátek. Teprve později se tyto metody začaly prodávat jako komerční kity a dneska už by takováhle metoda neprošla přísnými regulacemi, protože regulace zasáhly i ty laboratorní diagnostiky a všechno musí mít certifikát, takzvaný IVDR, což je in vitro diagnostika. A nicméně jsme prvních několik článků, publikací právě na toto téma provedli na těch našich vlastních buňkách.

Jednak jsme diagnostikovali v roce 1994 první případ velmi vzácné poruchy imunity u asi 6letého dítěte tehdy, s kterým si nikdo nevěděl rady ani s diagnostikou, ani tedy s léčbou. A mě to připomnělo právě ty děti, které jsem viděla v té Francii. Takže jsme nakonec velmi takové úzké kooperaci jednak s Akademií věd, která poskytla chemikálie na diagnostiku právě s Motolským pracovištěm, transplantační jednotkou, kterou nedávno předtím založil pan profesor Starý. Tak jsme udělali jednak diagnostiku u toho chlapce a jednak jsme právě navrhli léčbu, která tehdy byla jediná dostupná, transplantace kostní dřeně, neboli těch kmenových buněk krvetvorby. Jenomže ten chlapeček neměl dárce. A jedna z možností byla, že pokud by si rodina pořídila ještě další dítě, tak by za určitých okolností mohlo to další dítě být dárcem těchto kmenových buněk, a to z pupečníkové krve, to znamená z pupečníku, který se normálně vyhazuje s jistou placentou a nepoužívá se už dál. No takže to byl vlastně takový další krok, že jsme zorganizovali, maminka řekla, že chtějí mít ještě další dítě, takže jsme jednak zorganizovali prenatální diagnostiku s kolegou Caldou, s mým spolužákem z medicíny, který jako taky byl průkopníkem prenatální diagnostiky z funkce pupečníkové krve, takže se odbrala ta krev, stanovili jsme tam ty příslušné molekuly, zjistili jsme, že ten nový chlapeček není postižen tou samou chorobou jako ten jeho starší bratr, a při porodu potom zase další organizace, pan doktor Kobylka z Ústavu hematologie a krevní transfuze, čekal už s termoskou u porodu a tu placentu s tou pupečníkovou krví odnesl do laboratoře a právě z toho připravil buňky pro transplantaci toho staršího sourozence. Měli jsme štěstí, že i ten bratr byl stejný v takových těch transplantačních antigenech, které mohou být překážkou transplantace, ale to bylo štěstí spíš tedy přírody, protože tam je šance 50%, že se bude shodovat. No a takže proběhla ta transplantace právě na transplantační jednotce profesora Starého v Motole a před 2 lety jsme vlastně slavili 30. výročí od této první transplantace dítěte s diagnózou imunodeficitu v České republice a ve světovém měřítku to byla priorita v použití pupečníkové krve. Prioritou tehdy u té transplantace pupečníkové krve ve světovém měřítku bylo právě použití pupečníkové krve jako zdroj krevních buněk nebo těch kmenových buněk krvetvorby právě u této diagnózy. Ještě můžu zmínit i osud toho prvního pacienta, kterého jsme takto léčili. Tomu je dnes nějakých 36 let a žije zcela normálním životem a v krvi mu stále kolují buňky krvetvorby, které pocházejí od jeho bratra. To 30. výročí bylo v roce 2024 a fakultní nemocnice Motol k tomu natočila takové video, kde to, co jsem teď tady popisovala, tak je ke zhlédnutí na YouTube. Transplantace dětských pacientů pro imunodeficience je samozřejmě velmi týmová práce. Participuje na ní jak imunolog, který stanovuje ty diagnózy, tak hematoonkologové, kteří vedou tu transplantační jednotku, jsou tam psychologové, ošetřující personál, protože to dítě tam stráví třeba několik týdnů i měsíců v izolaci. Je to opravdu velmi náročné a samozřejmě i laboratorní zázemí je k tomu potřeba. Je to opravdu obrovský týmová práce a radujeme se z toho, když se to povede, ale musíme počítat i s tím, že se někdy ty transplantace nepovedou.

Paní profesorka Fučíková byla mojí první šéfovou a ona byla taková přísná, nepřístupná, ale já jsem si k ní našla velmi hezký vztah a v zásadě jsme byli nakonec téměř kamarádky, byť nás dělilo 22 let věkového rozdílu. V určitých situacích jsem se i s paní profesorkou radila o různých osobních záležitostech, o vztahových záležitostech. Ona sama měla dosti pestrý osud partnerský, protože se rozvedla se svým mužem, kterého si nakonec potom vzala zase. Měla hezký život, takový pestrý. Takže jsme někdy právě řešili i různé konflikty v rodině a podobně a měla vždycky na to takový humorný názor. A byla to i ona, která, myslím, že si mě v úvozovkách vychovávala jako svoji nástupkyni, ale když jsem řekla, že mám možnost jít do Motola, což právě se stalo po té akci s tou transplantací kostní dřeně u toho chlapečka, tak mi nabídli místo na tehdy vznikající ústav imunologie, abych ho vedla. Tak mi naopak řekla, jdi do Motola, tam budeš mít větší možnosti. To jsem velmi ocenila, že měla vlastně takový vizionářský pohled a rozhodně to nebránila mi v tomhletom, naopak mě v tom podporovala. Ona byla jednak velmi moudrá, měla takový ten selský rozum i v medicíně, takže přestože byla obrovsky vzdělaná a znala všechny nejnovější poznatky, a tak vždycky nakonec se rozhodovala ve prospěch toho pacienta na základě i různé intuice, poskládala si vždycky ty diagnostické metody dohromady a měla takový lidský přístup k těm pacientům. Druhá věc byla, že měla ohromný smysl pro humor, tak tam jsme si velmi sedli. A ona byla taková budovatelka, ona vlastně vybudovala ten obor klinické imunologie, založila tam laboratoř, nové metody, takže i tím způsobem přispěje k rozvoji toho oboru. I když jsem pak odešla do Motola, tak jsme se vlastně každý rok scházeli, ona měla narozeniny v dubnu, svátek v říjnu, tak to byla taková tradice, že jsme dvakrát do roka šli na oběd, třeba s dalšími kolegy z jejího okolí. Paní profesorka bohužel v roce 2025 zemřela v 89 letech a letos právě by oslavila 90, které jsme její žáci a její kolegové si připomněli tím, že jsme se sešli u jejího hrobu na Vinohradském hřbitově a vložili jsme jí tam květiny.

V roce 1995 mi nabídl tehdejší proděkan profesor Vavřinec z druhé lékařské fakulty, abych se přihlásila do konkurzu na právě vznikající ústav imunologie druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole. To bylo na základě té naší spolupráce okolo té první transplantace pupečníkové krve v Motole, takže tím jsem se dnešní terminologii zviditelnila v očích motolské fakulty a ten konkurs jsem vyhrála, nakonec jsem tedy byla jediný uchazeč, ale v té době také moje kolegyně bývala z Karlova náměstí, Anička Šedivá, se vracela z Ameriky z dlouhodobější stáže a tak jsem jí nabídla, že bychom mohli jít do Motola obě, protože ona byla pediatr, je pediatr, takže jsem si říkala, že to bude dobré spojení. Já tedy jako internista spíš pro dospělé a ona jako pediatr, takže nakonec jsme tam v tom roce 95 nastoupili obě, já jako přednosta ústavu, ona jako primář a vydrželi jsme tam spolu 30 let ve vedení. Do Motola jsem tedy nastoupila v říjnu v roce 1995 na pracoviště, které mělo docela na úrovni zavedenou rutinní laboratoř, kterou už tam předtím založil kolega Kasal a profesor Janda z dětské kliniky, ale ta výzkumná část, až takzvaně školská část, tak ta byla představována pouze jednou laborantkou a jednou paní doktorkou přírodovědkyní. Takže vlastně my jsme budovali, dostali jsme tam jeden 6-bitový počítač Olivetti tenkrát a téměř od nuly jsme ten ústav budovali s Aničkou Šedivou právě ve smyslu se založením na výzkum, na výuku, protože nám také spadla výuka mediků do našeho portfolia činností. A já osobně jsem měla takovou vizi, že zúročím některé ty poznatky právě z Karlova náměstí od paní profesorky Fučíkové z tématu, kterému jsem se tam věnovala a nakonec i z Francie. A chtěla jsem dovést projekt pěstování buněk vlastních a využití k léčbě nádorů. Těm buňkám, o kterých mluvím, tak se říká dendritické buňky. V tehdejší době vyšly první takové publikace, že ty dendritické buňky, které sice máme v těle, ale v takovém malinkém množství, se dají vypěstovat v laboratoři z bílých krvinek, z periferní krve a pak se nakrmí nádorovými buňkami a když se pak vrátí zpátky pacientovi, tak by měli rozpoznat ten nádor a pomoct imunitnímu systému se s tím nádorovým onemocněním vypořádat. Takže takhle se to jednoduše řekne, ale samozřejmě zatím bylo mnoho let práce a hlavně i postavení toho týmu, který se tím bude zabývat. Nejvíc asi do toho přispěl náš původně postgraduální student Radek Špíšek, kterého jsme na základě i našich nějakých kontaktů z té Francie vyslali na studium PhD, nejdřív do Nantes a on si potom sám už zařídil stáž u budoucího nositele Nobelovy ceny profesora Ralfa Steinmana v Americe. A kolega Špíšek se zabýval takovou tou vědeckou částí toho projektu. Ale mezi tím zase Evropská unie zavedla určité regulace pro vývoj těchto buněčných terapií, takže my jsme to nevzdali a museli jsme zařídit laboratoře, takzvané superčisté prostory, museli jsme zúřadovat několik metrů různých papírů, kde jsme popisovali, jak se to dělá, co se tam přidává, které chemikálie na to použijeme. Touto administrativou se zabývali a dovedli to vlastně do zdárného konce moje postgraduální studentky Klára Sochorová, Daniela Rošková, abych na někoho nezapomněla, bylo jich několik. A opravdu jsme to dovedli tedy v roce 2008 až ke schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv, že můžeme ten preparát dát pacientům.

Paralelně s těmi výzkumnými aktivitami jsem byla v roce 2001, myslím, oslovena tehdejším děkanem Kouteckým, abych se stala proděkankou druhé lékařské fakulty. Takže já jsem si to považovala jako velikou čest, že můžu pracovat pro fakultu a pro její rozvoj, takže jsem se stala proděkankou pro rozvoj a po dvě funkční období, tehdy to byly, myslím, tříleté funkční období, takže po dobu 6 let jsem strávila po boku pana profesora Kouteckého ve vedení druhé lékařské fakulty a musím říct, že to byly moc hezké roky, protože pan profesor Koutecký byl osobnost, od které se člověk může pořád učit a jeho literární a hudební rozhledy, kromě tedy těch odborných, byly obdivuhodné. Takže jsem ráda, že jsem mohla pana profesora poznat zblízka. Pan profesor byl vlastně také budovatel. On vybudoval obor dětské onkologie, tak to bylo také inspirativní. A pak ta jeho ohromná znalost hudby. On pořádal téměř každý měsíc koncerty fakultní, které uváděl hlubokým rozborem těch jednotlivých skladeb. Takže to jsem také obdivovala, jak kromě odborných znalostí se dokáže ponořit i do znalostí hudby, ale také literatury, výtvarného umění a podobně. Takže v tomhle tom byl pan profesor opravdu taková inspirativní osoba. A v takovém tom jednání třeba na kolegích, tak vždycky byl konkrétní, nerozvleklý, bych řekla. Mělo to řád, to jednání, vedlo to k nějakému cíli. A vzpomínám na všechny členy kolegia, hlavně na pana profesora Schneidaufa, který bohužel také letos zemřel, jako na velmi krásná léta. Hudba mě provázela vlastně od dětství, protože jsem sama hrála na klavír od 2. třídy až do maturity a na koncerty jsme chodili už s rodiči od malinka. S tatínkem si pamatuju, že jsem chodila i na nějaké povídání s Iljou Hurníkem o hudbě. A moji rodiče byli velmi hudebně vzdělaní. Maminka hrála na violu, dokonce za studií hrála v lázeňském orchestru v Mariánských Lázních. Tatínek hrál na housle, takže někdy i ten nástroj vyndala. Hráli jsme spolu na klavír a táta na housle. Maminka pak už nehrála, ta řekla, že už jí to nejde a že nechce hrát špatně. Takže maminku už jsem moc neslyšela, ale ta hudba byla v naší rodině velmi populární. Sama jsem také chodila na koncerty nebo s manželem na ty různé abonentní koncerty do Rudolfína a vlastně na to piano si zahraju dodnes. Já hraju jenom z not, protože neumím improvizovat. Takže já jsem spíš takový člověk, jako který přehrává ty skladby, ale nemám ten talent na to, abych třeba hrála jazz nebo nějaké improvizace. Takže hraju takovou klasiku, mám ráda české mistry, Vaňhala a Mozarta, Beethovena, Chopina, Schuberta, klasiku prostě. Většinou hraju, když jsem doma sama, protože nemám vlastně ráda, abych někoho rušila tím pianem, takže hraju si spíš sama pro sebe, nebo když mám vnučku, tak hrajeme spolu a teď mám tu malinkou vnučku, tak ta už do toho také začíná bušit. Mám piano spíš tak jakoby pro sebe, než pro obecenstvo.

budování Ústavu imunologie druhé lékařské fakulty zahrnovalo i pedagogickou práci. To už jsem vlastně trošičku začala na Karlově náměstí, když jsem byla u paní profesorky Fučíkové, že jsem oslovila moje kolegy z Plzně a z Brna, profesora Licmana a profesora Pancnera, abychom napsali nějakou učebnici imunologie. V té době nebylo nic, co se týče té klinické imunologie. A paní profesorka Fučíková v té době byla nemocná, tak jsme jí chtěli udělat takovou jakoby radost, že její žáci napíšou nějakou učebnici a dáme jí to pak jako dárek. Takže jsme se takhle domluvili a vyšla první učebnice klinické imunologie. To bylo někdy v roce 92, myslím. Když se ještě vrátím do těch 90. let, tak imunologie nebyl samostatný předmět na lékařských fakultách. Vždycky se učila společně s mikrobiologií a prostor pro tu imunologii byl opravdu velmi malý. A právě s těmi kolegy, tehdy jsme byli všichni téměř stejně starí, to je také taková říčka náhod, že pak budoucí přednosta Ústavu imunologie v Brně, Praze, v Krči, v Plzni, v Hradci Králové. Já, ještě jeden kolega z Bulovky, jsme všichni narození 1958, takže to jsme se taková parta vlastně sešli. No a zorganizovali jsme výuku imunologie na všech lékařských fakultách, aby se imunologie stala samostatným předmětem. A k tomu také bylo potřeba učební texty, tak to jsem se potom domluvila s profesorem Hořejším z Přírodovědecké fakulty a napsali jsme takovou učebnici Základy imunologie, která poprvé vyšla v roce 1998 a dodnes vychází v updateovaných vydáních, takže už máme 7. vydání. Ta učebnice vychází 25 let a myslím, že na ní vyrostlo několik generací mediků, ale i lékařů, kteří se z ní učí k atestaci a podobně. Takže můj příspěvek k výuce mediků byl docela podstatný.

Hlas lékařky, vědkyně, pedagožky a spoluzakladatelky klinické imunologie u nás Jiřiny Bartůňkové se ohlásí a ozve zase zítra ve čtvrté části jejich rozhlasových memoárů, které připravila Lenka Kopecká.

0: Pěkné poledne, bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Firma Škoda JS podepsala smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR a bude jí dodávat pohony pro malé reaktory. Ukrajina by přijala jakoukoliv formu energetického příměří, uvedl prezident Zelenský. Koncertem České filharmonie v pražském Rudolfínu dnes skončí festival Dvořákova Praha a počasí bude polojasno až skoro jasno, teploty do 20 stupňů.
2: Je tam hodně firm, který s jadernou energetikou mají velmi dobré zkušenosti, dělají údržbu nejenom na těch českých blocích, ale i různě po světě. A právě rozvoj malých modulárních reaktorů je právě příležitost i pro tyhle ty firmy, které dneska pracují hlavně na těch velkých blocích.
0: A to už byla informace k české společnosti Škoda JS, která bude jediným dodavatelem pohonu do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. Zakázka pro jeden reaktor by měla být na více než 1 miliardu korun. První takový reaktor má vzniknout ve Velké Británii, v Česku pak v Temelíně v polovině 30. let. Opoziční poslanec hnutí STAN Lukáš Vlček podpis smlouvy vítá, podle něj je ale třeba do projektu malých modulárních reaktorů zapojit i další české firmy. A podle generálního ředitele ČEZu Daniela Beneše bude možné české firmy do projektu reaktorů zapojovat i díky tomu, že ČEZ má v britské společnosti zhruba pětinový podíl. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident také vystoupení na summitu Krymské platformy.
3: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovítského pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas.
0: Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Nový

0: Valného shromáždění OSN v New Yorku.
1: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
2: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravené.
1: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
0: Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi sdělil zvláštnímu americkému zmocněnci Steveu Witkoffovi podmínky Teheránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na iránská státní média. Mezi podmínky patří okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených iránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Araghchi a Witkoff se setkali v New Yorku na okraji zasedání Valného shromáždění OSN. 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha dnes pořádá závěrečný koncert. V pražském Rudolfínu zahraje Česká filharmonie, a to pod taktovkou jedné z nejznámějších ženských dirigentek, Elim Cham z Hongkongu.
3: Solistou bude miláček pražského publika, miláček Dvořákovy Prahy, houslista Gil Shalom, který přednese Prokofjevův houslový koncert.
4: Říká ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon.
3: Celý tento koncert uzavře dílo, které já mám obzvláště rád a které dává vlastně České filharmonii obrovský prostor k demonstraci svých schopností, což je Stravinského Ptákohnivák.
4: Akademie klasické hudby pak v rámci závěrečného koncertu ohlásí jméno letošního laureáta ceny Antonína Dvořáka. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí. Bude polojasno až jasno, ve východní polovině území, večer v severozápadní polovině Čech místy až oblačno. Výjimečně se vyskytnou i přeháňky, nejvyšší teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 a v 1000 metrech na horách pak kolem 9. Na Šumavě naměří až 12 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: 6:12, tak jste to slyšeli ve zprávách, i když dnes začal podzim, léto to nevzdává, tak nejenom jasnou oblohu, ale i jasnou mysl vám přejeme. Daniela Čermáková vás zdraví od vltavského mikrofonu.

Pokud je, milí posluchači, místem vašeho aktuálního pobytu barokní Perla na Hané, tedy Olomouc, a pídíte se po kulturním zážitku pro dnešní večer, pak vás s radostí přivítá Muzeum umění Olomouc. 17 hodin se zde koná komentovaná prohlídka výstavy Z města ven, pořádaná k 80. narozeninám fotografa Jindřicha Štrajta, představující jeho dosud nevystavované fotografie z 80. let minulého století, a zároveň ho ukazuje jako kurátora a organizátora kulturních akcí v bývalé škole na Sovinci. Tedy v 17 hodin komentovaná prohlídka k výstavě Z města ven. No a pokud budete mít náladu na koncert, pak zůstaňte do večera. Hrát tady bude duo Longital, které dobře znáte i z našeho poledního vysílání. Už 25 let jsou Longital známí originálním spojením poetických textů. No a na dnešním koncertě budou představovat své 14. studiové album Krajina beží dolů vlastním breom. Longital nám dnes v poledne hrát nebudou, ale budou tady s námi třeba Dan Bárta nebo Zuzana Navarová. Teď klasika Tommaso Albinoni s Ivanem Ženatým, respektive v interpretaci Ivana Ženatého s komorním orchestrem Leoše Janáčka. Byla to část koncertu pro housle a orchestr. No a teď Robert Schumann.

0: Hudba Schumannova, konkrétně Allegro Azdur pro violončelo a klavír opus 70 nás přivedla ke 12. hodině 16. minutě. Z Olomouce to nemáte daleko do Ostravy, tam tedy míříme teď. Move Fest Ostrava už 13 let vytváří prostor pro současné performativní umění, které je impulzem k přemýšlení. Propojuje české a zahraniční umělce a přináší divákům netradiční pohybová představení. Letošní v pořadí už 13. ročník festivalu se koná od dneška, a to do 28. září. A jeho ústředním tématem je placebo, tedy zkoumání toho, jak velkou moc má naše mysl a očekávání nad tím, co prožíváme. O programu si teď budeme povídat s ředitelkou festivalu Janou Ryšlavou. Zdravím do Ostravy, předpokládám.
1: Ano, do Ostravy, tak krásné odpoledne.
0: Podíváme-li se, Jano, podrobněji na téma toho letošního ročníku Move Festu, je potřeba zmínit i taneční solo Michala Heribana Já som placebo, tak prosím rozveďte vztah tohoto titulu k tématu festivalu.
1: Nás právě baví ta síla myšlenky a co dokáže proměnit, a tím, že jsme na Move Festu, tak samozřejmě to síla myšlenky v propojení s tělem. A zajímají nás ta různá zpracování a interpretace. A i Michal Heriban si procházel docela těžkou životní zkušeností a napojil to i na to, co se děje v současném světě a jak to vlastně můžeme sami za sebe proměnit. Takže placebo a síla myšlenky.
0: Move Fest přibližuje tanec a performativní umění lidem i v jiném než jen divadelním prostoru. Dnes třeba promění slovenská Debris Company prostory bývalého obchodního domu Ostravica Textilia, v jeden velký nádych. Což je název toho představení, jak bude vypadat?
1: Velký nádych je fascinující jak vizuálně, tak vlastně zvukově a i svým vznikem, protože koncept Stanky Vlčekové se zkouší a vytváří přímo pro festival. Vybrali jsme tanečnice, ale i ženy věk od 19 do 69 let se přihlásili skrze Open Call a 5 dní pracovali, tvořili se Stankou Vlčekovou právě pro prostory bývalého obchodního domu Ostravica Textilia a diváci se teď mohou těšit na tyto ženy, krásný vizuální zpracování svatebních šatů od Andreji Pojezdalové a je to všechno zaobalené do smyčců hudby Josefa Vlka. Takže podívaná všemi smysly.
0: Tak to bude velký nádych. A když je řeč o mimodivadelních prostorách, zítra zve Move Fest do evangelického kostela v Husových sadech na estonskou inscenaci. Ta má název Life Dances to Eternity, tak nám představte interprety i důvod, proč se bude odehrávat zrovna v kostele.
1: Life Dances to Eternity je tvorba mladého dua Maria Sole Jarvet a Julia Vaxo. Jsou to mladí estonští tvůrci a absolventi islandské taneční školy a dánské taneční školy, takže propojují ještě vlastně tyto další zahraniční zkušenosti a byli inspirováni obrazem Dance Macabre, ale zároveň procházeli i odchodem blízkého člověka a dokázali všechny tyhle informace přetavit do opravdu oslavy života. A tím, že inspirace vznikla vlastně z obrazu a kostela, tak je to inscenace, která je přímo vytvořená pro kostely a vytváří to, nebo podchytává toho génia loci místa.
0: Mm-hmm. A v pátek se v rámci Move Fest Ostrava můžeme vydat do Frýdku místku, a to na představení Komín Elišky Brtnické a kolektivu. Není to nic pro ty, kteří trpí závratí, protože to představení se opravdu odehrává na továrním komíně. A v tomto případu se jedná o areál Nové osmičky, tedy o bývalý textilní podnik z druhé poloviny 19. století. Proč zrovna tahle lokalita, proč komín?
1: Ostravsko je s industriálem silně spojené a máme to propsané i do naší DNA a právě proto je pro nás fascinující inscenace Komín Elišky Brtnické, kdy je to dokumentální cirkus a opravdu pracuje s tím fenoménem komínů, ale diváci si to užijou, i kdyby závratě měli, protože se dívají z lehátek, mají hudbu do sluchátek a tím jsou propojení právě s performerkami, které jsou přímo na komíně, takže je to krásný zážitek a pohodlný zážitek.
0: Tak doufejme, že protagonistky netrpí závratí. V rámci Move Festu letos zvete i pedagogy, umělce, lektory i další zájemce na minisympózium. To je věnované taneční a pohybové výchově jako součástí kreativního vzdělávání. Co bude náplní?
1: kde vlastně sumarizujeme informace, v jaké fázi je teďka ta implementace a zapojení taneční a pohybové výchovy do školního vzdělávání a zároveň budou mít možnost si účastníci vyzkoušet, jak vlastně taková ukázková lekce a práce v tom školním prostředí vypadá sami na sobě. A potom budeme dál navazovat dalšími sympozii tak až do vlastně té reálné implementace pro rok 28.
0: Tak takhle bude vypadat Move Fest Ostrava. Zvala nás ředitelka festivalu Jana Ryšlavá a představila výběr z letošního 13. ročníku. Ten začíná dnes a potrvá do 28. září. A já moc děkuju za pozvánku. Ať všechno vyjde.
1: Děkujeme a těšíme se na viděnou v pohybu na Move Festu.

Včera jenom jako to jen písmena se řekla, dnes určitě se v tobě něco roznítí. Otočíš se za lopatkou mezi pruhy světla, to, že má

aby se hned neroztekla. Tvůj nejlepší přítel rychle odsedí stopy tváře na podpatku.

0: To byl Dan Bárta, jeho Ilustratosféra v album Maratonika vydali v roce 2013. Promyslet Havla, to je nadpis a takto se jmenuje nová publicistická série Českého rozhlasu Stanice Vltava, která zkoumá, jak Havlovy myšlenky obstojí v dnešním světě. Filozofové Alice Koubová a Tomáš Koblížek v ní spolu se svými hosty otevírají témata spojená s Havlovým myšlenkovým odkazem. Třetí díl se ptá, jestli je jeho představa života v pravdě stále aktuální. Poslechněte si ukázku z rozhovoru Karolíny Koubové s Tomášem Koblížkem a filozofem Matějem Cíbikem.
1: Když se pereme o to, kdo má pravdu, což tak bývá, myslím si, že čím méně víme, kde ta linie mezi pravdou a lží vede, tak ale jsme si vědomi, že vede. A že tady jsou ty nesmiřitelné tábory, ten má pravdu v tomto a ten si myslí, že pravda je úplně někde jinde. Tak jak to ale souvisí právě třeba jaksi s politikou? Doba postfaktická, mluvil o tom Tomáš.
2: Toto by se možno znova hájil, ten posun toho kontextu medzi tým, čo písal Havel za socializmu a tým, čo máme teraz. Podľa mňa to ako to základné interpretačné východisko, keď čítame Moc bezmocných, je to, že ako u Havla proste ako tá pravda nejakým spôsobom demaskuje ten režim. Že zrazu ako v momente, keď niekto ako žije autenticky alebo hovorí to, čo si myslí, tak ako nastáva ten moment, ktorý ako Havel explicitne zmiňuje, tých ako cisárových nových šiat. Že zrazu proste ako povieme niečo, čo si ako skutočne myslíme a zrazu všetci vidia, že cisár je nahý. Toto je podľa mňa ako veľmi silná predstava, ktorá u toho Havla rezonuje, tá otázka toho demaskovania. A my si proste musíme povedať, že toto nie je ako keby situácia, v ktorej momentálne žijeme. Momentálne je to proste tak, že tá pravda proste koexistuje s 20 rôznymi typmi lží a tým pádom ako nemôžeme očakávať, že v momente, keď sa tá pravda zjaví, tak zrazu to všetko nejak ako padne.
1: Čiže Havel měl výhodu, že jak sa tým životem v pravde konfrontoval pouze jeden druh lži?
2: Áno, áno. Povedané tak ako trošku sloganovito, Havel mal tú výhodu, že bojoval proti jednej veľkej lži. Kým my nebojujeme proti jednej veľkej lži, my bojujeme proti niečomu, čo americký filozof Frankfurt by nazval bullshitom, ako...
1: Hezky filozoficky řečeno.
2: Áno, áno, on má na to celú knihu. Tá postfaktická doba minimálne za mňa je proste ako charakteristická tým, že proste tá pravda koexistuje s 30 rôznymi variantami lží a tým pádom ako demaskovanie lží nie je také jednoduché, ako bolo za Havlových čias.
3: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Na vltavském webu a v aplikacích najdete celou sérii Promyslet Havla už v tuto chvíli, no a ve vysílání má nový díl premiéru vždycky v sobotu od 17. hodiny.
4: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

Tohle byla zastávka na poštovní stanici. Poštovní stanice je Singspiel o dvou dějstvích Pavla Vranického a my jsme teď poslouchali předehru v podání Komorní filharmonie Pardubice s Markem Štilcem.

0: Polední Vltava.
1: Posloucháte ji 23. září, dnes o prvním podzimním dnu končí Dvořákova Praha, festival spojený s pozdním létem. Česká filharmonie bude hrát pochopitelně Dvořáka, nebo také Martinů či Stravinského. Mimochodem, když se řekne Antonín Dvořák, asi byste bez váhání vystřelili Rusalka, když Stravinský, pravděpodobně Svěcení jara. A jaké jméno byste vyřkli, pokud by se vás někdo zeptal na autora Missi Solemnis? Je to jedno z nejznámějších zhudebnění dnešního ordinária, Missa Solemnis. No a vy si jen tak pro dobrý pocit ze sebe sama odpovězte na otázku, kdo je jejím autorem. Správně odpověděl ten, že Missu Solemnis D-moll zkomponoval německý hudební skladatel Ludwig van Beethoven. Tuto velkolepou skladbu složil v letech 1819 až 1823 a sám ji považoval za své nejvydařenější dílo a vrchol své tvorby. A pokud si, milí posluchači, vybavíte ten známý obraz, který zachycuje rozcuchaného a zamyšleného Beethovena s partiturou v ruce, pak vězte, že takto skladatele roku 1820 namaloval německý portrétista Josef Karl Stieler, právě jak pracuje na svém monumentálním díle Missa Solemnis. Obraz se také jmenuje Ludwig van Beethoven, skládá svou Missa Solemnis.
0: Polední Vltava s Danielou Čermákovou.

0: Takto jsme se teď pohybovali pár generací před Beethovenem. Malému Ludvíkovi bylo 8, když se uzavřela životní pouť Jiřího Čarta. My jsme poslouchali část jeho sonáty pro flétnu a basso continuo G-dur. Hráli nám Martin Hroch, Michal Ambrozi a Dalibor Pimek a dohráli ve 12 hodin a 40 minut. Teď naše cesta míří do Francie. Slavné jsou především sochy kráčejících postav umělce, kterému se teď budeme věnovat. Málo se ale už ví, že švýcarský sochař Alberto Giacomo Komety měly i své surrealistické období. Poměrně krátké, ale velmi plodné. Právě těmto pouhým 6 letům práce se teď věnují na výstavě v pařížském Giacomettiho institutu. No a na výstavu se vypravila také naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová a na místě mluvila s kurátorkou této výstavy.
1: C'est une exposition qui s'appelle des objets comme des sculptures parce que justement c'est une période en fait où
2: Laura Braverman, kunsthistorička a kurátorka, vysvětluje, proč výstavu nazvali tak výstižně. Giacometti surrealista, objekty jako sochy. Alberto Giacometti se totiž přidal ke kroužku surrealistů a zároveň v té době, tedy od roku 1929, začal vytvářet objekty jako dekorativní předměty. Tím byly především vázy nebo lampy. Podle kurátorky skutečně přemýšlel nad sochami jako nad předměty.
1: Alors en fait, c'est un moment où les surréalistes commencent à repenser intégralement en fait la question de l'objet.
2: Tím se tady připojil k surrealistům a jak víme, ti si všímali především předmětu běžné potřeby a tím mohly být třeba rukavice. Jejich praktické užití chtěli přetvořit a vnímali i jejich umělecké pojetí. Užití jako prvotní důvod takových předmětů se postupně měnil až v určitý fetiš, říká Laura. Giacometti tak hledal umělecké použití předmětů běžné potřeby.
1: Mais des objets comme des vases et donc il y a une sorte de comment dire un sorte de paradoxe en fait justement.
2: Na druhou stranu jeho objekty nikdy přesně nezapadaly, nikdy nemohly být dostatečně použitelné ani dostatečně dekorativní. Vždy spadaly víc do sféry uměleckých předmětů. Samotný Giacometti se tak i od surrealistů trochu lišil. Jeho váza, kterou na výstavě prezentují, je tak víc se uměleckým stvárněním a dojmem než užitečným předmětem, říká kurátorka Laura Braverman.
1: La pensée surréaliste en fait ou même les objets utilitaires ne sont pas complètement utilitaires. En fait, c'est drôle parce que beaucoup de gens qui viennent à l'Institut Giacometti s'attendent à voir l'homme qui marche ou des sculptures élancées.
2: Mnoho lidí, kteří přicházejí na expozici do Giacomettiho institutu, tak očekávají díla, jako jsou jeho štíhlé sochy kráčejícího muže. Právě díky surrealismu ale tak trochu přicházejí o iluze. Výstava je totiž dost jiná. Lidé tak někdy odcházejí zklamaní. Je to Giacometti. Giacometti, kterého ale nečekali. Přitom, jak kurátorka významně říká, ukazují výhradně Giacomettiho, ovšem zcela jiného. I jeho samotný surrealismus je odlišný od toho, který vznikl v období po první světové válce. Alberto Giacometti totiž nikdy nepřešel do absolutní abstrakce. Vždy u něj nacházíme lidskou postavu a něco konkrétního. Co je podstatné, a tedy jiné, je, že nejsme zvyklí vidět v Giacomettiho díle dekorativní předměty.
1: On a vraiment cette chance à la Fondation Giacometti, enfin les fonds de l'atelier d'artiste en fait, on a accès à tout ce qui est lettres, carnets.
2: Kurátorka skromně připouští, že mají štěstí, když mohou díky nadaci zkoumat i jeho dílo, a to v archivech, kde mají kresby, skici i Giacomettiho deníky, dopisy a pohlednice. Právě deníčky, skicáky jsou naším hlavním zdrojem umělcova uvažování, říká kurátorka. Skicáky měl totiž neustále u sebe a zaznamenával si do nich své projekty. Některé samozřejmě nikdy zrealizované nebyly. Umělecké předměty stejně jako ty funkční, ale v jeho případě patřily na stejnou úroveň, říká kurátorka Laura Braverman. Dnes vidí surrealistické období Alberta Giacomettiho poměrně krátce, mezi lety 1929 až 1935. Výstava Giacomettiho surrealistického období je k vidění až do listopadu. Z Paříže Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: Kendrick Scott Oracle, kapela, která dohrála teď ve 12 hodin a 50 minut. My se budeme teď opět věnovat Jaroslavu Ješkovi, autoru taneční, filmové i vážné hudby, který proslul ale především spoluprací na inscenacích Osvobozeného divadla Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Miloš Orson Štědroň nám tento týden představuje výběr skladeb z jeho tvorby.
1: Rapsodie pro klavír vznikla v roce 1938, Ježek se v ní jakoby už loučí se svou domáckou érou a je to vlastně ve stínu nastupující druhé světové války. Jako ve všech svých klavírních skladbách a v podstatě v celém svém klasickém díle, tady můžeme sledovat takové neoklasicistní linie, které popsal Prokofiev ve svých pamětech a dá se to skvěle vztáhnout vlastně i na Ježka. To znamená, je tam klasická linie přehledné formy, je tam motorická linie, což je vlastně rytmus, který neustále tepe dopředu, je tam novátorská linie, což jsou překvapivé harmonie, je tam lyrická linie, což jsou nádherná lenta nebo adagia, vlastně ty volné věty pomalé nebo pomalé části a je tam groteskní linie, což je vlastně takový šklep nebo překvapivý zvrat, který u Ježka není třeba tak sarkastický jako u Prokofieva nebo Šostakoviče, ale je tam prostě přítomen. Pro mě je ta skladba zajímavá tím, že vlastně se v ní jakoby snoubí to všechno, co se Ježek naučil v oblasti klasické hudby se zkušeností právě s taneční hudbou, s rytmem, s populární hudbou, s jazzem, se vším, co vlastně nasal z americké hudby a co teda později vyvrcholilo, protože je tam velká paralela téhle rapsodie v jeho poslední skladbě, což byla klavírní sonáta, kterou už napsal v Americe. Takže tahle rapsodie je taková předehra k té klavírní sonátě. Rapsodii premiéroval Václav Holzknecht, další Ježkův celoživotní druh a kamarád a upřímně řečeno nechápu, proč se vůbec celé Ježkovo klavírní dílo nehraje víc, protože je to opravdu brilantní. Ježek byl klavírista, Martinů třeba nebyl klavírista, takže bych preferoval rozhodně do dramaturgie i třeba škol více Ježka, více Schulhofa, což byly opravdu virtuózové klavírní a na těch skladbách je to vidět a je tam spousta vtipu a je tam spousta prostě rychlých not a vděčných klavírních míst. Bohužel se ta skladba moc nehraje.

Ukázku z rapsodie pro klavír Jaroslava Ježka nám hrál Jan Novotný. Tuto skladbu vybral Miloš Orson Štědroň jako připomenutí hudebního skladatele Jaroslava Ježka, který se narodil 25. září 1906, tedy před 120 lety.

0: A bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Italskou premiérku Giorgiu Meloniovou přijme v úterý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Potvrdil to úřad vlády, podle kterého mají politici příští týden jednat například o konkurenceschopnosti a víceletém rozpočtu Evropské unie. Jedním z hlavních témat schůzky pak má být také bezpečnost. Vláda už v souvislosti s plánovanou návštěvou projednala plán strategické a unijní spolupráce mezi Českem a Itálií na dalších 5 let. Zaměstnancům, kteří na služební cesty jezdí soukromým autem, se od října zvýší náhrady za benzín. Dosud byly výrazně nižší než skutečné ceny na čerpacích stanicích, v některých případech až o 10 korun na litr. Po ruských útocích na ukrajinskou metropoli Kyjev zemřel jeden člověk, 7 dalších je zraněných, z toho 2 ve vážném stavu. Informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. V několika čtvrtích ukrajinského hlavního města po ranních úderech vypukl požár. Ve věku 102 let zemřela architektka Hana Pešková, s manželem Daliborem navrhla kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se také na projektu nové vesnice Zvírotice, která vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slapské přehrady. Navrhla i domov pro seniory v Rožmitále pod Třemšínem. Pešková, která dětství prožila v Bratislavě a po druhé světové válce, vystudovala ČVUT, byla také nejstarším registrovaným členem spolku Menza. A počasí bude polojasno až jasno. Místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami, nejvyšší teploty 16 až 20, na horách kolem 9 stupňů, na Šumavě až 12. A více zpráv hledejte na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Začíná tady další hodina našeho kulturního vysílání. My vstoupíme za okamžik do proudu literárního. Daniela Čermáková vám přeje krásný den.

George Enescu složil tuto svitu pro klavír, ze které jsme poslouchali část pátou, Appassionato. Patříte-li mezi čtenáře knih jeho českého autora Jana Štiftra, jehož obzvlášť povídkové texty můžete dobře znát z našeho vysílání. Asi vám pozornosti neunikla jeho nová kniha Vltavice, román o lidech a krajích, které smetlo 20. století. Podle recenzentky Veroniky Weberové jde o zdařilé vyprávění o jihočeské vesi, jež musela ustoupit přehradě. Vltavice vychází téměř signifikantně v roce nebezpečného sucha, během nějž vystoupilo dno Lipenské přehrady a odhalilo úlomky minulosti dlouho zalité vodou. Mohlo by se zdát, že román o zatopené vesnici už nemůže Jihočechy ničím překvapit, poté co Jiří Hájíček sepsal svou rybí krev o stavbě Temelínské jaderné elektrárny, ale zánik nebo totální proměna původního osídlení v tradiční krajině je tématem, jež se sotva kdy může vyčerpat. Navíc u Hájíčka jsme sledovali dopady konkrétních činů na konkrétní lidi v konkrétním čase, zatímco Štiftr je ve Vltavici rozkročený napříč epochami. Nahlíží je, co by jakýsi malý bůh zhora a dívá se chvíli po proudu a pak zase proti němu. Je rozmáchlý štětcem po krajině. Právě to je pro něj charakteristické a právě to z něj činí víc než regionálního autora, byť se ve svých námětech pevně drží jednoho místa. Soudí recenzentka, která knihu ohodnotila 80% a podrobnosti si můžete přečíst na webu novinky.cz. My se budeme věnovat literatuře po celou hodinu následujícího vltavského vysílání. Jednak o půl druhé nabídneme další z povídek Francise Scotta Fitzgeralda a jste-li zvědaví, co má v knihovně spisovatelka Iva Pekárková, tak vám to řekne za chvíli, poté co dozní hudba anglického baroka.

anglické baroko reprezentované Henry Purcellem. Spisovatelka Iva Pekárková se bolestně smiřuje s tím, že jí unikne spousta skvělých knih a příběhů, ale v knižním pólu vypráví právě o těch, které jí neunikly.

0: Když můj první román, Péra a Perutě, vyšel v angličtině, přineslo mi to skvělou příležitost seznámit se s řadou redaktorů, nakladatelů i tehdejších, nejsoučasnějších spisovatelů a s několika z nich se spřátelit. Nakladatelství a všechna kolem nich už nebyla černá skřínka. Teď jsem najednou mohla zajít na pracovní snídani, oběd či večeři s tím či oním redaktorem. A nechtělo se mi věřit, že velikáni z téhle branže jsou ochotní se bavit se mnou, holkou z Čech, která anglicky sice uměla, ale dosud ne tak dobře, aby v té řeči napsala knihu. To se mi podařilo až po dalších pár letech. Utkvělo mi v hlavě setkání s Fredem Jordanem, úžasně sympatickým a už od pohledu moudrým chlapíkem, který měl před lety na starost redakční úpravy Kerouakových knih. Říkal, že s ním nebylo lehké pořízení. Nedovolil ve svých textech ani opravit překlepy. Věřil, že proud vědomí, po kterém jeho knihy pluly, ani takové chyby neudělá pro nic za nic. A taky jsem viděla rukopis knihy na cestě. Masivní roli papíru, který Kerouak zastrčil do psacího stroje a psal dál a dál, bez vyrušení, jakým by bylo vyměňovat ve stroji papíry. Pro Rejpaly dodávám, že ne, nebyla to role toaleťáku. Papír to byl kvalitní. Jeden čas jsem se takovou roli papíru pokoušela sehnat. Kerouakův nápad psát takhle mi přišel úžasný. A zjistila jsem, že se takové role schánějí těžko. Dodnes nevím, kde jí Kerouak vzal. Konečně jsem dostala šanci poznat, jak rozmanitá je literatura a o čem všem se smí psát. Kam se hrabe to slovíčko, které se objevilo v tisku ve Styronově románu? Kamarádila jsem se s experimentální romanopiskyní Cathy Acker, která takových slovíček měla na každé stránce tucty. Smělo se psát naprosto o čemkoliv. Šlo jen o to, kdo to bude číst. Už tenkrát byla literatura v Americe tak trochu v krizi. Ne snad, že by knih byl nedostatek. Bylo jich příliš mnoho. Poprvé v životě jsem se setkala s úslovím literární kniha. To bylo dílo, které nezapadalo do šablony žádného z žánrů. Literární kniha, to byla kategorie vysoké literatury, jaká se ovšem málo kdy zalíbila masám. Doba spisovatelských velikánů, kteří psali skvělým stylem skvělé příběhy a jejich knihy se skvěle prodávaly, pomíjela. Kamarádka Bobby, editorka v jednom prestižním nakladatelství, mi toužila finančně přilepšit a tak mě najala jako příležitostnou sílu, která má za úkol vybírat knihy vhodné k publikaci. Každý den dostávalo nakladatelství nevyžádané rukopisy. Tak se jim říkalo, nevyžádané. A v té době nakladatelství dosud věřila, že by se mezi balastem mohl nacházet skvost, který by si neměli nechat ujít. Bobby mě přivedla do místnosti, ve které se kromě kancelářského stolu a židle nacházelo několik set, anebo možná tisíc, tlustých obálek s rukopisy. Tohle prober, řekla mi. Kristovanoho, tohle nestihnu přečíst do soudného dne, zhrozila jsem se. Kdo mluví o čtení? Jedno po druhým to prober a všechno, co má víc než 300 nebo 350 stran, dej rovnou mezi odmítnuté. Když autor potřebuje víc než 300 stran, aby vyjádřil myšlenku, není to dobrý autor. A krom toho, tlustospis je mnohem dražší vydat. Nadechla se. No a v těch ostatních, obrať pár stránek, a když tě to nezaujme, dej je na stejnou hromadu. Fakt, pípla jsem. Bylo mi autorů docela líto a bála jsem se, že omylem odmítnu nějakou skvělou knihu, která by udělala díru do světa. Pak jsem konečně pochopila, že kdybych to udělala, nic se nestane. Když si toho skvostu nevšimnu já, všimne si ho někdo jiný v jiném nakladatelství. Začínající američtí autoři si dávno zvykli na odmítací dopisy od nakladatelů. Někteří si je schovávali do šuplete, jiní se jimi tapetovali zeď. Velikost Ameriky i jejího knižního trhu se postarala o to, že takový odmítací dopis znamenal pramálo. V Československu bylo tenkrát rozhodnutí nakladatelství nějaký rukopis nevydat konečné. Takový rukopis byl vyřízený. Myslím, že tenhle americký zážitek na mě měl vliv jako na autorku. Vždycky se snažím psát stručně a k věci. A dávám si pozor na to, aby kniha měla rychlý start, který čtenáře přinutí obrátit stránku a pak stránky pokud možno obracet dál a dál.
1: Yeah. Iva Pekárková je protagonistkou knižního pólu v tomto týdnu. Pořady připravuje Petr Šrámek a další díly najdete na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Vyrozumění, asanace, audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Joaquín Rodrigo a druhá část Dansa z jeho andaluských miniatur hrálo pražské kytarové kvarteto. 13 hodin a 23 minuty je aktuální čas.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Naše polední vysílání jsme dnes začali vzpomínkou na Johna Coltrane, od jehož narození je to dnes 100 let. Jeho odkaz také uctí tři přední saxofonisté české scény, Marcel Bárta, František Kopp a Ondřej Štveráček, dnes večer v pražském klubu Jazz Dog. Tak pokud budete takto naladěni na Coltrane, tak se vydejte právě sem. No a pokud raději klasický jazz, Duke Ellingtona či Glena Millera, pak vaše kroky můžou mířit do pražské Reduty, kde tento koncert začíná ve 20 hodin. Jazz už zní taky pod námi a s jazzem samozřejmě úzce souvisí také autor dnešní povídky, Francis Scott Fitzgerald. Jazzový věk s ním navštěvujeme každý den popoledni. Další z povídek je připravena na půl druhou.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
1: Povídka.
2: My v průběhu tohoto týdne posloucháme vždy o půl druhé povídky amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda, autora Jazzového věku, který ve 30. letech pracoval na scénáři k filmu Grace na moři. Měla to být bláznivá fraška psaná na míru hollywoodské herecké dvojici George Burns a Grace Ellenová. K realizaci snímku nakonec nedošlo, ale zbyla Fitzgeraldova filmová povídka, která děj komedie dopodrobna popisuje.

Chudák George, toho času přežívající z nevelkého dědictví, se právě chystal zanechat svého zaměstnání v reklamě a odejít na venkov, když si ho šéf zavolal do kanceláře kvůli případu, který George zajímal a fascinoval, neboť to byl hluboce osamělý a sebedrásavý muž. Sám v sobě podporoval ty stránky, jež přispívaly k uspokojení jiných, a sám se těšil spíš z tohoto úspěchu, než z vlastního prospěchu. Pro tuto vlastnost platil za nejlepšího člověka v reklamě na celém Manhattanu a snad proto ho šéf požádal, aby se tohoto obzvlášť těžkého a zapeklitého případu ujal. Onen případ stručně vzato obnášel, jak nebohému Georgeovi vysvětlil ředitel agentury, vypravit se do prostředí bohatých a vyřešit podivnou situaci, která tam nastala. Jistý vdovec, pan Augustus van Grossi, který byl dlouhá léta jednou z hlavních postav jachtařského sportu v Americe, se dostal do prekérní situace. Starší dceru potřeboval provdat dřív než tu mladší, jenže považte, starší dcera byla učiněná truhlice nedostatků. Byla sice dost hezká, ale vždycky se jí podařilo říct nebo udělat nějakou hloupost, pro kterou se od ní správní mladí lidé z jejího okolí drželi dál. A protože tedy nemohla najít žádného nápadníka, hrozilo, že se ani jedna z dcer nikdy nevdá. Úkol, před kterým stála Georgeova agentura, byl poslat toho nejschopnějšího muže do Newportu, aby zjistil, zda by se během série závodů nedalo využít Gracieiných pečlivě, leč neúspěšně korigovaných schopností k tomu, aby se vdala. Její otec to považoval za poslední možný prostředek. Zprvu George vehementně protestoval. Už měl vybraný domeček, kde si bude užívat své malé dědictví a bude sklízet cibule a ne z nich piplat orchideje. Jenže pak se znovu prosadily jeho profesionální instinkty. Ten úkol ho fascinoval a tak se za ním rozjel. Ještě ve vlaku byl zaskočen svou slabostí, nicméně sebou měl psací stroj, veškeré informace o závodech a všechno, co z černé kroniky vydoloval o van Grossiových a jejich zvicích. Zrovna ho napadlo, že se obrátí na patě, když zahlédl brašnu, se kterou spolu s jeho taškou omylem ukládali naproti přes uličku. Na vysačce stálo Gabriel van Grossiová. Instinkt mu poradil nastalé situace využít a tak použil špatně uložená zavazadla jako záminku a představil se jako přítel jejího otce, který se jede podívat na závody s pozváním přespat u nich v domě. Gabriel, neboli Gay, což byla její přezdívka, jak mu záhy vysvětlila, byla veselá a vypadala mladší a zbrklejší, než by její jméno napovídalo. Cestou se Georgeovi podařilo využít její nevinnosti a vymámit z ní několik informací o její rodině, s níž stráví následující týden. Jednou z nich bylo důvěrné sdělení, jak ji rozčiluje tradice, podle níž se má její sestra vdát dřív než ona. Díky své školené prozíravosti odhadl, že má možná milence, po němž touží, jenže zmíněná tradice brání jejich svazku. A přece to nedávala za vinu sestře, ale jen otcovu hnutí mysli. Přibližně v tentýž okamžik byl mladík, o kterém George zatím nevěděl, že je předmětem dívčiny náklonosti, na návštěvě u nastávajícího závodníka, který měl následující sobotu reprezentovat Ameriku. Byl to ve všech ohledech znamenitý mladý muž a velký oblíbenec pana van Grossiho, který doufal, že by se mohl dříve či později zamilovat do jeho starší dcery Grace. Dívali se na závodníkovu jachtu a probírali technické záležitosti.
neměli přitom tušení, jakou zvláštní roli sehraje jachta v následujícím týdnu jejich života. A zhruba hodinu po soumraku, který zavedl George do Newportu, se odehrával další výjev, který měl rovněž ovlivnit osudy všech zúčastněných. Jakási dívka na zahradě obrovité vily Van Grossiových v Newportu krmila čilé ryby v rybníčku. Hodila jim poslední hrst krmení z krabičky a loučila se se svým oblíbencem. Byl to velkoústý a obzvlášť zamlklý exemplář. Jenže když se obrátila, zaslechla prazvláštní odpověď. Otočila se zpátky. Co si říkal, Noe? Noe mlčel. Ty můj hlupáčku, řekla a znovu se obrátila k odchodu. Pak zaslechla ten podivný křik podruhé. Se smíchem se otočila a prohlásila, Noe, bez tak to říkáš každé dívce. Jenže i když se smála nahlas, nedokázala pominout fakt, že ten podivný zvuk, který upoutal její pozornost, přicházel z malé zátočiny v dálce u lesíka. Přesněji řečeno, podle všeho vycházel z malé, velmi rozbité a moře zcela nehodné pramičky. V ní stál koš na prádlo a v něm ležel chlapeček. Ten pohled ji i v houstnoucí temnotě přiměl po chlapci chňapnout, vytáhnout její z loďky a se slastnými výkřiky ho pochovat. Dítě jsem pravděpodobně připlulo z nějakého schátralého parníku, ale Gracie o něm v tu chvíli takhle nepřemýšlela. Byla zkrátka nadšená a rozběhla se lesíkem. Na druhém konci lesa se odehrávala další scéna, která by pana Van Grossiho překvapila. Malá Gay, sotva vystoupivši z vlaku, pospíšila do lesíka na schůzku s nápadníkem, kterého pan Van Grossi vlastnoručně vybral pro Gracie. Potkali se v besídce a vášnivě se objímali a George mezitím ve velkém domě dostával podrobnosti o svém úkolu. Milionář a reklamní agent spolu kráčeli zahradou. Když došli na okraj lesíka, k uším jim dolehl stejný křik, který o něco dřív slyšela Gracie. Co to bylo? Podivil se pan Van Grossi, ale George se v novém prostředí zdržel jakýchkoliv názorů. Chtěl využít vlastního úsudku. Moc dobře sice věděl, odkud křik přichází, ale rozhodl se na okamžik zastavit a zamyslet. Křik se ozval znovu. Tentokrát si řekl, teda to jsem blázen, jestli tohle nebyl dětský pláč. Svému hostiteli však řekl, hele, támhle. A schválně ukázal opačným směrem. Jděte pátrat tímhle směrem a já půjdu tudy. Ještě než starší muž zjevně zmatený stačil vykročit určeným směrem, vyrazil George za zvukem. Za okamžik narazil na dívku, kterou potkal ve vlaku, zvláštního mladíka a starší dívku nesoucí batole v koši na prádlo. Ty dvě dvojice lidských bytostí se zjevně právě setkaly. A protože on sám poměrně obratně vplouval do podivných situací, přidal se ke všeobecnému vzrušení znalezeného dítěte. Rady ohledně toho, co si s miminem počít, se různily, ale George, který právě poprvé uviděl dívku, o jejíž pověst by měl pečovat a doufal v trochu víc tajemství či silnější příběh, se přidal k názoru, že by se dítě mělo prozatím hlavně schovat před jejím hrubým otcem a mělo by se dát do péče staré chůvě. Bylo nad slunce jasnější, že Gracie se okamžitě rozhodla nemluvně adoptovat. George se zamyšleně vydal hledat pana Van Grossiho a říkal si, že druhý den pozná slečnu Gracie trochu lépe.

Dost možná se mu to mělo poštěstit, protože další den ji viděl v jejím přirozeném živlu. Dostala za úkol pokřtít otcovu loď a z celého širokého okolí se sem sjeli lidé, aby se podívali a zatleskali. Georgeovi to připadalo jako prostinký úkol a byl přesvědčen, že se nemůže nic zlého stát. Jenže Gracie opět prokázala své nadání pokazit úplně cokoliv, neboť ve chvíli, kdy měla rozbít láhev o trup a loď měla po straně sklouznout do vody, přidržela zhoupnutou láhev ve vzduchu a zamávala divákům. Loď se dala do pohybu a narychl dokončený švih minul cíl a roztočil Gracie v akrobatické otočce. Ta se však nenechala vyvést z míry. Sotva na okamžik spočinula v náručí přihlížejících, zamumlala, kde to jsem, a s rozevlátou sukní se rozběhla za lodí, jež se svižně sunula po kolejnicích. Právě když jachta dosedla na hladinu, dosáhla Gracie konce kolejnic. Ničeho se nezalekla a odvážným skokem se v estetické póze vrhla za lodí. Trefila se a stálo jí to jen lehké smočení ve vodách zátoky. George za ní pohotově skočil a vytáhl ji na hladinu. Ale už v tu chvíli mu hlavou bleskla myšlenka, že má před sebou nesnadný úkol. Jeho úlohou jako reklamního agenta bylo ukázat, že Gracie je vyspělá, půvabná a schopná žena. Na druhý den se o celé záležitosti v novinách nepsalo. Nic krom prohnaných poznámek, ale i nad tím, co z nich nepřímo vyplývalo, skřípal zuby a umiňoval si, že napříště už bude všecko jinak. Usoudil, že jelikož muzikanti bývají většinou výstřední, každé Gracieno odbočení od konvencí se v tomto směru dá omluvit. A tak si umínil, že veškeré svoje schopnosti namíří k tomu, aby ji připravil na tu důležitou chvíli. To byl shodou okolností jeden z mnoha jeho úspěchů a dbal na to, aby se ráno několik dní před akcí odehrála zkouška. Konala se v přijímacím pokoji v rezidenci Van Grozijových. Dítě bylo stále pod dohledem utajené chůvy, ale Gracie se je při této příležitosti odvážila propašovat do hudebního salonku. George hrál na piano a zjistil, že Gracie má jisté nadání. A tak se zaměřil na to, aby její hra ladila s jeho klavírním doprovodem. Jenže Gracie byla rozpolcená mezi údajnou láskou k hudbě a hře na harfu a zájmem o dítě, které si hrálo u jejich nohou. Když se dítě jalo šplhat po šikmém těle harfy, ochotně ji začala naklánět, aby dítě mělo pevnější podložku, což George nevěděl. A tak dál hrál na piano a napomínal ji a radil jí, ani ho nenapadlo, co způsobilo ty náhlé a nezvyklé kiksy. Rozčiloval se čím dál víc a dítě, jemuž šlo lezení čím dál tím lépe, bylo čím dál zaujatější. Taktéž Gracie. Její zájem o hudbu nepřímo uměrně klesal. Harfa už byla nakloněná tak, že pod ní Gracie vězila v dost nebezpečné situaci a hrála na ní způsobem, jakým nikdo nikdy na žádný nástroj nehrál, a nakláněla se přitom dost znepokojivě nazad. Nakonec s pohledem upřeným do not a pod dojmem, že jej někdo poslouchá, prohlásil tak: teď zkusíme ještě jednou ten konec, ale tentokrát harfa i piano velké crescendo. V tu chvíli se strhla mela, kterou si byl poručil, jen ve zcela jiné formě. A když se obrátil, viděl harfu, Gracie i dítě rozvalené na podlaze. Jednoho po druhém je začal sbírat. Gracie, dítě i harfu.
a bez ustání přitom mluvil. Dokonce hulákal o tom, že Gracie se o seriózní hudbu pranic nezajímá, přičemž Gracie myslela jen na to, zda se dítě pádu harfy polekalo. Konečně se obrátil k ní a ostře pronesl jedinou větu, která by podle jeho názoru zdrtila každého, kdo to se studiem hudby myslí vážně. Koukněte, co jste to udělala Bachovi. Gracie ohmatala dítěti plínku. Zjistila, že je mokrá a prohlásila. To já ne, to on sám. George pochybovačně vrtěl hlavou ještě druhý den ráno. Je možné, pomyslel si, že celá ta situace je nad moje schopnosti? Ale byl neúnavný a pro uskutečnění svého plánu zmobilizoval vše, co o propagaci ví. Čekala je soutěž krásy a Gracie měla vyhrát hlavní cenu. A co víc, soutěži se mělo dostat vší publicity a byla pečlivě promyšlená. Byli tu redaktoři společenských rubrik z celé Nové Anglie a New Yorku. Stály tu zástupy fotografů. Gracie dostala od sestry podrobné instrukce, jak se ve své nové roli chovat. A její soupeřky byly pečlivě vybrány mezi stydlivkami a slečinkami z okolí, aby Gracieno vítězství u nikoho nevzbudilo nevoli. Porota byla obezřetně zvolena, jenže George opět zapomněl vzít v úvahu Gracie. Když ji jedna z účastnic soutěže poprosila, aby jí připevnila na záda číslo, Gracie tak poslušně učinila. Obrátila přitom šestku tak, že vypadala jako devítka. A za pár minut její stará spolehlivá chůva přinesla adoptované dítě a nechala ho hrát si s Gracieným číslem 9, které nakonec vypadalo jako 6. Rozkaz zněl jasně. Soutěž má vyhrát číslo 9. A tak George po přehlídce před zvědavými fotoaparáty vydal zprávy o triumfu okouzlující slečny Van Grossiové a za pár minut zajištěná trofej putovala dívce, která měla omylem na zádech číslo 9, místo Gracie, která by vyhrála nebýt obrácených čísel na zádech jejich i její soupeřky. Příběh telegraficky putoval do New Yorku a tou dobou už byly napsané společenské sloupky s chybnými titulky a jemnými náznaky skutečnosti. Opět to byl příliš dobrý příběh na to, aby ho sloupkaři přehlédli. A George měl opět důvod k zamyšlení, proč si vůbec říká reklamní agent, když jsou jeho snahy v tomto případě korunovány jedním neúspěchem za druhým. Nicméně měl v rukávu ještě další trumfy a všechno vsadil na večer, kdy se konal koncert. Do místnosti vešli George a Gracie. Ona se mu opírala o paži a vznešeně plula k improvizovanému pódiu v čele. To byl Georgův poslední trik. Zajistí Gracie slávu jako nejlepší harfenistce na světě. Oficiálně ji představil, což Gracie přijala s roztomilým potěšením. Do nadšených výkřiků George oznámil první skladbu a za jeho vlastního doprovodu Gracie spustila váhavé glizando po strunách. Začalo to překrásně, ale skončilo příšerně zoufalým akordem. Nikterak ji to nevzrušilo a George jí ukazoval a držel rytmus a ona se pohupovala do melodie. Zčista jasna spoza piana vykouklo dítě, které se tu schovávalo. Chlapeček byl dost starý na to, aby poznal, že Georgi Burnsovi je na obtíž, a tak se mu snažil držet z očí.
plížil se blíž a blíž ke Gracie, až konečně právě, když se potýkala s obtížnou pasáží, vyběhl ze skrýše, zaškobrtl a propadl hlavou a rameny mezi strunami.

Tím recitál pochopitelně skončil. Gracie se s úklonou odporoučela a odtlačila harfu tak, že dítě nikdo krom George neviděl. Když byli venku, oběma bylo jasné, že je potřeba najít pro dítě bezpečný úkryt. Když se Gracie podařilo vyplést chlapce ze strun, vyběhli s Georgem k loděnici a ve skladu ho uložili ke spánku do vodorovně napnuté kosatky. Gracie a George si sedli vedle a čekali, až dítě usne. Ještě než zavřelo oči, oba se opírali o zeď a spali. Ráno je tu objevil a hrubě probudil pan Van Grossi. Když otevřeli oči, zrovna rozčileně bral batole do náručí a vyrazil přes trávník, přičemž se chtěl dítěte nějakým způsobem zbavit. Gracie a George to společně vzali s kratkou do přístavu a tam našli Dicka a Gabriel, která čekají na plavbu jachtou. George ukořistil pramici, schoval ji pod molem, sedl si do ní a dělal si na psacím stroji poznámky. Gracie mladým milencům spěšně vysvětlovala, že situace se vyjasní, když budou tvrdit, že jsou sezdáni a dítě je jejich. Když na scénu přibyl pan Van Grossi s miminem v náručí, ocitl se tváří v tvář této nepravdivé situaci. Zjistil, že Dick a Gabriel jsou manželé a byl nesmírně zklamaný, ale než svůj vztek stihl ventilovat, závodní komise nechala vystřelit na znamení, aby se závodníci připravili. Pan Van Grossi filozoficky přijal postoj, podle něhož je zbytečné plakat nad rozlitým mlékem. Strčil dítě Gracie do náruče a pak odvezl Nicka a Gabriel motorovým člunem k závodní jachtě a volal přitom na Gracie, ať s Georgem přijedou za nimi. Dorazili právě včas, aby stihli přivázat člun k zádi otcovy lodě, než zazněl startovní výstřel. Ve zmatku, který nastal, když se Gracie a George pokoušeli vyškrábat na palubu jachty, zůstalo dítě opuštěné. A až když jachty vyrazily, Gracie si s hrůzou vzpomněla, že mimino je stále ještě v člunu. Jejich jachta vedla a Gracie a George se pokoušeli provést záchranu dítěte, které sedělo, smálo se a tleskalo a loďka se houpala a zmítala za jachtou. Gracie náhle usoudila, že potřebuje pořádný kus lana. A tak nechala George dohlížet na dítě a rozběhla se po palubě, až u paty stěžně našla přesně takové lano, jaké potřebovala. Jenže to lano bylo připevněno k lanovému trnu na stěžni. Ona se však ničeho nezalekla a na nic nedbala, dokonce ani na to, že řečené lano drželo hlavní plachtu napnutou a po kratším zápase dokázala trn vytáhnout a lano uvolnit. Když trn konečně povolil, obrovitý kus látky se zřítil dolů a prakticky pohltil loď. Načež se kolem vstříc vítězství prohnala konkurenční jachta. Po chvíli se pod plachtou, která zakrývala palubu jako deka, začaly jevit známky života. Spod jednoho cípu se vynořili Dick a Gabriel a šťastně se objali. U paty stěžně se zdvihl nerozeznatelný hrbol a zavolal, jako by se nic nestalo. Haló, Georgie, kde jsi? Odkud si od zádi se ozvala Georgeova nepřítomná a zaražená odpověď. Tady jsem, Gracie. Vyprostila se z plachty a rozběhla se k němu. George usoudil, že by pravděpodobně bylo prozíravé neprodleně dostat Gracie ze scény. Když jí pomáhal do loďky, kde sedělo dítě, oznámil. Gracie, já myslím, že pro blaho lidstva
bych vás měl učinit svým nikdy nekončícím úkolem. Gracie se spokojeně zahyhněla a usedla k veslům. Ach, Georgi, říkáš ty nejkrásnější věci. Georgova tvář se s obvyklým strápeným výrazem sklánila nad psacím strojem, na němž vyťukával svou poslední tiskovou zprávu, přičemž pramice mířila zpátky ke břehu. Jak se loďka zmenšovala v dálce, George horečně psal. Starší dcera pana Van Grossího brzy oznámí manželský svazek s...

0: Příběh o tom, jak reklamní agent dostane zapeklitou zakázku, musí provdat střeštěnou milionářskou dcerku, byla dnešní povídka Gracie na moři z pera amerického spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda. Jeho povídky ostatně posloucháme celý tento týden. Gracie na moři, tedy tento text, přeložil Petr Eliáš, z tohoto překladu připravil pro rozhlasové vysílání Dominik Mačas a četl nám Ivan Řezáč v režii Jakuba Doubravy. No a povídka zítřejší bude o tom, kterak náhodně otevřený dopis vyvolá u otce obavy o svého dospívajícího syna. To je povídka s nadpisem Pozdrav Lucy a Elzí z pera Francise Scotta Fitzgeralda, kterou můžete poslouchat na Vltavě zase zítra ve 13 hodin a 30 minut. Jinak všechny odvysílané texty Francise Scotta Fitzgeralda jsou vám k dispozici na webu vltava.rozhlas.cz a za chvíli bude 14 hodin, po ní už se slova chopí Markéta Kaňková, která vás bude provázat odpoledním vltavským vysíláním. Pěkný den ve 2 hodiny odpoledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely také měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Po ruských útocích na ukrajinskou metropoli Kyjev zemřel jeden člověk, 7 dalších je zraněných, z toho 2 ve vážném stavu. Informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. V několika čtvrtích ukrajinského hlavního města po ranních úderech vypukl také požár. Iránské aerolinky kvůli americkým sankcím ruší komerční lety v regionu. Od rána iránská letadla nepřijímají letiště v iráckém Bagdádu a ománském Maskatu. Zrušené mají být také iránské spoje do Azerbajdžánu, tvrdí to společnost Azerbaijan Airlines. Letiště tak reagují na nové sankce ze strany Spojených států. Washington pohrozil letištím a leteckým společnostem, které budou s iránskými přepravci spolupracovat, vyloučením ze systému amerického dolaru. A podle ministra financí Spojených států Scotta Bessenta nesmějí iránským leteckým společnostem dodávat palivo, poskytovat pozemní služby nebo prodávat letenky. V brněnských kinosálech uvidí diváci tento týden přes 30 seriálů z různých evropských zemí. Dnes tam začíná festival televizní tvorby seriál Killer. Dramaturgie se letos zaměřila například na islandskou a nizozemskou seriálovou tvorbu a poprvé nabídne soutěžní sekci českých seriálů. Festival dnes v brněnském divadle Husa na provázku zahájí nový český seriál z vězeňského prostředí Oddíl B. A počasí bude polojasno až jasno, místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 12. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
2: Vlastně jsem se sem i těšil. 2 dny v hotelu za maturitu na dvojku, to jde. I když mám pocit, že rodiče v tom vidí něco jiného. Chtěli, abych se tady seznámil.
3: Hotel uprostřed ničeho, 14 lidí, hosté i zaměstnanci. Každý si sem přivezl něco svého a nikdo přesně neví, co si odveze.
4: Máte rezervaci?
5: Nový film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala, Zpráva pro Minervu 2. Od 1. října v kinech. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
6: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi 4 stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Příjemné odpoledne, vážení a milí. Asi se všichni shodneme, že je hodně dobrý pocit, když máme svůj život pevně v rukou, když jsme takzvaně páni své vlastní situace. Ovšem životní spřežení některých z nás jsou poměrně divoká a neskrotná. O to lépe se ovšem člověk cítí, když své prudké a živočišné koně dokáže ovládnout. O tom, jaké to je mít sebe i svět takzvaně na nitce, nám a právě teď zpívala polská jazzmenka Aga Zarian. A já doufám, že i vy dnes máte své životy pod kontrolou a že se vezete na pozitivní vlně. A věřím, že i na vlnách Vltavy se povezete v dobrém a tak akorát dynamickém proudu. Pokusím se vám přitom být dobrým kormidelníkem. S naší odpolední bárkou už za malou chvíli přistaneme u břehu Moravské metropole, kde právě dnes, jak jsme před chvílí slyšeli také ve vltavských zprávách, začíná 9. ročník Mezinárodního festivalu televizní a internetové seriálové tvorby. Festivalový fokus letos pořadatelé přehlídky Serial Killer otáčí na Nizozemí a Island. Chybět ale nebude ani z brusu nová soutěžní sekce Czech Killer. Proč právě letos? Znamená to, že se urodilo hodně kvalitních domácích seriálů? I na to se zeptám ředitele programu Dana Vondry. Do naší lodě následně nastoupí i zástupci několika českých muzeí a galerií, kteří s péčí i nápaditostí připravují kulturní aktivity pro nejmenší milovníky umění, na které každý týden myslíme ve vltavském kultivátoru. Dnes vás v něm vezmeme na Hrateliéry do Hradce Králové i na tvůrčí herny v Národní galerii v Praze. A nakonec vás protáhneme za

zahradou plnou dynamických soch i divoce kvetoucích rostlin, ve kterou se teď proměnila Pražská galerie Kvalitář. Společně s Vladimírem Vélou tam vystavuje Magdalena Roztočilová. Rozhovor s ní nabídneme koncem hodiny. Tak buďte s námi.

0: Víte o tom Langlois de Swart a dobře známý dirigent a čembalista William Christie v sonátě pro housle a baso Continuo D-dur Jeana Battisty Senaye na Vltavě dozněla přesně ve 14 hodin a 14 minut, což je čas, kdy už pozvolna přistáváme u moravských břehů. A teď už míříme směrem k Brnu, kde dnes začíná další ročník mezinárodního festivalu, který jistě potěší všechny tuzemské milovníky seriálu. Přehlídka Serial Killer každoročně představuje a propojuje tvůrce a diváky z celé Evropy a dokonce i ze zámoří. A nejradši z nich, řekla bych, má samozřejmě ty, kteří definují, inspirují a motivují seriálovou tvorbu. Tak to alespoň tvrdí její pořadatelé. My jsme v tuto chvíli ve spojení s jedním z nich. Do Brna teď srdečně zdravím ředitele programu Dana Vondru. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Přes projekce, diskuze, přednášky i networking se špičkami televizní tvorby chcete, jak říkáte, ukázat, že seriály mohou dobře reflektovat moderní trendy, vývoj ve společnosti i naše životy. Daří se vám to?
1: Tak my doufáme, že ano. Ty trendy samozřejmě se pořád nějakým způsobem mění. Řekl bych, že letos takovým trendem, kterým i my se snažíme reflektovat, je vlastně nějaký vztah k rodině. My vlastně máme i přímo sekci, která je nazvaná Rodina a která pojednává o nějakých dysfunkčních rodinných vztazích. A myslíme si, že je to i proto, že vidíme, co se děje ve světě, že jo. Pořád slyšíme o nějakých válkách, katastrofách, politické situaci. No a tvůrci se i tímto snaží vlastně to nějakým způsobem vyvažovat a vrací se vlastně zpátky k těm úplně základním, nejniternějším tématům, které jsou i nám blízká.
0: Letos otevíráte, jak jsem zmiňovala, i novou soutěžní sekci Czech Killer. Proč právě letos? Znamená to, že se urodilo hodně kvalitních tuzemských děl a zařadíte třeba některá z nich i do zmiňované sekce Rodiny?
1: Tak my vlastně to reflektujeme už dlouho, že ta česká tvorba stoupá nejenom kvantitativně, ale také kvalitativně. A myslím si, že právě letos dozrál ten čas opravdu, abychom tuto soutěž otevřeli, soutěž Czech Killer, a dali vlastně těm všem českým seriálům šanci se nějakým způsobem zviditelnit a zasoutěžit si i ve své vlastní sekci. A jsou to seriály napříč všemi českými vysílateli. Takže letos je to poprvé, uvidíme, jak to dopadne, my věříme, že dobře, a jsem zvědav, jaké seriály porota zvolí.
0: Zmíníte aspoň pár tvůrců, popřípadě témat, která se v té české seriálové tvorbě objevují, jsou z vašeho pohledu přínosná, zajímavá?
1: Tak u všech těch českých seriálů, které dáváme v Czech Killeru, je zajímavé to, že nějakým způsobem reflektují skutečné události nebo jsou založeny na skutečných příbězích. Máme tam třeba Kamaráda, kterého režíroval a napsal Petr Pilipčuk, který vlastně se přímo odkazuje na reálnou kauzu, která se stala před několika lety, a i ty ostatní seriály právě jsou založeny na skutečných událostech, takže na skutečných příbězích, takže vidíme i nějakou určitou tvůrčí odvahu se právě vydávat těmi neprozkoumanými směry a vlastně nějakým způsobem natáčet a vyprávět příběhy skutečných lidí.
0: Vedle české sekce je na festivalu tradičně k vidění i sekce středoevropská. Dá se říct, které středoevropské země na poli seriálové tvorby takzvaně kralují?
1: Tak myslím si, že je to asi zejména Polsko, protože Polsko, ono je i dost velké, je čtyřikrát větší než Česká republika, a tam ta produkce je opravdu větší a z velké části velmi kvalitní, a reflektujeme to i tím, že letos máme hned dva polské seriály v té mezinárodní soutěži. Je to vlastně polská Variola Vera, která pojednává o epidemii pravých neštovic ve Wrocławi, a druhým seriálem je Proud, který vlastně zase pojednává o mladém muži, který se musí starat o dítě své zemřelé sestry.
0: Festivalový fokus ovšem letos zaměříte na Nizozemí a Island. Je zdejší seriálová tvorba něčím specifická?
1: Tak ta islandská seriálová tvorba je určitě specifická tím, že Island, to je opravdu maličkatá země. Ona v podstatě má stejný počet obyvatel, jako má Brno. A i přesto tam vzniká celá řada výborných kvalitních seriálů. My už v těch minulých ročnících jsme několik islandských seriálů dávali, a proto nám dává smysl letos vlastně Island představit v celé své šíři a kráse. Máme tam celkem tři kvalitní seriály, takže na které určitě zvu. A vlastně druhým fokusem krajem, druhou fokusovou zemí je Nizozemí, země, která je seriálově, řekl bych, u nás ještě taková neprozkoumaná a je to škoda, protože i u nich vlastně vzniká celá řada skvělých věcí napříč různými žánry, takže tam máme tam vlastně dokumentární dramata, máme tam komedie a máme tam i příběh o chlapce, který má Downův syndrom, takže myslím si, že tam je to opravdu velmi rozmanité.
0: Váš program, ostatně, jak teď sám říkáte, je, řekla bych, plný lahůdek. Je ještě něco, na co byste rád upozornil?
1: Tak ono je vždycky těžko upozorňovat na všechny ty seriály, protože všechny, které jsme vybrali, máme rádi, ale abych tak vypíchl některé z nich, tak je to určitě španělská, respektive baskická komedie Rodina nade vše, která právě pojednává o jedné dysfunkční rodině. Jsou tam skvěle napsané postavy, je to protknuté černým humorem, je to opravdu vynikající záležitost. A dál bych ještě upozornil třeba na Dělníky spravedlnosti, což je zase švédské právní drama lomeno komedie, které se vlastně odehrává v jedné švédské právní firmě a která se hned po uvedení ve Švédsku stala jedním z největších hitů. Takže to jsou takové highlighty, které já bych zdůraznil, aby diváci nepromeškali.
0: A poslední ovšem důležitá otázka. Odborný program se letos bude věnovat etice v seriálové tvorbě. Jak palčivé téma to v této oblasti je?
1: Myslím si, že je to zejména aktuální téma, už jenom tím, že se vlastně vyzdvihlo loni při té kauze Zbormistr, a je to i tím, že, jak jsem už zmiňoval předtím, čeští tvůrci teďka natáčí spoustu seriálů založených na skutečných příbězích a je nutné najít nějaké hranice, jak ty příběhy vlastně vyprávět, aby se například ty protagonisté nebo aktéři těch seriálů, kteří stále žijí, jsou to skuteční lidé, aby se dále netraumatizovali. Takže je nutná nějaká určitá pokora, je důležitý nějaký respekt, jak k tomu přistupovat. A my to právě chceme v tom odborném programu zohlednit a probrat, jakým způsobem právě na to jít.
0: Říká programový ředitel festivalu Serial Killer Dan Vondra, který nás pozval na jeho 9. ročník. Ten v moravské metropoli začne dnes večer projekcí cyklu Jana Prušinovského Oddíl B. Přehlídka ale potrvá až do pondělí 28. září. Moc díky za rozhovor, ať se vám letošní ročník vydaří.
1: Děkuji moc krát a mějte se pěkně. Naschranou.

0: Frank Sinatra je nehynoucí stálicí našeho odpoledního vysílání a nechybí v něm ani dnes, tady ve středu 23. září. Právě jsme si připomněli jeho desku Sinatra and the Sands, což je živá nahrávka pořízená v bývalém hotelu a kasínu Sands v Las Vegas v roce 1966. Teď je ale 14 hodin a 24 minut a my se od jazzu a swingu vracíme zpět k hudbě klasické. Příští týden si totiž připomeneme 120. výročí narození Václava Smetáčka, dlouholetého šéfdirigenta orchestru pražských symfoniků. Náš hudební redaktor Vojtěch Babka připravil na svatováclavské dopoledne 28. září hodinový medailon, ve kterém bohatě zužitkuje záznamy hlasu Václava Smetáčka a také jeho ženy Míly Smetáčkové. Zároveň ve studiu přivítá Smetáčkovu vnučku, muzikoložku a terapeutku Petru Součkovou, která ovšem ve šlepějích svého slavného dědečka kráčí jen částečně. Tady je ukázka z jejich rozhovoru. Vojtěch Babka se Petry Součkové ptal mimo jiné na roli hudby v jejich rodinném životě.
1: No pro nás ta muzika, myslím, byla jako nedílnou součástí života, že prostě všichni se věnovali hudbě a když jsem byla malá, tak já jsem, když jsem se ptala někoho, jak se jmenuje, tak jsem se ho zároveň ptala, na co hraje, jo? Že to prostě, já jsem si myslela, že opravdu každý člověk na něco hraje. Rozhodně teda, když jsem přemýšlela o tom, co bych studovala po gymplu, tak nějak jako samozřejmě jsem si říkala, že by mě mohli vzít na něco, co souvisí s hudbou, protože jsem to prostě znala, takže jsem šla studovat hudební vědu a až tam jsem se dozvěděla, že dědeček ten doktorát má z hudební vědy a my jsme o tom teda o tady tom doma nikdy nemluvili. No ale zároveň bych řekla, že mě formovala i ta rodinná zátěž, jo, nebo i ten tlak, jakoby, který byl vyvíjen a proto jsem se začala zabývat, nebo vlastně vždycky jsem se zabývala nějakou pomocí dětem a pracovala jsem s mentálně postiženými a postupně se to prostě stalo mojí cestou, která mi dává víc smysl. Jo. Já jsem si říkala, že už té práce pro hudební vědu bylo uděláno dost a pak jsem si říkala, že tady to prostě by mohlo víc pomáhat.
2: Ta práce s dětmi vyžaduje samozřejmě i nějakou osobnostní výbavu, bez které to nejde. Nějakou empatii, trpělivost, laskavost, velkorysost. Tohle ale vlastně všechno doktor Smetáček v sobě měl. Já to vím od vás, vím to i od vašeho bratra Václava Lipky, zvukového mistra Českého rozhlasu, se kterým jsem v kontaktu a taky mi vypráví. Já si myslím, že i v tomhle musela vést nějaká genetická linie.
1: No, to je otázka, jestli genetická nebo výchovná, nebo prostě, že to je norma. Jo, že všichni dělají velmi poctivě tu svoji práci a zároveň jsou takový jako velmi civilní.
2: Vzpomenete si na nějaký nejzazší zážitek, který máte s vašimi prarodiči, s Václavem Smetáčkem a jeho manželkou, vaší babičkou Mílou Smetáčkovou? Co by to bylo? Co vylovíte z paměti? A jak moc by to bylo třeba určující? Často tyhle ty nejzazší vzpomínky se té rodiny týkají.
1: To je takový akustický pocit, že prostě zní ta hudba a že kdykoliv, když se seběhne dolů k té babičce a k dědečkovi, tak buď tam ten dědeček sedí a do nekonečna si opakuje nějakou komplikovanou pasáž z nějaký skladby a přehrává si to na kazeťáku, anebo je polední koncert Vltavy a ten se poslouchá v tichosti a v klidu, dá se přitulit k dědečkovi, nesmí se mluvit, ale hezky se poslouchá hudba.
2: Já vím také od vašeho bratra, že Václav Smetáček si velice pečlivě vedl deníky za celou dobu své kariéry, ale že je tam určitá propast v 50. letech, kdy ty deníky chybí.
1: To je pravda, ale samozřejmě to já nevím, nebo my se domníváme, že nějakým způsobem ty deníky zlikvidoval, protože tam pravděpodobně bylo něco, co třeba ho nebo někoho jiného mohlo ohrozit. Ale jinak my jsme to měli jako zakázaný si to číst. Říkala jsem si, co je tam tak tajného, že to nesmíme číst. A to tajný bych řekla, že je to, že on si tam pořád píše, jak má tu babičku rád. Ale vlastně tam byly spousta toho o hudbě a velice málo, řekla bych, třeba těch politických věcí. Spíš jak scháněl někde česnek a jeho babička poslala, aby šel spravit auto a takovýhle.
2: Jo, gaz poběda. Říkám to dobře.
1: Je to... No ale potom Simka.
2: A potom ještě Renault 5.
1: Ano, ale to už měla babička, no, ale oni jezdili se Simkou.
2: O čem hovořili teda nejvíc, když vy jste u toho byli? Tak zajímali se o školu, o vaše zájmy, o to, co vás baví, o to, co vás štve.
1: No to si teda nepamatuju. Prostě se řešily takové jako praktické věci. Já si pamatuju hodně praktických věcí, že to je to, co určovala ta babička, že se prostě vařila polívka, Vášo, přines cibuli. To si myslím, že jsme taky zdědili všichni, že vedle těch svých povolání, které jsou takový mentálně nastavený, tak všichni jsme hodně praktický, jo? Že jsme zvyklí prostě normálně fyzicky pracovat a pořezat dříví a opravit záchod a tak. Jakože spíš tady to, jo? Že tak on umřel, když mě bylo 12, že jo? Nebo 11, takže o jídle, no mluvil se o jídle. To bylo takový jako vřelý, otevřený.
2: Oni se chovali prostě oba dva, Václav i Míla, velmi laskavě ke svému okolí.
1: Laskavě a tak obyčejně prostě. Já si myslím, že to bylo to pěkný, jako, že to nebylo jako u slavných lidí, ale jako doma. Ale debatovalo se tam, to je pravda, že co jako je komický pro lidi dneska už, že se tam vždycky jako dohadovali, jak se něco řekne v němčině, jak se to řekne ve francouzštině, jak se to řekne v italštině a ty se začali hádat, že přece se to nevyslovuje takhle, ale vyslovuje se to takhle a tady lepší je to říct takhle. Takže byly takovýhle intelektuální debaty.
0: S Petrou Součkovou, muzikoložkou, terapeutkou, překladatelkou a v neposlední řadě vnučkou dirigenta Václava Smetáčka mluvil Vojtěch Babka a u mikrofonu je na Vltavě znovu přivítá v pondělí 28. září a to v 9 hodin dopoledne v medailonu Václava Smetáčka, který uvedeme ke 120. výročí jeho narození. Kromě Petry Součkové uslyšíte i samotného Smetáčka a také jeho manželku Mílu Smetáčkovou. A Václav Smetáček teď promluví jazykem a sobě nejbližším, tedy jazykem hudby Pražské symfoniky, povede ve Farandole z Bizetovy svity Arlézanka.

0: Celých 30 let stál Václav Smetáček v čele Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOA v FOK. Stal se vůbec nejdéle působícím šéfdirigentem v historii tohoto tělesa. Teď pražské symfoniky řídil při provedení Bizetovy farandoly z Arlézanky dozněla ve 14 hodin a 34 minut.
1: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Alice Coltrane.
2: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
1: To vše v září ve Vltavském sedmém nebi.
2: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doruškou.
1: Každý den v 7 večer.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: specifická severská atmosféra s důrazem na intimnější polohy a akustickou čistotu. Právě to na nás dýchne při poslechu současného norského jazzu. Jednou z jeho hvězd je Frida Enevik, která právě teď na Vltavu přinesla píseň Uvadat a růst. A nechat vyrůstat nejmladší generace společně s uměním, to je, myslím, víc než dobrý nápad a cíl. A nutno říct, že v České republice se tomu dnes věnuje snad každá větší galerijní a muzejní instituce. Že muzea nebo galerie mohou být stejně dobrodružnými místy, jako jsou například hřiště, o tom bude řeč právě teď. S příchodem podzimu totiž nabízejí tyto instituce pravidelné tvořivé dílny a workshopy, kde mohou děti zkoumat nejen svět umění, ale také experimentovat. A právě na to se zaměří dnešní pravidelná rubrika Kultivátor pro rodiče s dětmi. Připravila ji redaktorka Alena Rokosová a začne tipem pro ty nejmenší.
1: Noha nohu mine. Je mine a pán padá, přední, zadní, pravá, levá, hnáta křivá. V pohybu budou ruce i nohy, něco odlijeme, něco otiskneme, něco překročíme a něco obejmeme. Slibuje Národní galerie Praha a láká tak na tvůrčí hernu pro nejmenší. Po letní pauze v září znovu otevřela své tvůrčí herny, dílny a ateliéry. Zářijová herna pro děti od roku a půl do pěti let má název Samá ruka, samá noha. A edukátorka a garantka programu pro rodiny s dětmi Ida Muráňová o ní říká.
2: Je zameraná vlastně na samou ruku, samou nohu, kterou můžu děti aj dospělí nájsť vo výstave Konec černobílé doby. Konkrétně se budeme zameriavať na tvorbu Jozefa Jankoviča, Adriany Šimotovej, alebo sestier Válových, Viery a Květy. Budeme robiť rôzne odliadky zo sádry. Čaká nás nejaká frotáž válečkem, alebo kresba v leže grafitem, alebo objímanie cez papier, alebo lezenie po rebríku.
1: Hodinové herny se konají ve Veletržním paláci vždy v úterý a ve středu a pokaždé se zaměřují na jiné téma, umělecké dílo nebo způsob, jak umění objevovat. Samá ruka, samá noha je na programu v úterý 29. a ve středu 30. září. Na nejmenší návštěvníky myslí také Galerie moderního umění v Hradci Králové. Pro děti od 2 do 4 let připravila podzimní cyklus Hrateliérů. Ten se zaměřuje na objevování vlastností různých výtvarných materiálů. Začíná dřevem, v říjnu přijde na řadu textil a v listopadu sklo.
3: Konkrétně třeba u toho dřeva se bude pracovat jednak s různými druhy dřeva. Budeme se na ten materiál dívat nejenom z hlediska toho, co všechno se z něj vyrábí, ale taky, jaký třeba vydává zvuk. Zároveň, že i to dřevo obsahuje nějakou kresbu v podobě letokruhů. To dřevo nám třeba zajišťuje i nějaký otisk, nějaký záznam s ním můžeme udělat, což je potažmo vlastně taky nějaká kresba. To znamená, že se dostaneme k otisku, potažmo k nějakým grafickým technikám. Tak jako velmi symbolicky zlehka.
1: Říká vedoucí edukačního oddělení Galerie moderního umění v Hradci Králové Helena Šestáková. Jak upozorňuje, nejde přitom o to, aby si děti z dílny odnesly dokonalý výrobek. Důležitější je samotný prožitek, možnost experimentovat a přijít věcem na kloub. A právě zkoumat, zkoušet a dívat se na svět trochu jinak mohou děti od čtvrtka 1. října také v rámci Dne architektury. Největší český festival zaměřený na architekturu se letos koná ve více než 100 měst a obcí a pod motem Bydlím, tedy jsem, se zaměřuje na bydlení. V Fanišském klášteře v Praze například děti od 6 let zjistí, kde a jak bydlela svatá Anežka, anebo co mohly mít ve svých interiérech řeholnice. Výtvarná dílna s procházkou po architektuře Anežského kláštera je na programu v sobotu 3. října. A to je den, kdy se konají i další akce zaměřené na dětské návštěvníky. V Opavě je na programu akce nazvaná Teda Breda, která propojí architekturu a historii s tvůrčí dílnou. Je určena dětem od 7 do 14 let.
3: Breda, ten prostor, v kterém se budeme nacházet, je historická budova obchodního domu, který původně nesl název Breda a Weinstein a patřil k největším obchodním domům v tehdejším Československu.
1: Říká muzejní pedagožka Simona Juchelková z Opavské kulturní organizace. Obchodní dům Breda podle ní skrývá řadu příběhů, které mohou děti se svými rodiči objevovat také prostřednictvím nové stezky Stopy první republiky.
3: Jedná se o interaktivní rys, který motivuje svými úkoly procházce a zároveň poznání prvorepublikové architektury centra Opavy. List bude k dostání i se památkovým archem přímo na místě a poté až do konce října na recepci obecního domu.
1: V brněnské vile Tugendhat zase plánují tvořivou dílnu inspirovanou architektonickým myšlením jejího autora Ludviga Miese van der Rohe. Nese název Skládat prostor. Jak říká historička umění Veronika Svobodová, workshop navazuje na výstavu Mies v obraze.
4: Výstava představuje vlastně takovou jako méně známou část tvorby Ludviga Miese van der Rohe. Představuje vlastně jeho koláže a fotomontáže. Takže prostřednictvím tady těch technik si tak nějak jako zkusíme se trošku vžít nebo líp jako vcítit do toho architektonického myšlení Ludviga Miese van der Rohe a zkusíme si vlastně práci s perspektivou a prostorovými vztahy, které nám umožní vlastně nějaká ta technika koláže, fotomontáže.
1: Říká Veronika Svobodová. Workshop se uskuteční v technickém podlaží vily i v hlavním obytném prostoru.
0: Opava, Hradec Králové, Brno nebo Praha. I tam nás zavedly kulturní typy pro nejmenší, které pro nás objevila redaktorka Alena Rokosová.

0: Francouzský pianista Johann Blanchard v první z šesti koncertních etid Cecil Chaminade skerco se vltavským éterem neslo a doneslo 12 minut před 15. hodinou. A před námi už se teď otevírá obraz zahrady. V uplynulých dnech se v ní proměnila pražská galerie Kvalitář. V této zahradě se lidská těla proplétají s rostlinami. Zjistíte to, když zajdete na výstavu umělkyně střední generace Magdaleny Roztočilové, která nese název Růstový boom. Setkáte se tu například s pozoruhodnými bytostmi se dvěma hlavami a čtyřmi nohami obutými do rozličné obuvy. Mezi často dynamickými sochami se jejich autorkou natáčela redaktorka Zuzana Filipková.
1: Nejdřív k tomu samotnému názvu, Růstový boom. Tak proč se ta výstava tak jmenuje?
2: Už jako delší dobu řeším, že ty mý sochy jsou vlastně celá taková ta organická formující se hmota, tak ono to vlastně vypovídá o nějakém růstu. A já už delší dobu se přiznám, že jsem jako fascinovaná fotkama od Karla Čapka a on vždycky fotil zahradu a takovou to jako vyloženě jako lidskou stránku bytí. A mě to tam hodně fascinovalo a vlastně jsme se s kurátorkou Báru Kunračíkovou zhodli na tom, že by to vlastně byla hezká inspirace pro tuhle výstavu.
3: S Magdalenou Roztočilovou stojíme mezi jejími objekty na podstavcích, pod kterými jsou na podlaze z antuky vytvořené ornamenty, kde je zřetelně vidět tah ruky.
2: Za mě je to vlastně takový jako moment, který symbolizuje takový nějaký jako lidský base, z kterého my nějakým způsobem povstáváme, protože většina těch mých soch nebo všechny se vlastně dotýkají lidské figurace, ale mají o ní vyprávět vlastně příběh zevnitř. Je to příběh duše, která nějakým způsobem jakože úplně svůj vlastní nebo paralelní jako vesmír a vlastně proto ty figury kolikrát mají třeba dvě hlavy, více do nohou a podobně, protože já věřím tomu, že člověk jak se proměňuje, tak roste a ty věci se nestírají, ale neustále tak jako organicky na sebe navazují.
3: Magdalena Roztočilová studovala malbu a sochařství na AVU v ateliéru Jaroslava Róny. Absolvovala také například stáž u Krištofa Kintery na Umprum. Její tvorba osciluje mezi figurací a abstrakcí a dává velký důraz na hmotu, barvu, ale také humor. Zastavujeme se u sochy dvojhlavého kentaura, který má na každé noze jinou botu.
2: Jako sochař často pracuji nebo řeším vlastně téma podstavce soklu, který nějakým způsobem dává na oděv tu sochu. A boty jsou přesně jako, když se na to podíváme do historie, tak vlastně mají tady tuhle funkci. A přišlo mi to zajímavý téma a uvědomila jsem si, že skrz ty lidský jako příběhy se tím najednou dá vyprávět spoustu jako narrativů, že? To je takový jemný detail, který zachytí jenom jako pozorný divák a vlastně v té jedné předešlé soše, což bylo ani na rozhodnutí, tak jsem poprvé použila to, že jsem vlastně té soše dala na každou nohu jinou botu. A přišlo mi to hrozně hezký, protože já se stále nemůžu ubránit tomu, že do těch soch dávám svý osobní příběhy. V tom Aninu rozhodnutí šlo o to, že ona měla každou jinou botu, protože jakožto matka nebo žena, člověk, otec, tak vlastně jako vy vybíháte z toho domova do toho dne a nikdy nevíte, co vás potká a často se vám stane, že si třeba nevezmete ani ty správné boty k sobě. A mně to přišlo vlastně hrozně hezký, protože to vypovídá o takovém tom jako momentu toho, že člověk má žít s tím, co má a žít to naplno.
4: To jste řekla detail, ale oni jsou tady vlastně poměrně dominantní, protože jsou právě i barevné. Jak o té barevnosti přemýšlíte?
2: Na střední škole jsem studovala malbu a tam vlastně pramení tady ta má vášeň pro barvu, protože já jsem jako od útlého dětství vždycky malovala a vnímala jsem tu barvu jako poměrně jako důležitý fenomén. A to mi zůstalo, i přestože já jsem vlastně při tom malování přišla na to, že já mám potřebu jako vkročit buď to do plátna, nebo z něho utéct. Tak jsem vlastně přešla k sochařství, ale ta láska k barvě mi tam zůstala. Měla jsem jako delší období, kdy jsem dělala monochromatický sochy, ale tam se zase hodně formoval ten můj sochařský rukopis a teď si zase do toho začínám vracet tu barvu, protože to vlastně zase nese v sobě další symboliku.
4: S jakými materiály pracujete nejčastěji?
2: Hodně teďka s keramikou a sklem. Já samozřejmě ani s tou keramikou, ani se sklem nepracuju úplně takým tím klasickým způsobem. Pro mě je důležitý řemeslo a já se tam hodně jako hledám nějakou jako svoji vlastní cestu.
3: Dominantní sochou je také hlava s brýlemi v nápadné červeno-oranžové barvě.
2: Tady tahle socha se jmenuje Rusty Man a je to věc, která vypovídá o takovém jako stárnutí a zacházení člověka, který může být naopak krásný. Nevím, jestli je to jako moje osobní nějaká taková jako životní etapa, že se nějak jako mnohem víc uvědomuji to vanitas, který se prolíná vlastně tím naším životem. To je vlastně i důvod, proč jsem poprvé jako si dovolila vykročit tady do té jako instalace, kdy jsem vlastně tady vysypala takový ornamenty, kde je vidět vlastně ten tah té ruky. Ta věc vlastně reaguje na ty samotné sochy, ale zároveň mě na tom láká ten moment, že počítám s tím, že do toho vkročí ten divák a nějakým způsobem to naruší. Jenom stále se to člověk snaží dělat jako dokonale, jako takový, aby to bylo rezistentní proti času a aby to vydrželo co v nejlepší kondici co nejdelší dobu. Ale vlastně ta pomíjivost je hrozně hezký prvek v těch věcech.
3: Společně s výstavou Roztočilové galerie Kvalitář otvírá ve své druhé polovině také výstavu děl Vladimíra Vély. Můžete se těšit na mnohdy velkoformátové abstraktní obrazy, ve kterých skvěle pracuje s barevností, kde výchozím bodem pro něj na plátně bývá často skvrna.
0: A výstavu soch Magdalény Roztočilové a také pláten Vladimíra Vély můžete v pražské galerii Kvalitář navštívit až do 14. listopadu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Dobré odpoledne, bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Do polského vzdušného prostoru vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník, oznámila to polská armáda. Nad územím členské země NATO letoun zůstal několik desítek sekund. Polsko v reakci aktivovalo stíhačky a uvedlo pozemní síly do pohotovosti. Země udržuje zvýšenou ostražitost kvůli případnému narušení svého vzdušného prostoru v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Podle Varšavy Moskva podobnými incidenty prověřuje připravenost polské protivzdušné obrany. Policisté pátrají po 19-leté dívce z Karlových Varů. Ariela Sofie Resslerová se naposledy ozvala rodičům v sobotu a řekla jim, že je v Plzni. Od té doby ale nikoho nekontaktovala a její telefon je nedostupný. Podle příbuzných má dívka brát léky, které ale nemá u sebe. Hledaná je vysoká zhruba 165 cm, má střední postavu, zelené oči a vlnité hnědé vlasy. Jakékoliv informace o pohřešované, prosíme, volejte na linku 150. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevřela nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Unikátní biomedicínský komplex za více než 7 miliard korun je propojený se sousední fakultní nemocnicí a soustřeďuje výuku a výzkum obou fakult na jedno místo. Nové posluchárny, laboratoře nebo pitevny začnou studentům sloužit od 29. září. Veřejnost si kampus poprvé prohlédne už tento pátek v rámci takzvané Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. Počasí bude polojasno až skoro jasno, hlavně ve východní polovině území, večer v severozápadní polovině Čech místy až oblačno. Výjimečně se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15, maxima na horách kolem 9, na Šumavě pak naměříme až 12 stupňů Celsia. A více zpráv, jak víte, vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Naší největší svobodou je svoboda zvolit si svůj postoj, říkával rakouský psychiatr a přeživší holokaustu Viktor Frankl, který na základě své životní zkušenosti vytvořil takzvanou logoterapii. V podobném duchu uvažoval o svobodě i francouzský existencialista Jean-Paul Sartre, který napsal, že svoboda je to, jak nakládáme s tím, co se děje nám. A možná vůbec nejtrefnější myšlenku na téma svobody mi dnes přihrál George Orwell, který napsal, že jestliže svoboda vůbec něco znamená, pak je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. Že nikdo z nás není tak úplně svobodný, nám teď přicházejí říct dvě globální hvězdy populární hudby Sting a Sam Moore. Píseň None of Us Are Free za vámi letí právě teď.

V duchu touhy po svobodě se nesly první minuty 15. hodiny na Vltavě a jsou to tudíž zákonitě dobré minuty. Trávili jsme je ve společnosti soulového maga Sema Moora a charismatického Stinga. A minuty následující budeme trávit třeba ve společnosti tuzemského divadelního dění. V Městském divadle Brno totiž před pár dny uvedli Hlaučovy Letnice. Román o rozvzpomínání na konec světa, který znáte i z nedávné vltavské četby na pokračování. Román, který se loni stal knihou i debitem roku v cenách Magnesia Litera, převedla na scénu trojice divadelníků. Jak se to Miroslavu Ondrovi, Janu Šotkovskému a Stanislavu Slovákovi, který měl režii, podařilo, to nám po půl čtvrté řekne Luboš Mareček. Už za chvíli se ale společně pustíme na pole výtvarného experimentu, v němž se jako ryba ve vodě pohybuje malířka Zuzana Růžičková. V posledních letech jí fascinují hlavně inovace grafických technik. Sama dokonce jednu vynalezla, takzvaný gázotisk, nám představí už za pár minut. Teď si ale vychutnejte Bachův koncert pro čembalo, smyčcové nástroje a baso continuo. Hraje nám orchestr Bresson Baroque.

0: Kdyby to šlo, přinesla bych do podoby uměleckého díla všechny zašlé, špinavé a druhící se fasády a vytvořila tak abstraktní mapu. Jakousi teru abstraktu, ve které by ožila paměť ukrytá v útrobách starých budov. Říká česká malířka, v posledních letech především grafička Zuzana Růžičková. Jedna z prvních rezidentek vysočanské Pragovky, kde vznikla celá řada jejich děl, včetně série 19 monotypů, které nedávno představila na výstavě nazvané Mám okno. Teď k ní vychází katalog, který mimo jiné přibližuje její lásku k experimentu i neustálému inovování grafických technik. Ostatně sama je autorkou jedné takové, nazvala ji Gázotisk, a teď nám o ní řekne víc. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Zeptám se tedy rovnou, co je to ten Gázotisk, který jste vynalezla, kdy a jak jste na něj přišla, jak jste ho objevila?
1: Takže to je hrozné slovo vlastně, ale vychází to vlastně z otisku na gázu. A já jsem jako během studií prostě dělala hromadu nějakých experimentů, jako ať s linoritem, nebo potom, že jsem měla diplomku s vedlibama, to jsem měla otisky taky ze stěn. No a vlastně mě přestalo jako bavit úplně být v tom ateliéru a uvnitř, takže jsem začala chodit po ulicích.
0: S gázou?
1: No, teďku a už i trošku s gázou, ale vlastně to vzniklo i tím, že jsem malovala vápnem jeden hrad Bečov na Teplou. Jsme malovali fasádu jako studenti, asi já nevím, 4 roky jsme se tam tomu věnovali každý léto. A já jsem prostě k tomu vápnu nějak našla nějakou jako cestu. A pak jsem shodou okolností prostě, jsem grafička, že jo, takže jako člověk má představu, jako co se otočí, tak je vlevo, vpravo, je to prostě něco jiného než jako malba. Ale to vápno, já jsem si vlastně na něj něco jako vymyslela a to jsem si zkusila a zjistila jsem, že to vážně funguje a je to na bázi vápna a normálně vodou ředitelného lepidla, které se vlastně používá, když snímáte právě jako by staré malby, potřebujete přenést, že jo, opravit stěnu, pak tam zase vracíte zpátky ten obraz. Tak mně se prostě povedla takový jako speciální otisk, kdy vlastně sejmete jenom úplně tenionkou vrstvu právě pomocí té gázy a toho vodou ředitelného lepidla ze stěny. A musí to být teda jako stěna, že jo, která je vzdušná a všechno. No, takže jsem to takhle jako sejmula a tím jsem tu začala nějak rozvíjet tady tu techniku. Nějaký leta trvalo, než to vůbec jako grafici nějak začali jako respektovat, že to existuje. A teďka tady do tohohle katalogu, co mám, to mám okno, tak vlastně ještě jsme dělali překlad i do francouzštiny a paní překladatelka francouzská mě vlastně poradila takový jako pěkný název, takže se to jmenuje jako gázografie. Ve francouzštině jako gázografii.
0: Takže chápu-li to správně, vy si vybíráte nějaká zajímavá místa, třeba s nějakou zajímavou povrchovou strukturou, které pak přenášíte do autonomního uměleckého díla, je to tak?
1: No, vesměs to vlastně bylo jako už potom zase znova v tom ateliéru, že jo, jako na té Pragovce, jak jste zmiňovala, že mám ateliér na Pragovce. Tam jsem začala tvořit vlastně hnedka po akademii. A tam jsem přišla na tady tu techniku a začala jsem kombinovat právě ty otisky, které jenom jako strhnu, když jsem někde viděla na ulici, ale to bylo ještě s těma igelitama, že jo, nebo s těma otiskama na lepicích páskách, ale vesměs to je jako prostor té Pragovky. A potom třeba, když jsem někde restaurovala nebo někde jsem někomu pomáhala něco malovat, tak samozřejmě, že jsem se ráda nachomítla s kusem ty gázy a prostě to tam sejmula. Samozřejmě někdy občas to byl průser, ale obrazy vznikly, jo. Takže třeba takový standard, jeden obraz standard, kde vznikl jako z nápisů na starém zámku, že jo, tak prostě mě se ty nápisy jako líbily. Tak jsem se jako postahovala, no. A z toho já jsem si udělala jaký svůj jako gázotisk.
0: To mi připomnělo taková ta milostná vyznání na toaletách
1: jo,
0: srdíčka, a podobně.
1: Jo, jasně, ano. No.
0: Laická grafity. Trošku mi to
1: připomnělo. Ale je krásný právě,
0: je,
1: že?
0: Je to
1: jako autentický, že jo, tady ty zpovědi, pardon.
0: Trošku jste mi teď připomněla Vladimíra Boudníka. Ostatně vy jste dvakrát byla nominovaná na cenu Vladimíra Boudníka. Nedělal on něco podobného?
1: No, jako nechtěla bych se s ním úplně jako srovnávat. Já vím, že občas jako konzistorici něco takového jako propojou, tak asi spíš, že to i tím, jako že fakt mě baví struktury, tady ty jako povrchy, něco jako prorývání, je tam spojitost s tou grafikou, že jo, ale já třeba nepracuju tolik s plechem a tak. Ale ne, že bych se s ním jako stotožňovala, nebo že bych ho
0: nějak jako vědomě následovala,
1: Ale asi, jako myslím si, že jako v českém prostředí prostě tady toto téma jako boudníka jako má pořád jako tu váhu, jo, nějakou, takže, ale to nebylo, já jsem předtím dělala hodně jako realistický, přes Linority vlastně realistický věci, ale najednou to začalo prostě spadat do takového jako hodně abstraktního světa a to mě začalo bavit.
0: Jste, no. Ano, tam jste se našla. Jestli se nemýlím, tak vůbec prvním gázotiskem bylo dílo s názvem Velká arkána. Jak a proč jste se inspirovala tarotem?
1: No, nevím, jestli úplně jako tarot, ale vlastně jsem na Pragovce měla takovou jako terasu velikánskou, kterou jsem si tam udělala, že jsem si vyrobila žebřík a prostě jsem tam lozila dolů jako pod terasu, jako měla jsem ateliér, v tom okně byl žebřík a já jsem scházela na tu terasu, tam jsem pěstovala různé rostliny, květiny, kdo ví co. A večer, když jako byl čas, tak jsme prostě lehávali na té terase obrovský a koukali jsme se na hvězdy, že jo, samozřejmě ještě tehdy na Pragovce tam byla jako tma okolo, že tam nikde nikdo nebyl, takže to nebe bylo nějak jako čistý. Myslím si, že i jako, no, tak je to, zase je to nějaká struktura. Hvězdy jsou taky jako struktura, když se díváte, že jo, na oblohu, tak je to jako krásný si v tom představovat nějaký obrazce, nebo je spojujete. Ale asi jako v tom bych nehledala takovou tu mystiku, jako že ta vyloženě tarotu, asi ne, no. Jako mám taky karty na věštění, co je dala z takový osobní šuplíček. Abych nezajíždila tam.
0: Malířka a grafička Zuzana Růžičková, která je hostem středeční odpolední Vltavy k její tvůrčí práci, gázotiskům i experimentátorské nátuře, se v rozhovoru vrátíme za chvíli.

0: Chet Baker a Fall in Love Too Easily, píseň, která nás vede k druhé části rozhovoru s malířkou a vášnivou grafičkou Zuzanou Růžičkovou, které nedávno vyšel katalog nazvaný Mám okno, ostatně stejný název nesla nedávno výstava, kterou představila v galerii města Blansko. A právě na ní mimo jiné představila i své čerstvé grafické práce, které vznikaly ve Vysočanské Pragovce. Myslím, Zuzano, že na první pohled i poslech je jasné, že vás hodně baví experimentovat. Kdy jste z vašeho pohledu s experimenty, s inovováním grafických postupů, technik došla vůbec nejdál?
1: Já myslím, že s těma gázotiskama asi nejvíc. Jako, že to trvá už nějaký pátek, kdy ty gázotisky vytvářím. Že už bylo pár takových ohlasů, jako kdy se na to
0: vykašlete, ano.
1: Kdy se na to vykašlo.
0: A vy
1: ale
0: nic.
1: Já nic a pořád jako objevuju a zjišťuju, jak to vápno je úžasný a dokonalý materiál. Protože je, že jo, jako vápno je fakt jako dokonalá věc, kterou člověk vlastně, taky vlastně náhodou, to se neví. Jo, a to je ten experiment, že něco se stalo náhodou, třeba, ale pak ten experiment překotíte v to, že je to najednou jako nějaké nosné pole s tím, co vy znáte, protože já jsem třeba studovala ještě jako střední uměleckou školu grafickou, ne malbu, ale grafiku. Takže vlastně s tím zázemím, který já jsem za sebou měla v rámci jako grafiky a těch všech grafických technik, tak si myslím, že ten experiment právě jako, možná jsem se fakt začala už jako nudit vlastně v té grafice, v té jako té klasické grafice, a takže ten experiment pro mě začal být takový jako vlastně nosný, ale nemyslím si, že bych vyloženě jako experimentovala, protože já vlastně s tou jako samozřejmě, že vznikla velká arkána, byla to nějaká náhoda, krásná náhoda, která jako se promítla na tu gázu, ale vlastně si myslím, že za těch, já nevím, 10 let nebo jak dlouho ty gázotisky už takhle tvořím, protože to, že různě inovuju, pracuju s voskem, takže že to není už jenom, že bych jako snímala třeba stěny, ale teďka vlastně i to, co je v té výstavě v Blansku, to mám okno, tak vlastně matricí mi byly obrovský okna, takové jednokulaté obrovské okno, které kdysi bylo uvnitř Pragovky ve štítu a kamarád mi ho daroval. A pak jsme se stěhovali a já jsem řešila, jestli ho jako vyhodím nebo ne. A já jsem nakonec nevyhodila a vlastně z té jedné jediné matrice, které teďka tady jako, která byla, to okno, jsem ho zavoskovala a vlastně z toho jsem potom snímala ty jednotlivé tečky nebo ty okna, ta instalace, že jo, v Blansku, co byla.
0: My jsme obě zmiňovali Pragovku, která už několik let prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Myslím, že ta první fáze byla dokončená v roce 2025. Teď proměna v multifunkční centrum pokračuje. Jak vám rekonstrukce zasáhla do tvůrčího života? Jste tam pořád nebo jste někam přestěhovala ateliér?
1: Jsem přestěhovaná. Bohužel pro mě už jako to... nebo jako ateliér tam pořád mám ráda ty lidi, se kterými jsme se tam vlastně dostali na začátku, začali jsme tam spolu tvořit, že jo, po akademii, ale tím, že už ty stěny tam pro mě nejsou jako staré, nejsou omšilé, je to vlastně tam celé jako vyčištěné, tak to Genius Loci pro mě už tam nemá takovou jako hodnotu a váhu, jo. Tak je pravda, že už se pár teď měsíců nebo let tak jako hodně rozjíždím, že muž je, zdravím teda ještě manžela a dceru Alečku, pardon, jenom takovou suvku, že snímáme ty gázy třeba i na Šumavě, odkud manžel pochází. A teďka vlastně i zároveň, kde bude křtěný ten katalog, tak mám půjčený ateliér od kamarádky, architektky, ve které vlastně začne vznikat ještě výstava na příští rok v Gasku, galerii Gask.
0: My jsme mluvili hodně o vašich grafických výbojích. Já se přiznám, že ze starších vašich projektů mě zaujal ten s názvem Poločas rozpadu, ve kterém jste z bedínek od ovoce a zeleniny vytvořila řadu vějířů, které jste pak napouštěla vonnými oleji. Co vás k tomu vedlo?
1: No, byla to vlastně taková jako znouzecnost, protože já jsem odjela na Tajvan na stáž a já jsem tam pěstovala okurky. A různě se tak jako omotávala a pak zavařovala. A nechala jsem se poslat kvůli klauzurám do školy lodí, jenže prostě okurky nepřijeli tou lodí. Takže já jsem musela začít na něčem pracovat úplně jiném. No a vlastně s těmi oleji mám ráda vůně, jo, je to pravda, že jsem měla i nějaký takový jako témata, co se týkalo vůní, čichání, nějakých přenosů, vlastně i jak jsem hledala verleby, tak jsem vlastně prvně předhledala ambru, jo, takovýhle, prostě tam vůně tam nějak jako funguje. Takže mě ty vejíře přišly jako nosná věc na to, jak přenést vůni zase, a právě jsem teď chtěla přenést na ty vejíře. Takže začaly vznikat vejíře a každý je napuštěný jinou, jako jiným olejem a v podstatě by to měla být nějaká jako óda nebo nějaká kompozice, vůna kompozice na právě ten poločas rozpadu, protože ty oleje vlastně mají nějaký poločas rozpadu.
0: Říká grafička Zuzana Růžičková, která byla hostem Středeční odpolední Vltavy. Děkuju.
1: Já děkuju taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Elita světové klasické hudby se schází na Vltavě v čase po půl čtvrté s Mozartem. Si teď právě pomyslně ruku podal romantik Franz Schubert. Jeho 14. smyčcový kvartet, konkrétně jeho třetí část, jsme slyšeli v podání Haasova kvarteta.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Příjemné odpoledne, milí posluchači, je středa 23. září, přesně 15 hodin 39 minut a my jsme rádi, že zůstáváte dál s odpolední kulturní Vltavou, ve které už se teď pomyslně otevírá opona Městského divadla Brno, které o víkendu uvedlo na své činoherní scéně světovou premiéru inscenace Letnice. Předlohou je stejnojmenný román Miroslava Hlauča, který loni získal Magnésii literu jako kniha roku a také jako debut roku. Příběh Vesnice svatý Jiří, kde se chodí po vodě a mluví se sochami a kam s návratem hlavního hrdiny dorazí i nová doba, zdramatizovali Miroslav Ondra, Jan Šotkovský a režisér Stanislav Slovák. Jak se román proměnil v divadlo, na to se teď už budu ptát našeho spolupracovníka Luboše Marečka. Dobré odpoledne.
2: Krásný den z Brna.
0: A začněme předlohou, jak se tedy dramatizátoři vypořádali s románem a jak věrní mu zůstali?
2: Tak stručně řečeno, drží se především příběhu a atmosféry, ale jinak s prózou zacházejí v celku velmi svobodně v takových těch divadelních jako intencích. Vysvětlím, asi nejvýraznější zásah se týká vypravěče. Román vypráví s takovou oporou v místní kronice, to by bylo asi takové statické, takže na jevišti tuhle roli přebírají mluvící sochy, svatý Jiří, svatá Cecílie nebo loutka Draka. Ti to komentují dění, ironizují ho, dokonce si utahují z Čechovovy pušky v závěru, když se v příběhu objeví revolver. Postavě další redukce znamenala oproti románu výrazně méně. Tady hraje 22 herců v tu zalidněnou vesnici, většinou dvojrolích. Hra má také pevnější dramatickou kostru, protože třeba například druhý otevírá se dvěma prology a druhý prolog prozradí divákovi tajemství Julie, jedné z té hlavních postav hned od začátku, takže vlastně publikum ví víc než postavy a jinak se odpočítává taky 7 týdnů do svátku Letnic a druhé jednání se mění v takovou fakt až frašku farsu kolem přísného notáře Rechnice, takže některé repliky přešly z knihy skoro do slova, humor je tady ale současnější a podle mě místy je hrubší než v předloze.
0: A v čem podle vás tkví koncept a také hlavní téma Slovákovy inscenace, co především chtějí tvůrci divadelními letnicemi sdělit?
2: Já to vezmu od konce na tuto otázku. Inscenace končí větou faráře Metodě, kterou já jsem shledal jako takovou klíčovou, že Bůh si najde cestu i ve světě bez Boha a vlastně jakýmsi ironickým přípitkem na století rozumu, tedy 20. století, protože se končí v roce 1904. Ta věta zazní poté, co ve vsi poprvé někdo umře v pondělí, když se tu vždycky doposud umíralo v pátek, je vidět, že starý řád se rozpadá, zázraky odcházejí po kouskách, jak říká jedna z hrdinek, ryby se zase budou lovit na udici a stromy porazí jen sekera. Ten epilog, o kterém mluvím z toho června roku 1904, tak vlastně zobrazuje 3 páry na pikniku a notáře Rechnice, který je jediný viděl ty zázraky, které vy jste i v tom ohlášení vlastně avizovala, ale končí v sanatoriu pro duševně nemocné, nikdo mu to nevěří a důležitý je taky přípitek na to století, které už nebude potřebovat ani zázraky, ani války, jak se tady říká. A tady míříme, divák přitom ví, jaká hrůza 20. století bylo opakovaná celová světová válečná katastrofa hned na 2x přijde. Takže inscenace není pro mě, ať se vrátím k té otázce, nostalgickým nářekem nad nějakým ztraceným rájem, ani chválou pokroku, ale je to jakési vlastně loučení s tím dvojím viděním. Je to laskavé a ironické, svět už je odkouzlený, ale zůstává naděje, že opravdu ti zamilovaní lidé, že láska a smích vlastně přežijí.
0: Když se zeptám na samotnou režii Stanislava Slováka, jak byste popsal jeho jevištní rukopis?
2: Mm-hmm. Tak podle mě se Slovák ten text nesnaží přebít nějakým výražným režijním gestem. Spíš se spoléhá na takové epické divadlo, vypráví pokorně, nechává ho plynout v takové příjemně plovoucí divadelní epice, jak jsem před chvilkou říkal, v níž se scény, sny a vidiny prolínají vlastně bez jakýchsi takových násilných přechodů. Je to takové povlovné. Podle mě tím dává najevo, že věří textu, hercům, ale vlastně i recepci nebo fantazii diváka. Musím ale říct, že cenou za tento přístup se inscenace vlastně, nevím, jestli chtěl tomu divákovi vyjít až tak naproti, se podle mě přiklání, já už jsem to naznačil s tím dávkováním toho humoru, k žánrové komedii, kterého je ve druhém dějství skutečně hodně, občas přebije opravdu jemnější a vážnější polohu, kterou má ta Hlaučova proza. Kouzlo, které v knize funguje jako tichý, samozřejmý, jakýsi rys světa, se tady dost často mění v gag a vážnější rovina příběhu, ta proměna víry v rozum a ztráta toho tajemno, tak trošku je potom tady tímto legračením, nebo jak to říct, prostě zastíněna. Není to inscenace, která by chtěla šokovat, ale fakt se spoléhá na to vyprávění a svoje publikum si takto podle mě zcela určitě najde.
0: Na závěr nemůžeme pominout výtvarnou stránku. Scéna Sochy a loutky Jaroslava Milfajta a scénické projekce Petra Hlouška. Jakou roli hrají v tomto magickém příběhu, jak se do něj zapojují, a poprosím už jen krátce.
2: Ano, je to velice klíčové, protože ono se mluví o magickém realismu v souvislosti s Hlaučovou prózou, takže Milfajtova scéna je protkaná takovou pavučinou materiálu, do kterého se svítí nad horizontu, ve vzduchu svítí malé domky jako kostelíček a jsou to jakési paměťové buňky, s nich se skládá ten svět Výsky svatý Jiří. Sochy a loutky tady nejsou dekorací, jsou to postavy a vypravěči, jak jsem říkal, a tak my od začátku vidíme draky a zvířata, což spíše jejich hlavy, kterými červeně svítí oči herce, je vodí přímo po jevišti a zdůrazňuje se právě tímto ta starosvětskost a stará dobrá jako iluzivnost loutkového divadla. Myslím, že to nikdy nepřebíjí herci ani příběh, takže toto je zdařilé.
0: Divadelní publicista Luboš Mareček pro nás hodnotil novinku Městského divadla Brno, inscenaci Letnice. A já za to děkuji.
2: Hezký den z Brna, nashledanou.

0: Byl Bodín, Cheryl Bentine a Janice Siegel jsou podepsáni pod písní Sassy, jejíž groovy atmosféru na nás teď přenesl Kurt Elling. Věřím, že vedle jeho dokonalého frázování jste jistě ocenili i skvělou funky basovou linku. A věřím, že oceníte i úvahu novinářky Aleny Šejnostové, která má název Co přinese sup?
1: Znáte supa? Také odjinut než ze zoo, kde apaticky zírá na rozpolcená kravská žebra, zatímco po nich sem tam pochodují mouchy? V jeho španělském Albacete k vidění jsou nad řeky Tajbia nebo Mundo tu strmí pískovcové stěny a v nich je dostatek proláklin, otvorů a rozsedlin, ve kterých se supům dobře bydlí. Svorně tu rozpínají perutě a vydávají se za potravou sup hnědý i sup bělohlavý a také orlosup bradatý, zvaný také sup jehněčí. Ten se německy řekne Lemgeier, což před 120 lety podnítilo génia nonsensové poezie Christiana Morgensterna stvořit potměšilého tvora Gajelam, jehně supí, které nemekne nebekne, tváří se jako roztomilost sama a najednou vás má v žaludku. Jehně supí se naštěstí v Albacete nevyskytuje. Ani jeho reální ptačí kolegové tu ale na svých hnízdech netrůní nepřetržitě. A tak se skupina španělských horolezců, přírodovědců a archeologů mohla pustit do neobvyklého průzkumu. Vytipovali opuštěná hnízda a dali se do jejich rozboru. Některá pak dokázali datovat až do počátku 14. století. Jak? Podle nálezů. Orlosub bradatý sebere totiž na svých průletech cokoliv, co by se jednou mohlo hodit. A všechny ty krámy si schovává do hnízda. A tak tu badatelé mezi spráchnivělými větvemi, trávou a zvířecími kostmi objevili třeba dřevěný šíp, kusy historických textilií, splétané šňůrky nebo dokonce středověké sandály. I kdyby to znamenalo, že jich dávní dravci nabili lovem jejich někdejších majitelů, což tak podle všeho není, už na tom po těch staletích nesejde. Archeologové jásají. Tyto předměty jim pomohou dovodit, jak vypadal v oblasti Albacete každodenní venkovský život. Proč se sandály splétaly z kavilu, že se při lovu používaly kuše a že zdejší vesničané kromě vlny využívali i samotnou ovčí kůži. Například k tomu, aby z ní vyráběly pozoruhodné malované masky. Supí hnízda jsou tak pro poznání lidské historie dalším zdrojem, podobně třeba jako jímky při starých klášterech nebo uvnitř starobylých měst. Co všechno se dá najít v takové středověké žumpě a co z těch nálezů potom vyvodit, to bývá v oborových pojednáních fascinující čtení. A tak mě skromně napadá, co asi po staletích najdou badatelé, až prohrábnou zase moje bydliště, moje dravčí hnízdo v 5. patře městského činžáku. Šípy z kuše si tu neschovávám, ale jinak je to až podezřele podobné. Staré sandály, ty na kramfleku, co dávno nenosím, ale třeba si je ještě jednou vezmu. Náušnice a korále, co jsem kdysi od někoho dostala, nikdy je neměla na sobě, ale přece je nedám z ruky. A malované masky, ale jistě, že... Co toho nanosili děti ze školy a jak se po těch časech stýská, když už se rozprchli po kolejích a pronájmech. A ty kosti? Nějaký mléčný zoubek po našem Matesovi by se tam nejspíš taky našel. Že by takový obraz mého všedního života běhu zdaleka nebyl celistvý a tím ani věrný, s tím se v archeologii víceméně počítá. Nikdo se nedomnívá, že staří Albačeťané stále jen stříleli z kuší obuti v sandálech a zamaskováni ovčím pergamenem. Jsou to kamínky do mozaiky, která je, i když sebeúplnější, vždycky roztříštěná, ale přesto je také vždycky fascinující.

0: Seznamte se s lidmi, kteří žijí kulturou.
1: Vizitka. V hodinovém rozhovoru představujeme osobnosti kulturní scény.
0: Moderují Karolína Koubová a Ondřej Cihlář.
1: Od pondělí do pátku od 10 hodin na Vltavě.
0: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dobré odpoledne, bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita i brutalita u lidí mladších 15 let. Tejc by chtěl návrh předložit nejdříve v létě příštího roku. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle nich potřeba zaměřit se na prevenci. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci, opozice ale návrh kritizuje. Podle ní jde o populismus a ve státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely také měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava nabídne výrazné filmové novinky z domova i ze světa. Velkou sekci filmů, které změnily svět, i retrospektivu americko-vietnamské filmařky a teoretičky Chin Ti Minh Ha. Inspirační fórum přiveze do Jihlavy britského archeologa Davida Vengrova nebo iránsko-australskou architektu Samaneh Moafiovou. Jubilejní 30. ročník festivalu se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. A ještě počasí, dnes v noci bude zpočátku polojasno až skoro jasno, hlavně v severozápadní polovině republiky místy až oblačno. Od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se v severozápadní polovině Čech místy vyskytnou déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 9 až 4, na horách pak kolem 5 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy i polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 17, na horách naměříme kolem 8 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné odpoledne, milí posluchači. Dnes je první podzimní den. Léto ale zdá se ještě úplně nekončí. Na víkend meteorologové slibují počasí z 25 stupni a letní čas skončí až na konci října. Nicméně vzdejme teď nadcházejícímu podzimu poctu písní a festa. Zaspívá nám ní Brazilka Maria Rita.

0: Paprsky brazilského slunce i šumění vln Atlantského oceánu k nám doputovaly necelých 8 minut po 16. hodině na večírek. Nás v písni A festa pozvala rodačka ze São Paula, Maria Rita.
1: Akcent.
2: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
0: A dnešní premiérové vydání Akcentu bude patřit současné kinematografii. Odyssea Christophera Nolana je sice stále v českých kinech, ale 70mm projekce v pražském IMAXu, o které byl mimořádný zájem, se pomalu chýlí ke konci. Lidé kvůli nim cestují i stovky kilometrů a jsou ochotni zaplatit výrazně vyšší vstupné. A v době streamingu se tak vrací pozornost k technologii, která má za sebou více než půl století. V čem je 70mm IMAX tak výjimečný? Jak se z technologie, původně určené hlavně pro dokumentární filmy, stal symbol velkých hollywoodských snímků? A může právě podobně výjimečný kinozážitek pomoci kinům konkurovat streamingu? A obejde se IMAX bez Christophera Nolana? Saša Michailidis se v Akcentu zeptá promítače kina IMAX na pražské Flóře Tomáše Višinského a filmového publicisty, kritika a kinaře z Edison Film Hubu Martina Pleštila. Reprízu pořadu vám nabídneme na Vltavě dnes v 16.30.

0: Předhra k opeře Semele Georga Friedricha Händla, orchestr anglických barokních solistů a Sir John Eliot Gardiner. To je skvělá společnost v postupujícím středečním odpoledni, ve kterém hudbu co chvíli střídá aktuální kulturní téma. A jedno pro vás máme i teď, věnovat se budeme nedožitým devadesátinám Václava Havla. Svoboda a divadlo mluví univerzálním jazykem. Dnes nás o tom v seriálu Havel světový přesvědčí iránská herečka a režisérka Azadeh Kangarány. Její unikátní výpověď, kterou za doprovodu avignonských cikád natočila Lucie Němečková, začíná právě teď.
1: Well, the first time that I was really deeply engaged with Václav Havel's work, it was the time that
2: Poprvé jsem se skutečně ponořila do tvorby Václava Havla v době, kdy jsem žila v České republice. Odešla jsem do Prahy studovat v roce 2012, takže jsem bohužel neměla možnost se s ním potkat osobně, protože v prosinci 2011 zemřel. Věděla jsem o něm, že to byla velká osobnost, ale opravdu do hloubky jsem se začala jeho tvorbě věnovat během studia na DAMU. Bylo to v roce 2013 nebo 2014, kdy jsem v knihovně Václava Havla objevila jeho dopis Gustavu Husákovi v překladu do farsí. Byla jsem nadšená z toho, že jsem mohla číst Havla ve svojí mateřštině. Chápala jsem každé Havlovo slovo, protože i já jsem vyrostla v totalitním režimu, i když byl jiného druhu. S textem jsem se úplně ztotožnila. Dokonale vystihl situaci lidí, žijících v totalitě. Za každým detailem se mi vybavila nějaká důvěrně známá zkušenost. I když Havel samozřejmě vycházel z reality československé normalizace 70. let 20. století, dokázal výstižně zachytit život v jakémkoliv totalitním režimu. Byla jsem tak nadšená, že jsem na to téma uspořádala na DAMU pod vedením režisérky Lídy Engelové kulatý stůl. Od té doby jsem s Havlem spojená. Přečetla jsem jeho hry, eseje, hodně jsem taky četla o něm samotném. A můj zájem o jeho tvorbu stále trvá. Letos se mi u příležitosti Havlových nedožitých 90. narozenin podařilo získat podporu klíčových institucí, včetně českých center v Paříži, New Yorku a Praze. Díky této spolupráci jsem iniciovala sérii kulatých stolů a debat, které se zaměřují na reflexi Havlova odkazu pro naší současnost. Zajímalo mě, jak Havlovo poselství uplatnit v dnešním světě. Třeba jak žít dnes v pravdě. Nejde totiž o to vystavit jeho odkaz jako nějaký nedotknutelný exponát do vitríny. Naopak, snažím se o ryze praktický pohled, jak jeho myšlenky využít v současném politickém klimatu, ať už v takzvaných demokraciích nebo v autoritářských režimech. Všude potřebujeme vědět, jak žít v pravdě. Musíme si znovu uvědomit, co pro nás, jako pro jednotlivce, pravda znamená.
1: Havel is very known in Iran. Havel is known because exactly what I said, because his words project with
2: Václav Havel je v Iránu známou osobností, protože jeho myšlenky hluboce rezonují se současnou situací tamních obyvatel. Těší se oblibě zejména v intelektuálních kruzích a jeho klíčové texty jsou dostupné v překladech do farsí. Havlovy divadelní hry vyšly v Iránu oficiálně. Některé jeho politické eseje se šíří skrze neoficiální protirežimní nakladatelství. Nevzpomínám si ale, že by se v zemi některá z jeho her přímo inscenovala. Já teď v Evropě a Spojených státech realizuju dva paralelní projekty. Jedním je již zmíněná série kulatých stolů o odkazu Václava Havla a životu v pravdě. První se uskutečnil 4. června v Paříži. Dál bychom měli pokračovat v pražském Doxu, pak v Dublinu, v New Yorku a možná i v dalších městech. Zároveň pracuji na solové inscenaci inspirované Havlovými dopisy Olze. Spolupracuju na ní s hercem Karlem Heřmánkem z divadla Bez zábradlí. Koncem tohoto roku bychom měli mít premiéru v New Yorku a příští rok chceme hrát také v Praze a dalších městech.
1: Starting in New York, hopefully we're going to have the play in Prague and elsewhere.
0: Univerzální jazyk svobody, divadla a zvuk avignonských cikád. To bylo třetí zastavení seriálu Havel světový, který pro nás připravila Lucie Němečková. Zítra v tomto čase českého dramatika a prezidenta nahlédneme z africké perspektivy, konkrétně očima nigerijského režiséra Petrika Jude Oteha. Tak si nás nalaďte.
3: Jakmile přišla zima, býval jsem sám.

Mnohem radši na světě. Samozřejmě, když je zima, nese mu triko. Když je větší zima, se mu dvě trika. Když je ještě větší zima, třeba 7. Já jich mám plnou skříň. Ale nebudu to dělat jako ten můj známej. To byl šílenec. Jak to mohl dělat? Kupo.

0: Fotky bavlněné spotky.
1: V chladných podzimních dnech jistě nebude nadteplé prádlo. V den první podzimní si ho teď právě oblékl Jiří Šlitr a společně s ním i hráči orchestru divadla Semafor. A co vás čeká dnes večer na Vltavě, například vltavský večer na téma, který přinese rozhlasový portrét Johnny Mitchell. Zpřítomňuje originalitu a rozmanitost jejich písní, přetavujících osobní zkušenost v poezii. Zpěvačka byla součástí intenzivního finále 60. let v Kalifornii a později se jedinečným způsobem inspirovala folkrokem, jazzem i technologií syntezátorů. Koláž ze života a díla rekapituluje i příběh Joni jako svobodné matky, která dala svou dceru k adopci.
2: Bylo mi 21 a v papírech jsem ještě pořád měla jméno Joan Anderson. Od rodičů jsem odešla do Toronta. Zpívala jsem lidové písně a psala jsem i svoje vlastní, ale nikdo mě neznal. Bydlela jsem v ubytovně, za každými dveřmi jiný dočasný obyvatel. Na konci roku 1964 jsem byla neznámá, chudá a těhotná. Cítila jsem, že nemám na výběr. Když se mi v únoru narodila holčička, pojmenovala jsem ji Kelly a dala jsem ji k adopci.
1: Ve večeru na téma o Johnny Mitchell s názvem Teď už znám mraky z obou stran spolu s autorem Pavlem Klusákem uslyšíte také Kateřinu Císařovou. Nalaďte si je dnes na Vltavě od 20 hodin. A zítra ráno úderem 6. můžete ladit i ranní mozaiku. Pozveme vás třeba i na Dvořákovu Prahu, konkrétně zhodnotíme závěrečný koncert, kde s hudbou Stravinského a Dvořáka společně s Českou filharmonií se představí jedna z nejvýraznějších dirigentek současnosti Elim Khan. Tento koncert proběhne dnes večer. Zároveň se budeme věnovat i filmu dokumentárnímu Pepi Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Před 9:30 ho přijde zhodnotit Jana Podskalská a Milena M. Maršová. Před 9:30 přijde pohovořit o čerstvém laureátovi ceny Jaroslava Seiferta, která se bude ve francouzském institutu udílet přesně za 30 minut. Pro dnešní odpoledne, středeční odpoledne na Vltavě je to vše. Markéta Kaňková vás zdraví. I za zbytek posádky editora Jana Zítku a Natašu Vodvářkovou z techniky. Opatrujte se.

0: Concertino Praga slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

0: Vidím svět jinak a je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Dobré odpoledne, je 16.30, teď vás tedy zveme k poslechu reprízy pořadu Akcent ze začátku září. Mluvili jsme v něm o fenoménu filmu Odyssea, konkrétně o výjimečném formátu promítaném v pražském IMAXu. Poslední projekce tam jsou v plánu na konci tohoto měsíce.

0: Film Odyssea Christophera Nolana je v kinech už skoro 2 měsíce. Přesto zájem o 70mm projekci v pražském IMAXu nepolevuje. Lidé kvůli nim cestují i stovky kilometrů a jsou ochotni zaplatit výrazně vyšší vstupné. A v době streamingu se tak vrací pozornost technologii, která má za sebou více než půl století. V čem je 70mm IMAX tak výjimečný? Jak se z technologie původně určené hlavně pro dokumentární filmy stal symbol velkých hollywoodských filmů? A může právě podobně výjimečný kinozážitek pomoci kinům konkurovat streamingu? A obejde se IMAX bez Christophera Nolana? Od mikrofonu Akcentu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi promítač kyně IMAX na pražské Floře Tomáš Višinský. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: A filmový publicista, kritik a kinař v Edison Film Hubu Martin Pleštil. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tomáši, děkujeme, že jste tady, protože máme všichni pocit, že promítač nebo promítači už žijou poslední 2 měsíce na Floře.
1: Je to pravda, naštěstí tam nejsem sám, je nás tam vícero, takže teďka zrovna mám den volna a přijal jsem rád pozvání si o tom popovídat.
0: Měli bychom asi možná říct pro ty, kteří opravdu o prázdninách se vůbec nevěnovali ničemu jinému, než jenom dovolené a vypli, že skutečně poslední 2 měsíce je obrovský problém sehnat lístky do IMAXu na 70mm projekci a Odyssey od Christophera Nolana s tím, že vlastně pražské kino je pouze jedním ze 3 kin v kontinentální Evropě, které může 70mm projekci promítat. Je to tak, ještě máme Montpellier a Brusel.
1: Je tomu tak, přesně tak.
0: Martine, proč zrovna Odyssea je takový fenomén?
2: No, těch faktorů je více. Samozřejmě nejdůležitější je faktor Nolan. Většinou jdeme po těchto těch osobností a Christopher Nolan tak je jeden z mála režisérů, který má ze svého jména opravdu vybudovanou značku. Když se řekne Christopher Nolan, očekáváme ten spektákl, očekáváme davy, očekáváme i nějakou demitizaci těch jako v popkultuře zarytých mýtů, ať už to je přesně otec atomové bomby, ať už je to válečný spektákl, ať už je to kouzelnický žánr. Je to tvůrce, který vychází z velmi známých základů a vykládá si je po svém. Takže tohle je určitě ten první faktor.
0: Druhý jenom zmíníme teda, že Dunkirk filmy,
2: Dunkirk, Oppenheimer, Batmanská trilogie obecně, že dekonstrukce netopířího
0: muže. Interstellar, který mnozí považují za jeho nejlepší.
2: Je to tak, takže určitě tahle ta autorská značka hraje velkou roli, další roli hraje i to catch-all party obsazení. Jo. Máme tam vlastně opravdu průřez generacemi, je tam Matt Damon, který je furt stělesním jako pro mého tatínka, jako můj tatínek chodí na Toma Cruise a na Matta Damona, přesně tyhle ty 50. Ty matadoři vzrostlí z 90. plus tam jsou ty největší hvězdy mladé generace, což je aktuálně Tom Holland a Zendaya. A zároveň Odyssea je něco, co každému tak něco jako naskočí. Když se řekne Odyssea, všichni jsme si tím prošli na té základce, povinná literatura. Byť si myslím, že jako málo kdo četl Odysseu vlastně.
0: Já jo.
2: Vy ano, já třeba vlastně jsem si přistihl, že tu původní verzi jsem nikdy nečetl, jo. Takže je to vlastně něco, co známe, ale zajímá nás ta jako další interpretace, co se s tím bude dát, díl dát.
0: Tomáši, dobře, tohle to jsou všechny ty faktory, které jsou OK z hlediska toho, že přijde výjimečný film. Což se ale stalo i v případě Barbie a Oppenheimera, i v případě mnoha jiných filmů, jako je třeba Duna a tak podobně, když si vzpomeneme na poslední roky. Ale proč zrovna takové šílenství kolem těch 70mm IMAXu a obzvlášť v Praze, když tady máme to štěstí, že takové kino tady máme. Skutečně ten zážitek filmu natočený, což je první film natočený, skutečně celý 3hodinový na IMAX kamery, je tak jiný, že to stojí za to zaplatit za to ty peníze a především schánět ty lístky třeba měsíc?
1: No tak IMAX sám o sobě je ta nejvyspělejší filmová technologie, jakou kdy lidstvo vyvinulo a komerčně prosadilo. A IMAX je vlastně franšíza, která vznikla na konci 60. let a postupně vlastně začala produkovat zejména ty středometrážní filmy, zejména dokumenty. Potom v 0. letech už se zaměřovala i na celovečerní filmy a ty kinosály IMAX se začaly objevovat i v komerčních kinech a i na místech, kde tehdy nebyly. A tam začala vlastně ta éra těch celovečerních filmů. Do té doby samozřejmě nebylo úplně běžné, že by vlastně se promítaly celovečerní filmy v takhle obrovském formátu úplně všude. V zásadě ale se dá říct, že tenhle ten formát už z názvu vypovídá Image Maximum. Znamená, že je to opravdu ten největší obraz, jaký můžeme mít. A ten kinosál IMAX je vždycky byl vždycky konstituovaný tak, že byl opravdu velký. Na té Floře máme promítací plochu velikosti 20x25 metrů. Je to největší plocha v České republice a na ní promítáme filmový pás, jehož obrazové políčko má rozlišení, odhadované obrazové rozlišení, pokud bychom to porovnávali s digitálním obrazem, něco okolo 18K. A diváci nesedí zas tak daleko od toho, aby vnímali vlastně tak velké množství detailů. Takže od moje odpovědi ano, rozhodně to toto stojí, ten zážitek je opravdu obrovský. A ještě bych řekl, že díky tomu, že ta Praha vlastně přežila, protože během digitalizace okolo roku 2011, tak spousta těch 70mm filmových projektorů po celém světě byla demontováno. A naštěstí na Flóře ten projektor přežil, byl citlivě odpojen, aby mohl být potom při uvedením filmu Batman Dark Knight Rises zase instalován na posuvné koleje, aby se dal potom vyměňovat i s těmi digitálními projektory, tak je vlastně v provozu a během Oppenheimera před 3 lety, v roce 2023, jsme byli vlastně jediné kino v Evropské unii, těch kin celosvětově bylo 31, pardon. A teďka s uvedením Odyssey bylo znovu instalováno další 9 kin, celkových je tady 40 po celém světě a to už samo o sobě vlastně říká, že to je opravdu exkluzivní formát. A jak jste říkal, ano, vlastně polovina sálu se dá říct, minimálně ty první týdny, tak byla obsazena vlastně diváky z zahraničí.
0: No ale Martine, když člověk, takový ten FOMO efekt, jo, fear of missing out, když si řekne, no ale já nemůžu prostě sehnat ty lístky do toho IMAXu, to nejde, je to komplikovaný, je tam jenom první řada, tam nechci, tak přijdu o tolik, když půjdu do kvalitního kina s kvalitním zvukem, byť z digitální projekce a ne z té analogové 70mm.
2: Já myslím, že ne. Ten zážitek bude samozřejmě jiný. Já jsem viděl obě verze. Ten zážitek jako na první dobu je to komornější samozřejmě. Vidíte tam méně obrazu. Zároveň se ale více soustředíte třeba na ty postavy. Já si nemyslím, že to je tak tolik ošizené, protože ten Nolan obecně k tomu velkému formátu nepřistupuje spektakulárně. Jo. I když si vezmeme toho Oppenheimera, to jsou opravdu bílí muži v límečcích, kteří řeší důležité věci a je to vlastně na tom jako mamutím formátu. Tak ta Odyssea taky není vůbec zdobná. To není takový ten cinkrlátkový spektákl, který nás jako křičel tou velikostí, naopak jeho opravdu zajímají nejvíc ty postavy a jak jsou uzavřený v tom jako obrovském prostředí, tak to prostředí je spíš takový nezoraný psychologický terén, jo, který podporuje tu samotu, spíš se nějak z toho je dovnitř těch postav. Jo.
0: Takže samota na obrovském plátně.
2: Ano, je to tak, takže vlastně v tom jako užším formátu, tak samozřejmě nevidíme tolik toho prostoru, ale ten emocionální efekt je podle mě stejný, akorát se k němu dostáváme jinými prostředky, třeba tím, že se koukáme víc na ty emoce, ne potom okolí, ale mají vlastně za výsledek úplně stejnou katarzi.
0: Akcent. V dnešním akcentu se věnujeme nejenom Odyssey Christophera Nolana, ale Odyssey v kombinaci právě se 70mm analogovým formátem IMAX kina. A možná by Tomáš jakožto promítač právě v IMAXu mohl říct dobře. Tak je to 70mm analogový formát. Sám jste říkal 18K, to znamená, když si představíme klasické televize, že mají, já nevím, 4K, když si někdo připlatí 8K, tak tohle to je ještě řádově někde výš. Ale skutečně ten zážitek pro toho diváka je takový, že to pochopí, že to laicky vlastně pochopí, že je součástí něčeho výjimečného, co vlastně uvidí víc, teď to řeknu možná úplně vulgárně, jemnější vousy na tváři Matta Damona?
1: To je velmi skvělá otázka. Myslím si, že spousta lidí, nebo alespoň mám ty ohlasy, jak už z médií, poslouchal jsem vlastně i reakce od některých návštěvníků, kteří vlastně na IMAX přišli úplně poprvé v životě. To ohromení přijde už jenom tím, když vstoupí do toho kinosálu. Jak jsem říkal, ta plocha je opravdu obrovská, 20x25 metrů, to nejvíc, co tady máme. Existují ještě větší plochy po světě, ale už tahle ta sama o sobě je velmi obrovská. A co se týká potom toho vizuálu, je to skutečně tak, že vy těch detailů uvidíte více, je tam větší ten filmový materiál je vlastně tvořen z částeček barviva a tím, že ta plocha toho políčka dosahuje velikosti asi 50x70mm, tak těch obrazových částeček se vyjde opravdu hodně na ten filmový pás. A v porovnání s tím digitální projekce, tak tam máme nějak deterministicky danou mřížku pixelů. Když hovoříme o tom, že ta mřížka je ve formátu 4K, tak máme 4000 pixelů vlastně na tu šířku a je to tam vlastně přesně dáno. Oproti tomu projekce z toho filmového materiálu je, dá se říct, jako surovější, taková přirozenější, tím, že každý ten snímek vlastně má tu strukturu těch barviv jinou. Ta barviva, ty částečky barvy jsou tam rozházeny naprosto stochasticky, náhodně a ten obraz má takové to jemné zrnění, takový jemný šum, tomu se říká filmové zrno a dá se to v tom obraze krásně vidět. Takže dá se říct, že ty detaily tam nejsou úplně přesně dány, není jsou tam vidět ty limity té digitální techniky, kdybychom takhle promítali vlastně nějaký digitální snímek, tak může si vlastně divákovo oko častokrát všimnout právě takových nepřesností nebo věcí, že třeba nějaké ty hrany toho obrazu jsou třeba ne tolik ostré, ale u toho filmového materiálu, zejména ještě v takhle velké kvalitě, v takhle velké šířce, tak se to neděje.
0: Ale Martine, když si zase vezmeme zpátky celý ten fenomén kolem Odysseje, tak vlastně nepřevážilo to téma IMAX, Christopher Nolan, Odyssea, ten samotný fakt, že se jedná o film, který by měl fungovat, který má nějaký příběh, ještě potažmo vlastně tak epický, a který má začátek, prostředek a konec a u kterého bychom se měli bavit. Neskončí to vlastně na tom, že člověk jde do toho IMAXu a víc sleduje vlastně jakoby ty technické věci, než vlastně ten samotný fakt, že je v kině.
2: Já myslím, že u toho IMAXu je krásný, že ten člověk se v tom obrazu tak jako ztratí. Jo. Já myslím, že on to má fakt jako schopnost vás tak pohltit a jak to Tomáš krásně popsal, tak on ten obraz je fakt jako zemitej, špinavej a hrozně organický. Vy z toho fakt jako cítíte tu hlínu, tu živelnost, jo. Že fakt je tam úplně jiný kontakt než s tím digitálem. Jo. Teď to trošku budu fetišizovat, ale opravdu tam probíhá.
0: Zníte jako někdo, kdo rád poslouchá vinily a nesnáší digitální poslech hudby.
2: Já jsem jako mix se snažím najít, ale opravdu pohltí vás, to je tam úplně jiná. Jako pomalu až jako spirituální zkušenost, jo? Protože ten digitál opravdu se nám může kolikrát zdát takový jako odcizený, vypulírovaný, tady fakt jako cítíte tu zemitost. Ano, trošku televizní.
1: Možná hodně chladný.
2: Ano, ano, ano. Takže já si myslím, že ten film, minimálně ta Odyssea, tím, jak je vyprávěná, tím, jak je strukturovaná, tak vás má jako šanci pohltit, že pak vlastně zapomenete na to, že byste se měli koukat na nějaké přesně technické detaily, jak vypadá čí vous, jak vypadá čí obočí, protože ten film funguje opravdu sám o sobě. Ten IMAX je ta značka toho jako titánského produktu, který každý musí vidět, tak myslím si, že to není takový ten laciný gimmick, který by převažoval látku toho filmu samotného.
0: A mimochodem, když už jsme u právě těch laciných marketingových pomůcek, je pravda, že opravdu tomu byla věnovaná hodně velká péče, aby ten film byl prodaný, ale nakonec to vlastně dopadlo tak, že čeho je moc, toho je příliš, takže se nám rozjeli docela hezký mýmy. Martine, na téma Odyssey a neustálého vysvětlování Christophera Nolana, proč je IMAXový formát tak důležitý. Je to vlastně docela legrace teďko.
2: Je to brilantní. Já to miluju, že vlastně ten Christopher Nolan, který má podle mě tendenci se vnímat příliš vážně, tak myslím, že ta popkultura mu to teďka jako krásně vrátila. Přesně jako meme The Way The Nolan Intended, miluju absolutně vlastně i obecně celý ten soundtrack, jak se dostal do toho popkulturního prostředí, vlastně spoustu reelsek, tak si dělá srandu z toho Odyssea, který tam napíná tu tětivu a tak dále, jak se to dává do různých absurdních situací. Což
0: naše oblíbené, pardon, že vás přeruším, naše oblíbené natáčení na iMacy, což je taky vlastně předělaná Odyssea na iMacové počítače.
2: Takže vlastně krásně to i ukazuje, jak je to vlastně do velké míry komunitní záležitost. Je to fakt jako popkultura v tom nejvíc krystalickém slova smyslu a mě to hrozně baví, protože k těm velkým filmům tohle to vlastně patří a i to, že z toho strhávají trošku tu pompu, jo, tyhle ty sociální sítě. Já jsem vlastně za to rád. Protože u toho Christophera Nolana máme velkou, stejně jako on jako demitizuje ty svoje filmy nebo ty příběhy, tak publikum má tendence ho mitizovat samotného toho tvůrce, tak tohle myslím, že je tak jako ideální se vrátit zpátky na zem. Jo.
0: No a když se vrátíme právě zpátky k těm úplným praktikálím, tak co vlastně Tomáši zažívá promítač právě odlišného? Jestli se nemýlím, tak Martin taky promítá někdy z projekční místnosti v Edisonu.
2: Promítal jsem, ale to je digitál, to je nuda.
0: Jo. No právě. No a co zažívá vlastně promítač u 70 mm analogové projekce v IMAXu?
1: Já bych na tohleto odpověděl asi tak, že nějakou vzpomínkou na to, když jsem tenhle ten formát promítal poprvé, to bylo během Oppenheimera v roce 2023, kdy vlastně před tou první samostatnou projekcí jsem cítil vlastně velký respekt vůči tomu, že mi v sále sedí skoro 400 lidí, těší se na ten velký film, mám za zády vlastně velmi drahou filmovou kopii.
0: A obrovskou,
1: těžkou. To je pravda. V průměru, když vlastně je stočena na tom talíři, tak ten talíř má průměr jako skoro 2 metry, takže ta kopie je opravdu velmi velká, velmi těžká, něco okolo 400 kilogramů. Takže takováhle masa vlastně toho média, toho filmového materiálu se točí za mnou docela velkou rychlostí. Za jednu sekundu projede 1,78 metrů filmu za sekundu, takže je to skutečně jako velkolepé a já vlastně mám zodpovědnost za tu kopii, za to, že správně ten film založím do té promítačky, že ho správně odpromítám a že ten průběh představení dopadne dobře. Takže i z pozice promítače je to vždycky taková velká událost a je fakt, že takovou drobounkou nervozitu člověk cítí při každé projekci, no před každou projekci. Jakmile už se to rozjede, všechno funguje, tak už ta nervozita opadne, ale vždycky na tom začátku je tam takový drobný stres, drobná nervozitka, jestli všechno dopadne dobře.
0: Mohl by ten pás schořet? Takový to krásný, jak si to člověk pamatuje, jak se dívá na to plátno a teď najednou to prostě jako od středu.
1: Schořet, jestli se ptáte na to, jestli ten materiál je hořlavý, to samozřejmě ne, dneska už ten materiál je samozřejmě z polyesteru už od nějakých 60. let, ale samozřejmě propálení políčka, kdyby samozřejmě se zasekl třeba v té promítačce, tak to samozřejmě možné je.
0: Ale to nechcete.
1: To nechceme určitě nikdo.
0: A když se ještě vrátíme zpátky k tomu klasickému promítání, já si pamatuju, když se právě převážely kopie, ještě analogové mezi jednotlivými kiny, tak když se to dostalo do těch vesnických kin, tak ty kopie už opravdu byly hodně poškrábané. Co se děje s tou kopií po 2 měsících promítání v IMAXu?
1: Já bych pro tohletu, nebo v rámci odpovědi na tuto otázku, bych ještě posluchačům rád připodobnil nebo porovnal vlastně tyhle dvě technologie. Klasická projekce filmová probíhá tak, asi si to většina posluchačů dovede představit, že se točí cívka, vlastně film postupuje z hora dolů, je promítán tím filmovým projektorem a to je vlastně stejné jak pro 16mm film, 35mm film a ten klasický standardní 70mm. Ta technologie IMAX využívá ten 70mm film, akorát ho otočila o 90 stupňů, to znamená, že je to obrazové políčko je díky tomu větší, není omezeno jako u standardních filmových kopií ze stran, zprava zleva, tou šířkou filmového pásu, ale naopak je omezeno šířkou filmové kopie na horní a dolní obrazové základně. Tak to je vlastně i ten důvod, proč to filmové políčko je takhle obrovské na tom stejném médiu. A zároveň i ten posuv toho filmu je jiný. U té standardní filmové projekce tam se využívá vlastně krokového pohybu, je tam váleček ozubený, jmenuje se strhovač, ten posouvá jednotlivé políčko 24x za sekundu a fyzicky jako škubne s tím filmem, zabere za ty perforační otvory a škubne s filmem. Technologie IMAX tohle to nepoužívá, je to i z důvodu toho, že právě tím strhováním se ten filmový pás hodně namáhá a zároveň je tam i spousta dalších mechanismů, který se ten film dotýká a tím pádem může vznikat to zapršení, ale u toho IMAXu je to vlastně tak, že ten filmový pás se pohybuje takzvanou technologií rolling loop neboli valivé smyčky a to znamená, že ten filmový pás vlastně obklopuje rotor, který se točí kolem dokola, prochází zleva doprava. A ta výměna políček probíhá tak, že ten rotor má takové komůrky, do kterých se vejde taková smyčka, jako když si představíte žížalu, jak se pohybuje, tak ta smyčka je vlastně ten kopeček té žížaly a takhle vlastně v té komůrce se veze právě ta smyčka a tím se vlastně ta jednotlivá políčka vyměňují. A ten filmový pás se dotýká projektoru jenom na stranách té perforace, takže vlastně nepřichází do kontaktu s obrazem. Jediné místo, kde přichází filmový pás do kontaktu s projektorem v té obrazové části, tak je u objektivu, kde je tam vlastně takové zakřivené sklíčko, na něj se to políčko přicucne, je to i z důvodu ostrosti, lepší ostrosti a stability toho obrazu promítaného. A pak projde dál a už se zase toho projektoru nedotýká. Takže toho kontaktu je tam opravdu minimum a ta technologie je opravdu koncipovaná tak, aby ty filmy vydržely dlouho. A když jsme se s kolegy dívali, ta konzole ovládací má počítadlo, tak u těch středometrážních dokumentů, které se v tom IMAXu promítaly v těch, na tom začátku tisíciletí, tak některé z nich dosáhly i 1000 reprízy. a ty filmy stále vypadají velmi dobře. Takže oproti 35mm filmu, který má tu životnost nižší, tak ty IMAXové filmové kopie vypadají velmi dobře i po stovkách projekcí. A ta Odyssey je skutečně v top kvalitě stále i po té 200. projekci, která teďka někdy probíhá.
0: Jo, teď jsem vám dal ale jako opravdu téma. Jako kdyby jsme neměli ten čas omezený, tak mám takový pocit, že byste nám tady připravil celou encyklopedii.
1: Byl rád.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: 70mm analogový IMAX a k tomu film Odyssea. To je téma dnešního akcentu společně s promítačem právě v kině IMAX na Pražské Fóře Tomášem Vyšinským a s filmovým publicistou Martinem Plaštilem. Martine, je možné, že Christopher Nolan bude poslední, kdo bude chtít takhle točit? Ano, máme Denise Villeneuve, který je stejně spektakulární a epický, ale jsou tady další filmaři a filmařky, kteří by chtěli využívat IMAX v takové podobě, jaké je využívají oni dva?
2: No já myslím, že tady určitě jsou, ale ty studia jim k tomu určitě nedají ty podmínky, protože jak Denis Villeneuve, tak Christopher Nolan, tak jsou tvůrci, kteří mají ze svého jména značku, jsou to autorské silné osobnosti, ale zároveň umí vydělat ty peníze, což je opravdu rarita, nestává se to. A zároveň přesně jsou to ty... jsou to ty spektakulární filmy, jako velkofilmy, spektákly, takže vlastně to pole působnosti toho IMAXu samotného je velmi omezené. Jo. Já si myslím, že ten Nolan, samozřejmě, bavil jsem se o tom, jak ho mitizujeme, ale co je mu třeba přiznat, tak on je opravdu první fikční filmař, který začal točit jako cíleně ty sekvence na IMAX, viz Temný rytíř z roku 2008, takže v tomhletom smyslu je to opravdu průkopník, tím pádem má i výsostní postavení. Jo. Takže vlastně pokud připomenu z loňského roku film Hříšníci od Ryana Kuglera, což je takový multižánrový, černošský, velmi bohatý film interpretačně, tak ten má vlastně taky sekvence z IMAXu natočené, ale je to opravdu výjimka. Já si myslím, že teďka určitě bude rozpuk, budeme se potkávat s vícero filmy točenými na IMAX, jestli budou takovými hity takhle finančně úspěšné, to už si spíš nemyslím. Zároveň je to strašně logisticky náročné a zároveň si fakt musíme uvědomit, že ty analogové pásy tak se k nám vlastně dostávají jenom od toho Christophera Nolana, protože to nikdo jiný na ten analogový pás jako netočí, jo, kromě toho Denise Villeneuve a teďka s Dunou. Ten IMAX tak je zároveň brand, jak jsme o tom mluvili a musíme si uvědomit, že není IMAX jako IMAX, jsou to ty digitální IMAXy, které jsou samozřejmě mnohem jednodušší k tomu promítání, mnohem jednodušší na tom ty kopie posílat, takže ten film jako takový, já si myslím, že to bude výsostně trošku elitářská záležitost těch lidí, kteří na to budou mít dostatečný renomé, těch tvůrců.
1: Na druhou stranu musím ještě podotknout, že kvůli filmu Odyssea tak byly zkonstruovány nové kamery, nová generace těch filmových kamer pro 70mm film formátu IMAX, IMAX Keely, a ty vlastně odbourávají ten největší problém těch původních kamer a to, že nebylo na ně možné točit ty dialogové scény. Takže proto...
0: Protože ty kamery jsou sami o sobě velmi hlučné.
1: Velmi hlučné, což naštěstí teďka už s tou novou generací odeznělo. Samozřejmě bylo to vlastně vyvíjeno na přání Nolana, nebo spíš podle zadání, podle toho, jak s ním Nolan hlavně pracoval, tak viděl nedostatky. A teď já to častokrát to vnímám tak, že ten Christopher Nolan z mého pohledu odemkl teďka nějakou novou generaci filmařiny, že přesně, jak říkal Martin, bude možné teďka natáčet vlastně těch filmů mnohem víc a nikomu vlastně už nebrání, není tady žádná technologická zábrana, která by těm tvůrcům bránila na to natočit další celovečerák na ten IMAXový formát.
2: Technologická sice není, ale furt to stojí vlastně hrozně moc peněz. Jo. A já si myslím, že právě obecně ta divácká mentalita, když se podíváme i s ohledem do historie, tak nás vždycky láká to jako uhrančivý velký formát, vždycky jsme potom prahli. Ona se tady jako dějiny kinematografie trošku odehrávají v cyklech. Vlastně podobnou situaci jsme tady zažili v 50. 60. letech, kdy lidi seděli doma u televize, tak se vymyslel širokouhlý obrovský formát. Ono se to přejí časem, jo. A tady to vlastně bude podobný. Teďka tady máme vlastně nějakou éru, kdy ten IMAX jako jede na koni, ale jako třeba do 10 let to bude zase pryč. A pak se třeba zase vynoří, jo, do 20 let a tak dále, ale ta divácká mentalita je v něčem stejná, jo. Vlastně máme mladšími potom, chceme toho hodně, pak se toho přejíme a zase to odejde. Takže je to strašně.
0: A pak zase nastoupí nostalgie.
2: Takže je to bezvýchodný cyklus trošku a myslím si, že tady to nebude jiný.
0: A když si teď úplně na závěr krátce dovolíte nějak trošku predikovat, je to vlastně, je tahle ta mánie kolem 70 mm IMAXu, anebo vůbec IMAXu jako takového, důkaz toho, že když budou filmy událostmi, ať už technickými, anebo někdy i vlastně marketingovými, že to kino prostě přežije?
2: Já si myslím, že se o tom bavíme už delší dobu, že to je na stole, že to kino potřebuje dodávat nějaký exkluzivní obsah, ať už je to spektákl, nebo ať už to jsou odborné debaty, ať už to jsou úvody, ať už to jsou eventy, přesně v kině Aero v Pražském, tak tam je furt narváno na Pána prstenů, na tyhle ty jako eventový maratony, kde si lidi vezmou na sebe kostýmy. Je potřeba mít nějakou tu nadstavbu. To je věc, která už je, myslím, dneska každému kinařovi jasná, je to jasný každému distributorovi. Hodně se vrací retro, vlastně jsme se o tom bavili s těma vinilama, že jako teďka nejvíc přesně, jak tyhle ty eventové projekce tak staví na těch věcech, které známe, ale chceme se je užít pospolu, chceme se je užít komunitně, takže tohle je věc naprosto jasná. Na stranu druhou u těch spektáklů, tak já to vnímám i trošku negativně, protože to přesně podporuje takovou tu diváckou mentalitu, že když už jdu do kina, tak jdu něco velkého. Jdu něco, co potřebuje ty plátna. Což podle mě není úplně férový, respektive zdravý k tomu, aby byl ten průmysl udržitelný, protože na to zase dojedou ty menší filmy, zase na to dojedou ty středorozpočtové filmy, což je další debata dlouhodobá, že prostě vymírají, stěhují se na streamy a mně to vlastně přijde strašná škoda, protože pro mě kino, jsem v tomhle tom trošku staromodní, opravdu ten jako ultimátní prostor, kde ty filmy sledovat, a tenhle ten trend chodit na ohlušující věci tomuhle určitě nepřispívá.
0: Tomáš, je úplně závěrečná praktická otázka a lístky na Odysseu do IMAXu jsou skutečně velmi těžce k sehnání, ale je tam vždycky první řada. Přežije to člověk, když si ji koupí?
1: Já jsem v první řadě nikdy neseděl v IMAXu. Já když už jsem seděl třeba během technických projekcí, tak vždycky v nějaké té lepší osmé řadě uprostřed, ale to vlastně všude, to lichoběžníkové zkreslení vzniká úplně všude, když nejste úplně přesně na středu, to je ta osmá řada uprostřed. Tím ten zážitek samozřejmě trochu trpí, když čím více jste vlastně na okraji, tím trpí víc. Nemyslím si, že, nebo takhle, nemyslím si, že pokud člověk jde do té krajní řady nebo úplně na ten kraj toho sálu, že bude vyloženě nespokojený, ale samozřejmě je to pořád lepší sledovat z toho místa blíže středu. K tomu jako je to prostě čistá fyzika.
0: Byť je to první řada.
2: Já třeba do první řady chodím, nebojte se toho. Ve prostřed první řada vidíte až do nosních dírek, je to nádherný.
0: Tam ty lístky jsou. Tak to ještě můžeme zkusit. Tak dnešní pořad Akcent končí. Mluvili jsme o filmu Odise, ale především o speciálním promítacím formátu IMAX 70 mm. Ve studiu s námi byli promítače v kině IMAX na Pražské Floře. Tomáš Višinský, Tomáši, děkujeme. Hlavně klid, odpočinek.
1: Děkujem za pozvání. Ten klid nastane asi až uvidíme, jestli v říjnu nebo v listopadu. A ono zase v prosinci k nám přijde Duna 3 na 70-letovém filmu, tak uvidíme, jestli vůbec pauza bude.
0: My se omlouváme, ale my se těšíme. A zároveň také s námi byl filmový publicista, kritik a kinař Fedison Film Hubu Martin Pleštil. Martine, díky.
2: Díky, krásné odpoledne.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: To byla repríza pořadu Akcent ze začátku září. Projekce Odyssey v pražském IMAXu v 70 mm formátu pomalu končí.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko od dneška upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu i místo pobytu. Informaci Parlamentních listů potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravu pravidel považuje za správný krok. Podle něj Česko reaguje na delší dobu platné ruské opatření vůči diplomatům členských států Evropské unie. Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moci stanovit sama. Podle překladatelů změny můžou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu podpořili kromě vládních stran také Piráti. Zbytek opozice je proti. Třeba podle Michala Kučery z TOP 09 se kvůli tomu taxislužby výrazně zdraží. Novelu teď posoudí Senát. Ve věku 102 let zemřela architektka Hana Pešková. S manželem Daliborem navrhla kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se také na projektu Nové vesnice Zvírotice, která vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slavské přehrady. Navrhla také domov pro seniory v Rožmitále pod Třemšínem. Pešková, která dětství prožila v Bratislavě a po druhé světové válce vystudovala ČVUT, byla také nejstarším registrovaným členem spolku Menca. Ten združuje lidi s nadprůměrnou inteligencí. A počasí zítra čekáme oblačno až zataženo. V Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera bude částečně ubývat srážek a místy i polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 17, na horách naměříme kolem 8 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web irozhlas.cz. Středeční Art Café dnes na Vltavě vystřídá nový dokumentární seriál Betonoví lidi. Vladimír 518 se v šestidílné sérii vydává po stopách českých sídlišť. Od vizí a ideálů, které stály u jejich zrodu až po kulturu, která se v jejich ulicích, domech a dvorech postupně zabydlala. První díl s názvem Snění se vrací k představám o městě budoucnosti a také k tomu, jak se promítly do podoby našich sídlišť. Po dokumentu nabídneme také bonusový rozhovor s historikem umění a teoretikem architektury Rostislavem Koryčánkem.
2: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště a kultura, co na nich vyrostla.
3: Betonoví lidi. Série Vladimíra 518 pro Český rozhlas Vltava.
2: První epizoda Snění.
4: Recept, který vyřeší všechny problémy lidstva. A soudruh architekte, nebudou ty baráky všechny stejný a hnusný?
2: Sám jsem vyrostl na malém periferním sídlišti někde na západním okraji Prahy. Život v gridu je jako život v tabulce. Třetí řada domů, pátý vchod. Holka, co se ti líbí, bydlí ve druhém vchodě dvě řady baráků od tebe. Svý čísla domů si lidi psali sprejem na svý popelnice, aby k ním nikdo jiný nemohl házet bordel. Tohle vizuální vymezení teritorií samozřejmě dlouhodobě nemůže fungovat. A tak na výkách popelnic přibyly řetězy. Obyvatelé sídliště si nemohli věřit v politických názorech ani v likvidaci vlastních odpadků. V tomhle ohledu se toho vlastně moc nezměnilo. Jako malýho kluka mě nejvíc bavilo objevovat různý betonové rampy a nájezdy někde vzadu za barákem. Za poštou, za jednotou, za konzumem, za ovocem a zeleninou, za zrcadlem. Rád jsem potkával lidi. Já osobně jsem se vždycky choval jako městský nomád. V 19 jsem se odstěhoval do vybydleného barokního statku na kopci nad Prahou, pak do malého rozmláceného činžáku dole kouseku řeky. Následně jsem se přesunul do paneláku na Žižkov, do míst, kde se koncepce periferních sídlišť pokusila převálcovat město z přelomu 19. a 20. století. Žil jsem tehdy v malém jednopokojovém ateliéru, který měl stěny oholený až na beton, a já si tak mohl pročítat 20 let starý vzkazy dělníků napsaný tuškou přímo na panelech. A o tom by vlastně měla být i tahle série. O lidech, kteří panelová sídliště navrhovali a stavěli, o lidech, co v nich následně žili a vychovávali děti, ale i o těch, kteří s tímhle prostředím aktivně pracovali. A to pomocí oficiální i neoficiální městské kultury. Vše ale začíná

0: a básník Egon Bondy v dokumentu My žijeme v Praze z roku 1985.
1: Sídliště mají svoji specifickou poezii. Ještě, myslím, nebyla dostatečně objevena, natož potom doceněna. Pořád jenom se na to koukáme jako na něco ošklivého, ale ta ošklivost dostoupila určité monumentality a protože čím dál tím větší počet lidí je nucen tady žít, tak je nepochybné, že se objeví určitě i poetika té monstrózní ošklivosti a že ta poetika nabíde i svého estetického vyjádření.
0: Egon Bondy, bytostně spjatý s Malou stranou, jezdil někdy pracovat a přemýšlet na sídliště Petřiny. Z centra na periferii, z bezpečných kulis historie do nejistoty přítomnosti. Ve své době to mohla být prapodivná, ale progresivní myšlenka. Ve svém počátku pracující s negací. Ale ona opravdu předznamenala směr, jak jsme o těchto nově vzniklých periferních územích začali přemýšlet i my.
2: Já pocházím z vesnice. Pro mě tenhle fenomén byl něco, co mě fascinovalo, co mě přitahovalo, co na mě působilo i svojí nějakou estetikou, vizualitou, novými vztahy, které se to odehrávaly. Přišlo, že tohle je jakoby fenomén modernity.
0: Rostislav Koryčánek, teoretik a historik architektury. Poprvé jsem ho potkal díky práci pro odborný časopis Era 21. Vedle mnoho jiného byl i kurátorem výstavy a editorem knihy Paneland, největší československý experiment.
2: Já jsem jezdil do Uherského Hradiště na sídliště Štěpnice a snažil jsem se dostávat do těch panelových domů a zkoušet si jezdit výtahem. Já jsem z toho byl úplně fascinován. Chodit kolem těch dveří, dotýkat se zábradlí, všechno tady tohle pro mě bylo naprosto nové ve srovnání s tím, v jakém prostředí já jsem vyrůstal.
0: Sídliště ale neinspirovaly jen ty, kteří do nich dojížděli a zvenčí se stávali více či méně udivenými návštěvníky. V postupně budovaných železobetonových městech začaly vyrůstat nové generace. Lidé se s novým prostředím snažili nějakým způsobem zžít a někteří na něj začali kulturně reagovat. Byl to prostor plný nadchodů, podchodů a orientačních systémů. Umělých kopců ze zeminy, která byla vytěžená při budování základů obrovských deskových domů. Termín umělá krajina tu získal naprosto nový význam, ale naše životy v ní byly naprosto reální.
3: Utopie je krásná, když jako ji předvedete, že jo? Ale nesmíte si myslet, že to tak opravdu bude. Sorry.
0: Zdeněk Helcel je architekt a urbanista, mimo jiné i spoluautor sídliště Nový Barrandov na Praze 5.
3: Ty sídliště neslo, že to byly kompozice. A byla to abstraktní kompozice a nikoliv město, který teda my jsme se tam snažili dostat do toho Barrandova.
0: Byla by chyba spojovat vznik prvních panelových domů jen s východním blokem Evropy. První experimenty se systémy železobetonových prefabrikátů probíhaly už v meziválečném období. Například v Nizozemí, Německu nebo ve Francii. U nás byl jednou ze zásadních osobností počátku prefabrikace architekt Karel Janů, který vzešel z progresivní architektonické skupiny, zkráceně PAS.
3: Karel Janů napsal nějak na konci války knihu Socialistické budování s takovýmhle jako strašidelným názvem. Jo. Karel Janů byl vizionář, šarmér. No a on měl teda jako jednu krásnou a takovou svůdnou myšlenku, že to stavebnictví je zastaralý. A teď vedle toho on říkal, a tamhle máte toho Forda, jo, a tamhle máte ty pásové výroby, jak to z toho krásně leze a nemá to žádný problém. Takže sprefabrikujou to, zprůmyslněj. Navíc to ještě projektovali ty architekti, že s těma lulkama v nějakých těch podkrovích a přitom si to vyžadovalo vědu. Takže vytvořili stavební závody, všechny ty firmy, které se jmenovaly Okurka, Řezníček a tamhle stavěli, tak se staly stavebními závody českými. Centralizovali, aby konečně to nedělali blbě, nejbrž to dělali dobře, že jo. A šéfem toho všeho byl ten Karel Janů. A těch projekťáků byl ten Kohn, který po

0: posléze vytvořil studijní a typizační ústav, kde ty vědci v těch bílejch pláštích, jo, to pěkně budou vědecky dělat, protože budou zjevovat tu pravdu pravou, jo. No a tím to začalo a začali teda prefabrikovat naprosto srandovně napřed tím, že postavili kus baráku z těch cihel, že jo, slepených a odvezli to tam a tam to nějak jako dali. Až z toho teda vzniklo to, čemu my dneska říkáme sídliště a mluvíme o panelácích a o tomhle všem.
1: Na myšlenky iniciátorů prefabrikace volně navazoval i Goras Čelechovský. Český architekt, který v 60. letech společně s širším kolektivem navrhl utopistický sídlištní projekt Etarea. Vedle poměrně rozsáhlé publikace byl model tohoto města budoucnosti vystavený i na světové výstavě Expo 1967 v Montrealu.
2: Expo 67, Expo 67,
3: Expo 67,
4: Expo 67.

0: té době ty utopie teda byly asi na tom vrcholu, jo. Ta Etarea byl nádherný projekt, kde on měl úžasný domy, takhle jako pokroucený, prorostlý parkama, kde v podzemí jezdilo zboží v nějaký potrubní poště a vyprsklo vám to tam rovnou u bytu. Jo. Takovýhle tam měl vynálezy. Jezera, jezírka, s vodou pracoval. A to bylo zcela teoretický, jo, i když jako se čekalo, že se to možná někdy postaví.
1: Jak doplňuje Rosťa Koryčánek, Goraz Čelechovský uměl lidi nadchnout. Jeho futuristické vize vypadaly jako sen o lepším životě pro široké masy lidí. A právě takové sny v té době politický režim potřeboval.
2: Ten Goraz byl úžasný v tom, že dokázal kolem sebe vytvořit celý tým, který se dokázal na otázku stavby sídlišť pomocí panelové výstavby podívat co z nejširšího úhlu pohledu. Neřešil tam pouze urbanismus, ale řešil tam, jak se bude žít v takovém městě. A on se snažil na to podívat a vytvořit ideální model.
1: Na projektu Etarea mě vedle samotné retrofuturistické zastěnosti vždy fascinovala až sochařská práce s celými městskými strukturami. Roztančené domy různých velikostí, které svými kompozicemi doplňovaly lineární transportační systém monorailu Alvec.
2: Když se člověk dívá na jednotové kresby, na perspektivy z toho, jak by život v takovém městě mohl být, neubrání se pocitu, že má před sebou hmatatelně blízko nějakou živou budoucnost, do které se dokáže velmi jednoduše situovat, protože byly nádherné kresby a řadu z nich dělal i ten Goraz Čelechovský, protože on byl zdatným malířem. Perspektivní pohledy z kaváren, které jsou spojeny s výhledy právě do nějakých těch centrálních částí jednotlivých okrsků, plné života, plné pulzujícího dění. To znamená, že něco, co muselo fascinovat kohokoliv, kdo se v té době na to podíval.
1: S navrhováním takzvaného pásového města měl své konkrétní zkušenosti i architekt a urbanista Ivo Oberstein, který společně se svými spolupracovníky koncipoval strukturu jihozápadního města jako korálky navlečené na trasu metra. Tahle progresivní urbanistická strategie umožnila více než 70% obyvatel dosáhnout chůzí nejbližší stanici podzemní dráhy do 8 minut.

0: Koncepčně zajímavý projekty modernistických sídlišť nevznikaly samozřejmě jenom v Praze. Za všechny budu jmenovat například sídliště Brno Lesná, architektů Viktora Rudiše, Františka Zonka, Miroslava Duvka a dalších. Jednotlivé okrsky Lesné byly vybavené obchodními centry Polana, Obzor, Lučina a Dukát se samoobsluhou, bufetem, restaurací, kulturním střediskem, garážemi a dalšími službami. Například sběrna prádelen a čistíren města Brna, opravna oděvů a obuvi, holičství a kadeřnictví, dílny, kanceláře domovní správy, strojovna vzduchotechniky nebo umývárny pro pracovníky služeb. Byl to záblesk realizovaný utopie?
1: Ještě můžu uvést jeden příklad, který mi přijde taky mimořádně zajímavý. A to byl architekt Vladimír Pala, který působil v Brně a který měl za úkol navrhnout řešení plánovaného sídliště Kohoutovice a postupoval velmi podobným způsobem. Propojení z centrální části města rychlou dráhou, parkování v podzemních částech sídliště, v podstatě bloková zástavba, která vytvářela celý takový gradient veřejných prostor od semiveřejných až po veřejné. Zároveň to vypadalo tak neuvěřitelně futuristicky, že člověk si říká, jestli tohle mohlo vznikat v rámci státem dotovaných výzkumných úkolů, protože často tohle byly právě nějaké zadání, které šly ze strany centrálně řízených orgánů. Ale potom to, co nastalo v těch 70. letech, tak je úplně něco jiného. Je to přizpůsobené tomu, na co byly tehdy možnosti a na co stačily i samotné firmy, které jednotlivá sídliště realizovaly.
0: Přemýšlím nad tím, jestli z těch původních plánů a ideálů zůstalo něco skutečně funkčního. Jestli dodnes pracujeme s něčím, co je dozvukem těch dávných snů.
1: Já si myslím, že určitě ano. I z toho důvodu, že zabydlování sídlišť je permanentní proces, který probíhá i teď. Ten proces není ukončený. Ale zároveň se ukázalo, že česká sídliště, teď se to omezím pouze na území České republiky, jsou žitelná, že nedošlo žádnému exodu obyvatel. Naopak, že z některých z těch sídlišť se staly dobré adresy. Na rozdíl právě třeba od toho, co se odehrálo na území bývalé NDR, anebo v Gruzii či Arménii, kde došlo k velmi spontánním přestavbám, kdy z toho vznikly spíš slamy, než že by to byla pořád nějak srozumitelná urbanistická struktura. Česká plánová sídliště pořád tu srozumitelnost si zachovávají a díky tomu, že lidé zde žijí a že o ta místa mají zájem, o své domovy mají zájem, tak probíhá teď další fáze v tom, že se vkládá nová vrstva, která rozšiřuje nabídku toho, co sídliště pro obyvatele můžou mít. A zároveň je to i nějaký permanentní proces učení se, jak s tím sídlištěm zacházet, to je taky důležité. Stejně jako možná to tak nepocitujeme, ale užívat i rostlé město není jen tak. Člověk se k tomu musí nějakým způsobem, musí dostat k tomu klíč.
0: Některé sny mohou blednout a při zpětném pohledu z budoucnosti začnou působit jako utopie. Je extrémně zajímavý sledovat v čase důvody postupného krachu tak zajímavých a na první pohled krásných myšlenek. Podobná srážka s realitou nás čeká v další epizodě série Betonoví lidi. Budeme například mluvit i o snílcích, kteří radši vyklidili pole, než aby byli nuceni sledovat prohru svých myšlenek v konfrontaci s možnostmi doby. A taky o těch, kteří nakonec na torzech a troskách vznosných plánů narýsovali a postavili největší česká sídliště.
2: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště. Kultura, co na nich vyrostla. Autor Vladimír 518. Kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert. Hudba 8Kid. Mistr zvuku Jaroslav Pokorný. Vizuály Irina Drahun. Sérii Betonoví lidi poslouchejte na Vltavě, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště a kultura, co na nich vyrostla.
1: Betonoví lidi. Série Vladimíra 518 pro Český rozhlas Vltava.
0: Rostislav Koryčánek, teoretik a historik architektury. Vedle mnoho jiného byl i kurátorem výstavy a editorem knihy Paneland, největší československý experiment. Prostě my se známe už poměrně dlouho. Ty jsi v roce 2001 spolu zakládal časopis Éra 21, díky kterému jsme se i my dva nakonec potkali, že jo. A je pravda, že v té době tematika pováleční architektury nebyla úplně v oblibě, nebylo to žhavý téma, ale oba a mnoho dalších lidí kolem nás jsme cítili, že je potřeba to téma zvednout a začít s ním nějak pracovat. Co máš pocit, že se od té doby změnilo? A nebo jak vzpomínáš na ty začátky průzkumu vlastně pováleční modernistické architektury?
2: Bylo to docela složité, protože vůbec rozmluvit samotné autory nebylo úplně jednoduché, na výjimky, ale řada těch autorů se nechtěla už k tomu období vracet, brala to jako nevhodnou kapitolu pro nějakou debatu nebo nějaké vzpomínání, protože ten nános toho ideologického nazírání, ten byl těžko překonávatelný. Ale zároveň tam byl velký rozpor s tím, jaká kvalita se stačila v tom období vytvořit a rezignovat na to, že tohle je taky nějakou naší součástí kulturní identity, bylo zarážející. Zkrátka nebylo možné to jen tak odstranit, ale zároveň si myslím, že tehdy už dorůstala nějaká generace, která si ty rozpory uvědomila a zároveň byla ochotná s vědomím toho, co všechno komunistický režim způsobil, tak zároveň tohle částečně uzávorkovat do pozadí a věnovat se tomu, co s architekturou samotnou souviselo, jakým způsobem se vyvíjela města, jakým způsobem se vyvíjel pohled na architekturu, na urbanismus. A to si myslím, že v tuhle chvíli už v mnoha ohledech se proměnilo, ale zároveň ten přístup lidí, kteří mají možnost ovlivnit to, co se ve městě staví nebo co se ve městě bourá, tady ještě zůstává velká mezera.
0: Nás tak pomyslně spojuje pupeční šňůra dálnice D1, protože tebe jsem vždycky vnímal jako zástupce prostě brněnské scény. Ty postupně procházíš těma brněnskýma institucema, ať teda je to ten brněnský časopis Éra 21, následně jsi byl ředitelem Domu umění v Brně, pracoval jsi jako kurátor Moravské galerie a momentálně pracuješ na Fakultě architektury v Brně. Takže skutečně to, ta brněnská scéna a primární architektonická scéna je ti velice blízká. Ty jsi na rozmezí let 2017 a 2018 pracoval na výstavě pro Moravskou galerii Paneland, která zaznamenala velice silný ohlas. Myslím si, že to byla jedna z těch opravdu docela iniciačních jako výstav, které se týkaly panelových sídlišť. Dokonce si k tomu jako hlavní editor vlastně redigoval velice povedený katalog nebo knihu.
2: Těch okolností byla celá řada. Jednak samotné to téma viselo ve vzduchu. Panelové sídliště přišlo, že je unikátní v tom, že kolem toho se roztáčí celý ten obrovský systém různých vztahů. To je největší československý experiment, který se odehrál, protože celý ten záměr postavit co největší množství bytových jednotek v co nejkratším čase a co nejúsporněji mělo obrovské důsledky. Mělo obrovské důsledky jednak na stavebnictví, na architekturu, na urbanismus, ale také na to, co bylo nutné realizovat, aby bylo možné vybavit všechny ty nové byty, tak co se týká spotřebního průmyslu nebo nábytkového průmyslu. Tohle všechno mělo potom do těchto oblastí velký dopad a můžeme mluvit, že vzniklo něco naprosto mimořádného, nechci říct, že v Československu, pouze v Československu, ale ten fenomén panelákové kultury, ten je jedinečný a stojí za to se na něho dívat jak po stránce umělecko-historické, ale také i třeba historické nebo sociologické.
0: Rostě, dneska jsi mě znova dojal úplně, aniž bych to věděl a samozřejmě nečtu úvody. Jo. Byl jsem nucen až dnes si přečíst ten úvod ke knize Paneland a tam si mě znova naprosto získal, protože první odstavec je věnován vlastně referenci na undergroundového básníka Egona Bondyho. A já jsem ten dokument viděl před mnoha lety a i mě naprosto zarazilo, že ten člověk tehdy mluví o inspiraci sídlišti, jo, v roce 1985. Hlavní a jediný protagonista undergroundového filmu My žijeme v Praze, Egon Bondy, vysvětluje, proč pravidelně chodí psát do pohostinství na pražském sídlišti Petřiny v roce 1985. A on vlastně predikuje zájem určitý vrstvy jako kulturních tvůrců o ten sídlišní genius loci, který skutečně přišel, protože já vlastně mluvím z konce toho příběhu, kdy jsme pomocí repu nebo grafity skutečně ty sídliště začali zpracovávat a místo toho, aby nám to přišlo odpudivým, podobně jako třeba Věře Chytilový v jejím filmu, tak nám to přišlo naopak přitažlivý a vlastně jsme skutečně naplnili to, co on v tom roce 1985 v tomhle dokumentu, který skutečně nevidělo mnoho lidí, protože je to undergroundový dokument, o čem on mluví. Takže kde si ten dokument potkal? To je obrovská náhoda.
2: No, na základě rešerší, které jsme dělali s Českou televizí, protože součástí té výstavby, ale i celého toho dokumentování plánové výstavby, tak jsme měli velmi úzkou spolupráci s Českou televizí a mezi nima se objevil i tady tenhle kousek.
0: Vem si, že tam jsou ty záběry, kdy skutečně ten undergroundový básník, který v té době bydlel v Nerudově ulici, čili prostě echt malostraňák, který tím, s tím byl spojený i s tím romantismem té malé strany, tak on sednul do tramvaje a jel z té malé strany na ty Petřiny, což je vlastně úplně absurdní jako vlastně pohyb městem, že jedeš z toho historického romantického centra na to nově vznikající nebo nově obydlené vlastně periferní sídliště a tam si sedneš jako se svým notýskem a zapisuješ se. Jako to mi ve svý době přišlo neskutečně inspirativní.
2: Já se nechci srovnávat s Bondym, rozhodně ne, ale pro mě třeba jedno z takových mimořádných knížek bylo Holky, kluci, Stodulky, která mluví o tom, jak za obcí Stodulky se začne vznikat plánové sídliště. To je jako tak razantní vstup a tohle se odehrálo s každou takovouhle výstavbou. Razantní vstup do krajiny, do ekosystému daného místa byl tak zásadní, že člověk musel začít přemýšlet, jako co se odehrává s životem těch lidí, kteří jsou v blízkém okolí, co to znamená, že najednou mají k dispozici autobus, který je dopraví do centra města, že mají k dispozici velkou samoobsluhu, bazén a tak dále.
0: Myslím si, že by v tomto bodě mělo smysl zmínit vlastně návaznosti poválečné modernity nebo modernismu na tu meziválečnou, na tu avantgardu, protože tam vlastně ty experimenty s tou vlastně výrobou skoro jako domů už začaly probíhat. Ať je to třeba baťovský Zlín, zmíníme Františka Lídy Gahuru, že jo, který byl fascinovaný vlastně tím gridem a že budou jako pomocí různých jako segmentů vlastně stavět celý města, což se skutečně jako dařilo. Do dneška ten Zlín funguje a má velice pěkný pasáže. Nebo jako druhý zástupce tady toho proudu touhy vlastně po nějaký prefabrikaci, bych zmínil skupinu PAS, což je progresivní architektonická skupina, dva architekti čelní Vožení Leka Janů. Jak se myslí, že tady ta, a teď se dostáváme už k té utopii, jo, vlastně, protože ona to byla určitá utopie, že budeme takhle vyrábět celý města. Jak se myslí, že ta meziválečná avantgarda ovlivnila vlastně tu poválečnou realitu, v který dodnes vlastně žijeme a která dodnes vlastně dožívá nebo doznívá?
2: Já myslím, že zásadně, že ten předpoklad, že něco takového je realizovatelné, tak že byl v hlavách architektů už právě v tomhle období. Ostatně, když jsme vzpomínali, nebo když si vzpomenul Tomáše Baťu a jeho baťovská města, která vznikala po celém světě, tak to byl jasný doklad toho, že něco takového je možné. A dokonce, že můžeme najít technologické prostředky, které to můžou ještě zefektivnit. A ne náhodou ty první pokusy vznikly ve Zlíně, později v Gottwaldově, v panelárně v Malenovicích, kde tyhle technologické začátky se odehrávaly. A to, že to jakýmsi přirozeným způsobem se přeneslo do toho poválečného období z těch 30. let, si myslím, že je dáno i tím, že nastal vhodný čas, politický čas pro to, aby lidé, kteří stáli u těch pokrokových úzovkách, někdy teda pokrokových myšlenek, tak najednou dostali politickou moc k tomu, aby to mohli začít realizovat. A tak se také dělo. Takže je tam jakási jasná kontinuita, jasná návaznost. Ale na druhou stranu ty začátky byly optimistické, byly slibné, ale samotná potom produkce, ta masová, která nastala v 70. letech, 80. letech, tak ta samozřejmě přinesla celou řadu negativních jevů, které ale zároveň chtě nechtě, tak rozhodně měly vliv na životní styl, který se rozšířil. A teď myslím ten mainstreamový, ale i ten životní styl, který to začal generovat, včetně různých subkulturních nálad.
0: Ty jsi zmiňoval politickou objednávku. Možná by bylo dobrý se zaměřit na tento moment té politické objednávky a hlavně společenské objednávky, protože ta vlastně akcelerovala celou tu touhu potom mít takhle rozsáhlý stavební celky kolem měst. Primárně můžeme zmínit fenomén nedostatek bytů. Nedostatek bytů anebo nedostatek vyhovujících bytů, protože vlastně po válce platil ten úzus, že činžovní domy z přelomu 19. a 20. století nemají tak příliš vysokou hodnotu. Týkalo se to primárně v Praze čtvrtí, jako je Žižkov, o kterých se dokonce zvažovalo, že budou celé zbourány, ale dokonce ani ty vznosné vinohrady, kde dneska sedíme, tak nebyly považovány za příliš jako hodnotnou architekturu. Takže se tam sečítaly možná tyhle dva fenomény, jak to vidíš ty?
2: A ještě určitě, a ještě bych k tomu přidal i další, a to je ztráta bytového fondu v průběhu války. Například, když to převedu zase do Brna, tak tam každý druhý dům byl buď zničený, nebo závažným způsobem poškozený, takže tam hned bylo nutné řešit, jak doplnit bytový fond, a zprvu se to řešilo jako takovou bodovou, takovou akupunkturou urbanistickou malými celky, až později v těch 60. letech se začaly rozvíjet ty velkoplošné realizace. A to samé se odehrávalo i v Praze, jako ta geneze je obdobná na celém území československém.
0: Mě na celém tom tématu přijde fascinující i téma urbanismu, protože to je vlastně absolutně nový typ urbanismu. Je to ta idea bílého města v zeleni, což je vlastně velice krásná myšlenka, vzletná. Ten urbanismus tehdejší byl ale i technologicky omezen těma takzvanýma dráhama pro jeřáby, že? Protože to byly různý vlastně stavebnicové soustavy a bylo taky důležité přemýšlet, kde ty jeřábové soustavy vůbec můžou se pohybovat, kde je možné je postavit, kde skutečně pomocí nich můžeme postavit ten dům.
2: No, jednak jeřábové dráhy byly tím omezujícím prvkem, ale také skladebnost jednotlivých soustav, protože ne všechny umožňovaly rozvinout nějakou větší architektonickou excelenci. Ku příkladu ty začátky první gotwaldovské či zlínské, tak ty vyvrcholily do podoby soustavy G57, která se začala už v těch raných 60. letech velmi rozšiřovat. Ale zásadní zlom nastal, když se vyvinula konstrukční soustava T06B a potom T08B. A ty byly zásadní potom pro nějakou větší variabilitu, jak dispoziční, tak i co se týká tvarů jednotlivých staveb. Neznamenalo to, že by architekt měl volné ruce k tomu, jak provést celý ten svůj záměr. A do toho samozřejmě také vstupovaly omezení v podobě investorů, ale také v podobě realizačních firem, protože jedna věc bylo navrhnout nějaké sídliště, navrhnout nějaké kombinování těch skladebních soustav, ale potom do toho vstoupila prováděcí firma, která začala škrtat jednotlivé položky, zároveň začala škrtat i třeba s ohledem na to, kolik bylo peněz na realizaci daného sídlištního celku. Takže tohle potom byly ty zásadní momenty, které vedly k tomu, že panelová sídliště v 70. letech tak se stávala činil častěji zdrojem kritiky, velmi vlastně intenzivně pěstované i co se týká celospočlenské debaty. Takže tady, pokud byla zamezovaná jakákoliv kritika v rámci komunistického systému, tak tohle bylo jakési pole, které umožňovalo poměrně otevřeně debatovat o tom, kde jsme udělali chybu.
0: Dalo by se to nazvat určitým rozporem mezi představou a realizací, která u těch sídlišť je naprosto kontrastní. Že? Tento díl tohoto podcastu je vyloženě jako zaměřený na ty představy. Jo? A už to české slovo představa je fantastický v tom, že je to ten představ. Jo? Takže my se bavíme o situaci před nějakým finálním stavem. To snění bylo samozřejmě masivní, protože nejprve ty architektonické skupiny nebo jednotlivci, ale většinou to byly širší skupiny, měly vlastně zadáno vlastně ty výzkumářské úkoly, nebo jako vlastně byly to výzkumná jako vlastně pracovní zadání. A pokud se mám vybrat jednoho asi možná největšího snílka, nebo nejlegendárnějšího snílka, který je spojený s panelovými sídlišti, tak je to Goraz Čelechovský a jeho masivní projekt Etarea, který je tuším z roku 1967, dokonce byl teda prezentován v Montrealu v roce 1967, zaznamenal poměrně silný jako ohlas, u nás rozhodně, ve světě taktéž. Teď, když to mám zúžit k nějaké otázce, jak ty vnímáš ten rozpor mezi tím sněním a tím naplněním do té reality, anebo možná ani ne ten rozpor, v čem ti přijde specifický to snění?
2: Já si nemyslím, že by to bylo něco neobvyklého. U každého takového velkého projektu je vždycky fáze, která naznačí možnosti, a ta je dána třeba právě tou technologií, kdy se naznačí možnosti, co máme k dispozici a potom hledání toho maximálního užití. A Goraz Čelechovský v tomhle ohledu ale byl úžasný v tom, že dokázal kolem sebe vytvořit celý tým, který se dokázal na otázku stavby sídlišť pomocí panelové výstavby podívat, co z nejširšího úhlu pohledu. To znamená, že neřešil tam pouze urbanismus, ale řešil tam hlavně to, jak se bude žít v takovém městě a co by život v novém, nově vytvářeném celku, který je v úplném právě v kontrastu vůči tomu, jak jsme doposud zažívali města, to znamená jakési rostlé organické struktury, které se postupně vyvíjí a přizpůsobují se někdy až ex post k tomu, co je aktuální, co je nějakým trendem nebo co vyžaduje daná doba, tak on se snažil na to podívat a vytvořit ideální model. To znamená, že se potkali lidé, sociologové, potkali se umělci, kteří nahlíželi ten problém nikoli pouze jako architektonický nebo urbanistický, ale řešili, jakým způsobem to obrovské množství lidí, protože tenhle projekt byl určený pro do té doby těžko představitelných 135 tisíc lidí, tak jakým způsobem se budou přepravovat mezi centrální částí města a právě touhle částí. Takže to řešení mělo být rychlodráha, jakým způsobem se budou organizovat v rámci toho města, to znamená rozdělí na jednotlivé okrsky. To množství už vyžaduje, aby zde bylo kompletní celé zázemí, které normální města mají, to znamená úřady, pošty, divadla, kina, sportovní plochy, vládní úřady, správní úřady. To znamená všechno tohle nakombinovat a vytvořit nový celek, v tom byl ten Goraz Čelechovský naprosto fenomenální. Ale zároveň znovu 60. léta jsou optimistickým obdobím, nejenom v Československu, v celé Evropě, ale v Československu o to víc, že máme za sebou Brusel 58, který ukázal, že nemusíme být tak rigidně nápomocní šíření ideologie v podobě socialistického realismu, že můžeme naopak se vrátit zpátky a navázat na to, co se odehrávalo v Československu v meziválečném období v jiné podobě, v jiné situaci. A zároveň máme k dispozici, a teď už se dostáváme opět k té konstrukční soustavě T06B, právě ta, která umožňovala rozšířit tu skladebnost jednotlivých staveb na rozdíl od té soustavy G57, která byla poměrně rigidní, ta neumožňovala nějaké větší rozvinutí. Takže tohle všechno se potkalo v jeden čas a vyvrcholilo to v Montrealu 67.
0: Kde byl vystaven překrásný model Etare, který se bohužel nedochoval. Jenom si myslím, že tam je přesně ten rozpor mezi tím, co ten režim byl schopen jako realizovat. Co byli schopni vymyslet architekti, že bohužel tyhle dvě strany problému se nebyly schopny potkat, protože jsme vlastně na tu Etareu neměli pravděpodobně ani ekonomicky, ani technologicky. Rád bych ještě porovnal dvě raná sídliště z 60. let. A jedno z nich je Invalidovna v Praze, které vzniklo pod taktovkou architektů Šaldy a Poláka i s tím svým slavným a výrazným hotelovým domem Expo, které úplně viditelně navazuje na Corbusiera a ještě to sídliště skutečně bylo nazýváno experimentálním okrskem. Jo. Bylo to skutečně to experimentální sídliště, které je dneska vlastně velice dobře zarostlé jako do toho městského organismu kolem Invalidovny. Myslím si, že obstálo a je to adresa, kde by lidi rádi bydleli. A druhý referenční bod na druhé straně D1 v Brně, sídliště Lesná od architektů Viktora Rudiše a Františka Zhonka, protože i to je považováno za sídliště, které je vlastně velice dobře odvedeno, primárně z hlediska urbanismu i vztahu k detailu nebo umístění uměleckých děl. Je to prostě skutečně povedený sídliště. Jak vnímáš tyhle dvě vlastně experimentální sídliště, které se snažily taky obstát v tom souboji mezi snem a realizací?
2: Já už bych je nenazýval úplně experimentálním. Jo? Samozřejmě to je experimentální pokusy s výstavou jednotlivých domů nebo používání jednotlivých konstrukčních technologií, protože ne vždycky šlo třeba o panelové soustavy, někdy se používal třeba litý beton nebo kombinace litého betonu, keramických tvárnic a tak dál, tak ta samozřejmě probíhala. Probíhala v Praze, probíhala v Ostravě, probíhala v Brně. Tohle samo o sobě je neuvěřitelně zajímavým procesem, ale potom samotné už ty velké celky, a to třeba ta Lesná je už sídliště pro více než 20 tisíc lidí. To znamená, že to opravdu na tu dobu vznikal obrovský kus nového města. Tak už zase takovým experimentem není. Zohledňuje to celou řadu už nějakých nalezených přístupů urbanistických, technologických, ale zároveň pro kvalitu těch sídlišť mluví i třeba nějaké dohledávání inspirací v zahraničí, ale i to, že v době, kdy vznikají byty, tak už vzniká občanská vybavenost, což potom později často tak není a byl to obrovský neduch. Znamená, že když se otevíralo sídliště Lesná, tak už tam byla poliklinika, byly tam školy a v dohledu už byl bazén. Takže najednou úplně jiné vnímání toho, co obyvatelé dostávají k dispozici.
0: Myslím si, že tuhle problematiku toho nevybaveného sídlištního celku, kde lidi přelézají prostě přes rumiště a prolézají ploty a maminky tlačí vlastně ty kočárky v tom bahně, zpropagovala Věra Chytilová ve svém filmu Panel Story, kde to bylo neskutečně dobře odhalený, jak složitý bylo vlastně nastěhovat se na to moderní, modernistické sídliště. Tuším, že u ní to je Jižní město, který se snažili vlastně lidi obydlovat a nebyli se tam schopni navzájem ani najít nebo nebyli schopni se navštívit. Vy jste v knize Pane Land velice dobře vytáhli vlastně fotografie od tvůrců, jako je fotografové, jako je Cudlín a mnoho dalších. Jak to prostě je vyloženě generace fotografů, který se věnovali dokumentaci tady toho pokusu o reálné obydlení sídlišť.
2: Je tam několik fází těch heroických z těch 60. let, kdy se dařilo dát nové způsoby výstavby a dařilo se postavit některé nové, například pražské Ďáblice, to je také úžasné sídliště, velmi kvalitní sídliště, Lesná. Tak třeba když Vladimír Budík fotil Lesnou, tak tam opravdu hledá novou estetiku města. Ale potom se nezadal, to už jsou ti fotografové jako Čejka, Cudlín, tak i mě nic jiného nezbývá, než tam hledat nějaký kritický přístup k tomu, co se děje, ale zároveň i fascinaci toho, do čeho se lidé stěhují a čím musí procházet, protože myslím si, že si i mohli dovolit na to nahlížet jako na nějaké neuvěřitelné dobrodružství, které řada lidí zažívala, byť někteří z toho byli i patřičným způsobem zoufalí.
0: Zmíním ještě dva fotografy, a to je Pavel Štecha, který vlastně dokumentoval architekturu všeobecně, a nebo Jan Jindra, kterému jsme na našem nakladatelství vydali dokonce 3 knihy. A je to člověk, který je pro mě znám tím, že vlastně má to konceptuální, ale zároveň kritické fotografické myšlení. A myslím si, že díky nim vlastně dneska se můžeme podívat skutečně na to, jak to obydlování vypadalo, že to skutečně bylo heroické vlastně na začátku, že ty sídlištní města nevykazovaly znaky toho přirozeně rostlého města, které poskytovalo vlastně nějakou vybavenost, nějaké zázemí, nějakou šanci někam dojít vlastně. Jedno z těch míst, který si myslím, že skoro pracovalo s realizovanou utopií, je jeho západní město Ivo Obersteina, který se pokusil vlastně zrealizovat to páteřní město, které je navlečeno jako korálky vlastně na rychlodráhu. Původně to měla být rychlá tramvaj nebo rychlotramvaj nebo rychlovlak, ale postupně se ta koncepce změnila v metro, skutečně se to takto realizovalo. A jako mladý kluk si pamatuju, že když jsem se tam šel projít, protože už mě to tehdy zajímalo, jak to působí, jaký to tam vlastně je, tak jsem vlastně měl pocit, že jsem opravdu v nějaký typu paralelní budoucnosti zvláštní. Pamatuju si, že jako teenager jsem z toho byl strašlivě překvapený, když jsem tam fyzicky se objevil, v těch rondelech obrovských. Jo. A je to město, které taky bylo postavené pro 10 000 lidí, do dneška funguje. Ivo Oberstein nedávno zemřel, ale zažil jsem s ním několik zajímavých jako diskuzí, kdy on si neustále vlastně obhajoval ten přístup, tvrdil, že se jim povedlo vybojovat ty boje, které byly podstatné. Takže tam mám pocit, že ta degradace toho projektu z fáze představy do fáze realizace nebyla tak masivní.
2: Je to na to vlastně fascinující, když se člověk podívá od sídliště k sídlišti, že existuje ten je nastavený systém, ale v rámci toho systému působí ještě každá osobnost, která se snaží poměřit s tím systémem. Někdo byl v tomhle důslednější nebo naléhavější nebo urputnější a podařilo se celou řadu zvrátit, a někdo bohužel, nebo bohužel těžko tak to hodnotit, ale zkrátka nikdo nezvládal tady tenhle souboj, který vyžadoval obrovské oběti, protože to znamenalo strávit 5 let, 6 let, 7 let pouze tím, že člověk řeší jedno sídliště. To je z mého pohledu, jako dneska, kdybych já měl 7 let řešit jeden projekt na zbláznění. A znamenalo to, a ty souboje byly o podstatu, ale také o jednotlivosti v podobě třeba užití pásových oken nebo užití konkrétního detailu, který potom chtě nechtě, ale ve výsledku měl zásadní dopad na to, jak bylo sídliště přijaté ze strany nových obyvatel.
0: Jakým způsobem je možné porovnat naše snění se zahraničním snění a jakým způsobem se podařilo přetavit to zahraniční snění do samotné realizace? Podařilo se to někde lépe?
2: Neumím to odhadnout z toho důvodu, že neproběhla žádný nějaký to zaměřený výzkum, který by se snažil porovnávat. I když asi 2 roky zpátky jsem byl součástí většího projektu, který dělalo berlínské Kunstgewerbe Museum, kde se snažili srovnat v rámci východního bloku jednotlivé přístupy. A tam najednou bylo možné jakoby naznat, kdo jakým způsobem se tím zabýval, ale zároveň to bylo ošidné v tom, že každý z těch projektů ukazoval jakoby to nejzajímavější nebo to nejzdařilejší, co se odehrálo. Myslím si ale, že existuje nějaké srovnání mezi tím, co se odehrálo v bývalé Demokratické republice Německé NDR a Československém, že tam je nějaké příhodné srovnání, i z toho důvodu, že mentálně, ku podivu, ty dvě země si byly velmi blízké, a nejenom co se týká architektury, co se týká průmyslu, i co se týká nějaké spolupráce, kooperace. Jakoby jsme si zbyli v té době v rámci východního bloku. A zároveň ve východním Německu se odehrával mnohem ještě asi drastičnější typ výstavby. Stačí se projet bývalým východním Berlínem, stačí se podívat do Chemnitzu a dalších měst, které byly zasaženy mnohem dramatičtěji tímhle typem výstavby a také dramatičtěji po roce 90 prošly nějakou transformací, anebo lépe řečeno netransformací, protože se ve velké míře také vylidnily tyhle části měst. Ale tam je zajímavé srovnání v tom, že v NDR jakoby v těch 80. letech byli schopni mnohem kritičtěji přistoupit k všem těm negativním jevům, které pro nová výstava přinášela, a snažili se přizpůsobit nebo přizpůsobit jednotlivé soustavy tomu, aby se s nimi dalo stavět i v centrech měst. A když jste v Lipsku a procházíte si ulice, tak se nestačíte divit, jakých tvarů mohly dostat panelové bloky, s pomocí kterých se měly vytvořit jakoby bloková výstavba. V tomhle ohledu československá výstavba zůstávala mnohem rigidnější, ale myslím si, že zase znovu, že jakoby tvůrci, architektonický tvůrci, urbanističtí tvůrci, ale zároveň výrobci panelových soustav rozuměli tomu, na čem je celá ta panelová výstava postavena.
0: Na závěr by bylo možná dobré se zamyslet nad tím, jestli něco z těch snů, nebo dokonce z těch utopií, jestli se něco podařilo skutečně přetavit do té reality a jestli to v té realitě obstálo, jestli dodnes pracujeme s něčím, co je dozvukem těch dávných snů.
2: Pokud se budeme ptát na to, jestli má urbanismus sídlišť pořád ještě co říct současné výstavbě, tak já si myslím, že určitě ano. Není to tak, že bychom se měli vrátit k blokové zástavbě a plnohodnotným ulicím. Může to tak být, ale ta struktura, sídlištní struktura, to znamená, že je tam mnohem řidší zástavba, tak má svoje opodstatnění a má svoji kvalitu. Ale to, co v tuhle chvíli se nám nedostává, tak je nějaké koncepčnější nastavení. Většinu bytové výstavy realizují soukromníci, nikoliv města, nikoliv stát. Pokud se tohle změní a pokud se znovu stát či města začnou snažit o to řešit bytovou otázku, jakože to je stejně aktuální, jako to bylo v těch 50. 60. letech, tak bude dobré, když se budou města či stát znovu vracet k tomu, jakým způsobem byla koncepčně připravována sídliště, panelová sídliště.
0: Ten sídlišní urbanismus, naopak já mám pocit, že roste často zmiňuje termín bloková zástavba, to je dneska velice těžce realizovatelná věc, jako je tady několik případů, kdy se o to jak developer, tak architekti pokoušeli, ale dnešní městské regulace skoro neumožňují jako postavit jako opravdu městský blok, tak jak ho známe, například z Vinohrad, když už tady sedíme. A například ty Vinohrady mají naopak největší hustotu obyvatel na kilometr čtvereční. Jo? Že ta zástavba je tak hustá, že je to mnohem hustší než to, co je dneska běžně stavěno těmi developery, protože oni vlastně musí a jsou nuceni těma regulacema pracovat vlastně s urbanismem jako sídlištního charakteru, což znamená solitérní domy v zeleně. A myslím si, že ten výsledek 21. století by bylo optimálně, že bychom se brali to nejlepší z 19. a to nejlepší z 20. století. A tou kombinací bychom mohli vytvořit kvalitní 21. století. To je můj osobní názor.
1: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště. Kultura, co na nich vyrostla. Autor Vladimír 518. Kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert. Hudba 8Kid. Mistr zvuku Jaroslav Pokorný. Vizuály Irina Drahun. Sérii Betonoví lidi poslouchejte na Vltavě, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: Za námi tady první díl šestidílného seriálu Betonoví lidi. Já ještě jednou připomenu, že celý dokument i bonusový rozhovor s historikem umění a teoretikem architektury Rostislavem Koryčánkem najdete také na vltavském webu. No a druhý díl uslyšíte v témž čase příští středu. Rozhovor také doprovodila skladba Indeed Beat českého projektu Point of View, ke které si kapela přizvala hudebníka a producenta Eightkida, autora hudby k seriálu Betonoví lidi. A hudbě budeme věnovat pozornost i nyní, milí posluchači, tedy ve výběru Zdeňka Přidala a v jeho jazzovém podvečeru.
4: Jazzový podvečer.
5: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru si pustíme ukázky z nejnovější desky původem japonské pianistky Ayumi Tanaki. Ničím nerušený poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Ayumi Tanaka se narodila 13. března roku 1986 v japonské Wakayamě. Už ve 3 letech začala hrát na elektrické varhany. Od samého počátku jí bavila i improvizace. Hrála jsem všechno od filmové hudby až po skladby Bartóka a Ravela. Když jsem byla sama, improvizovala jsem. Někdy na základě příběhů, které jsem si vymyslela, jindy proto, abych dala průchod svým emocím. Nebo jsem prostě hrála

založila trio specializované na volnou improvizaci. Od roku 2015 také hraje s ansámblem Nakama, který vede kontrabasista Christian Meos Svensson. Vedle toho se začala uplatňovat také jako autorka vlastních hudebních projektů, v nichž se tak trochu navrací ke svým kulturním kořenům. V její hře je patrná asketická přísnost i smysl pro prostor, což naznačuje spřízněnost s japonskou hudební tradicí. I když na mě mají norští hudebníci silný vliv, cítím se spjata se starodávnou japonskou klasickou hudbou, říká. Jako kapelnice vlastního klavírního tria Ayumi debutovala před 5 lety na desce Sabaquios Silence v sestavě se zmíněným Christianem Meosem Svenssonem a bubeníkem Perem Odvarem Johansenem. My dnes ovšem posloucháme ukázky z jejího nejnovějšího alba nazvaného Windflower. Na něm se spojila se svým dlouholetým spolupracovníkem, bubeníkem, jehož jméno dnes už také padlo, Tomasem Strönenem. Trio organicky doplnil americký kontrabasista zvučného jména Thomas Morgan, kterého jazzoví fanoušci dobře znají třeba z desek kytaristů Johna Abercrombieho, Jacoba Broa a Billa Frizzla, nebo třeba z klavírních trií Craiga Taborna a Giovanniho Kiddyho.

Windflower, křehká květinka, česky známá jako sasanka, která dala název nejnovější desce Ayumi Tanaki, symbolizuje v mnoha kulturách pomíjivost krásy a potřebu uchopit a vážit si každého okamžiku. V kolekci 9 skladeb našel tento symbol volně improvizovanou baladickou formu. Postup tvorby je přitom pro Ayumi a její spoluhráče až na druhém místě za výsledkem. Chci skládat hudbu, která zní jako improvizace a improvizovat tak, aby to znělo prokomponovaně, vysvětluje Ayumi. Trio Tanaka, Morgan, Stroenen poprvé společně vystoupilo v klubu National Jazz Scene Victoria v Oslu v září 2024. Potenciál této sestavy byl patrný okamžitě a vycítil to i slovutný producent Manfred Eicher, který triu navrhl natáčení v květnu loňského roku v jeho francouzských studios La Bison. A tak si dnes můžeme vychutnat jejich spontánní propletence abstraktních a lirických nápadů ovlivněné komorní hudbou a jazzem, stejně jako hudebními vlivy Dálného východu, západu i severu.

Milé posluchačky, milí posluchači, dnešní jazzový podvečer jsme věnovali albu s názvem Windflower, které natočilo trio pianistky Ayumi Tanaki s bubeníkem Tomasem Strönenem a kontrabasistou Tomasem Morganem. Trio je aktuálně na cestě Evropou. Po koncertech v Norsku a Francii dnes vystoupí v Kolíně nad Rýnem a chystá se ještě do Belgie a Švýcarska. Doufejme, že jednou zavítá i k nám. S jeho skladbou Driftwood se od mikrofonu loučí Zdeněk Přidal.

0: Ayumi Tanaka, Thomas Morgan, Thomas Stronen, Windflower. To jsou tituly, které ve středeční hudbě Bez hranic představil a také slovem opatřil Zdeněk Přidal. Zítra se v týž čas, milí posluchači, můžete těšit na přítomnost Václava Vraného a jeho hudební výběr.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Radioservis představuje knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
3: Četba na pokračování.
0: A jak to bylo doopravdy, i tak by se dal shrnout příběh aktéra velkých dějin, možná malého aktéra velkých dějin. Ladislav Mrkvička opět bude číst ze slavné novely Bohumila Hrabala, jež na pozadí osudu malého českého člověka naprosto originálním způsobem zachycuje ty dějiny velké, dramatické události, politické zvraty moderních dějin českého národa. Poslouchejte právě nyní v režii Markéty Jahodové 8. epizodu 14-dílné adaptace slavného Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále.

Dávejte pozor, co vám teďka řeknu. Moje nové místo jako pingla a potom vrchního bylo někde nad Děčínem v horách. Když jsem do toho hotelu přišel, skoro jsem se polekal. To nebyl jen tak nějaký hotýlek, jak jsem čekal, ale bylo to maličké městečko nebo veliká vesnice uprostřed lesů a lesních horkých pramenů. Tady táhnul čerstvý vzduch, že se mohl dávat do poháru. To stačilo takhle se obrátit proti příjemnému vání a polikat zvolna jako ryby žábrami. Líza, která mne sem přivezla ve vojenském automobilu, se tady procházela jako doma. Pořád se usmívala, když mne vodila tím dlouhým stromořadím, ze kterého se sestávalo hlavní nádvoří. Takové německé rohaté sochy to byly, sochy králů a císařů, všechno z čerstvého mramoru nebo bílého vápence, který se třpitil jako cukr. A zrovna tak byly i ostatní správní budovy, které se členily od hlavní kolonády. A zrovna tak všechny stěny byly vyzdobeny reliéfy z té německé slavné minulosti, když ještě běhali se sekirkami a odívali se kožemi. Něco jako odjírázka staré pověsti české, ale oblečení bylo německé. A Líza mi všechno vysvětlovala a já jsem se nestačil divit. A vzpomněl jsem si na Podomka v hotelu Tichota, který říkával a rád hovořil o tom, kterak neuvěřitelné se stalo skutkem. Tohle to taky bylo tak. Líza mi pyšně vykládala, že tady je nejzdravější vzduch ve střední Evropě a tady, že je první evropská stanice ušlechtilého chovu lidí, že nacionální strana tady vybudovala první křížení ušlechtilé krve německých dívek a plnokrevných vojáků jak z Heereswaffe, tak SS. Všechno je na vědeckém podkladě. Tady, že nejen denně dochází k národně socialistickým souložím tak, jak souložili na ostro staří Germáni, ale hlavně tady budoucí rodičky, nosící ve svých lůnech nové lidi Evropy, tady i slehnou a teprve po roce se rozjedou do Tyrol a Bavor a Černého lesa nebo k mořím, aby tam v prvních školičkách a mateřských školkách pokračovali ve výchově nového člověka. Už ovšem bez matek, ale pod dozorem nové školy. A já jsem viděl ty budoucí matky, ty matky samé statné jako ze Selského, všechny měly pěkné prsy a všechny, když kráčely, protože tady se pořád ty dívky zvolna procházely, chodily těmi sloupovými, jako by to patřilo k jejich povolání. Dívali se na ty sochy rohatých bojovníků anebo postávali před krásnými německými krály a císaři a vtiskávali si do mozku asi ty obličeje a postavy a taky ty historie těch slavných lidí z minulosti. A všechno to učení a dívání se nutně a zákonitě musí později projevit i na tom novém stvoření. A Líza to se mnou všechno procházela, a dokonce se mne držela a všiml jsem si, že když zašilhala po mých bílých vlasech, tím radostněji vykročila. A když mne představila svému přednostovi oddělení, představila mne jako Dity, tak, jak měl můj dědeček napsáno na hrobě ve Cvikově. A já jsem věděl, že Líza si přeje, aby tady taky mohla těch 9 měsíců a víc žít, taky, aby věnovala říši čistokrevného potomka. A když jsem si představil, že to všechno s tím budoucím dítětem se má odehrávat zrovna tak, jako jsme chodili s krávou k Bejkovi a s kozou k obecnímu Kozlovi, takhle jsem se díval tou alejí sloupů a soch a na konci jsem viděl, že tam nic nevidím. Že to, co tam vidím, je k uleknutí. Malý obláček velké hrůzy, která mne obešla kolem dokola. A když jsem si pomyslil, a tím jsem se zachránil, že jsem byl tak maličký, že mne nevzali v Sokole ani do družstva, ať jsem sebou mrskal na bradlech a kruzích zrovna tak jako ti velcí, a nechal si říkat Pindo a Prcku a slyšet hanopisy na moje příjmení dítě. Ale tady jsem byl Herr Dity.
Pro Němce se z toho mého jména vytratilo děcko. Jistě to spojovali s něčím docela jinačím. Dokonce to nemohli ani v němčině spojit s ničím. Proto jsem tady začal být váženým člověkem už tím, že jsem se jmenoval Dity, a jak mi řekla Líza, takové jméno mi budou závidět i šlechtici z Pruska a Pomořan, kteří ve svých jménech mají vždycky nátisk slovanského kořene, tak jako já. Von Dity, číšník v oddělení 5, kde jsem měl na starosti 5 stolů v poledne a při večeři a 5 německých těhotných dívek, kdykoliv na mne zazvoní, abych jim přinesl mléko, poháry horské studené vody, tyrolské koláče nebo mísy studeného masa a vůbec všechno to, co tady bylo na jídelním lístku.

A já jsem tady teprve rozkvetl. Jak jsem byl dobrý při obsluhování u Tichoty nebo v hotelu Paříž, tak tady jsem se stal jakýmsi miláčkem těch těhotných Němek. Ostatně tak se ke mně chovali i slečny v baru hotelu Paříž, když byl čtvrtek a přišli burziáni do Chambre Separée. Ale tyhle Němky, ostatně tak jako i Líza, všechny se mi zálibně dívaly na vlasy, na můj frak, a Líza mi pak vymohla, abych, když v neděli nebo ve svátky podávám jídlo, abych si mohl dát přes prsa tu modrou šerpu a ten řád ve tvaru rozstříknutého zlata s červeným kamenem uprostřed s nápisem Viribus Unitis. Protože, to jsem se dověděl teprve tady, že i v Habeši mají základy peněz Maria Tereziánské tolary. A tak jsem se tady v tomhle lesním městečku, kde večer co večer se vojáci od všech zbraní posilovali dobrými jídly a rozjařovali speciálními víny rýnskými a mozelskými, zatímco dívky pily jen poháry mléka, aby pak noc co noc muži byli připouštěni pod vědeckým dozorem skoro až do poslední chvíle, tak tady jsem já měl přídomek číšníka, který obsluhoval habešského císaře. Zrovna tak jsem tady byl jako pan vrchní z Paříže Skřivánek, který obsluhoval anglického krále. A tak jsem taky já tady měl mladšího pinglíka, kterého jsem zaškoloval zrovna tak jako pan Skřivánek mne, aby poznal, z kterého kraje je asi ten a ten voják, co si asi tak dá. A taky jsme se sázali o 10 marek a taky jsme je odkládali na stoleček a já jsem skoro pořád vítězil. A zjistil jsem, že ten pocit vítězství, že ten je určující. Že jak člověk zmalomyslní nebo se nechá zmalomyslnět, tak to s ním jde celý život a nikdy se nezmátoří. Obzvláště ve své vlasti a ve svém prostředí, kde se na něj dívají jako na prcka, jako na věčného pikolíka, kterým jsem doma měl být já. Ovšem, tady jsem byl Němci ctěn a vyznamenáván. To každé odpoledne, když svítilo slunce, jsem nosil poháry mléka nebo zmrzliny, ale někdy i podle objednávky poháry teplého mléka nebo čaje do modrých plaveckých bazénů, kde s rozpuštěnými vlasy plavaly ty krásné těhotné Němky, docela nahé. Já jsem byl považován, a to mi dělalo dobře, jako bych byl jeden z lékařů. Mohl jsem se na ně dívat tak, jak se jejich světlá těla vlnila, jak roztahovali ruce a nohy, jak pokmihnutí a rytmu se celé tělo natáhlo, aby ruce a nohy znovu přešly do těch krásných plaveckých pohybů. A tak jsem tady za několik měsíců viděl, ale to už v bazénech krytých, jak plovaly nejen už matky, ale i ty maličké děti. Ti 3měsíční haranti, ti už taky plavali se ženami matinkami, tak jako plavou medvědí samice s mláďaty nebo tuleni hned ten den, nebo nějaké kachničky plovoucí sotva se vylíhly. Jenže to už jsem pochopil, že tyhle ženy, co tady otěhotněly a nosili v břiše děti a koupali se, že mne považovali za skutečného slouhu, za víc než slouhu, i když ve fraku. Dokonce jako bych ani nebyl, jako bych byl jejich věšák, protože se přede mnou nestyděli. Byl jsem sloužící, něco jako mívali královny šašky nebo pidimužíky, protože když vystoupili z vody, tak dávali pozor, aby je nikdo neviděl zašalovaným plotem. Jednou je překvapil nějaký opilý esesák, pištěli a tiskli si ručníky na břicho, lokty si přikrývali prsa a utíkali do kabin. Ale když jsem přinesl na tácu pohár já, tak klidně stáli nahaté, bavili se, jednou rukou se opírali o stojany a druhou si zvolna utírali chlupatá zlatá břicha takovými volnými, pečlivými pohyby. Dlouho se čistili v rozkroku a pak půlky zadnic. A já jsem stál, oni brali pohárky a upíjeli, jako kdybych byl odkládací stoleček. A já jsem mohl očima po nich stékat, kam jsem chtěl. Nic ode mne je nedovedlo vyrušit a vyplašit z jejich klidu.
Dál si froté ručníky vytírali opatrně a pečlivě rozkroky a pak vztahovali ruce a utírali si pečlivě všechny záhyby prsou, pořád jako bych já u nich nestál.

0: Když jsem měl volno, tak jsem psal Elíze dlouhé dopisy. To už měla adresu někde u Varšavy, kterou tam dobili. Pak dopisy do Paříže a pak snad z těch vítězství i tady byl volnější řád. Postavili tady za městečkem taková panoptika a střelnice a kolotoče a houpačky a vůbec všechno tak, jak to bývalo o Matějské pouti v Praze. Tolik všech atrakcí, ale tak jako naše boudy byly ty štíty pomalovány nymfami a silény a všelijakými alegorickými ženskými nebo zvířaty, tak do těchhle střelnic a štítů na kolotočích a výplní na houpačkách se přivalily germánské pluky s rohatými přilbami a já jsem se učil německou vlastivědu z těch obrazů. Celý rok jsem chodil od jednoho k druhému, když jsem měl volno, a vyptával jsem se kulturního referenta a ten mi radostně vykládal a oslovoval mne mein lieber Herr Ditti. Tak to Ditti krásně vyslovoval, že jsem znovu a znovu jej prosil, aby mne učil z těch obrazů a z reliéfů slavnou německou minulost, abych i já jednou mohl třeba splodit německé dítě, tak jak jsme se dohodli s Lízou, která pod dojmem vítězství nad Francií přijela a řekla, že ona mi nabízí ruku, o kterou ale půjdu požádat jejího otce, majitele restaurace u města Amsterdamu v Chebu. A tak se neuvěřitelné stalo skutkem a já jsem se v Chebu musel podrobit prohlídce u vrchního soudu před soudcem a lékařem vojenských SS a podle žádosti, kterou jsem písemně podal a kam jsem vypsal celou svoji rodinu naspátek až za ten hřbitov v Cvikově, tam, kde leží dědeček Johann Ditti s odvoláním na jeho arijský a germánský původ, že uctivě prosím, abych se mohl oženit s Lízou Elizabetou Papanek a podle říšských zákonů, že žádám, abych byl prozkoumán po stránce fyzické, zda jsem podle norimberských zákonů jako příslušník jiné národnosti schopen nejen souložit, ale i oplodnit arijskou germánskou krev. A tak zatímco v Praze popravčí čety popravovali, zrovna tak v Brně a u ostatních soudů, kde měli právo popravovat, tak jsem já stál nahý před lékařem, který hůlkou mi nadzvedal přirození. Musel jsem se otočit a hůlkou se mi díval do řiti, pak potěžkal moje varlata a hlasitě diktoval, co viděl a soudil a hmatově ohledal a potom mě poprosil, abych poonanoval a přinesl mu trošku semene za účelem vědeckého zkoumání, protože, jak řekl ten lékař děsnou němčinou egerländrovskou, které jsem nerozuměl, ale velice dobře jsem vycítil, co vztekle říká, že když nějaký zasraný Čech si chce vzít Němku, tak musí aspoň jeho chám být tuplem cený, než je semeno toho posledního podomka v posledním hotelu města Chebu. A dodal, že chrchel, který taková Němka mi frkne mezi oči, stejně je pro ní hanbou, tak jako pro mne poctou. A já jsem najednou viděl na tu dálku ty zprávy z novin, jak ten samý den, zatímco Němci střílejí Čechy, tak já si tady hraju s přirozením, abych byl hoden toho moci se oženit s Němkou. Najednou na mne přišla hrůza, že tam jsou popravy a tady já stojím před doktorem s přirozením v hrsti a nemohu dosáhnout erekce a nabídnout pár kapek spermatu. A pak se otevřely dveře a tam stál ten doktor s mými lejstry v prstech a asi teď teprve si pořádně přečetl, o koho jde, no protože mi řekl vlídně: Herr Ditti, was ist denn los? A popleskal mi rameno a dal mi nějaké fotografie a rozsvítil světlo. A já jsem se díval na nahaté skupinky pornografie. Všechno jsem to už znal, to vždycky dřív, když jsem se na ně podíval, když jsem měl tyhle fotografie v prstech, už jsem celý tuhnul. Ale čím dál jsem se díval na ty pornofotky, tím víc jsem viděl ty nápisy a zprávy v novinách oznamující, že tihle a čtyři další byli odsouzeni a zastřeleni, každý den další a noví nevinní.
1: A já tady stojím v jedné ruce s přirozením, druhou na stůl odkládám pornografické fotografie a pořád nedosahuji toho, oč jsem byl žádán, abych pak byl schopen oplodnit německou ženu, moji nevěstu Lízu. Tak nakonec musela přijít mladá sestřička, sama mi několika pohyby, při kterých už jsem nemohl a nemusel myslet na nic, protože ruka mladé sestřičky byla tak zručná, že za pár minut odnášela na listu dvě krůpěje mého semene, které za půl hodiny byly označené za výtečné, jako za jedině schopné oplodnit důstojným způsobem arýskou vagínu. A tak ten úřad pro ochranu německé cti a krve neshledal nic proti tomu, abych si vzal arýku německé krve a mocnými ranami razítek jsem obdržel svatební povolení. Zatímco čeští vlastenci těmi samými ranami s těmi samými razítky byli odsouzeni k smrti. Svatba se konala v Chebu, v takové červené síni v městském úřadě. Všude byly červené prapory se znaky hákového kříže, i úředníci byli v hnědých uniformách s červenými pásky na rameni a na tom pásku byl hákový kříž. A já jsem byl oblečen ve fraku a zase s modrou šerpou přes prsa a tím řádem, co jsem dostal od habsburského císaře. A nevěsta Líza byla zase v těch svých mysliveckých šatech s kamizolkou zdobenou dubovými ratolestmi a na klopě měla hákový kříž v červeném poli. A vůbec to nebyla ani svatba, ale nějaký vojenský státní akt, ve kterém se neustále hovořilo o krvi a cti a povinnosti. A nakonec starosta města, taky v uniformě a holinkách a té hnědé košili, nás požádal jako snoubence, abychom přistoupili k takovému oltáři, tam visela volně dlouhá vlajka s hákovým křížem a na tom stolečku byla zespodu ozářena bysta Adolfa Hitlera, který se mračil, jak mu žárovky zespoda házely přes vrásky stíny. A starosta mi vzal ruku a ruku nevěsty a vložil jí do té vlajky a podal nám skrz to sukno ruku a tvářil se slavnostně. Teď přišel ten oddávající akt a starosta nám říkal, že jsme od této chvíle svoji a že naší povinností je myslet jen a jen na národně socialistickou stranu a plodit děti, které musí být vychovávány taky v duchu té strany. A pak skoro starosta zaslzel a řekl nám slavnostně, abychom si z toho nic nedělali, že nemůžeme oba padnout v boji za novou Evropu, ale že oni, vojáci a strana v tom boji budou pokračovat až do konečného vítězství. A pak zahrála gramofonová deska Die Fahne hoch, die Rhein dicht geschlossen a všichni zpívali s ní, s tou deskou i Líza. A já jsem si najednou vzpomněl, že jsem dřív zpívával na Strahovských hradbách a kde domov můj. Ale přesto jsem potichu zpíval taky. Líza se mne lehce dotkla loktem a očima metala blesky a tak jsem zpíval dál s ostatními SA marschiert. A zpíval jsem to s citem a nakonec, jako bych byl Němec. Když jsem se podíval, kdo všechno je svědkem mojí svatby, byli zde i plukovníci a všichni vysocí pohlaváři strany v Chebu, věděl jsem, že kdybych měl já svatbu doma, že by to bylo, jako by se nic nestalo. Ale tady v Chebu to byla skoro historická událost, protože Líza tady byla známá. A pak svatební obřad skončil a já jsem stál a nastavoval jsem ruce ke gratulacím. Ale pot se ze mne začal lít, protože jsem nastavoval ruku, ale důstojníci jak Wehrmachtu, tak SS mi ruku nepodali. Zase jsem byl i pro ně jen ten pingl pikolo, ten český prcek, pindia. Ale všichni se skoro vrhli na Lízu a gratulovali jí tak provokativně, že já jsem stál sám, nikdo mi nepodal ruku. Ten starosta mi poklepal na rameno a já jsem mu podával ruku, ale on ji nepřijal. Tak jsem chvíli stál, jako bych z podávání ruky dostal strnutí celého těla a starosta mne vzal za ramena a odvedl do kanceláře, abych podepsal a zaplatil taxi za akt. A já jsem se ještě jednou pokusil. Nechal jsem na stole 100 marek navíc a jeden z úředníků mi lámanou češtinou, ač jsem s ním hovořil německy, řekl, že tady se ty škréce nedávají. Že tady není restaurace, ani kantýna, ani hostines, ani hospoda, ale úřad tvůrců nové Evropy, ve které rozhoduje krev a čest a nikoli jako v Praze teror a úplatky a ostatní kapitalistický a bolševický poresy.
0: A svatební hostina se konala v restauraci u města Amsterdamu. A zase jsem viděl, jak sice všichni připíjejí i mě, ale všechno se točilo kolem Lízy. A já jsem se začal vžívat do úlohy trpěného sice árejce, ale pořád bémáka, i když jsem měl žluté světlonké vlasy a přes prsa šerpu a na boku fraku ten řád ve tvaru rozprsklého zlata. Ale nic jsem nedal na sobě znát, jako bych neviděl, usmíval jsem se a dokonce mi dělalo dobře, že jsem manželem tak slavné ženy, že všichni důstojníci, kteří jistě byli svobodní, by se o ní ucházeli nebo mohli ucházet, ale nikdo z nich ji nedostal, ale byl jsem to já, který jsem ji okouzlil. Asi nedovedou tihle vojáci nic, než tak v holinkách skočit na ženu do postele a jen tu jejich, aby zachránili krev a čest, aniž by pomysleli na to, že v posteli je taky potřeba lásky a hry a hravosti. Tak, jak jsem to uměl já, jak jsem na to přišel už dávno u Rajských, když jsem obložil bříško nahé kelnerky kopretinami a okvětními lístky bramboříků. A nakonec před 2 lety i břicho téhle uvědomělé Němky, téhle velitelky vojenských sester, téhle vysoké stranice. A tak, jak tady přijímala gratulace, nikdo si nedovedl představit to, co jsem viděl já. Jak leží na zádech nahá a já jí obkládám břicho zelenými smrkovými větvičkami a ona to přijímá s tou samou poctou, dokonce možná poctou i větší, než to, jak nám starosta tiskl oběma ruku skrz červený prapor a litoval nás, že nemůžeme oba padnout v boji za novou Evropu, za toho nového národně socialistického člověka. A Líza, když viděla, že se usmívám, že jsem přijal tu hru, ke které jsem byl odsouzen tímhle úřadem, vzala sklenku a podívala se na mne. Všichni stuhli tím obřadem a já jsem vstal, abych byl ještě větší. Stáli jsme proti sobě se sklenkami v prstech a ti důstojníci se dívali, aby líp viděli, zírali, uhadovali, jako bychom byli u nějakého výslechu. A Líza se zasmála tak, jak se smála, když jsme spolu bývali v posteli, když jsem byl k ní francouzsky galantní. Dívali jsme se na sebe, jako by byla nahá a já taky. A taky přes oči se jí převalilo zase to bělmo, taková mázdra, ta chvilka, kdy ženy padají, ne domdlob, ale kdy odhazují poslední zábrany a dávají cestu tomu, aby s nimi bylo naloženo tak, jak se uzná dle chvíle, ve které se otevírá jinačí svět. Svět milostných her a laskání. A tak mne dlouze přede všemi políbila a já jsem zavřel oči. Drželi jsme sklenky se šampaňským a jak jsme se líbali, tak se naše sklenky naklonily a víno zvolna teklo na ubrus a celá společnost zmlkla a od té doby byli všichni jako zaražení. Dívali se na mě už uctivě, dokonce mne pořád zkoumali a tím zkoumáním zjistili, že se slovanskou krví si ta německá krev užije daleko víc než zase s německou. Ale všichni vojáci, jak od Heereswaffe, tak od SS, všichni se na mne zatvrdili, skoro rozlobili.
1: Všichni velice dobře poznali, jak jsem si naklonil krásnou plavou Lízu, že proti německé cti a krvi dala přednost živočišné a krásné lásce, proti které oni, ač byli ověšeni řády a vyznamenáními stažení proti Polsku a Francii, byli bezmocní. Stačí vám to? Tím dneska končím.

Český prozaik, esejista a básník Bohumil Hrabal, který líčí od 20. do 50. let velké dějiny, velké politické zvraty. A to optikou číšníka Jana Dítěte, později hoteliera, nakonec cestáře. Pro rozhlas adaptoval a připravil slavný román Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále v roce 2004 Jiří Červenka. V režii Markéty Jahodové účinkoval v 8. epizodě 14-dílné série Ladislav Mrkvička. Poslouchejte opět zítra v pravidelném čase na Vltavě. Bylo 19 hodin, tedy ten pravý čas na 7. nebe, dnes s Martou Kloučkovou.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, milí posluchači, zdraví vás Marta Kloučková ve středečním sedmém nebi. Zatímco si celý jazzový svět dnes připomíná 100 let od narození jednoho z nejvýznamnějších jazzových saxofonistů a skladatelů, Johna Coltrane'a, my v dnešním sedmém nebi oslavíme 101 let od narození výjimečného zpěváka Mela Tormého. A ještě s drobným zpožděním. Věřím ale, že sametovost jeho hlasu vás potěší natolik, nakolik by vás rozburáceli například Coltraneovi Giant Steps. Mel Torme, přezdívaný The Velvet Fog, tedy sametová mlha, a prý tuto přezdívku neměl moc rád, byl nejen jedinečný zpěvák, ale také skladatel, aranžér, herec, spisovatel a bubeník. A během své dlouhé kariéry se zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti světového jazzu. Poslechneme si jeho nahrávky od 50. let až po pozdější období jeho tvorby. A začneme s Too Close for Comfort z alba Mel Torme Swings Schubert Alley a pokračovat budeme písní Careless Hands, jeho prvním hitem z roku 1949. Příjemný poslech.

Mel Tormé se narodil v Chicagu 13. září 1925 a na pódiu vystupoval už jako čtyřleté dítě. Ve 40. letech založil vokální skupinu Meltones, se kterou se podílel na nahrávkách Artieho Shawa. A právě tady se začala formovat jeho představa o tom, jak může jazzový zpěv fungovat nejen sólově, ale i jako plnohodnotná součást aranžmá. Postupně se prosadil jako zpěvák, skladatel, napsal na 300 písní i jako aranžér. Jeho charakteristický hlas a především práce s rytmem a frázováním z ním brzy udělali jednu z nejvýraznějších osobností americké vokální hudby. Album Mel Tormé Sings Fred Astaire, které natočil v roce 1957 s kapelou The Marty Paish Tectet, se řadí k jednomu z jeho nejúspěšnějších alb a právě z něj pustím píseň Let's Call the Whole Thing Off. A poté živá verze písně Bernie's Tune z alba Gene Norman Presents Mel Tormé at the Crescendo.

0: Bernie Stone.
1: Významnou kapitolou Tormého kariéry byla spolupráce s aranžérem Martin Pagem. Page dokázal s relativně malým ansámblem vytvořit zvuk, který působil skoro jako velký orchestr. Jeho dektet se stal ideálním partnerem pro Tormého, nejen doprovodem, ale skutečným rovnocenným hudebním partnerem. Jejich společné nahrávky spojovaly Tormého hlas s neobvykle propracovanými jazzovými aranžemi a Mel Tormé zde nebyl pouze interpretem, jelikož rozuměl aranžování, psal písně a také skvěle sketoval, jak jsme mohli slyšet v minulé písni. Před námi jsou dvě skladby Lulu's Back in Town a What is this thing called love, v níž uslyšíme i hlasy vokální skupiny Meltones.

Autor mého repertoáru sahal od broadwayských a hollywoodských standardů až po bebop a jazzové kompozice. Jeho velkou předností bylo kromě sametového hlasu i frázování. Melodii nikdy nespíval mechanicky, neustále pracoval s rytmem, akcenty a významem textu. V 50. letech nahrával mimo jiné pro Bethlehem Records a vznikla zde řada dodnes ceněných jazzových alb. My si ale pustíme píseň z jeho následné éry u Verve Records z alba Swinging on the Moon. V letech 1959 až 62 zde vznikla řada jeho důležitých alb, například Back in Town, Mel Torme Swings Schubert Alley, Swinging on the Moon nebo I Dig the Duke, I Dig the Count. Následovalo album Coming Home Baby, to už vyšlo u Atlantic Records a ukázalo jeho schopnost překračovat hranice mezi jazzem, rhythm and blues a populární hudbou. Je třeba ale říci, že Torme sám tuto popovější etapu nevnímal vždy jako přesně to, co chtěl dělat. Pustím písně No Moon at All a Moonin v celku netypicky v 6-8 rytmu.

Na vltavských vlnách dozněla píseň Moon in Bobbyho Timmonse. V podání zpěváka Mela Tormého, jemuž patří celé dnešní sedmé nebe. Tormé byl také hercem. V roce 1956 získal dokonce nominaci na cenu Emmy. V pozdějším věku rozvíjel i svou spisovatelskou stránku. Mezi zpěvákovy knihy patří tituly The Other Side of the Rainbow z roku 1970, která líčí jeho zkušenosti z doby, kdy v 60. letech působil jako hudební poradce zpěvačky Judy Garlandové při jejich televizních pořadech. Dále román Winner 1978 a autobiografie It Wasn't All Velvet. Ale my ještě zůstaneme u hudby. Z alba Coming Home Baby pustím píseň On the Green Dolphin Street a pak si pustíme krásnou baladu What Are You Doing the Rest of Your Life z živého alba Mel Tormé Live at the Mezzanet z roku 1975.

0: I only ask for honesty. Is that a beautiful song or not? You're beautiful. What a bunch of good listeners tonight, right? Terrific. Thank you.
1: Mel Tormé byl pozoruhodný také tím, že se během kariéry nikdy nepřestal vyvíjet. Zatímco mnoho zpěváků jeho generace zůstalo spojeno především s érou velkých swingových orchestrů, Tormé dokázal přecházet mezi různými hudebními prostředími. Teď si poslechneme píseň The Night We Called It A Day, jednu z mých nejoblíbenějších. Tato verze je z Tormého alba Sings About Love z roku 1982 a poté zazní krásný duet s pianistou Georgem Shearingem You're Driving Me Crazy z alba An Elegant Evening z roku 1985.
2: There was a moon out in space

Právě hudební partnerství s Georgem Shearingem bylo pro Tormého pozdější kariéru zlomové. Po triumfálním koncertu v Carnegie Hall v roce 1977, kde vystoupil právě po boku Shearinga a Jerryho Mulligana, sklidil obrovskou vlnu uznání a později nahrál 5 alb právě se Shearingem. O rok dříve Tormé získal ocenění po časopisu Downbeat pro nejlepšího jazzového zpěváka. A my si nyní pustíme dvě písně z alba Mel Tormé, Rob McConnell and the Boss Brass z roku 1986, kde Tormé sketuje jako o život a je to naprostá paráda. Budou to Just Friends a The Song Is You.

Mel Torme odešel do hudebního nebe v roce 1999, zanechal nám tu však desítky alb, stovky nahrávek, které připomínají jeho mimořádný hlas, hudební rozhled a cit pro jazz a inspirují nové a nové generace hudebníků. Zůstává tak jedním z nejvlivnějších, nejvšestranějších a nejrespektovanějších jazzových zpěváků 20. století. Na závěr zazní hravý Birdsong, duet se zpěvačkou Cleo Lane a potom píseň, kterou Torme napsal spolu s Bobem Wellsem a která se stala světovým hitem a každý rok zní v tu správnou dobu téměř na každém rohu. Věřím, že není třeba ji představovat. Děkuji vám za poslech a přeji krásný zbytek dne. Loučí se Marta Kloučková.

0: Christmas song.
1: Vánočnou písní, nebo vánoční písní tedy a sametovým hlasem Mela Tormého jsme uzavřeli dnešní Sedmé nebe, milí posluchači, které připravila a také opatřila komentářem a vybrala písně. Byť to byly písně Mela Tormého, Marta Kloučková. Martu Kloučkovou můžete stejně jako další hlasy Sedmého nebe slýchávat na Vltavě vždy po 19. hodině. Zítra vás přivítá se svým Sedmým nebem Pavel Klusák a konec konců Pavel Klusák bude také tím, kdo vás provede dnešním vltavským večerem na téma.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění.

Je 23. zářijový večer, den podzimní rovnodennosti. Po 20. hodině vám příjemný poslech, od mikrofonu přeje David Hamr a za techniku také Nataša Vodvářková. No a společně s námi již zmiňovaný Pavel Klusák, který připravil dvouhodinový večer na téma Johnny Mitchell, zpřítomňující originalitu a rozmanitost jejich písní, představujících osobní zkušenost v poezii. Dáma, která zazářila v 60. letech a stala se do jisté míry ikonou kontrakultury, bude nahlédnuta z více stran. Nicméně také nabídneme kontrakulturu americkou v trošku jiné perspektivě, v perspektivě osobní zpovědi Tuláka, Lupiče, zaznamenané po 30 let formou textu, který získal název Nemáte šanci. To je naše rozhlasová četba s hvězdičkou z pera Jacka Blacka. Už po 7. se s tímto kontroverzním, ale skvělým vypravěčem můžete potkat po 23. hodině. No a po hodině 22., tedy hodinu předtím, protože je středa také pravidelný a častý moment, kdy nabízíme Radio Art a Radio Ateliér. Dnes s Petrem Vrbou a Ladislavem Železným. Teď už zmiňovaný večer na téma.

0: Večer na téma.
1: Kanadská zpěvačka, autorka a malířka Joni Mitchell inspirovala mnoho žen i mužů v cestě za sebevyjádřením a nezávislostí. Dvouhodinový večer na téma z roku 2023. Joni Mitchell připomíná originalitu a rozmanitost její tvorby. Koláž ze života a díla, nazvaná Teď už znám mraky z obou stran, rekapituluje i příběh Johnny jako svobodné matky, která svou dceru dala k adopci. Spolu s autorem večera Pavlem Klusákem účinkuje Kateřina Císařová. Příjemný poslech.

Kdyby se někdy objevila možnost cestovat v čase, představuju si, že bych ji využil k přesunům do místa a časů, kdy se děly velké kulturní události. Přiznávám, že mě ta možnost láká ze všeho nejvíc. Chtěl bych zažít, jak v newyorských kavárnách v Greenwich Village lidé koncem 60. let zírají na mladou Kanaďanku neznámou, ale zpívající zralé písně omračujícím způsobem. Chtěl bych se připlést do kalifornského Laurel Canyon, kde se bohemsky pařilo a velmi inspirovaně psalo a komponovalo. Přál bych si být na koncertech, kde Joni Mitchell zpívala své čerstvé písně, jak je poznal celý svět na albech Blue nebo Hedžíra. Být někde, kde komunikuje hudbou s Herbiem Hancockem, Wayneem Shorterem, Patem Metheanym. Být kdekoliv, kde se mísí ten úžas s osobní, tak ostře intimní poezie a z hudby, která má v sobě něco neslýchaného a zároveň něco povědomého. Cestování časem není naštěstí úplně nutné. Velké věci můžeme prožít a procítit s nahrávkami a filmovými dokumenty Joni Mitchell. Kulturní svět na všech kontinentech s ní slaví její osmdesátiny v době, kdy zvládla dlouhou a těžkou rekonvalescenci po výduti mozkových cév. Po 20 letech pauzy zase několikrát zpívala na veřejnosti. Zdá se, že rekapitulovat její život znamená přiznat jí kromě talentu a velmi tvrdých zásahů osudu taky nezdolnost a nezlomnost. Díky za to a všechno nejlepší do Kalifornie, milá Joni Mitchell. A my, abychom začali od začátku.

0: Saskatchewan.
1: Saskatchewan.
2: Saskatchewan.
3: Saskatchewan.
4: Saskatchewan.
5: Saskatchewan.
6: Saskatchewan.
7: Saskatchewan je kanadská provincie. Prostřední ze tří kanadských prérijních provincií, kompletně vnitrozemská. Pokud někde v Kanadě lze naměřit extrémní teploty, pak je to tam. V létě plus 45, v zimě minus 56. Zhruba milion obyvatel a jako hlavní město Saskatoon, ve kterém vyrůstala Joni Mitchell, původně Roberta Joan Anderson, ročník 1943. Její matka měla irské a skotské kořeny. Otec pocházel z norské rodiny, to je to příjmení Anderson. Spekulovalo se, že jeho rodokmen vede i mezi sámíce, tedy arktický pohanský národ Norska. Maminka byla učitelka, otec původně poručíkem Královského letectva Kanady, zaučoval mladé piloty. Po válce si ovšem otevřel obchod s potravinami v Saskatoonu. Když bylo Johnny 9, vyhlédl si jí virus dětské obrny. Byla upoutaná na lůžko, ochromená nemocí i vyhlídkou, že možná už nebude moci chodit. V nemocnici musela strávit i válce.

stylu na celý život. V oněch 9 letech Johnny taky začala kouřit. Když se jí během let začal měnit hlas, přesvědčeně tvrdila, že její návyk s tím nemá nic společného.

0: Škola pro ní byla málo zajímavá. V rozhovoru pro Rolling Stone řekla, už od útlého věku jsem viděla, že vzdělávací systém učí lidi mnohem spíš, co si mají myslet, než jak doopravdy myslet. Z jejího městečka každou zimu táhli bohatší lidé na jih jako stěhovaví ptáci, vyhnout se mrazu a tmě. Viděla, že možnost odejít je privilegium, svoboda, o které sní tolik lidí. Urge of Going, nutkání odejít, je jednou z jejich prvních zralých písní.
1: I come from a place in Canada called Saskatoon, Saskatchewan, which to some people sounds like a disease. Up there we joke about Kalamazoo, Michigan.

že v teenagerovských letech načas zapadla mezi divokou partu s delikventy a s odhodláním k drobným zločinům. Ale na cestu ke dnu měla v sobě příliš důstojnosti a hlubšího pozorování reality. Někteří z kamarádů skončili ve vězení a ona takhle svou budoucnost rozhodně neviděla. Když začala studovat malbu, prala se s povahou umělecké školy, která až příliš určovala, co je dobře a co špatně. Byla zklamaná, hledala tu víc svobody. Něco z toho, co mě na škole naučili, jsem se musela zase odnaučit, řekla. Přitom však k malování přilnula na celý život. V té době už začínala zpívat, hlavně lidové písně, a co nešlo vyjádřit hudbou, vedla do skicáků a na plátna. Zásadní citát. Kdyby nebylo malby, můj talent pro písně a psaní by dávno vyschl. Připomeňme, že v době premiéry tohoto pořadu jako 80letá Johnny už léta nekoncertuje, až na úplné výjimky, ale maluje a vystavuje pořád.

0: Brzy vyšel článek s titulkem Dívka dvojí kariéry. Studentka umění zpívala tradiční songy. Z tohohle období vyšla archivní svědectví nahrávek až velmi nedávno. Pořídila si zpěvník sestavený Petem Seegrem a objížděla kluby. Folková scéna ji zaskočila. Johnny zjistila, že každé město, každý klub má svoje osvědčené zpěváky, kteří ji neváhají říct, tohle je moje píseň, tu tady zpívám já. Měli rezervované ty nejlepší lidové písně. Žádná pospolitost, žádné otevřené sdílení, tak vlastní latentně levicovému hnutí kontrakultury. Tohle ještě nebyla společnost protest songů. Johnny nadlouho získala velkou rezervovanost k výrazu folk a především k žánrové scéně. Nic na tom nemění, že jí mnoho pramenů dnes označuje za jeden z vrcholů utvářejícího se folku 60. let. Do toho vletěl okamžik, jaký má sílu proměňovat životy. Johnny během jediné noci přišla o panenství a otěhotněla.
1: Bylo mi 21 a v papírech jsem ještě pořád měla jméno Joan Anderson. Od rodičů jsem odešla do Toronta. Zpívala jsem lidové písně a psala jsem i svoje vlastní, ale nikdo mě neznal. Bydlela jsem v ubytovně, za každými dveřmi jiný dočasný obyvatel. Na konci roku 1964 jsem byla neznámá, chudá a těhotná. Cítila jsem, že nemám na výběr. Když se mi v únoru narodila holčička, pojmenovala jsem ji Kelly a dala jsem ji k adopci. Otcem dítěte byl fotograf z Calgary. Jmenoval se Brett McMath a jak jsem později napsala do jedné písně, zmizel do Kalifornie, slyšel, že je tam všechno teplejší. Svěřit se rodičům, kteří zůstali doma na severozápadě, se mi zdálo nepředstavitelné. Ani nevěděli, že jsem čekala dítě. Adopce. Dcera přece nemůže udělat nic hanebnějšího. Nemáš ponětí, jaké to v té době bylo stigma. Bylo to, jako kdybys někoho zavraždila. Odmítla jsem přijmout budoucnost svobodné strádající matky, která nemá ani na plíny. Byla bych na sociálních dávkách. Beze mě na tom bylo dítě líp. Unavená lhaním, podepsala jsem všechny listiny rodným příjmením a poslala své dítě do neznáma. Vyslala jsem je od sebe pryč trochu jako píseň, kterou sice stvoříte, ale pak se od vás rozletí za vlastním osudem a vy nevíte, kdo jí jak porozumí. Jenom doufáte, že osud se k ní zachová vlídně. Pokusila jsem se o zoufalý sňatek z rozumu s americkým folkovým zpěvákem Chuckem Mitchellem. Ale náš vztah se brzy zhroutil a nezbylo mi nic jiného než nové příjmení. Je paradox, že právě tohle jméno na mě ulpělo. Vláčím ho sebou po zbytek života jako připomínku všech kvapných a chaotických rozhodnutí, která mají dalekosáhlé důsledky.
0: Johnny a Chuck se vzali 630 hodin poté, co se poznali. Johnny, která neměla nic, spíchla šaty sobě jako nevěstě i kamarádkám družičkám. Zkoušeli s Chuckem společně vystupovat, ale nešlo to podle představ Johnny ani jako duo, ani v životě. Chuck byl zralejší a ona cítila málo prostoru pro vlastní rozvoj. Později vzpomínala, bylo to pro mě těžký. A tak jsem začala psát svoje vlastní písně, abych si udržela vlastní svět. Abych měla něco jen svého, soukromého, protože jsem žila nekomfortní život. Johnny nehodlala žít ve lži. S rozpadem zpěváckého dua byl konec i manželství.
2: Joni Mitchell.
3: Joni Mitchell.
4: Joni Mitchell.
5: Solo.
6: Solo.
5: Solitude.
7: Solitude.
8: Satisfaction.
0: Jednou z prvních písní, které napsala, bylo Both Sides Now z obou stran. Uvažovala tu o fantazírování a skutečnosti, konfrontovala dětský optimismus a dospělý pohled, střet s realitou. V písničce zpívá, samozřejmě v sugestivním rytmu a s rýmy, následující text. Prameny a proudy andělských vlasů a vzdušné zámky ze zmrzliny a všude opeřené kaňony. Takhle jsem viděla mraky. Ale teď akorát zastiňují slunce, na všechny z nich jen prší a sněží. Tolik bych toho vykonala, ale do cesty se mi připletly mraky. Teď už znám mraky z obou stran, z dola i z hora, a přesto dál je to jen zdání, zdá se mi. Vlastně o mracích nevím nic.

Johnny přiletěla do New Yorku v roce 1967. Scéna v Greenwich Village byla velmi živá, plná silných autorů, ovšem převážně mužů. Bob Dylan, Tom Paxton, Phil Ox a další. Joanne Baez se svou aktivistickou polohou jí byla vzdálená. Johnny Mitchell vzpomíná, že když uslyšela taky Kanaďana, Leonarda Cohena a jeho song Susan, řekla si, pane jo, takhle píší dospělí lidi. Sama ovšem k určité zralosti, zralému náhledu na vztahy, vlastní rozpoložení, velmi rychle dospěla.

Hrála tam, co ostatní, v kavárnách a klubech. Ti, kdo narazili na neznámou 23-letou blondýnu z Kanady, popisují svou reakci jako úžas. Celý její styl se zdál pevný, hudba se už tehdy přirozeně zdvíhala od folkových modelů k něčemu komplikovanějšímu, zcela osobnímu. A hlavně na tak mladou osobu byla v písních skutečná existenciální zkušenost, věrohodná a uložená do veršů šťastně obecně. Tak, že z osobního zážitku tu pramenily obrazy, které se silně dotýkaly kdekoho. Polsko-americká spisovatelka Malka Marom, která později také spolupracovala s Johnny Mitchell, vzpomíná, jak tehdy takhle vstoupila do klubu a uslyšela píseň I had a king, měla jsem krále, o muži, kterého vypravěčka musela opustit. Je to píseň, která se vyrovnává s rozpadem vztahu. Malka v té době procházela vlastním rozvodem a při té koncertní srážce s písní Johnny, pro ní tehdy neznámé zpěvačky, téměř zavrávorala, jak sugestivně píseň popisovala její zkušenost a jak ji pojmenovávala s darem, který mají básnířky a básníci.

0: Jedním z těch, kdo Johnny Mitchell zastihli a užasli, byl David Crosby, tehdy z kapely Byrds. Řekl, že zůstal transfixed, jako zhypnotizovaný. Uviděl zpěvačku, která má podivuhodný repertoár, vystupuje s jistotou, zpívá, jako by se opájela možnostmi hlasu stoupajícího bez obav do ptačích výšek. Nemohl jsem uvěřit, že je někdo tak dobrý. Shrnuje to Crosby ve filmovém dokumentu Woman of Heart and Mind. Ještě ke všemu byla Johnny Mitchell podle všech obvyklých měřítek zářivý zjev. Vertikály světlých vlasů, lícních kostí a nohou se navzájem umocňovaly. Na uchovaných televizních záznamech to dodnes působí, jako by mezi touhle ženou a harmonií přírody nebyla žádná hranice. David Crosby vzal Johnny Mitchell sebou do Kalifornie. Mýtus o ní se začal šířit a někteří zavedení zpěváci chtěli její písně. Judy Collins naspívala na desky Both Sides Now a Chelsea Morning. Další songy nahráli countryový George Hamilton IV. Nebo Dave Van Ronk. To bylo dlouho méně známé jméno, ale připomeňme, že tomuhle songwriterovi věnovali bratři Coenové svůj film Vnitru Louina Davise. Vyplývá z toho podivuhodné zjištění. Celou řadu opravdu velkých písní měla Johnny hotovou ještě dřív, než natočila první album. Můžeme se ptát, byly ty songy tak silné proto, že měla něco jako metodu nebo dobré opěrné body?
1: I like the more storytelling quality of Dylan's work. You got a lot I knew. I say you are my friend. Bob Dylan inspired me with the idea of the personal narrative. He would speak as if to one person in a song, you know, like you got a lot of nerve to say you are my friend.
0: Pokud Johnny něco odkoukala od Boba Dylana, pak to bylo osobní vyprávění. Ona říká, naučil mě personalizovat, udělat svou hudbu osobní, oslovovat, říct, tyhle pocity mám kvůli tobě, jsem tu s nimi pro tebe. Zároveň byla Johnny k Dylanovi vždycky kritická. Dylan obětoval hudbu, prohlašovala. Nemínila jít v jeho stopě a do jednoduchých harmonických sledů někdy takřka mluvit. Johnny se hlásila k melodické hudbě. Měla konkrétně ráda melodický pop z 50. let, ale nedokázala akceptovat jednoduchá sdělení a jazyk. Hledala hybrid a tak vznikl její styl. Měla dvojí nárok na propracovanou hudbu a text vyprávěný osobně v poetických možnostech jazyka.

Song The Circle Game naspívala moc zajímavá Kanaďanka s kořeny mezi původními obyvateli, Buffy St. Marie. Jejím manažerem byl jistý David Geffen. Tehdy v začátcích, ovšem jeden z budoucích velkovydavatelů, úspěšných zakladatelů gramofirem a také filmové společnosti DreamWorks se Stevenem Spielbergem. Člověk, jehož encyklopedické heslo má zvláštní oddíl jen pro jeho jachty. Johnny díky svým známostem mohla natočit první LPčko, píseň pro Racka, Song to a Seagull. David Crosby v roli producenta dosáhl toho, že Johnny nemusela natáčet se studiovou kapelou, ale čistě sama, s kytarou a klavírem. Pochopil dobře, že sílu její intimity by žánrová aranžma jenom rozmělnila a překryla tuctovostí.

David Crosby přesadil Johnny Mitchell do Kalifornie. Bylo to období komunitního života v Laurel Canyon, osadě v Hollywood Hills. Bohemské, ale také ve znamení hledání nové poezie. Jefferson Airplane, Birds, Grateful Dead, všechny tyhle kapely hrály v malých klubech. Žili tu Jim Morrison, Frank Zappa, Neil Young, Brian Wilson z Beach Boys, kapely Eagles i Love. Cass Elliot z Mamas and Papas byla proslulá tím, že její dům hostil největší večírky, celonoční parties, kde byl pod vlivem narkotik snad i nábytek. Lidé cítili, že era 60s a pokus o společnost pospolitosti se řítí do finále a žili o to intenzivněji. U Johnny Mitchell v obýváku se prý poprvé sešli Crosby, Stills, Nash a Young, aby pak po nějaký čas hráli spolu. Johnny ukončila svůj vztah s Davidem Crosbym své bytně. Na večírku v jeho přítomnosti zahrála novou píseň, která mluvila o jejich rozchodu.

Začala žít s jeho spoluhráčem Grahamem Nashem. Zdálo se, že tohle partnerství je možné. A na nějaký čas bylo všechno zalité kalifornským sluncem. Psali pro sebe navzájem písně. Když vezmeme v potaz, že to bylo v době bez dramatu, se vždycky riskantním vyprávěním o tom, že vše je v pořádku. Pak ty písně vyšly krásně a jsou dodnes živé.

Graham Nash napsal o jejich společném životě Our House. Johnny, která byla už roky zvyklá psát osobně, dala průchod svým pocitům v My Old Man, můj starej, písni se slavnými řádky, k čemu by nám byl papír z radnice, nepotřebujeme ho k tomu, abychom si byli oddaní a věrní. Johnny dávala najevo mnoha způsoby potřebu svobody a nezávislosti. Nezávislosti na statu quo, předpokladech, autoritách. Odmítala zdánlivě neměné věci jak ve společnosti, tak v gramoprůmyslu a nárokovala si od nich svobodu. Prohlášení, že k partnerství nepotřebuje manželský svazek, bylo jedním z nich.

Za druhé album Clouds získala Johnny cenu Grammy. Mimochodem, je to jediná Grammy za album, kterou obdržela v celém svém vrcholném období. Další získala až o čtvrtstoletí později. Když se v srpnu roku 69 uskutečnil přelomový festival Woodstock ve státě New York na pozemcích Jasgurovy farmy, přitáhl téměř 500 000 návštěvníků. Johnny ten den vystupovala v televizi, takže na místě nebyla, ale sledovala přenos z tohohle velkého srazu své generace a society. Přímo v hotelu pak napsala píseň, o které David Crosby řekl, že vystihla celou věc líp, než reportáže těch, co tam byli. Skutečně říká něco o konci éry hippies, ale je tady znát i typická schopnost odstupu Johnny Mitchell, jako by se na situaci dívala zhora a reflektovala ji. Narazil jsem na dítě boží, šlo po silnici a já se ho ptám, kam jdeš? Řeklo, jdu až na Jasgurovu farmu přidat se k rock'n'rollové kapele. Musím se vrátit tam, kde to osvobodí mou duši. Jsme hvězdný prach, jsme ze zlata, jsme uhlík starý miliardu let a musíme se dostat zpátky do zahrady. Ta zahrada, poznamenávám, ta zahrada v textu byla vždycky vnímaná jako rajská zahrada, jako narážka na návrat do mystického ráje. V textu písně Woodstock, ze kterého cituju jen část, pak Johnny Mitchell tomu božímu dítěti říká: mohla bych tam jít s tebou, možná je to ročním obdobím, no a možná je to obdobím v životě. Nevím, kdo jsem, ale život je tu proto, aby se člověk učil. Jsme hvězdný prach, jsme ze zlata, jsme uhlík starý miliardu let a musíme se dostat zpátky do zahrady.

Verze od Johnny Mitchell s elektrickým pianem Wurlitzer je nesmírně výrazná. Ovšem Woodstock v podstatě hned natočili tři další uskupení a měli hitparádový úspěch v Americe i v Evropě. Kvartet Crosby, Stills, Nash & Young udělali z rychlejší a tvrdší varianty Woodstocku jeden z vrcholů alba Deja.

S Albi Clouds a Ladies of the Canyon získala Joni Mitchell velkou popularitu. Až takovou, že o ní částí své osobnosti nestála. Byla typem nezávislé umělkyně, sama si kreslila a malovala tituly alb, její hudební výraz byl čím dál propracovanější, ke kytaře přidala dost významně klavír a v písních jako For Free se ptala, jak umělce ovlivňuje úspěch a status celebrity. Cítila úbytek svobody. Ne nadarmo jí vydavatel David Geffen řekl, ty jsi jediná hvězda ze všech, co znám, která chce být obyčejný člověk. Někdy mluvila o podivném obdivu. Když se ocitla na obřím festivalu na britském Isle of Wight, kde statisíce nažhavených poutníků povalili ploty a vynutili si festival zadarmo, bylo pro ní trpké hrát oproti původnímu plánu za světla nesoustředěnému a hlučícímu davu. Chováte se jako turisti, trochu respektu, řekla lidem. Stišila a ovládla obří publikum až druhou částí setu s novými písněmi. Zpívala úplně intimní věci, sebeodhalující diagnózu pocitů po té, co se rozpadl její vztah s Grahamem Nashem. Ten kontrast, bezelstná konfese před nedohledným publikem v té nejveřejnější situaci byl jako blesk, který rozštípne čas a vymezí novou éru.

Tak vznikly písně pro album Blue. Klíčovým slovem pro vnitřně jednolité, zralé a brzy slávou ověnčené album se stala zranitelnost, samozřejmě kontrolovaná. Výpověď Johnny Mitchell byla plná sebeobnažení, které ale není předvádivé, spíše podmínkou pravdivosti poezie. Sama Johnny používala různé obrazy. Říkala, že se tehdy cítila jako celofán na krabičce cigaret, jako igelitka, skrz kterou jsou vidět všechny její vnitřnosti. Když se uklidila před schonem západní společnosti na Krétu, rozepsala se víc. Všimla si určitých opakujících se témat. Lásky, ztráty, útěků, hledání jakési nedefinovatelné duchovní pravdy. A stýskalo se jí po domově, což nevyústilo jen v odlehčený song California. Hlavně se do písní dostal dvojaký pocit z věčného cestování, satisfakce i melancholie. Mohli bychom si pouštět tolik písní z alba Blue, mimochodem jediného, které od Johnny Mitchell vyšlo v Československu. Je tu i proslavená řeka River, kde si uprostřed Vánoc a oslavující společnosti Johnny Mitchell troufá mluvit o rozchodu a říct: jsem sobecká a smutná, rozplakala jsem svýho miláčka. Básník Pavel Šrut tehdy začátek textu přeložil takhle. Už se blíží Vánoce, ze stromů zbude jen klestí, už vypravují vánočního soba a pijejí o míru a štěstí. Ach, mít tu tak řeku, na bruslích ujela bych pryč. Po letech zpěvák Gregory Porter napsal: podle mě si Johnny neustále pohrává s hranicí mezi štěstím, smutkem, láskou, neláskou, zdravým rozumem a zhroucením, což je přece stav, kterým jsme si všichni mnohokrát prošli.

Dověděla jsem se, že Kelly, mou dceru, obratem někdo adoptoval. Na další informace jsem samozřejmě neměla nárok. Z řečí jsem vyrozuměla, že si ji vzala rodina právníka, což se později ukázalo jako fáma. Nevěděla jsem nic. Za to věřím, že jsem se s ní potkala, i když to nemůžu nijak dokázat. V roce 1968 na velkém festivalu přišel do backstage pár mladých lidí. Měli sebou holčičku takové batole. Dítě řeklo, ahoj Kelly. Řekla jsem, já nejsem Kelly, ale Johnny. Matka se na mě podívala a řekla, ale ne, to ona se jmenuje Kelly. Proč jsem se v tu chvíli nesnažila zjistit, jestli je to skutečně moje dcera, sama nevím. Ta chvilka byla jako mžik. Celé další roky jsem předpokládala, že je to moje dítě a měla jsem za to, že je o ní dobře postaráno. Osvobodilo mě to od jakýchkoliv výčitek. Bylo to tak pro mě snazší. 3 roky po jejím narození jsem měla smlouvu s hudebním vydavatelstvím, auto a dům. Ale to jsem nemohla vědět dopředu. Dítě bylo pryč. Písničku Little Green jsem napsala už dřív, ale dala jsem ji až na 4. album Blue. Kelly Green je, jak známo, odstín zelené. Jasná, zelená, barva plná života. Takže pro malou Kelly se v písni stala šifrou Malá Green. Narozená s měsícem v raku. Vyberte jí přiléhavé jméno. Ať je to Green a zima ji neobestře. Ať je to Green už pro ty děti, co ji přivedli na svět. Malá Green, ty kočovná tanečnice. On zmizel do Kalifornie, slyšel, že je tam všechno teplejší. Tak jsi mu napsala dopis, stálo v něm, je modrooká, poslal ti zpátky verše a ona se ti ztratila. Malá Green, on je tak nonkonformní. Jen trocha zeleně, barva, jako když se rodí jaro. Zítra se do školy mají donést krokusy. Jen trocha zeleně, jako noci z polární září. Přijdou rampouchy a narozeninové šaty. A někdy přijde smutek. Jsi dítě, co má dítě. Předstíráš a už tě unavuje psát domů tolik lží. Tak podepíšeš všechny papíry rodným příjmením. Jsi smutná a mrzí tě to, ale nestydíš se. Malá Green, ať tě potká happy end.

Album Blue udělalo z Johnny americkou superstar a v Británii bylo v žebříčcích třetí, ale to jí v nejmenším nepřimělo opakovat spolehlivý recept. S kytarou, klavírem a apalačským cymbálem Dulcimerem ještě vystoupila křehce a komorně ve své první Carnegie Hall v roce 1972. Pak už tíhla ke kapele a protože rockeři ne vždycky dokázali naplnit její nároky, začala hledat mezi jazzmeny. Období s kapelou Toma Scotta LA Express vedlo k albu Chord and Spark, které má plný zvuk kapely a šťastně si bere z popu, jazzu, rocku i songwriterství, nedefinovatelně a typicky pro Johnny. Chord and Spark byl komerčně vůbec největší úspěch Johnny, ovšem taky to byl kluský svah. Pak už přišel Sykot letních trávníků, Hissing of Summer Lawns a s ním Johnny jazzovější než doposud. Široké publikum pop music se toho zčásti leklo, ale to nám může být lhostejné. Otevřela se fascinující éra, kdy Johnny hledala pro svou hudbu možnosti nežánrové, nasávající vláhu z amerických tradic černé hudby a taky z modernistické snahy o komplexní architekturu díla. Do toho nepřestala být autentická a zpěvná. Hedžira, čili hijra, to je výraz pro útěk Mohameda z Mekky do Mediny. Cestu pryč z nebezpečí, pouť vykonanou se ctí. Album Hijra je opravdu hudební reflexí ženy na cestě. Johnny nejprve jela s Bobem Dylanem a dalšími muzikanty turné Rolling Thunder. Přivezla si z něj závislost na kokainu, se kterou pak pár let bojovala. Ovšem, taky se tu rozepsala. Pokračovala pak dál v cestě na vlastní pěst. Sama žena po Spojených státech, pořád to bylo příznakové a nezvyklé. Neměla řidičák a tak s vozem jezdila mezi kamionáky, kteří jí včas dávali znamení, když byla na dohled hlídka policie. Vznikaly písně o neslučitelnosti svobody a vztahu, o neslučitelnosti práce a okouzlení cestou, lásky a stability. Síla Johnny Mitchell spočívala i v tom, že cítila rozměry feminismu a zároveň reflektovala romantičku v sobě. Do toho přesedlala na elektrickou kytaru.

Hijra, čili Hijra z roku 1976, je velmi podivuhodné album, ať už ho pokládáme za vrchol tvorby Johnny Mitchell nebo ne. Tohle hudební road movie je jednolité, rauš cesty tu generuje snění a silné obrazy, ale taky se bděle reflektuje ambivalence samoty, touha, lidé potkaní na cestě, krátké vztahy. Johnny potkala Jacka Pastoria, výjimečného hráče na bezpračcovou baskytaru. Ten jí pomohl vyřešit její nechuť ke služebné roli basové linky. Rozespíval jí a dal

Dvojalbum nazvané Don Juan's Reckless Daughter, nezdárná dcera Dona Juana z roku 1977, mám doma po řadu let, ale dlouho jsem si nevšiml, že na obalu je hned dvakrát samotná Johnny. Provedla totiž své ráznou věc, nechala se nafotit v přestrojení za muže černé pleti. Ano, za Afroameričana s pořádným knírem. Mitchell, proměněná afroparukou, v té době opakovaně vstupovala do postavy jménem Art Nouveau, do postavy černého hipstra, který se vyznačoval pasáckým oblekem, zlatými šperky a dalšími stereotypnějšími prvky černé kultury 70. let. Tehdejší reakce samozřejmě byly jiné než dnes, kdy se chytíme za hlavu a zvoláme, cože Johnny Mitchell prováděla blackface, co jí to napadlo a co všechno z ní teď máme odsoudit.

Johnny Mitchell ve skutečnosti tuhle postavu vytvořila v době halloweenské party v roce 1976. Popisuje to v životopisné knize Davida Jaffa, Reckless Daughter. Ona tam vzpomíná. Na ulici bylo hodně lidí v parukách s maskami a pomalovanými tvářemi a já si říkala, za co mám jít? Najednou mě minul černoch s newyorsky houpavým krokem a řekl tím nejúžasnějším způsobem: dobře, sestro, vypadáš skvěle. Měl nakažlivý šmrnc a já si pomyslela, půjdu za něj. Johnny, která postavu černého Arta Nouveau přivedla třeba i do koncertního filmu Shadows and Light, brala celou věc jako provokaci a experiment. Co by privilegovaná bílá celebrita chtěla ukázat? Jak nesamozřejmě jsou leckde Afroameričané přijímaní. Chtěla prolamovat bariéry. Johnny taky věřila, že vnitru chová svého vnitřního černocha, osobu méně spjatou s civilizací, přírodní a instinktivní existenci. Chodila v té době s černochem, perkusionistou Donem Eliasem a často citovala díla Raye Charlese, Milese Davise, Charlese Mingase. Z dnešního pohledu je nepřípustné hrát si na člověka jiné barvy pleti, navíc na menšinu, jejíž útlak není definitivně ukončeným příběhem. Od Johnny to byla radikálnost v době, kdy blackface nebyla jasně viděná jako ostuda. Zpěvačky z popové scény, její kolegyně, by to tehdy neudělali ne proto, že by byly korektnější. Prostě by je to nenapadlo a kdyby, pak by si na to netroufli. It's a long, long...

0: Jazzové eskapády Johnny Mitchell vyvrcholily nečekanou spoluprací. Ozval se jí Charles Mingus, velký klasik jazzové avantgardy, kontrabasista, autor. Bylo mu jenom něco přes 50, ale trpěl degenerativním onemocněním a nebyl už sám schopen hrát. Tahle bílá žena z rockového světa s afinicí k jazzu a přesahům všeho druhu se mu jevila jako možná spolupracovnice. Johnny byla poctěná, ale černý jazz pro ní byl něčím posvátným a skoro nedotknutelným. Mingus jí nabídl několik variant práce, mimo jiné zhudebnění kvartetů básníka T.S. Eliota. Taky se konaly sessions s jeho spoluhráči, kterých se účastnil český Jan Hammer se syntezátorem Minimoog. Z toho nic nebylo. Johnny o Mingusovi píše: když jsem poprvé spatřila jeho tvář, zářila z ní na mě radostná škodolibost. Líbil se mi hned, jak jsem přijela do New Yorku, abych si poslechla 6 melodií, které pro mě napsal. Jakobych stála u řeky, prsty na noze zkoušela vodu a Charlie přišel a strčil mě tam. Utop se nebo plav. Smál se mi, jak hrabu tempa jako pes v proudu černé klasické hudby. Management jí prý doslova prosil, ať tu desku nedělá, definitivně se vzdálí popu. Natočila jí. Hráli s ní Herbie Hancock, saxofonista Wayne Shorter, Jaco Pastorius, bubeník Don Elias, kapela Snů řekla. Vedla přitom závod s časem. Umírající Mingus slyšel většinu hotového materiálu, ne všechen. Vdova odjela rozptýlit jeho popel do řeky Gangy a po návratu dala Johnny k dispozici domácí pásky s otiskem Mingusova hlasu pro specifické mezihry. Johnny na obalu alba napsala: Charles Mingus, hudební mystik, zemřel v Mexiku 5. ledna 79 ve věku 56 let. Následující den byl spopelněn. Téhož dne v Mexiku 650 vorvaňů sebevražedně vystoupilo z moře na břeh a museli být spáleni. To jsou náhody, které vzrušují moji představivost.
1: I never had it too hard, you know. All my life, you know, just everything I touch turned to gold. I'm not rich, but you know, I've always had some dollars in my pockets.

Píše se rok 1982. Je pro mě pořád těžké otevřeně diskutovat o tom všem. O dceři. Navíc moje rodiče to téma dodnes rozčiluje. Některé novinářky jsou de facto moje kamarádky a tak znají moje tajemství. Když děláme interview, testují, jestli o tom nebudeme mluvit. Jsou plné vzrušení, jako by odhalovali Watergate a já jenom koktám a koktám. Nakonec ustoupím z dobrého důvodu. Neměla bych mít žádné kostlivce ve skříni. Moje práce má zpovědní povahu. Když nebudu pravdivá v tomhle, nebudou pravdivé ani moje písně. Na nové album Wild Things Run Fast zařadím i song Čínská kavárna. Je tam jedna z mých zmínek o ní. V textu zpívám: uvízli jsme uprostřed, Carol. Jsme střední třída. Jsme ve středním věku. Za starých časů to jsme vyváděli za časů, kdy se rodil rock'n'roll. Tvoje děti teď rychle dospívají a moje dítě je cizí. Porodila jsem je, ale nemohla jsem je vychovat. Nic netrvá dlouho. Písnička Chinese Café je z celé desky nejúspěšnější. Ale je to, myslím, melodií. Veršů o dítěti si v té době nikdo nevšimne. Lidi si myslí, že je to zas nějaká metafora.

Co se to vlastně stalo s Johnny Mitchell v 80. letech? Možná to znáte. Pátrat u silných autorek a autorů v jejich takzvaně slabším období přináší řadu překvapení a zjištění, že věci lze vidět z různých stran. Konec konců with both sides now. Johnny si užila jazzové období, protože jí neuspokojovala jednoduchost popu, včetně jeho rytmické stránky, jak řekla, a taky jí velmi vyhovoval odstup od zábavního průmyslu. Ale po čase chtěla obnovit svůj vztah, svou romanci s vyprávěním ve formě písně. Album Wild Things Run First vydávala v roce 1982 po pořádné pauze. Slyšela předtím tehdy ještě nehvězdné trio The Police s jistým Stingem. Chtěla s nimi natáčet, ale nevyšlo to prý časově. Nakonec připravila jazzpopové album, v jehož prvních vteřinách zpívá o středním věku, do něhož dorazila. Téhož roku si vzala producenta, baskytaristu a blízkého spolupracovníka Larryho Kleina. I proto tehdy zpívala o pocitech štěstí, což na jejich albech nezažíváme často. Kleinovi bylo 25, je o 13 roků mladší než Johnny. I když se v 90. letech rozvedli, zůstali přáteli a Klein měl na starost její hudbu i po další dlouhé období. Zvuk z té dekády nám může dnes znít v letčem osmdesátkově a na albech jako Dog Eat Dog je nějak znát, že tu neměla tak velké spolupracovníky, jako byli předtím Herbie Hancock a Jaco Pastorius. No, ono se s velmistry taky nesnadno srovnává. Ale když se takzvaně usadil prach, ukázalo se, že tu Johnny vytvořila zase silné písně, u kterých se nevyhýbala tématu stárnutí. V popu a roku by se tohle hledalo stěží, zvlášť tehdy. V nové kapitole si našla Johnny nové dobrodružství. Pochopila, že elektronika se prosazuje čím dál víc. Zasvěcoval jí britský muzikant Thomas Dolby a Johnny se učila ovládat progresivní přístroje, které zvuk vytvářely i samplovaly. Svět nových zvuků chytře snoubila třeba s tématem médií. Na albu Dog Eat Dog napodobovala televizní kazatele, manipulátorské televangelisty, jak se říká v Americe. Konzervativní církve jí pak chtěli žalovat, ty liberálnější jí posílali gratulace. Remix a zvuková koláž připomínají logiku snu, napadlo jí. A na album Chalkmark in a Rainstorm, značka křídou v prudkém dešti, nahrála píseň o snu, který se pořád vrací. This is the reoccurring dream, born in the dreary gap between what we have now and what we wish we could have.

Joni Mitchell zpětně napsala: na moje alba z 80. let se tehdy nahlíželo, jakože jsem nezachytila ducha té dekády. Ale já jsem ráda, že jsem se nehodila do 80. let. Hodit se do nich, to pro mě znamená degenerovat umělecky i morálně. Když se vynořila v roce 1991 s albem Night Ride Home, řekla, že v mixu zase vytáhla do popředí kytary. Posluchačů se tak zase víc dotkla Joni Mitchell, jak jsme ji znali od mládí, i když ponořená v syntéze mnohého, čím prošla. Nikdo nevěděl, že právě otevřela poslední trojici autorských alb. Všechno po 90. letech už pak byly jenom epilogy. Názvem další desky Turbulentní Indigo, Vířivé Indigo, připomněla, že za svůj první obor pokládá malbu. Obrazy jí konec konců vždycky pomáhaly uživit se. Na Night Ride Home je několik silných ženských příběhů. Tuhle poezii navíc i hrála hudební rádia, což se Johnny zdaleka nestávalo vždy. Že se Joni Mitchell neomezuje na pozitivní pocity, to demonstruje The Windfall, vyprávění o guatemalské služce, která se Joni Mitchell za její vstřícnost a štědrost odvděčila soudní žalobou. Píseň je pomstou svého druhu a dokumentuje, že Mitchell se nezdráhá sáhnout si do podivných, dokonce ne úplně příjemných poloh. Přímější, a tedy taky srdcerivnější, je stručný příběh o sexuálním zneužití. Cherokee Louise.

0: Když Joni Mitchell v roce 1994 vydávala album Turbulent Indigo, poprvé promluvila nejen o dceři, ale taky o tom, že posledních pár let svou Kelly aktivně hledá, ráda by se s ní setkala. Ale žádné zaručené informace, kde ji najít, neměla. Jediný efekt zveřejnění příběhu o adopci spočíval v tom, že v sekretariátu zpěvačky začal zvonit telefon a překvapivé množství adoptovaných žen s rozmanitými osudy se hlásilo k Johnny s přesvědčením, že jejich původ, obestřený tajemstvím, vede právě k ní. To, že se matka a dcera nakonec setkali, bylo zásluhou pátrání druhé z nich, hovoří Kiloren Gibb.
1: Myslím, že jsem měla skvělé dětství. Nic mi nechybělo. Oba moji rodiče byli učitelé, vyrůstala jsem na útulném předměstí Toronta ve světě soukromých škol, prázdnin na farmě a občas v tropech. Mám bráchu Davida. Taky mám světlé vlasy, dlouhé nohy a hodně výrazné lícní kosti. V 18 jsem už měla kariéru modelky. Věděla jsem, že u ní nezůstanu. Objela jsem kus světa a byly to příjemné roky. Nic mi nescházelo, ale občas mi přebývalo podezření. V rodinném albu nebyly fotky, jak jsem se narodila. Fotili mě až od 8 měsíců, za to potom mě zahrnovali nesmírnou láskou. Když jsem se ptala, máma mi řekla, že jsem byla druhé dítě a pořád byl schon. Až teprve, když jsem otěhotněla, potvrdili mi naši, že jsem adoptovaná. To mi bylo 27. Cítila jsem právo zjistit, kdo jsou moji rodiče. Doma mi poradili, ať se obrátím na společnost Children's Aid. Tam mi něco přislíbili, načež se 5 let neozvali. Pak mi přišlo oznámení, vyžádané informace jsou neidentifikovatelné. Je neuvěřitelné, že jsem musela čekat tolik roků. Mezitím jsem nejen porodila syna, ale stihla se i rozejít s jeho otcem. Potom ale přišel můj bývalý spolužák a řekl, hele, moje holka Annie zná někoho, kdo zamlada bydlel na laciný svobodárně s Johnny Mitchell a říká, že tehdy čekala dítě a nikdo o tom nevěděl. Bylo by mu 32. Ty hledáš matku, která tě porodila před 32 lety a promiň, ale vypadáš úplně jako ona. Udělala jsem si test sestavený experty a vyšlo mi 20 podobností. Vlasy, oči, nohy, lícní kosti. Rozjela jsem se za tím chlapíkem, co tehdy znal Johnny Mitchell, s jedinou otázkou. Pamatuje si, ve kterým ročním období byla těhotná a porodila? Pokud přes zimu, tak je to bingo. A on to potvrdil. Informace z dětské pomoci přece jen obsahovaly pár řádek. Popisovali mou matku jako folkovou zpěvačku z kanadského státu Saskatchewan, která se přestěhovala do Spojených států. To byl klíč. Kámošova holka se plácla do čela a řekla, Kiloren, tvoje matka je Johnny Mitchell.

Pracně jsem se dovolala lidem od Johnny Mitchell a řekla, že chci mluvit s někým, kdo je s ní v osobním styku, protože jsem věděla, že mám zprávu silného kalibru. Pochybovali, ale zůstali v kontaktu. Odeslala jsem jim balíček informací, včetně data narození a skutečnosti, že jsem se jmenovala Kelly Dale. Taky jsem poslala pár fotek, jak jsem vypadala jako mimino, protože Johnny Mitchell se s dcerou vyfotila, než ji dala k adopci. Za pár dnů byl na záznamníku vzkaz. Ahoj, tady Johnny. Prosím tě, zavolej mi, jsem tu. Jsem z toho úplně ohromená. Poslala nám letenky do Los Angeles. Mně a čtyřletému synovi. Na letiště přijela limuzína. Když jsme přicházeli k domu, zamířila jsem ke špatným dveřím. Uslyšela jsem hlas zhora. Podívala jsem se nahoru a tam stála ona. Na balkóně. Jako Julie. Pak jsme všichni seděli v kuchyni. Možná jsem z toho ještě omámená, ale 32 let odloučení zmizelo během hodiny. Všechno bylo přirozené. Hned jsem získala pocit, že jsem doma, že k sobě patříme. A Merlin byl nadšený ze setkání se svou babičkou, i když si nemyslím, že je pro něj typickým babičkovským stereotypem. Říkal jí Johnny a Grammy, což je trochu legrační, a taky Big Mom, protože já jsem máma a ona je velká máma. Zůstali jsme u Johnny 19 dní. Johnny hned druhý den zavolala našim a dlouze jim děkovala za všechno, co pro mě udělali. Ujistila je, že naším setkáním o nic nepřicházejí a ze všeho nejmíň o mě. Řekli jí, že se obávají snad jenom novinářů a televizních štábů, co se utábořili před domem obratem po zveřejnění zprávy. Stay in touch. We should stay.

0: Uzavření příběhu s opuštěnou a znovu nalezenou dcerou vyústilo v poentu, kterou, myslím, nikdo neočekával. V poentu, která ukázala osobní život a autorskou dráhu jako neoddělitelné spirály spletené v jedinou DNA. Slovo má Joni Mitchell.
1: Potom, co jsem našla svou dceru, jsem ztratila chuť psát. Nečekala jsem nic podobného, ale bylo to evidentní. Zmizela neidentifikovatelná motivace, nutkání vypisovat se ze všeho písněmi. Dokončila jsem album Taming the Tiger, které jsem měla akorát roztočené, a pak už jsem nové písně nepsala. S jedinou výjimkou desky Shine, ke které mě vyprovokovala válka v Iráku. Až po všech těch letech se mi podařilo rozeznat, co bylo mým pramenem inspirace a motorem ambice. Moment, kdy jsem od sebe odloučila dceru, o kterou jsem se nedokázala postarat. Bolest a zamlčené tajemství ze mě udělali autorku písní.

0: Joni Mitchell skutečně po shledání s dcerou ztratila potřebu psát. Natočila ještě dvě krásná alba s orchestrem, naspívala na ně staré evergreeny, které má ráda, ale především vlastní písně. Respekt a přátelské pouto tu stvrdil Wayne Shorter, jehož neokázalá soprán-saxofonová sóla nechyběla na žádném albu Johnny od roku 1977. Johnny za svou kariéru mnohokrát uvažovala o rozchodu s hudebním průmyslem. Tady po 60 to ale dokonala. Zvlášť, když ztroskotaly její plány realizovat taneční až baletní představení na libreto ze svých písní. V roce 2015 utrpěla Joni Mitchell poškození mozku jako následek aneurizmatu, výduti mozkových cév. Nebylo jasné, zda ještě někdy vstane z lůžka. První lepší zprávy po čase zněly, že zase maluje a že byla na koncertě Herbieho Hancocka. Učila se znovu chodit. U sebe doma začala pořádat improvizovaná hraní. Přiletěli na ně Paul McCartney, Harry Styles, ale taky mladí američtí folkaři. Rozžila se. Bez předchozího avíza se zjevila v létě 2022 na folkovém festivalu v Newportu. Byl to první koncert po 20 letech. Kruh mladých hvězdných následovníků s ní hrál a zpíval, především Brandy Carlile. Johnny seděla uprostřed v zlatě rámovaném křesle jako na trůnu, všechno to bylo křehké a nesecvičené do puntíku. Zpívala jenom části písní, ale pak se všechno rozhýbalo a ona s vlasy zapletenými do copů, v modrém baretu a brýlích zpívala svoje nejednoduché texty čistě s krásným frázováním a feelingem. Musela toho překonat dost, aby takhle vystoupila. Na videu vidíme, jak místy brečí spoluúčinkující i publikum.
1: Rose and flows of angel hair.

Když jsme v rozhlase připravovali tenhle pořád, mistryně zvuku, paní Valérie, ukázala na krabičku od dvojkompaktu Travelog a řekla, tohle, myslím, bylo V lásce nebeský. Strefila se přesně. A připomněla mi, že i k těm, kdo hudbu Johnny Mitchell nikdy nesledovali, se dostala skrze scénu, kdy postava Emmy Thompson dostane od svého muže, Elena Rickmana, tohle tehdy nové album a zároveň zjistí, že jí muž podvádí. Ve filmu stihne ještě s úsměvem říct, Johnny Mitchell naučila tvou chladnou britskou manželku, jak citově dospět. Když v listopadu 2023 slavíme 80. narozeniny Johnny Mitchell, myslíme na to, kolik věcí se jí povedlo zároveň. Dosáhnout uměleckého úspěchu a zároveň ukázat, že mainstreamové, jinými slovy široce srozumitelné písně, mohou být mnohem víc než únik a zábava. Že můžou přinášet katarzy. A taky je těžké nemyslet na to, že všechna ta inspirativní hudba je spjatá se životním příběhem ženy, která psala s vnitřní trhlinou. A když se po letech znovu shledala s dcerou, přiznala sobě i světu, že už nic psát nemusí. Že hnací motor byl v neklidu a vnitřní neúplnosti. Máme se smířit s tím, že umění, které vnáší do světa víc krásy a pomáhá nám reflektovat oblaka, lásku i život, že tohle umění vzniká z trápení? Jistě nejenom, ale osud Johnny Mitchell nelze vrátit. Je jako džin vypuštěný z láhve, se kterým nám nezbývá, než se konfrontovat. Dala kuráž tolika ženským písničkářkám k sebevyjádření a k nezávislému rozhodování o sobě samých. Ale nezapomeňme, že se k ní jako k inspiraci mohutně hlásil třeba i dnes už nežijící Prince. A že člověk vůbec nemusí být slavný muzikant, aby se do jeho života otiskly její písně. Na rozdíl od dalších Kanaďanů Leonarda Cohena a Neila Younga u nás Johnny Mitchell nikdy nekoncertovala a ani nikde jinde za železnou oponou. Existovala a existuje dál tu jen skrze svoje písně, což je asi hlavní. Aspoň jako posluchači musíme urazit svůj kus cesty, aby bylo zase jasné, že jsme hvězdný prach, jsme ze zlata, jsme uhlík starý miliardu let. A je to umění a hudba, které nám pomáhají najít občas cestu zpátky do zahrady.

0: nahrávky Johnny Mitchell z let 1965 až 2022, stejně jako příběh její tvorby i života jsme poslouchali v koláži nazvané Teď už znám mraky z obou stran. Spolu s autorem Pavlem Klusákem účinkovala Kateřina Císařová. Dramaturgii měla Lucie Němečková, spolupracovali zvukoví mistři Jiří Benák, Valerie Racmanová a Jiří Flosman. No a nyní, milí posluchači, žánr, který do rozhlasu také patří, je ovšem mnohem experimentálnější. V následující hodině nastává čas na Radio Ateliér a my si v něm společně s Petrem Vrbou a Ladislavem Železným, stejně jako minulý týden, představíme v repríze pořadu z října 2018 album Pražského improvizačního orchestru. Tentokrát s nahrávkami na dvojvinylu označenými C a D. Jejímiž autory jsou Bughard Štangl a Petr Vrba. Příjemný poslech.
1: Radio Ateliér.
2: V Radio Ateliéru dnes budeme opět společně s Petrem Vrbou pokračovat v představení debutového alba Pražského improvizačního orchestru, které vzniklo u příležitosti 5. výročí existence tohoto ansámblu pro improvizační hudbu. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: A dobrý večer, Petře.
3: Dobrý večer, Ladislave.
2: Petr je jeden ze zakládajících členů tohoto ansámblu. Bohužel tu s námi není George Kremaši, který je tím druhým lídrem toho seskupení. Na úvod bychom si jenom lehce mohli připomenout, o co teda konkrétně jde. Minule jsme slyšeli první dvě skladby z tohoto dvojalba, které vychází na vinilu u vydavatelství Polí 5 a natočeno bylo v Českém rozhlase minulý rok v září, což bylo přesně 5 let od založení Pražského improvizačního orchestru. Ty jsi sice o tom mluvil minule, ale stejně se na to zeptám znova, jakým způsobem vznikala dramaturgie těch 4 skladeb na každé straně jednoho vinilu 1.
3: V první řadě hrálo roli to, kdo z našich zahraničních hostů bude moct. Mm-hmm. Protože když se podíváš, my už dneska máme za těch 6 let zhruba za sebou 35 koncertů a každýho z nich se zúčastnil minimálně jeden zahraniční host. Mm. To je takový naše, nechci říct krédo, ale taková nepsaná podmínka, že máme vlastně, když to jde, samozřejmě možná tam byl třeba jeden koncert, ne, nepamatuju si všechno, ale myslím si, že v drtivý většině jsme měli vždycky nějakého zahraničního hosta. A tudíž bylo jasný úplně od samého počátku, že tohodle toho alba budeme chtít 2 věci. Aby se zúčastnilo co nejvíc lidí z český, slovenský, tím myslím jako tu naší domovinu, improvizační scéna, a někdo z těch hostů tam musí prostě být. Nějaký praktický limity typu čas, že jo, měli jsme od rozhlasu letní termín, což není úplně nejvděčnější, a zároveň protože jsou festivaly, že jo, třeba v Meteo Milus ve Francii, tam hrajou prostě všichni ty ESA jako tady na té scéně, takže pak máme všichni rodiny, takže všichni zase cestujou, blablabla. Není to úplně jednoduchý sehnat na nějaký daný konkrétní termín tolik lidí. Nám se povedlo to, že jsme měli, myslím si, 5 zahraničních hostů a 17 domácích, plus 2 jsme ještě donahrávali postprodukčně, což byl Vojta Procházka, který nebyl účastný toho nahrávání, ale je na té desce, dohrál fantastické věci, si myslím k tomu jako opravdu klobouk dolů, a ještě Iveta Plná. Taky fantastické věci. Jo. Takže dohromady 24 lidí, věděli jsme, co zhruba si představujeme, Mazen Kerbaš je pro nás prostě ikona improvizace v podstatě současný.
2: Trumpetista.
3: trumpetista, ale který se na trumpetu naučil hrát sám, protože mu kámoš Šerif sehnal trumpetu dál. Jinak je to výtvarník, ale dneska je to prostě opravdu persona non grata, co se týče impro scény. Burghard Stangl, náš strašně dobrý kamarád a vysoce respektovaný kytarista a skladatel, který vydává na Tači a podobných vydavatelství. Didi Kern, bubeník, bez kterého bychom tady v Čechách a na Slovensku možná nebyli, že jo, Shibuya Motor používá Didiho Kerna, Poisonous Frequencies používají Didiho Kerna, tím nemám nic proti jako bubeníkům v Čechách, ale prostě jich málo, bohužel. Jo. Míša Antalová je ze Slovenska, ale studuje v Norsku, že jo, další bubeník, Pio. Prostě, no.
2: A dnes Charles.
3: Xavier Charles, fenomenální klarinetista z Francie, který teda už měl tu čest hrát v Čechách několikrát a velký fanda našeho orchestru. To samý platí o Burghardovi. Oba dva se budou účastnit těch křtů, protože nám prostě chtějí podpořit. My už samozřejmě nemáme na to prachy, ale oni prostě přijedou i bez toho. Jo? A pak tam byla ještě Agnes Hvíždelek, což je kamarádka a kolegyně Vojty Procházka z Norska. Jako úplně unikátní práce s hlasem. Opravdu unikátní. Já jsem zažil její solový představení nebo solový koncert v rakouském Velsu, hornorakouském Velsu na Festival Music Unlimited a nevěřil jsem vlastním uším. Myslel jsem si, že používá elektroniku. Ne.
2: Já jsem, když jsem slyšel její hlasový projev poprvé, tak jsem si trošku vzpomněl na Ute Wasserman, se kterou jste ale taky spolupracovali.
3: Jasně,
2: mám pocit. No.
3: Ale to je, podle mě Agnes má jako fakt svoji vlastní cestu, co se týče práce s vokálem a pro mě osobně patří mezi ty nejzajímavější, jaký jsem kdy slyšel.
2: Takže byste si přizvali několik zahraničních hostů.
3: No a pak jsme věděli, že ne všichni můžou třeba dva dny. Takže jsme to chtěli jsme trochu zkoušet, protože byly to skladby přece jenom, takže jsme potřebovali něco nazkoušet, takže jsme věděli, že někteří lidi jako bubeník a Xavier, bubeník jako Didi Kern a Xavier Charles budou na všech stranách, ve všech skladbách a tím pádem je tady potřebujeme mít celý 4 dny. Že? Dva dny zkoušení, dva dny nahrávání. Někteří lidi nás stáli víc peněz, neměli tolik času jako Mazenkerbaš například nebo Burghard Stangl, tak jsme prostě udělali jenom jeden den zkoušení, půl dne nahrávání třeba. Burgarda najdeme jenom na straně C, což bude ta skladba, kterou si teď pustíme. Je to jeho skladba, je to náš jediný vlastně hostující skladatel na tomhletom dvojvinilu a patřila, my jsme, jestli teda můžu, tak vlastně všechny ty skladby jsme nahrávali na 3 pokusy, takzvaný takey, a Burghardova skladba patřila mezi ty nejkomplikovanější, co se týče výběru, protože všechny 3 ty takey byly skvělý. Prostě ta jeho skladba, která byla vlastně jako takový matematický vzorec, který rozdělil ten ansámbl do několika částí a v nějakým pravidle se to proměňovalo ty sekce, tak byly prostě skvělý všechny. A vybrat z tohoto finále opravdu nebylo teda jednoduchý.
2: Tak my tady máme teďkom příležitost si poslechnout teda další skladbu Burgharda Stangla, rakouského kytaristy a skladatele. A skladba má název Something is Trembling.

Thank you.

Oh,

0: Dozněla skladba Burgharda Štangla Something is Trembling. A...
1: Burghard Štangl je jediný vlastně hostující skladatel na tomto dvojalbu Pražského improvizačního orchestru, ale není to náš premiérový host, neboť Burghard s námi hrál již minimálně jednou předtím ve studiu Alta, neboť jak jsem říkal, že každý koncert Pio má hostujícího hudebníka, nějakého významného zahraničního hudebníka, a Burghard Štangl byl samozřejmě jedním z nich, neboť Burghard Štangl je opravdu poměrně vážená osoba na této scéně. Teď mu vyšlo třeba solové album u polského vydavatelství Bocian Records, doporučuju. Předtím například u londýnských Touch Records, což by ocenil třeba Pavel Klusák, kdyby tady s náma seděl, tak by si o tom s náma určitě popovídal. Burghard Štangl je opravdu persona.
0: Byla to třetí skladba, tak jak je navržený tracklist tohoto dvojvinylového alba.
1: Jinými slovy, první na druhé desce.
0: Přesně tak. A teď se dostáváme k poslední skladbě, označené písmenem D. Jejíž autorem je Petr Vrba, který teď tady sedí.
1: Počkej, já už tady sedím dlouho.
0: Už i ten minulý díl se tady seděl.
1: No. Ne, že řekl teďka tady sedí, no. Ne.
0: No, ale to je pravda, ne? Sedíš tady
1: teďka. Teď taky, ale už právě dlouho.
0: Tak by možná bylo lepší, nebo lepší, to je otázka, co je lepší.
1: Právě.
0: Každopádně by bylo dobrý, kdyby si nějak... Je to jedinečná příležitost, že můžeš vyjádřit nějaký svoje autorský...
1: No, tak moje skladba je v podstatě jedinou z těch čtyřech, a o to je to bizárnější, když víš, že já nejsem studovaný hudebník a noty umím číst, ale velmi pomalu, tak ta moje skladba je jako jediná, která opravdu obsahuje nějaký noty.
0: To je zajímavý, protože skladbu, kterou jsme poslouchali předtím, skladbu Burgharda Štangla, tak ta partitura k tomu vypadala jako taková síť čtverců, ve který byly různý dedikovaný různý sekce, konkrétní situace hráčů v tu danou chvíli ve studiu. Tady Petr dal dohromady krátkou notovou osnovu a vzniknul z toho...
1: Tak ona je to kombinace, že jo? To nejsou to jenom dvě melodické figury zapsané v notách, ale je to zároveň i nějaká jako grafická představa, která v podstatě ústí i do toho názvu té skladby. Jo?
0: Jako lano, jo? Rope.
1: Rope, protože rope, lano se skládá vždycky z malých provázků. A pro mě jako základem téhle skladby bylo to, že se bude prolínat vlastně... hluboká a rytmická frekvence, kterou začíná bicí a baskytara. Pak se přidává vibrafon, trombón a klávesy a další ty pak melodický nástroje, který ale mají za úkol hrát prostě jenom vlastně nižší registry. A až od nějaký sedmý minuty můžou začít hrát vyšší frekvence a pak to převezme elektronika a vlastně to jako celý jako převrátí. A to vlastně pro mě slovo rope je jenom nějak jsem to musel nazvat, tak jsem to nějak nazval. Jo. Ale
0: ten název má nějaký význam. Takže
1: má, toho... ale je popisnej až post. Není před tím, než se tvoří skladba. Je po té, co se vytvořila skladba, tak se po mně chtělo, abych ji nějak pojmenoval. A slovo, který bych si byl schopný představit ve obraze, který tomu odpovídá, je slovo lano.
0: No tak dobře, tak si pustíme skladbu Petra Vrby, která uzavírá celý dvojvinyl Pražského improvizačního orchestru. Skladba se jmenuje Rope.

0: Tak dozněla skladba Petra Vrby s názvem Rope. Finální skladba nově vzniklého dvojalba Pražského improvizačního orchestru. A to už se blížíme k závěru dnešního radioateliéru. A tak jsme si tady během poslechu s Petrem říkali, že by asi bylo docela adekvátní uvést všechny autory.
1: My jsme se o tom už bavili. Já jsem předtím trošku pochybňoval tvůj otazník nad tím jako autoři skladeb, ale tím jsem samozřejmě nechtěl snižovat ani trochu autorský vklad každého z těch hráčů, který je samozřejmě klíčový. Bez těch hráčů by to prostě nebylo. A jenom bych chtěl ještě říct, že ne všichni hráli na všech skladbách. Nebudu zmiňovat každého hráče na každé straně, jenom jsem tím chtěl říct, že na některých stranách, v některých skladbách hraje pouze 10 hráčů, v některých 16. Dohromady na celém albu účinkuje 24 hráčů, kteří v abecedním pořádku jsou Michaela Antalová na bicí, Xavier Charles, klarinet, George Kremaši, kontrabas, elektronika, baskytara, Barbora Čopáková, klavír, David Daniel, housle, Ken Genfield, elektronika, Veronika Hladká, housle, Agnes Hvíždelek, vokál, Jan Jirucha, trombón, Mazen Kerbaš, preparovaná trumpeta, Didi Kern, bicí perkuse, Pasi Mekele, vokál, klávesy, Michal Matějka, kytara, Tomáš Mika, banjo, Elia Moretti, vibrafona perkuse, Lucie Páchová, vokál, Ivan Palacký, vokál a sampli, Iveta Plná, elektronika, Vojtěch Procházka, klávesy, Burkhard Štangl, kytara, Petr Vrba, trumpeta, elektronika, Zdeněk Závodný, saxofony, Michal Zbořil, elektronika, Pavel Zlámal, saxofony.
0: Je to poměrně velká parta lidí, kdo se účastnili vzniku nahrávky, výroční nahrávky Pražského improvizačního orchestru. Zazněly všechny 4 skladby.
1: Poděkovali jsme Českému rozhlasu, protože bez něj by to nevzniklo, a to je potřeba opravdu říct.
0: Já jsem rád, že to vzniklo, protože si myslím, že improvizace je něco, co nesmí chybět v životě nás všech. Ať už je to improvizační hudba, nebo improvizace při řešení existenčních problémů.
1: Přesně tak.
0: Nebo ať je to improvizace při jízdě automobilem. Je to něco, co je, myslím, dost podstatný pro to, aby jsme byli schopní žít na tomhle světě.
1: Hlavně je úplně samozřejmou součástí každého z nás, jenom si to neuvědomujeme. Jak říkal Fred Frisch, když se ho před 30 lety ptali, jako, co je pro tebe improvizace, no, co by pro mě byla, tak jako ty se rozhoduješ taky každý den, jestli přejdeš přes tenhle přechod nebo poješ tamhle, ne?
0: Nebo si dáš snídaní vajíčka, nebo jako...
1: Přesně tak, a co jiného mysli, je improvizace, víc, no?
0: No, já myslím, že to je docela vlastně hloubavý zakončení těch dvou dílů radioateliérů věnovaných Pražskému improvizačnímu orchestru, a společně s Petrem Vrbou se s vámi loučíme.
1: Naslyšenou.
2: Petr Vrba a Ladislav Železný udělali pomyslnou tečku za radioateliérem, který byl věnován albu Pražského improvizačního orchestru, které vyšlo v roce 2018 v distribuci nakladatelství Polí 5 a natočeno bylo v Českém rozhlase v Karlínském studiu A na podzim roku 2017. V příštím radioateliéru ve středu 30. září uvedeme v rámci jeho premiérové řady nové radiofonické dílo s názvem Die Rache, které vzniklo pod autorským vedením hráče na syntezátory, samplery a kovové perkuse Alexe Švamberka. Jeho dlouholetého spolupracovníka, kytaristy Tomáše Reinera a do třetice také uznávané pěvkyně Ireny Troupové.

0: Byt či nebyt, to je, oč nám běží. Byt nebo nebyt, otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Četba s hvězdičkou.
2: Četba opatřená hvězdičkou bude po sedmé z textu Jacka Blacka Nemáte šanci. A vy tak, milí posluchači, můžete i dnes poslouchat strhující autobiografii Tuláka a Lupiče, která zaznamenává 30 let na cestě americkým podsvětím počátku 20. století, a poslouchat tak bestseller, který ovlivnil celou generaci beatníků. Připomínáme, že vzhledem k prezentovanému prostředí, charakteru postav i sdělovanému obsahu, obsahuje pořad řadu expresivních výrazů. V přípravě Petr Hinčíkové, překladu Tomáše Míky, účinkuje za režijního vedení Jakuba Doubravy Tomáš Drápela.

Zmočeň zlodějského gengu musí vykonávat hrubou, nekvalifikovanou práci, jako by byl v učení u jakéhokoliv jiného řemeslníka. Byl jsem vyslán, abych sehnal dynamit, rozbušky a zápalnou šňůru v táboře stavitelů železnice a bez nesnází jsem se s tím vším vrátil. Mým dalším úkolem bylo jít nakoupit řadu šroubovitých vrtáků. Johnny najal koně, koupil pár přikrývek a pracovní kalhoty a vyrazil podívat se na káču do obchodu se smíšeným zbožím. Vrátil se za týden celý nadšený. Káča vypadala dobře. V obchodě byly zbraně a střelivo. Šatlava byla prázdná, město bylo v noci jako po vymření. Vyrobil si klíče od visacích zámků na obou vězeňských celách a ukryl svůj dynamit, rozbušky a zápalnou šňůru poblíž šatlavy. A vybral ještě jiné místo v blízkosti vězení, kam by se mohly schovat peníze. Dali mi dost peněz, abych si mohl obstarat vše potřebné, dokud akce neskončí. Klíče od vězení si pečlivě schovali v botách. Opatrný Johnny také ukryl v prázdné šatlavě pilníky a nevyřezané klíče, které měly být použity v případě, že by ztratili ty, co měli sebou. Chlapče, řekl Svatouš na odchodu, sleduj noviny. Pokud všechno půjde tak, jak má, vrátíme se asi za 2 týdny.

O 10 dnů později se o vloupání psalo v novinách. Z obchodu se smíšeným zbožím zmizely $4000 a bylo zahájeno pátrání. Lupiči pracovali v naprosté tichosti. Krádež byla objevena až druhý den ráno, když obchod otvírali. Zloději byli zjevně odborníci a nechali po sobě nejkompletnější sadu nástrojů na vlámání se do trezoru, jakou kdy kdo viděl, a tak dále a tak dále. Utekli tak, že si vzali drezínu ze skladu traťového hospodářství. Ta byla nalezena zničená na trati pár mil za městečkem. Johnny a Svatouš posílili své alibi a rozptýlili veškeré podezření, které na ně mohlo padnout, když vzali Johna O'Briena, vandrácký termín pro drezínu, odvozený od příjmení O'Brien, jak se tehdy jmenoval každý druhý vedoucí traťových dělníků, a pustili ho samospádem po trati. Trať měla mírný sklon a drezína putovala několik mil, než sjela do příkopu, kde byla nalezena vykolejená, jak ji tam zloději zanechali. Pátrání začalo tam odtud. Přivedli pobudy hledající práci, vyslýchali je, zavírali na den nebo dva a pak je pouštěli. Obraceli vlaky po celé trase vzhůru nohama. Ale zloději upláchli a pátrání po nich za týden skončilo. Trvalo bezmála 3 týdny, než se Johnny a Svatouš objevili. Byli nervózní a podráždění a stěžovali si, že vězení se v posledních dnech nepříjemně zaplnilo. Chytili od vandráků vši. Neměli už skoro žádné peníze a tam, v tom malém městečku, leželi $4000, kterých se nesměli dotknout po dobu nejméně 1 měsíce a někdo jim je mohl ukrást. Začal jsem být také nervózní. Rozhodli jsme se jet do Pocatella a měsíc čekání strávit v blízkosti nasolené Mary, kde budeme v bezpečí a vítáni a kde si budeme moci půjčit dost peněz na živobytí, dokud nenazraje čas dojít si vyzvednout ty 4 táci. Po noční jízdě nás uvítala Mary a postavila před nás svůj obvyklý pokrm sestávající z fazolí a nasoleného vepřového. Blížil se den výplaty a město ožilo. Objevili se příležitostní hráči se svými společnicemi. Pouliční prodejci mosazy, tuláci, kteří prodávali imitace zlatých šperků, převážně prstenů, se vyrojili do ulic se svými zlatými obroučkami, vyrobenými v kansaském městě Wichita, tucet za 90 centů, a přenechávali je indiánským skvo a železničním dělníkům za jakoukoliv cenu od $1 výš. Další tuláci měli v džungli schované rance s kalhotami a botami. Byla to kořist z vloupání do nákladních vagonů. Toto zboží prodávali bezostyšně v železničních obchodech a železničářům v depech. Banda jegů, co byla na cestě do Great Falls a pak na kanadskou stranu, si udělala přestávku v džungli, aby si tady uklohnila polívčičku. Johnsonova rodina se natolik rozrostla, že bylo nutné uspořádat valnou hromadu. Na každé pořádné valné hromadě jsou všechny osoby s podezřelými nebo pochybnými úmysly hned z kraje vyhozeny. Když se chystá tulácká valná hromada, džungle se nejprve zbaví všech outsiderů, jako jsou cucáci, zkrachovanci, rváči, ranečkáři, loudilové a špína chlapy. V dnešní době, kdy platí suchý zákon, už nejsou valné hromady v takové oblibě. Dříve se do džungle dovalily soudky piva a mladí tuláci se poslali pro flašky s kořalkou. Na velkých ohništích se připravovaly husté vývary z kuřecího nebo hovězího masa. Ve velkém se vyvařovalo oblečení a lidé se holili a někdy si stříhali vlasy. Jegové si klohnili svou polívčičku a chystali se na cestu. Prodejci mosazy si vyměňovali zkušenosti a vymýšleli nové triky, jak střelit své zboží. Potulní žebráci zmrzačení na všemožný způsob diskutovali o nejlepších místech, kde bylo možné úspěšně něco vyžebrat. Na valné hromadě nebo kdekoliv jinde, kde se schromažďují zloději nebo tuláci, jsou žebráci tohoto typu vždycky vítáni. Může se to zdát divné, ale je to tak.
Žebráci z podsvětí jsou těmi nejspolehlivějšími a nejdůvěryhodnějšími, nejobětavějšími a nejrychleji pomáhajícími osobami ze všech druhů lidí nacházejících se za hranicemi společnosti.

Tento sraz v Pokatelu skončil velice neobvyklým způsobem. Nikdo nebyl zabit, nikdo nespadl do ohně. Nikdo se s nikým nepopral. Když rozfofrovali všechny své chechtáky a slupli všechno, co bylo k snědku, zbalili tuláci své stany, odkradli se tiše pryč a šli každý po svém. Odjeli jsme zpátky do Ogdenu, kde se moji kumpáni přechystali na cestu koňmo pro naši škváru. Jedete oba? Otázal jsem se. Ano, odpověděli, aniž by na sebe pohlédli. Napadlo mě, zda se s nimi ještě vůbec kdy setkám a zda uvidím nějaké peníze. Křivděl jsem jim. Vrátili se do týdne do levné ubytovny, kde jsme byli v Ogdenu ubytováni. 4000 byly rozděleny na 3 rovné díly. Vyslali mě ven s asi tak 75 dolary ve stříbrných mincích, abych je proměnil za bankovky nebo zlato. Dívali se na mě zvědavě, když jsem si schovával svůj podíl. Super prachy, chlapče, co? Pravil Svatouš. Ano, nejvíc, co jsem kdy měl, byly 200. Nečekal jsem, že dostanu třetinu peněz. Nevím, jestli jsem si je zasloužil. Nepodstoupil jsem žádné riziko. Oddrželi jste to všechno vy dva. Probrali jsme to spolu, odvětil. A rozhodli se, že máš nárok na rovný podíl. Byla to tvoje akce, ty jsi to místo našel. Ty jsi měl tu drzost navrhnout, co jsme zprvu považovali za naprosté šílenství. Pokud jde o policajty, jsme čistí. Strážník z toho městečka by byl náš nejlepší svědek, kdyby nás za to sebrali. Nikdy by nepřipustil, že jsme dokázali odemknout zevnitř dveře jeho šatlavy, udělat káču, zahodit vrtáky do potoka a vrátit se zpátky a zase se tam zamknout. Mohl by uznat, že v nějakém jiném vězení by něco takového možné bylo, ale bude se dušovat, že u něj k tomu rozhodně dojít nemohlo. Chápeš? Ale hlavní důvod, proč jsme ti dali rovný díl prachu, je tenhle. Z toho, jak se schoval v případě Sluníčka a z toho, jak si vzal svůj trest v chladírně v káznici, víme, že jsi správný chlap. Pokud by s touhle akcí cokoliv nevyšlo a my museli do Krymu, bylo nám jasný, že bys nám ohromně pomáhal zvenčí. To je důvod, proč tě bereme za našeho člověka a zahrnuli jsme tě do toho. A teď, když si můžeme dát chvíli oraz, kam pojedeme? Obrátil se k Johnnymu. Nejdřív se vrátíme do Pokatela, řekl Johnny, a zaplatíme Mary. Řekla mi, že se chystá brzy do Salt Lake City navštívit George v káznici. Chci poslat pár dolarů nějakým lidem, co jsou tam zavření. Tenhle kluk zase chce zaplatit 100 Kraťasovi, kterou dostal soudce Powers, a 5, co mu dal George. Ty možná budeš taky chtít něco poslat. Můžeme to všechno dát Mary a ona to doručí. A když už tam budem, řeknu jí, aby mi koupila pár bouchaček. Těžko říct, za jak dlouho budu zase švorc, a když budu mít 2 pistole, nebudu tak bezmocný. Pak, pokud se nic nestane, pojedu na zimu domů. Když mě naposledy zabásli, napsal jsem rodině, že jedu na 2 roky na Aljašku a že ode mě nedostanou žádné zprávy, dokud se nevrátím. Občas zajedu domů, když mám nějaké slušné prachy. Mí rodiče jsou ještě naživu a mám 7 sourozenců. Přinesu jim všem nějaké pěkné dárky. Ne, že by něco potřebovali, ale abych je naštval. Jsem z nich nejmladší a vždycky jsem musel brát jen to, co zbylo. První zámek, který jsem kdy rozflákal, byl ve Spíži u nás doma v New Hampshire. Je to tak dávno. A kam se chystáš ty, chlapče? Rád bych s vámi zůstal, ale pokud se chystáte rozdělit, půjdu na nějaký čas do San Franciska. Můžeš jet se mnou, vložil se do toho Svatouš. Já jedu do San Franciska na zimu. Zima v New Hampshire. To není nic pro mě.

Do San Franciska jsme se dostali ve zdraví a bez problémů. Našel jsem pěkný, klidný německý hotel ve čtvrti Mission, kde jsem se ubytoval, a svat

Svatouš si našel místo v centru. Když jsme se usadili, Svatouš vzal naše papírové peníze do banky a dostal za ně zlaté dolary. V té době brali v obchodech bankovky neradi. Mnozí prodavači nerozeznali dobré bankovky od špatných, bylo jich v oběhu tak málo a oni byli tak zahlceni bezcennými konfederačními bankovkami, že měli pochybnosti o všech papírových penězích a někdy volali policajty, aby je zkontrolovali, včetně osob, které bankovky nabízely. O nic takového jsme neměli zájem a sehnali si i hned zlato. A teď ohledně další bezpečnostní schránky, řekl Svatouš. Pokud máš bezpečnostní schránku, můžeš si vytipovat spoustu vhodných lokalit. Můžeš tam jít dvakrát nebo i víckrát za den a pokaždé uvidíš lidi, kteří si nosí do schránek peníze nebo šperky a nebo si je z nich vyzvedávají. Spousta žen má všechny své šperky v bezpečnostních schránkách a berou si je z nich pouze tehdy, když se s nimi chtějí předvádět v divadle nebo na večírku. Vezmou si je odpoledne nebo večer toho dne, kdy je chtějí mít na sobě, a druhý den ráno je zase vrátí, ale v noci je musí mít u sebe doma. Nejjednodušší věc na světě je pověsit se na ně, když jdou z banky domů. Pro zloděje mají bezpečnostní schránky jedno velké mínus. Policajtům začíná docházet, že jsou to ty největší úschovny nakradeného lupu na světě. Jsou plné ukradených peněz, šperků a dluhopisů a větší boxy se často používají k ukládání pašovaného opia a jiného drogového kontrabandu. Policajti se kolem nich také poflakují a trochu si i oni zjišťují, kde kdo bydlí. Kdybych byl ve městě známý, ani by mě nenapadlo mít ve schránce něco nepoctivě získaného. Zaplatím za schránku a řeknu jim, že hraju poker a můžu potřebovat vybírat peníze před pracovní dobou nebo po ní a že ty k nim musíš mít přístup kdykoliv. Dostal dva klíče a jeden mi dal.

Zbraně a náboje jsme náležitým způsobem nakoupili a uložili v bezpečnostní schránce spolu s většinou peněz. Klíče jsme ukryli poblíž míst, kde jsme bydleli. Oblečení jsme měli málo a bylo chatrné. Svatouš navrhl, abychom zašli ke krejčímu. Souhlasil jsem. Teď udělám něco, co si už dlouho přeju. Pořídím si pěkný šedý oblek, šedý klobouk a kufr z kvalitní kůže. V duchu jsem se vrátil k šedivákovi s otřískaným kufrem, k němuž jsem tenkrát vzhlížel na nádražním nástupišti v našem městečku. Zdálo se, že od té doby uplynula celá věčnost. Pokud na sebe navlíkneš takovýhle ohos, chlapče, tak se spolu rozloučíme. Jak tě něco tak šíleného mohlo napadnout? Šedý oblek, šedý klobouk, kožený kufr. Hádám, že budeš mít na kufru nálepky, takže policajti se tě nebudou muset ani ptát, odkud jsi přijel. Mlčel jsem. Styděl jsem se říct, jak mě to napadlo. Potřebuješ snad, aby na tebe všichni čuměli? Potřebuješ, aby si tě všichni, kdo se na tebe podívají, zapamatovali? Nepotřebuješ. Potřebuješ oblečení, které žádný muž ani žena nedokážou popsat jako modré, hnědé nebo černé 5 minut poté, co se na tebe podívali. Potřebuješ neutrální oblečení. Buď si extravagantní, jak chceš, ale nesmíš nosit žádné extravagantní šaty. 99 mužů ze 100 dopadnou kvůli nějaké zvláštnosti v oblékání. Podle ní je také identifikují. Nepotřebuješ ani žádné legrační klobouky nebo křiklavé kravaty. Víš dobře, že když lidem něco provádíš, do značné míry spoléháš na moment překvapení. Nedívají se na tebe pozorně a nezapamatují si tvé rysy. Pohlednu na tebe letmo, vystrašeně, asi v tahu. Ale s červenou kravatou, chlapče, jeden pohled stačí a bez ohledu na to, jak moc budou ti tvoji lidé překvapení, tvůj šedý oblek, šedý klobouk nebo červenou kravatu si zapamatují.

Svatoušek Kit byl střízlivý a opatrný člověk. Neholdoval hazardu a já kvůli němu nebyl na mizině jako s chudákem Sluníčkem. Vycházeli jsme spolu dobře a za své peníze jsme si také něco užili. Trávil jsem dny na nábřeží, v parku a na pláži a večery pak na představeních nebo v tančírnách, kde jsem pozoroval námořníky, velrybáře, horníky, dřevorubce, jak utrácejí peníze, které jim měly vystačit na celou zimu během jediné noci. Noční život mě fascinoval. Grand Avenue, dnes plná těch nejlepších obchodů, byla součástí vykřičené čtvrti, takzvané Tenderloin, a všechny úzké uličky, které z ní vedly, byly předspané priváty prostitutek a malými bary s tanečním parketem v zadní místnosti. Mnohé z nich měly jen nízké lítací dveře a nezavíraly, jak byl rok dlouhý. Tenderloin byla čtvrť prosycená opiem. Jeho výpary, vycházející z domu zvaného Baltimore House, dorazily k vašemu čichu na vzdálenost několika ulic. Každý pokoj v tom baráku měli v pronájmu kuřáci opia. Policie je nechávala na pokoji. Majitel domu žádal jedině, aby platili včas nájem. Pokud nebylo zaplaceno na hodinu přesně, vysadil dveře pokoje z pantů a dal si je za pult, takže nechal nájemníkovi věci na milost a nemilost jeho spolubydlícím. Byla to svérázná vykřičená čtvrť, hlučná, opilá, zapáchající a spitomělá opiem. Její špatné víno, nemravné ženy a oplzlé písně následovaly indiány, bizony, ruletu a krabici na karetní hru Faro do propadliště dějin. Udělal jsem si pár známých v tančírnách a našel si cestu do opiových doupat. Mou jedinou výmluvou pro první pokouření byla zvědavost. Udělalo se mi z něj velmi špatně a přestože jsem se později kuřákem opia stal, trvalo léta, než jsem se dýmky znovu dotkl. Oblečen ve starém obleku a se stříbrným dolarem nebo dvěma jsem s velkou oblibou chodil do námořnických penzionů, kde svalnatí, opálení a potetovaní mořeplavci hovořili všemi možnými jazyky, jedli, pili, prali se, zpívali své podivné písně o moři a vyprávěli si historky o strastech a dobrodružstvích ze všech moří světa. Tady jsem se naučil mít se na pozoru před lstivým únoscem a jeho uspávacími kapkami, který číhal na silné mladíky z venkova, aby je odvedl na moře. Zbabělí a bezohlední zloději, kteří později používali chloralhydrát tak nevybíravě a vražedně, se dozvěděli o jeho omamných účincích právě od horlivých únosců na sanfranciském nábřeží. Vinné pajzly, kde se potloukali tuláci, notorici zvaní Winos, mě rovněž zajímaly. Dlouhé a tmavé, špinavé místnosti s řadami vratkých stolů a dlouhým barem, za kterým stály sudy se smrtícím džusem z haxen, neboli červeným inkoustem, jak tomu Winos říkali. Někdy byl pajzl v zadní části vybaven malým bufetem, kde si Winos mohli za niklák koupit velký talíř čehosi, co vypadalo jako guláš, a k tomu kus okoralého chleba. Guláš byl podáván z velkého hrnce, který byl neustále ve varu. Vrátný, zároveň kuchař, číšník a sám také jeden z Winos několikrát denně vysypal do hrnce krabici obsahující směs nejrůznější zeleniny, vyřazené z velkoobchodních skladů, neomyté a neloupané. Pak následovala krabice kostí, kusy loje, zbytky a odřezky masa, nejrůznější masové odkrojky pokryté pilinami z podlahy nedalekého trhu. Štamgasti vinných pajzlů se rekrutovali ze všech společenských vrstev. Byli zde učenci citující řecké a latinské básníky, právníci pitvající Blackstona, spisovatelé s umaštěnými rukopisy stočenými do ruličky se bratřili se zrujnovanými tuláky, námořníky příliš starými, aby mohli vyjet na moře, a vyhozenými továrními montéry. Všichni potknutou alkoholu. Seděli ve skupinách u stolů, popíjeli víno, alkohol v jeho nejlevnější a nejsmrtelnější podobě, a to ze všech myslitelných druhů nádob, plechovek, cínových hrnků, pivních sklenic, džbánů na pivo i popraskaných misek na polévku, prostě čehokoliv, co se nedalo snadno rozbít, co mohl šéf koupit od vetešníka.
byli užvanění. Málo kdy se smáli a nikdy se neprali. Na smích nebo rvačky už byli příliš vyřízení. Když už nemohli víc vypít nebo koupit, odpotáceli se nebo odplazili k volnému místu na podlaze v zadní části místnosti, kde leželi na zádech jeden vedle druhého s hlavami u stěny. Všichni měli své odporné, odulé fialové tváře přikryté kloboukem. Vrátný, kuchař a Vajnou v jedné osobě spáče pečlivě sledoval. Když si myslel, že už se vyspali dost na to, aby mohli vstát, začal je hrubě kopat do nohou a vyháněl je do ulic vyžebrat, vypůjčit si nebo ukrást chechtáky, které by postačily na další pitku. Až příliš často se stávalo, že na jeho kopance nereagovali. Tehdy nadzvedl jejich ošoupaný klobouk, zběžně obhlédl fialovo-modrý obličej pod ním a zavolal pohřební vůz. Ta žalostná chátra schromážděná ze všech koutů světa a ze všech vrstev společnosti, bičovaná neúnosným způsobem, onou tajemnou a neodolatelnou žádostivostí po alkoholu, se upíjela do Fialova ve vinných pajzlech a chcípala někde na podlaze nebo na ulici u obrubníku. Vinné pajzly jsou pryč. Lituje snad někdo, že už tu nejsou? I Vajnous jsou pryč. Místo nich se objevili lidé závislí na jamajském zázvoru a pijáci dřevného lihu. Je obtížné je vědecky zkoumat a klasifikovat. Jejich životy jsou příliš krátké.

I zítra se, milí posluchači, prostřednictvím rozhlasové četby s hvězdičkou můžeme přenést do Ameriky počátku 20. století. Skrze autobiografické vyprávění muže na okraji společnosti, Jacka Blacka, který má ovšem skvělý vypravěčský talent. Osmá epizoda textu Jacka Blacka Nemáte šanci opět zítra po 23. hodině jako rozhlasová četba s hvězdičkou.

0: doznívá hudba, za kterou stojí Mick Goodnick Quartet a před námi poslední půl hodina dnešního dne, tedy 23. září 2026. A s ní také repríza rozhlasových memoárů.
1: Osudy.
0: Po třetí tento týden naslouchejte, milí posluchači, chcete-li poslední půl hodinu dnešního dne rozhlasovému vzpomínání lékařky, vědkyně, pedagožky, spoluzakladatelky klinické imunologie u nás, Jiřiny Bartuňkové a jejím osudům.

Moje stáž ve Francii v Hôpital Necker v roce 90 mě ovlivnila v několika směrech. Jednak jsem se tam naučila léčbu a diagnostiku primárních poruch imunity a jednak jsem tam po večerech chodila do jiného oddělení, ale protože ty přednostové se spolu neměli moc rádi, tak jsem tam chodila tak trošku na tajnačku. A tam jsem se zase naučila jednu metodu, která byla tehdy taková moderní, a to stanovení protilátek proti cytoplazmě neutrofilu, to je tedy takový specifický pojem, ale byla to jedna z diagnostických metod takových systémových poruch imunity. Tím, že jsem francouzštinu vlastně studovala od té páté třídy a takovou tu klasickou, všechny klasiky, tak jsem ráda chodila právě po těch různých kulturních památkách, které jsem znala z literatury. Koupila jsem si i permanentku do Louvru, tím, jak jsem tam byla vlastně sama. Když jsem šla z práce, tak jsem neměla víceméně žádné aktivity, takže jsem třeba na hodinku šla do toho Louvru, což musím říct, že je velmi příjemné, protože být v Louvru jenom jedno odpoledne, tak to je člověk zahlcen všemi těmi obrazy a těmi sbírkami, zatímco když tam můžete každý den chodit na chvilku, tak to bylo velmi, velmi příjemné. Pak jsem tam měla i nějaké známé, které jsem občas navštívila. Hlavně jsem se tam vždycky u nich umyla, protože jsem bydlela na koleji. Měla jsem sice pokoj sama pro sebe, ale jenom s umývadílkem a sprchy byly společné a byla to opravdu směs všech možných studentů ze všech možných zemí, tak se mi tam tenkrát nechtělo moc chodit, zvlášť teda, když jsem byla už gravidní, takže jsem se chodila mít k těm známým. A pak jsem prohlížela Paříž jako turista právě vždycky cestou domů. Navštívila jsem všechny možné známé i méně známé muzea, takže jsem opravdu to využila i kulturně. Že bych zůstala ve Francii, o tom jsem neuvažovala, protože nějakým způsobem jsem vázaná k těm Čechám, jednak rodina, rodiče. Měla jsem doma i teda tu starší dceru s manželem a tenkrát už to bylo v těch 90. letech, kdy se zdálo, že nic nebrání tomu, abychom cestovali, takže mi přišlo, že mohu zůstat v Čechách a naopak ty poznatky převést tady k nám a trošku třeba posunout ty obory imunologie v Čechách, takže neuvažovala jsem o tom, že bych tam zůstala. No a když jsem se vrátila do Čech, tak jsem zúročila obě tyto zkušenosti. Jednak to byly ty zkušenosti z dětského oddělení nemocnice Hôpital Necker, diagnostika a léčba primárních imunodeficiencí, tedy vrozených poruch imunity. A jednak to byla laboratorní diagnostika takzvaných systémových vaskulitít, která spočívala v detekci určitého typu protilátek proti vlastním buňkám, proti vlastním fagocitujícím buňkám, takzvaným neutrofilům. Ty protilátky se jmenují ANCA. ANCA jsme jim říkali. A je to zkrátka z antineutrofil cytoplasmic antibody. A tenkrát nebyly žádné komerční kity na stanovování těchto protilátek, takže jsme prvních několik let tuto metodu prováděli na mých vlastních neutrofilech a na neutrofilech mé kolegyně Ivany Janatkové, což spočívalo v tom, že jsme si každých 14 dní odebrali trochu krve. Udělali jsme z toho krevní nátěry a na tom jsme testovali ta séra pacientů na přítomnost těchto protilátek. Teprve později se tyto metody začaly prodávat jako komerční kity a dneska už by takováhle metoda neprošla přísnými regulacemi, protože regulace zasáhly i ty laboratorní diagnostiky a všechno musí mít certifikát, takzvaný IVDR, což je in vitro diagnostika. A nicméně jsme prvních několik článků, publikací právě na toto téma provedli na těch našich vlastních buňkách.

Jednak jsme diagnostikovali v roce 1994 první případ velmi vzácné poruchy imunity u asi 6letého dítěte tehdy, s kterým si nikdo nevěděl rady ani s diagnostikou, ani tedy s léčbou. A mě to připomnělo právě ty děti, které jsem viděla v té Francii. Takže jsme nakonec velmi takové úzké kooperaci jednak s Akademií věd, která poskytla chemikálie na diagnostiku právě s Motolským pracovištěm, transplantační jednotkou, kterou nedávno předtím založil pan profesor Starý. Tak jsme udělali jednak diagnostiku u toho chlapce a jednak jsme právě navrhli léčbu, která tehdy byla jediná dostupná, transplantace kostní dřeně, neboli těch kmenových buněk krvetvorby. Jenomže ten chlapeček neměl dárce. A jedna z možností byla, že pokud by si rodina pořídila ještě další dítě, tak by za určitých okolností mohlo to další dítě být dárcem těchto kmenových buněk, a to z pupečníkové krve, to znamená z pupečníku, který se normálně vyhazuje s jistou placentou a nepoužívá se už dál. No takže to byl vlastně takový další krok, že jsme zorganizovali, maminka řekla, že chtějí mít ještě další dítě, takže jsme jednak zorganizovali prenatální diagnostiku s kolegou Caldou, s mým spolužákem z medicíny, který jako taky byl průkopníkem prenatální diagnostiky z punkce pupečníkové krve. Takže se odebrala ta krev, stanovili jsme tam ty příslušné molekuly, zjistili jsme, že ten nový chlapeček není postižen tou samou chorobou jako ten jeho starší bratr. A při porodu potom zase další organizace, pan doktor Kobylka z Ústavu hematologie a krevní transfuze, čekal už s termoskou u porodu a tu placentu s tou pupečníkovou krví odnesl do laboratoře a právě z toho připravil buňky pro transplantaci toho staršího sourozence. Měli jsme štěstí, že i ten bratr byl stejný v takových těch transplantačních antigenech, které mohou být překážkou transplantace, ale to bylo štěstí spíš tedy přírody, protože tam je šance 50%, že se bude shodovat. No a takže proběhla ta transplantace právě na transplantační jednotce profesora Starého v Motole a před 2 lety jsme vlastně slavili 30. výročí od této první transplantace dítěte s diagnózou imunodeficitu v České republice a ve světovém měřítku to byla priorita v použití pupečníkové krve. Prioritou tehdy u té transplantace pupečníkové krve ve světovém měřítku bylo právě použití pupečníkové krve jako zdroj krevních buněk nebo těch kmenových buněk krvetvorby právě u této diagnózy. Ještě můžu zmínit i osud toho prvního pacienta, kterého jsme takto léčili. Tomu je dnes nějakých 36 let a žije zcela normálním životem a v krvi mu stále kolují buňky krvetvorby, které pocházejí od jeho bratra. To 30. výročí bylo v roce 2024 a fakultní nemocnice Motol k tomu natočila takové video, kde to, co jsem teď tady popisovala, tak je ke zhlédnutí na YouTube. Transplantace dětských pacientů pro imunodeficience je samozřejmě velmi týmová práce. Participuje na ní jak imunolog, který stanovuje ty diagnózy, tak hemato-onkologové, kteří vedou tu transplantační jednotku, jsou tam psychologové, ošetřující personál, protože to dítě tam stráví třeba několik týdnů i měsíců v izolaci. Je to opravdu velmi náročné a samozřejmě i laboratorní zázemí je k tomu potřeba. Je to opravdu obrovský týmová práce a radujeme se z toho, když se to povede, ale musíme počítat i s tím, že se někdy ty transplantace nepovedou.

Paní profesorka Fučíková byla mojí první šéfovou a ona byla taková přísná, nepřístupná, ale já jsem si k ní našla velmi hezký vztah a v zásadě jsme byli nakonec téměř kamarádky, byť nás dělilo 22 let věkového rozdílu. V určitých situacích jsem se i s paní profesorkou radila o různých osobních záležitostech, o vztahových záležitostech. Ona sama měla dosti pestrý osud partnerský, protože se rozvedla se svým mužem, kterého si nakonec potom vzala zase. Měla hezký život, takový pestrý. Takže jsme někdy právě řešili i různé konflikty v rodině a podobně a měla vždycky na to takový humorní názor. A byla to i ona, která, myslím, že si mě v uvozovkách vychovávala jako svoji nástupkyni, ale když jsem řekla, že mám možnost jít do Motola, což právě se stalo po té akci s tou transplantací kostní dřeně u toho chlapečka, tak mi nabídli místo na tehdy vznikající ústav imunologie, abych ho vedla, tak mi naopak řekla, jdi do Motola, tam budeš mít větší možnosti. To jsem velmi ocenila, že měla vlastně takový vizionářský pohled a rozhodně to nebránila mi v tomhletom, naopak mě v tom podporovala. Ona byla jednak velmi moudrá, měla takový ten selský rozum i v medicíně, takže přestože byla obrovsky vzdělaná a znala všechny nejnovější poznatky, a tak vždycky nakonec se rozhodovala ve prospěch toho pacienta na základě i různé intuice, poskládala si vždycky ty diagnostické metody dohromady a měla takový lidský přístup k těm pacientům. Druhá věc byla, že měla ohromný smysl pro humor, tak tam jsme si velmi sedli. A ona byla taková budovatelka, ona vlastně vybudovala ten obor klinické imunologie, založila tam laboratoř, nové metody, takže i tím způsobem přispěje k rozvoji toho oboru. I když jsem pak odešla do Motola, tak jsme se vlastně každý rok scházeli, ona měla narozeniny v dubnu, svátek v říjnu, tak to byla taková tradice, že jsme dvakrát do roka šli na oběd, třeba s dalšími kolegy z její okolí. Paní profesorka bohužel v roce 2025 zemřela v 89 letech a letos právě by oslavila 90, které jsme její žáci a její kolegové si připomněli tím, že jsme se sešli u jejího hrobu na Vinohradském hřbitově a uložili jsme jí tam květiny.

V roce 1995 mi nabídl tehdejší proděkan profesor Vavřinec z druhé lékařské fakulty, abych se přihlásila do konkurzu na právě vznikající ústav imunologie druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole. To bylo na základě té naší spolupráce okolo té první transplantace pupečníkové krve v Motole, takže tím jsem se dnešní terminologií zviditelnila v očích motolské fakulty a ten konkurs jsem vyhrála, nakonec jsem tedy byla jediný uchazeč, ale v té době také moje kolegyně bývala z Karlova náměstí Anička Šedivá se vracela z Ameriky z dlouhodobější stáže a tak jsem jí nabídla, že bychom mohli jít do Motola obě, protože ona byla pediatr, je pediatr, takže jsem si říkala, že to bude dobré spojení. Já tedy jako internista spíš pro dospělé a ona jako pediatr, takže nakonec jsme tam v tom roce 95 nastoupili obě, já jako přednosta ústavu, ona jako primář a vydrželi jsme tam spolu 30 let ve vedení. Do Motola jsem tedy nastoupila v říjnu v roce 1995 na pracoviště, které mělo docela na úrovni zavedenou rutinní laboratoř, kterou už tam předtím založil kolega Kasal a profesor Janda z dětské kliniky, ale ta výzkumná část, až takzvaně školská část, tak ta byla představována pouze jednou laborantkou a jednou paní doktorkou přírodovědkyní. Takže vlastně my jsme budovali, dostali jsme tam jeden 6-bitový počítač Olivetti tenkrát a téměř od nuly jsme ten ústav budovali s Aničkou Šedivou právě ve smyslu se založením na výzkum, na výuku, protože nám také spadla výuka mediků do našeho portfolia činností. A já osobně jsem měla takovou vizi, že zúročím některé ty poznatky právě z Karlova náměstí od paní profesorky Fučíkové z tématu, kterému jsem se tam věnovala a nakonec i z Francie. A chtěla jsem dovést projekt pěstování buněk vlastních a využití k léčbě nádorů. Těm buňkám, o kterých mluvím, tak se říká dendritické buňky. V tehdejší době vyšly první takové publikace, že ty dendritické buňky, které sice máme v těle, ale v takovém malinkém množství, se dají vypěstovat v laboratoři z bílých krvinek, z periferní krve a pak se nakrmí nádorovými buňkami a když se pak vrátí zpátky pacientovi, tak by měli rozpoznat ten nádor a pomoct imunitnímu systému se s tím nádorovým onemocněním vypořádat. Takže takhle se to jednoduše řekne, ale samozřejmě zatím bylo mnoho let práce a hlavně i postavení toho týmu, který se tím bude zabývat. Nejvíc asi do toho přispěl náš původně postgraduální student Radek Špíšek, kterého jsme na základě i našich nějakých kontaktů z té Francie vyslali na studium PhD nejdřív do Nantes a on si potom sám už zařídil stáž u budoucího nositele Nobelovy ceny profesora Ralfa Steinmana v Americe. A kolega Špíšek se zabýval takovou tou vědeckou částí toho projektu. Ale mezi tím zase Evropská unie zavedla určité regulace pro vývoj těchto buněčných terapií, takže my jsme to nevzdali a museli jsme zařídit laboratoře, takzvané superčisté prostory, museli jsme zúřadovat několik metrů různých papírů, kde jsme popisovali, jak se to dělá, co se tam přidává, které chemikálie na to použijeme. Touto administrativou se zabývali a dovedli to vlastně do zdárného konce moje postgraduální studentky Klára Sochorová, Daniela Rošková, abych na někoho nezapomněla, bylo jich několik. A opravdu jsme to dovedli tedy v roce 2008 až ke schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv, že můžeme ten preparát dát pacientům.

Paralelně s těmi výzkumnými aktivitami jsem byla v roce 2001, myslím, oslovena tehdejším děkanem Kouteckým, abych se stala proděkankou druhé lékařské fakulty. Takže já jsem si to považovala jako velikou čest, že můžu pracovat pro fakultu a pro její rozvoj, takže jsem se stala proděkankou pro rozvoj a po dvě funkční období, tehdy to byly, myslím, tříleté funkční období, takže po dobu 6 let jsem strávila po boku pana profesora Kouteckého ve vedení druhé lékařské fakulty a musím říct, že to byly moc hezké roky, protože pan profesor Koutecký byl osobnost, od které se člověk může pořád učit a jeho literární a hudební rozhledy, kromě tedy těch odborných, byly obdivuhodné. Takže jsem ráda, že jsem mohla pana profesora poznat zblízka. Pan profesor byl vlastně také budovatel. On vybudoval obor dětské onkologie, tak to bylo také inspirativní. A pak ta jeho ohromná znalost hudby. On pořádal téměř každý měsíc koncerty fakultní, které uváděl hlubokým rozborem těch jednotlivých skladeb. Takže to jsem také obdivovala, jak kromě odborných znalostí se dokáže ponořit i do znalostí hudby, ale také literatury, výtvarného umění a podobně. Takže v tomhletom byl pan profesor opravdu taková inspirativní osoba. A v takovém tom jednání, třeba na kolegiích, tak vždycky byl konkrétní, nerozvleklý, bych řekla. Mělo to řád, to jednání, vedlo to k nějakému cíli. A vzpomínám na všechny členy kolegy a hlavně na pana profesora Schneidaufa, který bohužel také letos zemřel, jako na velmi krásná léta. Hudba mě provázela vlastně od dětství, protože jsem sama hrála na klavír od druhé třídy až do maturity a na koncerty jsme chodili už s rodiči od malinka. S tatínkem si pamatuju, že jsem chodila i na nějaké povídání s Iljou Hurníkem o hudbě. A moji rodiče byli velmi hudebně vzdělaní. Maminka hrála na violu, dokonce za studií hrála v lázeňském orchestru v Mariánských Lázních. Tatínek hrál na housle, takže někdy i ten nástroj vyndala. Hráli jsme spolu na klavír a táta na housle. Maminka pak už nehrála, ta řekla, že už jí to nejde a že nechce hrát špatně. Takže maminku už jsem moc neslyšela, ale ta hudba byla v naší rodině velmi populární. Sama jsem také chodila na koncerty nebo s manželem na ty různé abonentní koncerty do Rudolfína a vlastně na to piano si zahraju dodnes. Já hraju jenom z not, protože neumím improvizovat. Takže já jsem spíš takový člověk, jako který přehrává ty skladby, ale nemám ten talent na to, abych třeba hrála jazz nebo nějaké improvizace. Takže hraju takovou klasiku, mám ráda české mistry, Vaňhala a Mozarta, Beethovena, Chopina, Schuberta, klasiku prostě. Většinou hraju, když jsem doma sama, protože nemám vlastně ráda, abych někoho rušila tím pianem, takže hraju si spíš sama pro sebe, nebo když mám vnučku, tak hrajeme spolu a teď mám tu malinkou vnučku, tak ta už do toho také začíná bušit. Mám piano spíš tak jakoby pro sebe, než pro obecenstvo.

Budování Ústavu imunologie druhé lékařské fakulty zahrnovalo i pedagogickou práci. To už jsem vlastně trošičku začala na Karlově náměstí, když jsem byla u paní profesorky Fučíkové, že jsem oslovila moje kolegy z Plzně a z Brna, profesora Licmana a profesora Pancnera, abychom napsali nějakou učebnici imunologie. V té době nebylo nic, co se týče té klinické imunologie. A paní profesorka Fučíková v té době byla nemocná, tak jsme jí chtěli udělat takovou jakoby radost, že její žáci napíšou nějakou učebnici a dáme jí to pak jako dárek, takže jsme se takhle domluvili a vyšla první učebnice klinické imunologie. To bylo někdy v roce 92, myslím. Když se ještě vrátím do těch 90. let, tak imunologie nebyl samostatný předmět na lékařských fakultách. Vždycky se učila společně s mikrobiologií a prostor pro tu imunologii byl opravdu velmi malý. A právě s těmi kolegy, tehdy jsme byli všichni téměř stejně starí, to je také taková říčka náhod, že pak budoucí přednosta ústavu imunologie v Brně, v Praze, v Krči, v Plzni, v Hradci Králové. Já, ještě jeden kolega z Bulovky, jsme všichni narození 1958, takže to jsme se taková parta vlastně sešli. No a zorganizovali jsme výuku imunologie na všech lékařských fakultách, aby se imunologie stala samostatným předmětem. A k tomu také bylo potřeba učební texty, tak to jsem se potom domluvila s profesorem Hořejším z Přírodovědecké fakulty a napsali jsme takovou učebnici Základy imunologie, která poprvé vyšla v roce 1998 a dodnes vychází v updateovaných vydáních, takže už máme 7. vydání. Ta učebnice vychází 25 let a myslím, že na ní vyrostlo několik generací mediků, ale i lékařů, kteří se z ní učí k atestaci a podobně. Takže můj příspěvek k výuce mediků byl docela podstatný.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dnešní nedělní operní odpoledne je věnováno hudbě Wolfganga Amadea Mozarta. Jehož 270. výročí narození připadlo na 27. leden 2026 a předznamenalo tak náš celoroční program. Dnes uslyšíte komickou operu, drama Giocoso, La Finta Giardiniera, doslova Nepravá zahradnice, se zavedeným titulem Zahradnice z lásky, v Kechlově katalogu Mozartových skladeb pod číslem 196. Mozart ji psal v letech 1774 až 75 v necelých 19 letech na objednávku mnichovského dvorního inspektora, kterým byl Josef Anton von Seyau, pro mnichovský karneval v roce 1775. Premiéra se udála 13. ledna 1775 v Salvátorském divadle v Mnichově. Autorem italského libreta je pravděpodobně Giuseppe Petrosellini. Opera měla poloviční úspěch a dočkala se jen dvou provedení. V roce 1780 Mozart přepsal svou italskou operu do podoby německého singspielu s názvem Die Verstellte Gärtnerin, převlečená zahradnice. Později se název změnil do podoby Die Gärtnerin aus Liebe. Odtud pochází i běžný český název díla Zahradnice z lásky. Mozartova původní italská verze opery byla nadále známa pouze částečně až do 70. let 20. století, kdy byly objeveny dosud neznámé historické prameny. Operu vás bude provázet Rafael Brom. Děj opery Zahradnice z lásky se odehrává na panství Lago Nero u Černého moře a předchází mu tyto události. Markýza Violante Onesti byla zraněna svým žárlivým milencem, hrabětem Belfiorem. Hrabě si myslí, že Violantu zabil a uprchne. Po zotavení se Violante se svým sluhou Robertem vydává hledat hraběte. Oba jsou přijati jako zahradníci Donem Anquisem, podestou, tedy starostou Lago Nera. Ona pod jménem Sandrina, on pod jménem Nardo. Podesta se rychle zamiluje do krásné zahradnice a zanedbává svou hospodyni Serpetu, o jejich přízeň se Nardo marně snaží. U Podesty je jako host Don Ramiro, bývalý milenec Podestovy neteře Armidy. Kdysi ho milovala, ale opustila ho, aby se zasnoubila s rabětem Belfiorem. Dnes uvádíme nahrávku opery, která vznikla v lednu roku 1980 v salzburském Mozarteu. V roce 1991 ji vydala společnost Philips. Zpívají Julia Conwell, soprán, Sandrina, zahradnice, převtělená markýza Violante Onesti, milá hraběte Belfiora. Ezio di Cesare, tenor, Don Anquise, nadále jmenovaný Podesta, tedy starosta, je zamilovaný do Sandriny. Thomas Moser, tenor, hrabě Belfiore. Lilian Sukis, soprán, Arminda, neteř Dona Anquise, Podesty, dříve zamilovaná do Ramira, pak zasnoubená s Belfiorem. Brigitte Fassbender, mezzosoprán, Don Ramiro, host Dona Anquise, Podesty. Jutta Renate Ilov, soprán, Serpeta, služka Dona Anquise, Podesty, zamilovaná do svého pána. Barry McDaniel, bariton, Nardo, převtělný Roberto, sluha Violanty. Hraje orchestr Mozartea Salzburg a Jean-Pierre Faber, čembalo. Řídí Leopold Hager. Tady je obsah prvního dějství. Obyvatelé Lago Nera u Černého moře očekávají Armindu, jejíž zasnoubení s rabětem Belfiorem se má oslavit velkou hostinou. Ramiro se Podestovi přiznává, že ho trápí neopětovaná láska, zatímco Sandrina přemýšlí o svém osudu a Nardo seznává, jakým Serpeta opovrhuje. Podesta propustí Narda a Serpetu, aby mohl Sandrině vyznat lásku. ta se mu s pomocí žárlivé Serpety vyhne a říká Nardovi, že chce opustit kraj, aby unikla Podestovu pronásledování. Ramiro si stěžuje na nestálost žen a Sandrina na nevěru mužů. Nardo, bezhlavě zamilovaný do Serpety, je jejím odmítnutím sklíčen. Armindu, která právě dorazila, vítá Belfiore. Rabě a Podesta chválí Armindinu něhu a krásu, její šarm a inteligenci. Serpeta už nechce zůstat v domě Podesty, protože jí Arminda dává příliš mnoho práce. Sandrina naříká nad svým osudem a když jí Arminda, mimochodem, sdělí, že se chystá vdát za Belfiora, omdlí. Arminda volá Belfiora na pomoc a nechává bezvědomou Sandrinu v jeho péči, zatímco odchází pro voné sory, aby ji vzkřísila. Po návratu potkává svého bývalého milence, Ramira. Čtyři milenci se navzájem poznají a jsou velmi rozpačití. Podesta, který spěchal na místo, marně žádá vysvětlení, protože ho oba páry opustili. Serpeta, která chce vzbudit Podestovu žárlivost, mu řekne, že viděla Belfiora a Sandrinu v něžném obětí a ten se ukryje, aby je pozoroval. Belfiore se snaží Sandrinu přesvědčit, aby se odhalila jako Violanta. Ta to nejprve popírá, ale pak se zapomene a obviní ho z nevěry. Když jí z lítosti padá k nohám, rychle obrací, znovu se zapře. Pak se objeví Arminda a Ramiro a nakonec všichni zasypou Belfiora a Sandrinu obviněními. Belfiore je ve velkém zoufalství. Neví, zda si má vybrat Sandrinu nebo Armindu. Nastává všeobecný zmatek. Tady je první jednání opery Za hranice z lásky od Wolfganga Amadea Mozarta.

Skončilo první jednání opery Zahradnice z lásky od Wolfganga Amadea Mozarta. Druhé jednání začíná scénou, v níž Ramiro obvinuje Armindu, že je nestálá a dává přednost hraběti. Belfiore hledá Sandrinu. Když uvidí Armindu, předstírá, že hledá ji, ale je přistižen ve svých lžích. Rozhořená ho opouští, ačkoliv trvá na tom, že ho stále miluje. Serpeta radí hraběti, aby poprosil Armindu o odpuštění a políbil jí ruku. Ona se podá Nardovi, který se o ní dvořil italským, francouzským a anglickým způsobem. Sandrinu v zahradě objeví Belfiore, kterého ona stále miluje. Zasype ho výčitkami. On jí prosí, aby k němu oživila svou starou lásku. Ona mu ale řekne, že mu pouze sděluje city Violety, kterou znala. Zmatený se omluví a pokusí se jí políbit ruku. Místo toho však chytí za ruku Podesta, který se k ním připlížil. Podesta Sandrině vyčítá nevšímavost a vyznává jí lásku, zatímco ona se mu snaží uniknout. Objeví se Ramiro s dokumentem, který označuje Belfiora jako vraha hraběnky Violanty. Žádá Podestu o zahájení vyšetřování. Podesta prohlásí, že Armindina svatba musí být odložena, což Ramirovi dává novou naději. Podesta poté vyslýchá hraběte, který činí protichůdná prohlášení, čímž posiluje podezření, že je vrahem. Sandrina přichází, aby hraběte bránila. Vysvětluje, že ona je hraběnka Violanta a že nebyla zabita, pouze zraněna. Když je s hrabětem o samotě, začne jí znovu opakovat, že ji miluje. Ale ona řekne, že se za Violantu prohlašovala jen proto, aby ho zachránila. Belfiore je zmatený a bezradný. Serpeta oznamuje, že Sandrina utekla, ale Nardovi prozrazuje, že ji Arminda nechala odvést na skryté místo v nedalekém lese, aby nemohla bránit jejímu sňatku s Belfiorem. Sandrina je zoufalá. Hledá útočiště v jeskyni. Belfiore, kterého Nardo sleduje, a Podesta se chystají hledat Sandrinu. Mezitím se Arminda a Serpeta chtějí ujistit, že je v lese. Ve tmě Podesta narazí na Armindu a Belfiore na Serpetu. A oba si představují, že mluví se Sandrinou. Najde ji ale jenom Nardo. Objeví se Ramiro s pochodněmi. Je odhodlán vytrhnout Armindinu ruku z ruky Belfiora a pak se všichni navzájem poznávají. Následují rozpaky a vzájemné výčitky. Sandrina a hrabě ztrácejí rozum a představují si, že jsou mýtičtí bohové, Medúza a Alkido. Vidí úžaslé přihlížející jako lesní nymfy a bez ohledu na okolí začnou oba tančit. Začíná druhé jednání opery Zahradnice z lásky od Wolfganga Amadea Mozarta.